0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuje Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů lučkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek. Máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíst takovýhle krásný, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známý

0: mou publikaci o vaření piva. Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovar a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: Je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonale.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: vytažené. To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla, nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem... vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale, no. No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem většinou, trošku zaujatý, ale chutná mi.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Je. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Krásný večer, případně den či noc vám všem, milí posluchači, kteří se zajímáte o historii a lidovou kulturu, architekturu i folklor obecně. Naše dnešní putování bude dobrodružné, napínavé i trochu pohádkové. Vydáme se do jižních Čech, do města, které existuje od 11. století, a za to, že se může dodnes pyšnit jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších goticko-renesančních center u nás, vděčí Soli. Naším dnešním cílem budou Prachatice, hlavní sídlo na někdejší Zlaté stezce. Ovšem o ním zlatem, které se na ní převáželo, nebyl vzácný kov žluté barvy, nýbrž sůl. V Prachaticích už od pradávna věděli, že sůl je skutečně nad zlato, tak si dnes ukážeme, jak to kdysi na Zlaté solné stezce vypadalo. Za zvuku jihočeského souboru Úsvit, Malé muziky, Muziky bohemiky a Plzeňského lidového souboru míříme do Prachatic a přímo na tamní historické náměstí. A vaší průvodkyní bude jako vždy Markéta Ševčíková.

0: A jedna z nejkrásnějších budov na zdejším náměstí je muzeum. No a v něm se nacházíme s mužem, který nám o historii tohoto města a jeho okolí řekne nejvíc. A je to historik František Kubů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, pane doktore, já jsem se dočetla, že vše, co se dělo v Prachaticích, bylo postaveno na existenci takzvané zlaté stezky. Neboli solné stezce byla nazývána bílým zlatem. My se tady na ten džber soli díváme, takže kdo to vlastně vymyslel, že se sůl bude přepravovat sem, nebo kdo byl vlastně iniciátorem tady té staré obchodní stezky? Ví se to?
1: No tak přesně to vědět ani nemůžeme, protože počátky té zlaté stezky jsou velmi dávné a důvodem bylo to, že české země byly odjakživa naprosto chudé na sůl. A sůl ve starých dobách, ve středověku hlavně, se potřebovala mnohem víc než dnes.
0: Byl to také jediný konzervační prostředek.
1: Ano, přesně tak. A jelikož Čechy neměli svoji sůl, tak přirozeně se snažili dovážet sůl ze zahraničí. A to šlo po různých cestách, ale největší trasa, která se vyvinula dějinami, byla ta z jižního Německa, z Podunají k nám přes Šumavu, takzvaná zlatá stezka. Historicky je doloženo, že v roce 1010 na jejím počátku byly jeptišky z kláštera Niedernburg v Pasově, které dostali právě v tom roce od tehdejšího římského krále zprávu z Pasova přes Šumavu do Čech do své péče. A ty teda byly na počátku té organizace toho pozdějšího obchodu. Později to převzal biskup Pasovský a tak to šlo dál. Později se přidali i na české straně různí komponenti, mezi nimi taky město Prachatice.

0: Jsme v expozici Zlaté stezky a tady se spolu teď díváme na to, co se vlastně nejčastěji vozilo po Zlaté stezce. Samozřejmě ten džber soli je ta ústřední komodita, ale ono se toho vozilo mnohem víc.
1: To je pravda, sůl byla zdaleka nejčastějším produktem, který se po Zlaté stezce vozil, ale kromě ní k nám šly i velice vzácné druhy zboží, na které byly české země chudé tehdy, například orientální koření, potom to byla jihoevropská vína a pak drahé produkty, například z drahé textilie, zbraně vzácné a velmi často to taky bylo benátské sklo.
0: Ano, my tady vidíme nějaké helmice, muškety, krásnou zlatem vytkávanou látku, krajzly, které se používaly tehdy v rámci oděvů. No ale ono se také vozilo od nás ven, tak co jsme byli schopni světu dát my?
1: Tak nejhlavnějším takzvaným protiproduktem proti té soli bylo naše obilí. Totiž situace obou těch sousedních oblastí, České kotliny a Podunají, byla v těchto dvou produktech opačná, zatímco jih Evropy, sousedící s Alpami, byl bohatý na sůl a my jsme ji neměli, tak opačně to bylo s obilím. Protože zatímco u nás bylo málo obyvatel tehdy, tak jsme měli obilí víc, než jsme spotřebovali, zatímco Podunají, které je také úrodné, ale žilo tam nepoměrně mnohem víc lidí, tak se tam to vyměnilo naopak. To znamená, přebytek obilí od nás se převážel na jih. Ale jinak jsme si poskytovali i další produkty, především potravinářské.
0: Takže i maso, když tady maso, vidíme tu kůži.
1: Nasolené maso, potom to byly kůže a později to byl třeba slad na výrobu piva. Ale čím dál víc to byly i produkty jiné než potravinářské. Z nich největší proslulosti nabylo české sklo, které od středověku bylo čím dál dokonalejší a žádanější v Evropě. Takže na konci Zlaté stezky se na trase potkávala dvě skla. Benátské šlo z jihu k nám a české naopak.

0: My teď vyjdeme s panem doktorem ven, protože si musíme krátce říci o těch, kdož měli na starosti přepravu na Zlaté stezce, jelikož to ovlivnilo život řady rodin a řady rodů tady v této oblasti a v tomto okolí. Tak my jsme vyšli ven a tady teď vidíme muže, který podkovává koně. Díváme se také dovnitř, do chalupy, jak to vypadalo dřív v takovém selském statku. Takže pane doktore, kdo se té spedici, dá-li se to tak říci, na tehdejší Zlaté stezce věnoval?
1: Tak byli to takzvaní soumaři, to byla speciální sorta lidí, kteří realizovali tu přepravu. Jednalo se o dvě skupiny. Jednak to byli profesionální přepravci, kteří se tím živili. Jednak to byli mladší synové sedláků, kteří žili podél tras té Zlaté stezky a tím obchodem si vlastně přivydělávali. Většinou v dobách mimo hlavní sezónu zemědělskou, čili od podzimu do jara, se tomu intenzivně věnovali a většinou někteří měli i s vlastní koně a združovali se i do skupin.
0: No, já jsem právě, že vám do toho vstupuji, někde četla, že oni tvořili takové karavany, že si najímali ozbrojený doprovod, takže to musela být docela propracovaná, sofistikovaná činnost, tedy to přepravnictví tehdejší.
1: To je pravda. Především ti velkoobchodníci si i mohli dovolit více koní, což byla tehdy drahá zvířata. A jelikož se navíc na té takzvané karavaně, což byl soubor několika koní, někdy i několik desítek jich bylo, ale většinou tak do deseti jich bylo, tak se přepravilo hodně zboží a jelikož některé bylo vzácné a drahé, tak na ty přepravce číhala nebezpečí. Po lesích operovali lapkové, kteří číhali na ty karavany, přepadali je a okrádali o to zboží. Proto se vyplatilo najmout prostě ozbrojený doprovod, což byli vojáci prostě profesionální. Ale jinak je nutno říct, že i ti vlastní soumaři často měli své vlastní zbraně, takže dohromady to bylo prostě skupina, kde se to zbraněmi jenom ježilo.

0: ten ruch kolem nás není nahodilý, protože tady je otevřené okno od krčmy. Tady máme maštale, kde podkováváme koníky. No a když projdeme dál, tak tady vidíme další součást toho, jak to tehdy tady v Prachaticích asi muselo vypadat. Vidíme tady koně, které mají ty džbery na sobě s tou solí. Vidíme tady ten ozbrojený doprovod, tady vidíme toho loupežníka. No, nebylo to tehdy asi jednoduché. Mimochodem, jak dlouhá byla ta cesta do Pasova? Kolik je to kilometrů a jak dlouho jim to trvalo tehdy?
1: Tak ta zlatá stezka v postupem času se vyvinula do tří větví, ale nejstarší, nejvíce frekventovaná a také nejdelší byla prachatická, čili ta, co vedla z Prachatic do Pasova, a ta vyměřila zhruba necelých 90 kilometrů. A pokud teda všechno šlo dobře pro ty obchodníky, tak ta karavana byla schopná tady tu trasu urazit za 3 dny.
0: Za 3 dny tam nabrat nové zboží, odevzdat to původní a vracet se zase zpátky.
1: Ano, ano. Což, jelikož my jsme tady, já jsem teda součástí jedné skupiny, která si hraje na Soumary.
0: Takže vy jste sám v tom soumarském společenství. No vidíte to, pane doktore. Takže vy to absolvujete ještě dnes,
1: ano,
0: tu stezku.
1: Jsem to zažil na vlastní kůži a vím, že ta trasa 90 kilometrů za 3 dny je skutečně velmi extrémní. Nejen pro nás, ale i pro ty koně naložené, samozřejmě.

0: Mimochodem, co nám tady ze Zlaté stezky zůstalo? Co Prachaticím zůstalo? Jaký pozůstatek nejcennější?
1: No tak především ta výstavba, že jo, to je jasný důsledek Zlaté stezky. A co asi je dneska důležitý, není to teda hmotný statek, ale spíš statek ideový, ale nehmotný, je velká tradice Zlaté stezky. Zlatá stezka totiž jako obchodní cesta skončila na počátku 18. století, ale jméno Zlaté stezky a její tradice tu žije dodnes.
0: Ono po té Zlaté stezce se nepřepravovalo jenom zboží, ale také myšlenky a ideje, že ano, a kultura. Naše země tehdy byly docela málo osídlené a to hlavní, ty proudy poznání k nám šly tady tudy, touto cestou, že ano.
1: No, nejen tudy samozřejmě, ale Zlatá stezka patřila k těm nejvýznamnějším. A máte pravdu, skutečně nejen zboží, ale například i osídlenci tudy přicházeli, aby dosídlili především na pohraniční území u nás. Ale to byli i různí učenci, umělci. Nejlepší ukázkou je právě doba té renesance 16. století, kdy sem proudilo mimo jiné značné množství italských umělců, kteří přímo realizovali u nás ten odkaz renesanční a stavěli. Například i naše krásná stará radnice je jednoznačně dílem italských umělců.
0: No, já bych připomněla i loutkáře, nejenom, že tady máte muzeum loutek, ale právě italští a také poté němečtí loutkáři sem proudili už od toho 16. 17. století. A tehdy loutkové divadlo totiž bylo i zdrojem informací, nejenom zdrojem zábavy, takže to byl další informační pramen a

0: Co máte vy jako muž spojený s historií Prachatic a Prachatická tady na té oblasti a na tom městě nejraději? Které období třeba, ve kterém byste byl bývale rád žil?
1: Tak nejraději mám kromě historie krásnou přírodu. To je jednoznačně tady hlavní bonus a já jsem mimo jiné jsem přestěhoval také kvůli tomu. No a jinak ta historie právě v krásném spojení s tou přírodou je něčím jedinečným a větší klid a bezpečí a podobně. No. Jinak teda z těch období i mě jaksi fascinuje závěr středověku, počátek novověku, 16. 17. století. To byla doba, kdy prakticky celé to století se českých zemí nedotkly velké války a to s tím tak souvisel ten velký rozvoj, že byl na to čas, byly na to podmínky. 16. století určitě muselo být velmi hezké a zajímavé.
0: To máte pravdu, mně by se v něm také líbilo právě, že byl čas na rozvoj všeho krásna, jak jste říkala, všech zajímavých ideí a myšlenek. Moc děkujeme historikovi Františkovi Kubu. Doufám, že ta renesance tady dlouho ještě bude stát, když vydržela tolik staletí a že tady bude pořád tak pěkně a malebně. Díky a naslyšenou.
1: Děkuju, doufám také, že nás ještě ta pohnutá doba nesemele dnes a přeji i divákům, aby se sem někdy přišli podívat a zažili tu krásu na vlastní kůži.

A slovy našeho dnešního hlavního průvodce, historika Františka Kubu, se s Prachaticemi pomalu loučíme. Ovšem, nemusí to být vůbec nadlouho. Pokud to všechno chcete vidět a zažít na vlastní oči, vypravte se do Prachatic příští pátek a sobotu, tedy 25. a 26. června, protože se tam koná už 34. ročník slavností Zlaté solné stezky. No a pokud příští víkend nemáte namířeno na jih Čech, nýbrž na jih Moravy, potkáme se na 81. Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici. A odtamtud budeme také v sobotu večer vysílat pořad Utajené poklady regionu, zasvěcený fenoménu Verbuňku. A nejen to. Tak ať zažijete v příštích 7 dnech spoustu radosti, dobrodružství a nových folklorních objevů. Dnes nám hráli jihočeský Úsvit, muzika Bohemika a plzeňský lidový soubor. A příští víkend se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy na jednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč, u někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať, ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami, než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let.
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý.
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. a 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci od nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus?
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti. Odhlučněné je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odhlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská uprostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám, Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu. Takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří, nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovouto kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho. Aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy se na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. Začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhle tu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jiné na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhle tom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia, do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Pacientů s limskou boreliozou na jihu Čech je víc než loni v tomto období. Tradiční závod Track Trail pokračuje dneska na pístovském tankodromu u Jihlavy. Teploty budou i dneska tropické, odpoledne hrozí silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Dneska je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
3: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý precedens v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
4: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
3: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
4: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Jihočeští hygienici evidují od začátku roku skoro 290 případů limské boreliozy. Je to víc než loni v tomto období. Pacientů s klíšťovou encefalitidou je naopak míň. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů souvisí taky s elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo hlášená data z terénu.
5: U klíšťové encefalitidy hygienici od začátku sezóny potvrdili 16 případů, nejvíc na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Nejvíc pacientů s limskou boreliózou evidují na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, nejméně pak na Písecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Druhým dnem pokračuje tradiční závod Track Trail na pístovském tankodromu u Jihlavy. 30 řidičů budou opět soutěžit v 7 kategoriích. Areál se návštěvníkům otevře v 8:30 ráno. Pokračuje zástupce ředitele závodu Jan Kovář.
6: Během celého dne pojedou nám stánky, pojede nám doprovodný program, všechno nám pofrčí. Pojedeme do 8:30 a vyhlášení proběhne v Kunštátě 8. 9. srpna za Jihlavu, která se jede tento víkend.
1: Počasí.
2: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, ojediněle mlhavý, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr vane slabý, proměnlivý, v bouřkách může v nárazech dosahovat rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu českých silnicích je teď po ránu klidný, nemáme hlášené žádné komplikace. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pět hodin a k tomu ještě 4 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 21. června. Dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeje ze studia Luboš Voráček.

Václav Neckář dospíval 6 a 3 čtvrtě minuty po 5 hodině. Dobré ráno, dnes je neděle, 21. června, do konce roku zbývá 193 dní. Ten dnešní den bude trošku jiný než ty obvyklé, dnes bude nejdelší den v roce a zároveň také bude nejkratší noc. Jinak řečeno, tady bude letní slunovrat a nastane přesně v 10 hodin a 24 minut dopoledne. Svátek dnes slaví Alojzové. Alois to je jméno, které pochází z němčiny anebo z francouzštiny. Vyvinulo se podobně jako Ludvík z francouzských jmen Lois anebo Lovis. S největší pravděpodobností tedy ze spojení Alois, což je označení pro příznivce krále Ludvíka. Další teorie uvádí, že jméno vzniklo ze starogermánského Ludvík. V obou případech se vykládá jako slavný bojovník anebo bojující za slávu. Aloisům k svátku všechno nejlepší. V roce 1689 byl velký požár, zachvátil Prahu. Skořilo tehdy 766 obytných domů, 6 kostelů a klášterů, novoměstské mlýny, také pila a vodárna a zemřelo 150 lidí. V roce 1903 byl slavnostně zahájen provoz na první elektrifikované železniční trati v Rakousku-Uhersku, trasa Tábor nebo z Tábora do Bechyně. V roce 1968 bylo na československém území zahájeno armádní cvičení států Varšavské smlouvy, které se jmenovalo Šumava. A ještě vzpomeňme rok 1991, to československé území opustil poslední transport se sovětskými vojáky a také technikou. 21. června roku 1305 zemřel český a polský král Václav II. V roce 1621 došlo na popravu 27 českých pánů na staroměstském náměstí po porážce na Bílé hoře a byli mezi nimi tři páni, Václav Budovec z Budova, Krištof Haran z Polžic a Bezdružic a také Jáchym Ondřej Šlík. K tomu ještě 7 rytířů a 17 měšťanů a mezi nimi byl také rektor Pražské univerzity, lékař a politik a také filozof Ján Jesenský Jesenius. Aby se popravy tehdy stihly, popravovat se začalo už v 5 hodin ráno. Teď máme aktuálně 5 hodin a k tomu ještě 9 minut. A to se bavíme o roce 1621, tedy o těch popravách. Vzpomeňme také ale rok 1912, to zemřel rodák z Kardašovy Řečice, Leopold Gottlieb, lékař a spoluzakladatel lázní v Jáchymově. V roce 1949 byl v 51 letech oběšen generál Heliodor Píka, stalo se tak v plzeňské věznici Bory, byla to první justiční vražda v totalitním Československu tehdejším. Vzpomeňme také rok 1963, to zemřel rodák z jihočeské Výsky Třebín, Jakub Honer, učitel, spisovatel pro mládež a vlastivědný pracovník, také redaktor, například Zlaté stezky ve Vodňanech. A ještě vzpomeňme rok 2021, to zemřela ve věku 84 let herečka Nina Divíšková. 84. narozeniny má dnes Markéta Zinerová, prozaička, scenáristka, autorka literatury pro děti a mládež. 72. narozeniny má dnes rodák z Českých Budějovic, hudební a filmový kritik a básník Jan Rejžek. 61. narozeniny má Václav Kopta, herec, muzikant, komik a moderátor. 53. narozeniny má Zuzana Čaputová, 5. prezidentka Slovenské republiky. A ještě vzpomeňme také prince Williama, vévodu z Cambridge, tento první dědic pořadí na britský tůn, má dnes 44. narozeniny. A vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před 16:15 máme pro vás informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno až polojasno s doznívajícími přeháňkami. Během noci se vyjasňovalo a k ránu se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 5 stupni, na horách 16 až 13 stupňů a v horských kotlinách bylo kolem 5 stupňů. Přes den nás čeká horký a dusný slunovrat s bouřkami. Ráno bude jasno, nebo skoro jasno, během dopoledne pak přibude kupovité oblačnosti až na oblačno. Odpoledne se místy přidají přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, a večer pak budou ustávat. Oblačnosti bude pak později večer také ubývat. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. A podíváme se také na SMSky. Před malým okamžikem přišla zpráva ze Zduchovic. Obloha nad Zduchovicemi je bez mraku, je 16 stupňů, bez větří a klidný den přeje všem Josef. Josefe, děkujeme a do Zduchovic přejeme taky hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Olga Vondráková přišla před lety z Ruska na jih Čech na Akademii věd jako výzkumnice, věnující se lišejníkům. Pak se jí narodili dva synové, rozvedla se a začala se věnovat galvanoplastice, tedy potahování nejrůznějších rostlinných materiálů kovy. Dnes žije v Českém Krumlově a také má titul žena Českokrumlovska. S Mirkou Nezvalovou si povídali pro náš pravidelný seriál o zajímavých místech, která vás mohou inspirovat k návštěvě.
1: Místa v srdci.
2: Český Krumlov, ale dlouhodobě jsem bydlela i v Petrohradu, takže musím říct, že je to taky jedno z nejkrásnějších míst, které jsou z ní s mou duši.
3: Jak dlouho jste v Čechách?
2: V České republice jsem už 15 let, z nich 7 bydlím v Českém Krumlově.
3: Čím vám Český Krumlov učaroval?
2: V Českém Krumlově byla jsem poprvé akurát před těmi 15 lety a trošku jsem zaviděla tím, kdo tam bydlí, že vidí tu krásu, tu nádheru prostě každý den. A když jsem měla na mysli někam přestěhovat, tak pro něco se mě napadlo, je to samozřejmě ten Český Krumlov s tou okouzlicí krásou a tvůrčí atmosférou. Musím říct, že mě v těch mých prvních krocích i prostě ta samotná atmosféra hodně pomohla začít s tou uměleckou práci.
3: Ano, vy tvoříte zvláštní šperky, které souvisí s přírodou, to znamená, chodíte někam na procházky, třeba na Křížový vrch?
2: Ano, chodím tam docela často a taky vedle toho místa, kde bydlím, nachází se krásná krajina, Dubík má název, a spoustu tam stromů, rostlin, které ráda sbírám a používám ve své tvorbě.
3: Vy jste se věnovala ve své docentské práci lišejníkům, tak chodíte stále ještě se porozhlížet, kde nějaké lišejníky jsou, anebo tohle už není náplní vaší práce?
2: Vztah k lišejníkům jsem neztratila a samozřejmě první, co jsem chtěla pokovit, to byl lišejník. A dosud používám ve své tvorbě, samozřejmě už trošku zapomínám ty všechny názvy, ale ta jejich struktura, krása, jemnost stále mě fascinuje a využívám to ve tvorbě šperku.
3: Láká vás třeba ještě nějaké jiné místo na jihu Čech?
2: České Budějovice. Teďka jsem procházela uličkami a musím uznat, že ty ozdoby, které použijí, je prostě nádherné a město květě a rozširuje se a spoustu věcí udělané pro ty občany. To musím už porovnat po tím 7 letem.
3: Vy jste v rámci setkání žen Českobudějovická a Českokrumlovská také zavítala na jednu významnou akci do Prahy, odkud jste si odvezla také skvělé ocenění.
2: Ano, byla to akce Mezinárodní ženy mění svět a dostala jsem zlatou sošku za svoji práce v oblasti mody. To vlastně moje práce se šperkmi byla takhle posouzena a já jsem strašně pyšná na to.
3: Vy sice milujete Český Krumlov, ale přesto bych řekla, že můžete mít nějaký cestovatelský sen. Chtěla byste se ještě někam podívat?
2: To určitě. Už dlouhodobě sním o Austrálii, Novém Zélandu. To jsou takové země, kde jsem ještě vůbec nebyla a těžko představuji, jak to tam vůbec vypadá. I přesto, že jsem bydlela dřív v stěpové zóně, tak něco podobného možná bych i potkala v těchto zemích, ale určitě to jsou jiné biotopy, které mě strašně lákají.
3: Tak možná tam bude nějaký velmi zajímavý lišejník, který pozlatíte. Jakže se ta metoda jmenuje?
2: Galvanoplastika. A budu ráda, jestli tam najdu nějaký zajímavý a výrazný lišejník, který budu moc především vyvést z této teritorie, protože ty celní kontroly docela přísně.
3: Říká Olga Vondráková z Českého Krumlova, která tvoří velmi netradiční šperky galvanoplastikou, to znamená, že je potahuje zlatem,
2: stříbrem přednostně a mědí.
3: Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: A už jen doplním, že příští týden svá oblíbená místa prozradí herečka Martina Prajsová.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 17:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vysoké teploty včera lámaly rekordy po celém Česku. Na jihu Čech bylo nejtepleji v Borkovicích na Táborsku, kde naměřili 33,4 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2002 bylo překonané o 9 desetin stupně. Rekord padl i v Jindřichově Hradci, kde teploměr ukázal 32,2 stupně. Od července se rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců. Zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. Podle Státního úřadu inspekce práce totiž při kontrolách vychází najevo, že někteří zaměstnavatelé opožděným ohlášením nového zaměstnance zakrývají nelegální zaměstnávání. Obec Polnička na Žďársku včera otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 milionů korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i 33 metrů dlouhá ocelobetonová lávka přes Sázavu. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky z druhé pozice. Kategorie Moto 2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Ve 14 hodin pak uvidí fanoušci na Masarykově okruhu v Brně kategorii Moto GP. Obloha na jihu Čech je teď většinou jasná, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky nebo bouřky. Opět můžou být i silné. Teploty se dostanou až ke 33 stupňům, na horách k 29. Vítr vane slabý, v bouřkách ale zesílí. V nárazech může dosahovat rychlosti až přes 70 km v hodině. Biozátěž je vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Buďte za volantem opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v neděli 21. června. Tak hezké slunovratové ráno. Když se řekne mandloň, mnohým z nás se vybaví hustopeče na Moravě, kde na jedné z tamních strání je vysázený celý sad těchto stromů. Ale dnes už nemusíme za jejich krásou jezdit tak daleko. V zahrádkáři k tomu za chvilku povíme více. A teď bude zpívat Michal David.

0: Na našich zahrádkách nemusí růst pouze jabloň, hruška nebo švestka. V posledních letech se díky teplejšímu klimatu stále častěji daří také plodinám, které jsme dříve spojovali spíše s jižnějšími kraji Evropy. Například jedlé kaštany, anebo mandle. To potvrzuje také ovocnář Josef Tlapa.
1: My jsme začali pěstovat mandle, bylo to po takové zvláštní zkušenosti, kdy jsme byli s ovocnářskou unií v Polsku na exkurzi a tam byl mandlový sad. A tak jsme si přivezli jeden roub, zkusili jsme ho naočkovat a udělali jsme tehdy asi 5 nebo 6 stromků. Tyto jsme podělili své známé a jedni ti známí si ho zasadili, někde na ní zapomněli, v koutě zahrady zarostlo to kopřivama. A za 2 roky nám přinesli mandly velikosti 7 až 10 cm. Že prý je to z toho našeho stromu. Já jsem říkal, to není možný, to jste byli někde v Bulharsku nebo kde. Ne, to prý máme na naší zahradě, přijď se kouknout. Tak jsme se tam v neděli vypravili a opravdu jsme viděli, že ta mandloň naše, že plodí. To znamená, že do našich podmínek se hodí, je otožilá a hlavně je samosprašná. Nepotřebuje k sobě druhou odrůdu, která by ji opilila.
2: Věda, už nemusíme jezdit až do Hustopečí. Co takové kaštany? I těm se už u nás daří?
1: Ano, kaštan jedlý se u nás může pěstovat v našich podmínkách. V naší školce jsme začali pěstovat, je to spíš takový experiment. Rouby se nám chytly a myslím si, že za rok už budou stromky k prodeji. Snažíme se dělat odrůdu Lion, což je odrůda, která je samosprašná zase, aby na těch zahrádkách mohl být jenom sám.
2: Další zobací stromeček, který by se nám mohl líbit, tak to je takový hloch, co vy na to?
1: Ano, hloch peřenoklaný, zkoušíme ho také pěstovat. Hloch peřenoklaný, odrůda Big Mao Mao, u nás oblíbená. Tady v Chelčicích, nedaleko Vitic, má pan Tůma velký sad tady té odrůdy, která tady osvědčená, funguje. Je to samosprašný, to znamená nepotřebuje opilovače a plodilo nám to už 2. rok ve školce.
2: Ano, a plody jsou krásné, jsou výborné, jsou velmi zdravé. Pokud má někdo problémy se srdcem, můžeme jenom vřele doporučit. Ještě nějaký keřík, ze kterého bychom mohli během roku uzobávat na zahrádce. Pane Tlapo, co nám doporučíte?
1: Myslím si, že velmi zdravá je třeba aronie. Dá se sehnat buď v keřové formě, anebo ve stromku. Bude to tak 2,5 metru velký stromek. Je to velice zdravé ovoce a dá se z toho dělat marmelády, pečené čaje a takhle ho zpracovat.
2: Jeřáby?
1: Jeřáb také máme, řáb červenoplodý. To je spíš také na ty pečené čaje.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu po 6:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo zpočátku oblačno až polojasno, s doznívajícími přeháňkami. Během noci se vyjasňovalo a k ránu se ojediněle tvoří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 18 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 16 až 13 a v horských kotlinách bylo kolem 5 stupňů. Přes den nás čeká horký a dusný slunovrat s bouřkami. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne pak přibude kupovité oblačnosti až na oblačno, odpoledne se místy přidají přeháňky nebo bouřky, i silné, které budou večer ustávat a oblačnosti bude večer ubývat. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vád by měl slabý proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, ráno ještě mírně nepříznivé, akorát biozátěž nebo biometeorologická předpověď, ta je dnes na stupni číslo 3, stejně jako včera a předevčírem, to je vysoká zátěž. Zítra, v pondělí, bude pokračovat horké počasí s bouřkami. Bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne bude přechodně až oblačno a zataženo s místními přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 20 až 16 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty zítra 28 až 32 stupňů. Zítra by měl vát slabý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí 1 až 4 metry za sekundu, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Podíváme se ještě na SMSky. Přišla nám zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 17 stupňů, mlha, klid a tlak 1023 hektopaskalů. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu a také přejeme hezkou neděli do Plané nad Lužnicí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů. I dnešek nabídne v jižních Čechách pestrou mozaiku zážitků a pokud máte tedy chuť vyjet za historií, hudbou a nebo třeba za alpakami, vybírat bude opravdu z čeho. Už v 9:30 ráno nebo dopoledne začne v kostele svatého Jakuba v Prachaticích poutní mše ke svatému Janu Nepomuku Neumannovi, významnému prachatickému rodákovi a pozdějšímu americkému biskupovi. Od 10 hodin zpřístupní Prachatické muzeum expozici Životní pouť a odpoledne pak od 14 hodin ožije hospicový park hudbou, občerstvením a pohodovým posezením pro malé i velké. Ve 14 hodin otevře své dveře také rodinný dům Světce, kam návštěvníci můžou zavítat až do 18 hodin. Hudba se dopoledne rozezní na velkém náměstí v Prachaticích. V 10:30 tam zahraje nové dechové trio, které přidá příjemnou kulisu k nedělnímu setkávání v historickém centru. Písecké Práchenské muzeum nabídne dnes poslední možnost navštívit výstavu Expozice 33. V 15 hodin začne mimořádná komentovaná prohlídka, která připomene vznik oceňované stálé expozice a také proměnu samotného muzea. Průvodcem bude kurátor Zdeněk Duda a návštěvníci se setkají také s autorem části expozice Janem Kotalíkem. V Českém Krumlově vyvrcholí slavnosti pětilisté růže. Od 10 hodin začne historický trh na zámku, městský park přiblíží život ve středověku a od 11 hodin pak naváže program na náměstí. V 15:30 odpoledne projde městem slavnostní průvod a v 16 hodin se letošní slavnosti rozloučí závěrečnou ceremonií. Děti a milovníky zvířat přivítá od 13 hodin zámek v Blatné. U alpačího výběhu v anglickém parku se malí farmáři seznámí se životem alpak a vyzkouší si péči o ně. Fotbalové legendy ty přijedou dnes do Českého Rudolce. Ve 14 hodin tam začne utkání mezi domácím Sokolem a Internacionály, bývalými známými hráči. V Táboře se v 18 hodin rozezní rajský dvůr augustiniánského kláštera na náměstí Mikuláše z Husy, společný koncert pěveckého sboru Hlahol, Tábor a pražského sboru Kakofon slibuje příjemný podvečer v krásném prostředí. Hudební zastavení nabídne také Benešov nad Černou. V 17 hodin začne v kostele svatého Jakuba Většího koncert Kouzlo harfy. A pokud dáváte přednost divadlu Pod širým nebem, a pak se můžete vydat do Jindřichova Hradce, ve 20 hodin a 30 minut ožije zámecké nádvoří komedii Strašidlo Canterbillské podle Oscara Wilda a s Lukášem Vaculíkem, také Bárou Štěpánovou a dalšími známými herci.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajinský prezident Zelenský varoval před dalším masivním ruským úderem. Jindřichův Hradec opraví silnici na Jiráskově předměstí. Pelhřimovské ulice na léto doplnili netradiční sochy. Teploty na jihu Čech dneska vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ukrajina očekává další ruský mohutný úder. Ten má být podle Kremlu odpovědí na ukrajinské nálety, které vyřadily z provozu největší moskevskou rafinérii v Kapotně.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu řekl, že Rusové připravili nový masivní úder. Obyvatelé Ukrajiny by proto měli být velmi ostražití a sledovat signály vzdušného poplachu. Zelenský také upozornil Bělorusko, že jakékoliv dodávky komponentů ruským zbrojovkám a paliva ruské armádě jsou podporou války a vtahují Minsk do konfliktu. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Jindřichův Hradec zrekonstruuje silnici na Jiráskově předměstí. Práce vyjdou na zhruba 2 miliony korun. Radní schválili návrh na zadání veřejné zakázky, popsal starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
4: Jedná se o vozovku, která směřuje do areálu ČOV a současně i do areálu soukromé společnosti a projíždí tudy městská hromadná doprava. V minulosti se povedlo získat tyto pozemky od státu a tudíž může město přistoupit k obnově obrusné vrstvy. Realizace by měla proběhnout v měsíci září.
1: Až do září budou moct návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen v Pelhřimově, ale taky v Horní Cerekvi nebo Své pravicích. Lidi uvidí třeba obří havrany, sousoší mazlíčci nebo kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka.
5: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu.
2: Počasí.
1: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky a bouřky. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 27. Vítr vane slabý proměnlivý, v bouřkách ale zesílí. V nárazech může dosahovat rychlosti kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bez problémů a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V neděli ráno otázka. Věděli byste, co znamená slovní spojení hybrid run? Vysvětlíme vám to za malou chvilku. V Jihočeském kraji si dokonce teď můžete závod s takovým názvem vyzkoušet osobně. Podrobnosti přidáme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuálně naši stanici posloucháte 4 minuty po 6. hodině v neděli 21. června. Dobré ráno a hezký a klidný 7. den v týdnu přeze studia Luboš Voráček.

0: Lipno Hybrid Run, to je závod, který se premiérově uskuteční v létě v Jihočeském kraji. Sportovci se sejdou u vodní nádrže ve druhé polovině srpna. Výkonným ředitelem 15. ročníku ČES Lipno Sport Festivalu bude Milan Beneš.
1: Ano, už si se můžou těšit na spousty novinek.
2: Říká Beneš, festival u Lipna začne 14. srpna, potrvá do 23.
1: Držíme zaběhlý formát, což jsou, jako přes den sportujeme, večer se bavíme a v tom sportu jsme přidali takový ty adrenalinovější záležitosti.
2: A to by právě mělo být propojení několika dovedností a schopností sportovců do jednoho závodu.
1: Poprvé budeme mít OCR park, poměrně velký, na 800 metrech čtverečních. A absolutní novinkou je, že jsme se rozhodli, že půjdeme do moderního fitness závodu. Nazýváme to Lipno Hybrid Run.
2: Tak tedy Lipno Hybrid Run, co si pod tímto slovním spojením mohou sportovci konkrétně představit, nebude to premiéra jen pro návštěvníky festivalu.
1: I pro nás absolutní novinka a hrozně se na to těšíme.
3: Bude to vlastně závod pro takovou tu fitnessovou komunitu, to znamená kombinace silových cvičení s během.
2: Vysvětlila ředitelka festivalu, olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: Takový ty populární závody pro lidi, kteří chodí hodně do fitka, ale nakombinovaný právě s běháním, a bude to v podobě jak pro veřejnost, tak i pro takovou tu profi klientelu. Takže bude vlastně úplně nový závod, nový sport.
2: Lipno Hybrid Run připraví pořadatele na druhý festivalový pátek. V minulém roce k Lipnu dorazilo přes 55 tisíc návštěvníků. Podle Milana Beneše je kapacita u jezera neomezená.
1: Teoreticky neomezená, ale my se už dlouhodobě dostáváme na jakýsi strop, zejména samozřejmě pokud jsou to koncerty, ale nejenom na nich. My se dostáváme na strop i z pohledu vlastně těch jednotlivých závodů, které tam jsou.
2: Festival začne 14. srpna, dorazí na něj i populární osobnosti ze světa kultury a sportu. Z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Za minutu a půl bude 6:45, máme pro vás informace o počasí. Nejprve začneme tím, jak bylo v noci. Zpočátku noci bylo oblačno až polojasno s doznívajícími přeháňkami. Během noci pak se vyjasňovalo a k ránu se ojediněle tvořily mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly od 18 stupňů ke 13 stupním, ale v horských kotlinách mohlo být klidně i kolem 5 stupňů. Přes den dnes bude hodně tepleji. Čeká nás horký a dusný slunovrat s bouřkami. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne přibude kupovité oblačnosti až na oblačno. Odpoledne se místy přidají přehánky nebo bouřky, místy i silné, které pak večer budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 26 až 29 stupňů Celsia a vád by měl slabý, proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Rozptylové podmínky, ty budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé. A biometeorologická předpověď je i dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. Podíváme se na SMSky, které nám posíláte, a to ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom se píše počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přešla SMSka. Ostatně jako každý den také z Trhových svinů. V Trhových svinech je trochu oblačno, 15 stupňů. Pěkný den všem do studia přeje zdraví Boža. Božo, děkujeme, také zdravíme. Ve Větřní je 17 stupňů, jasno, zdraví Zuzka a Honza a dva pejsci, tak děkujeme i za tuto informaci z Větřní. A ještě tu mám také zprávu z Jindřichova Hradce, kde u nádraží je jasno, klidno, lehká mlha a 14 stupňů. Pohodovou neděli všem přeje Milan. Milane, děkujeme a do Jindřichova Hradce také přejeme. Hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Když se řekne Boris Jachnin, tak si zvláště příznivci filmů tedy vybaví českobudějovického publicistu a pedagoga a hlavně dlouholetou duši filmového klubu v Českých Budějovicích. Boris Jachnin byl mimo jiné také autorem obsáhlé knihy o Waltu Disneym, skvělý vypravěč a především člověk, který toho ve svém životě hodně zažil. V našem rozhlasovém archivu máme nahrávku, v níž popisuje své dětství a také mládí. Poslechněte si teď v cyklu Archivní perly aspoň část jeho vzpomínek.
1: Tatínek byl Rus. Byl felčarem v bílý, tedy carský armádě, a byli to ti bělogvardějci. No, když je vytlačila ta rudá armáda po první světové válce, je vytlačila a oni se shromáždili v Turecku a tam se ta bílá carská armáda znovu formovala a vyzbrojovala, no tak tenkrát si velmoci nepřáli, aby znovu se rozhořela válka v Evropě, tak velmoci se dohodli, že ta armáda se rozpustí a že vytipujou tři země, které přijmou tyhle ty mladý lidi, který by byli jako demobilizovaný, jako z armády, a teď to byli většinou například nedoštudovaný studenti. To byl případ mýho tatínka taky, páč. Ten studoval lékařství a v třetím ročníku jako dobrovolník odešel na frontu a tam se stal teda zdravotníkem a potom felčarem. Teď tam byl v tom Turecku s nima, tam taky onemocněl tyfem a prostě léčil si dva průstřely, měl těžký a tohle. No a ty velmoci jim nabídli Francii, Německo a Československo. Každá ta země vzala určitý počet těchto mladých lidí a umožnila jim na Nanzenovský pas, se tomu říkalo, to byl pas pro vyhnance, který neměli občanství, protože se nechtěli hlásit k Sovětskému svazu. No, on, tatínek, si vzal maminku, která ho tak nějak podporovala, že mohl dostudovat tady lékařskou fakultu, měl takový svoje malý stipendium. Takže to byla taková bída z nouzí, ale všichni byli, tak bych řekl, takový spokojený a šťastný, že se našli, až na mýho dědečka, to byl teda maminčin tatínek, to byl přísnej takový jihočeský katolík, řídící učitel. No a musím říct, že ten to považoval za takový omyl nějaký, tohle ten vztah a tu svatbu potom a to všecko. Tomu se to nezdálo. Tatínek se přihlásil v 30. roce, když bylo sčítání lidu, tak tam napsal národnost židovská. No, nevěděl si rady s tím ruským, protože on vlastně byl Bělorus, on pocházel z Vitebska. No a maminka tou svatbou s ním ztratila český občanství. Teď žili oba dva jako vyhnanci v té Praze. No, to dědečka šíleně rozčilovalo. A byly tam ještě další věci, taky to náboženství samozřejmě. Tatínek to nebral tak úplně vážně, jo. Tatínek byl takovej, já bych řekl, křesťanský bezvěrec, jo. On měl svýho boha, on uznával morální zákony, jako lékař samozřejmě, ale zase na druhé straně jako nechodil do kostela, nedodržování a vůbec ne, už to židovský, takže já jsem jako dítě neměl tušení, že je mi přisouzený osud židovského dítěte, nebo napůl teda míšence, a tatínek neměl tušení, že to, co si tam napsal, že je vlastně rozsudek smrti, že za 10 let to bude tenhle rozsudek, jo.
0: Slyšeli jste Borise Jachnina, další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. Všechny tyto unikátní nahrávky najdete také u nás na našem webu www.budějovice.rozhlas.cz v sekci pořadů, která se jmenuje Archivní perly.

0: Jsou tu zprávy a Petra Pitra.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeští hasiči měli včera večer kvůli bouřkám přes 30 výjezdů. Nejčastěji řešili popadané stromy a větve. První bouřky do jižních Čech dorazily už po 1 hodině odpolední. Na Prachaticku, Volyňsku a na Táborsku padaly víc než 2 centimetrové kroupy. I na dnešek meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami a vysokými teplotami. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídili evakuaci 2 osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech s požáry bojuje opakovaně. Před 5 lety oheň zničil 10 000 hektarů lesa. V jindřichohradeckém minorickém klášteře představuje svoji tvorbu 17 umělců, kteří působí na katedrách výtvarné výchovy 6 univerzit v Česku a na Slovensku. Díla byla vytvořena různými technikami, vedle klasických taky pomocí 3D tisku. Návštěvníci uvidí i práce z textilií nebo ze starých rentgenových snímků. Výstava nazvaná Beze slov potrvá do 25. října. Přehrada Trnávka na Pelhřimovsku hostí Evropský pohár a mistrovství republiky v raftingu. Závodí 4členné a 6členné posádky. Dneska jsou od 10 hodin na programu závody ve sprintu a ve sjezdu. Obloha na jihu Čech je teď většinou jasná, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne se přidají přehánky a bouřky. Opět můžou být i silné. Teploty se dostanou až ke 33 stupňům, na horách ke 30. Vítr vane slabý, v bouřkách zesílí, v nárazech může dosahovat rychlosti až přes 70 km v hodině. Biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 6:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Proti Alzheimerově chorobě by měla bojovat celá lidská společnost. Stárnutí mozku je totiž také otázkou mezilidských vztahů, upozorňuje americký odborník na veřejné zdraví James Rice. Rozhovor s ním nabídneme za chvilku ve vysílání našem, ale ještě předtím necháme zaspívat Leonu Machálkovou Galaxii přání.

0: Hledání léku na Alzheimerovu demenci je něco jako cesta kolem světa. Nemocné totiž nejsou jenom mozkové buňky, ale svým způsobem také naše společnost. Tak přesně to říká James Rice, americký zdravotní expert a také předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby. Lidský rozměr výzkumu připomněl také na posledním světovém setkání výzkumníků v Praze.
1: Vědecké objevy zjistí, co se v mozku děje a proč, chceme ale dospět k tomu, jak zlepšit důstojnost lidského života. Na našem setkání jsme diskutovali o tom, jak změřit, jestli je člověk v pohodě šťastný.
2: Jak se to dá určit?
1: Setkáváme se s rodinami lidí postižených demencí a ptáme se jich, co byste chtěli zažít v posledních letech svého života. Neřeknou vám, chci, aby mi rychleji pálili nervové spoje. Budou říkat třeba, chci si zase užívat hudbu, chci být s vnoučaty nebo pravnoučaty, chci, abych znovu mohl malovat. Musíme do procesu vědeckého objevování vnést i lidi, kterým to má pomáhat. Zahrnout kromě buněčné vědy také psychologii a výzkum chování. To, co znamená důstojný život, se totiž bude lišit v různých kulturách i různých rodinách.
2: Vy jste navrhl něco jako autoatlas pro výzkum demence, přirovnáváte to k naplánované trase. V čem to spočívá?
1: Když plánujete cestu na dovolenou s rodinou anebo služební cestu, je to rozdíl. Budete tam dělat jiné věci, navštívíte jiná místa. To, jak cestu vnímáte, se bude lišit. Stejně tak od výzkumu k důstojnému životu vede cesta. Potřebujeme si ji zmapovat a rozmyslet si zastávky, kde se zastavíme a rozhlédneme se. Co to znamená pro nás a pro lidi, kteří jsou postiženi?
2: Kde je podle vás důležité se zastavit?
1: Můžeme těm lidem vytvořit prostředí plné podpory. Dá jim to chuť do života. V Evropě a v Americe tyhle lidi uskladňujeme. Máme chráněné bydlení, domovy s asistencí, potom oddělení pro lidi s poruchami paměti. Dáváme tomu vznešené názvy, ale tím to nezachráníme. Uskladňujeme lidi, aby nám sešli z očí a z mysli.
2: Jenomže kdyby byli doma, tak se s nimi rodina neví rady. Léčbu demence zatím nikdo nezná.
1: Jistě, v mnoha zemích byla v minulosti třeba sanatoria pro lidi s tuberkulózou. Máme rádi, když jsou lidé mladiství plní entuziasmu, nehledě na věk. Abychom toho dosáhli, potřebujeme zkoumat kvalitu života ve stejné míře, jako studujeme buněčné membrány. Jedno bez druhého nebude optimální.
2: To znamená zaměřit se na prevenci pomocí životního stylu?
1: Podle mezinárodních studií existují takzvané modré zóny, kde lidé stárnou zdravě. Je to díky prostředí, stravování, pohybu. Je to výzkum, který se na člověka a lidskou komunitu dívá zvenčí. Na druhé straně máte výzkum nervových buněk a jejich membrán. Potřebujeme obojí. Co dělají buňky s komunitou a komunita s buňkami?
2: Takže zlepšit kondici mozku může člověk nejenom sám sobě, ale i lidem kolem sebe?
1: Když se nebudeme starat o stárnoucí lidi, o hodně přijdeme. Věk odchodu do důchodu je celosvětový problém. Nejde jen o peníze na důchody, ale také o ztrátu zkušeností starší generace. Mohli bychom mít pozitivnější přístup k těm, kdo stárnou. Společnost to obohatí, jak po ekonomické, tak po kulturní stránce.
2: Říká James Rice, předseda správní rady Mezinárodního výzkumného centra pro neurodegenerativní choroby.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude 6:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes v neděli službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pane Gregore, jak to aktuálně vypadá?
2: Aktuálně máme na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se vyskytují mlhy, a to zejména na Písecku a Táborsku. Teploty nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro jasnou oblohu, 17,5 stupně, vane slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáně hlásí 19 stupňů a slabý jižní vítr 2 metry za sekundu.
1: No, jaké počasí nás čeká přes den?
2: Ráno bude ještě jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti a odpoledne pak bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami, a ty bouřky mohou být i silné. Srážky budou večer většinou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Dnešní maximální teploty mezi 30 a 33 stupni Celsia, na horách 27 až 30, a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který ale v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž. A ještě upozornění na ty silné bouřky, opět v nich hrozí přívalové srážky i kolem 30 mm a výjimečně i nárazy větru nebo kroupy. Bouřek ale bude o něco méně než včera.
1: Tak to je dobrá informace, dobrá zpráva. Ty včerejší bouřky byly vlastně jarní, dneska máme slunovrat, takže už máme letní bouřky, ale počasí ty teploty byly včera hodně letní a dneska to bude taky tak. Ale jak to bylo v historii s teplotními rekordy právě k 21. červnu?
2: Maximální hodnota je 34 stupňů z roku 2006, tak dnes snad ten rekord odolá, a minimální 4,2 stupně z roku 1910, tak to odolá zcela určitě. Průměrná teplota pro dnešní den 18 stupňů, takže budeme dnes nad průměrem. Slunce dnes vyšlo v 4 hodin a 58 minut a zapadne pak 10 minut po 9. hodině večerní.
1: Dnes nás čeká dlouhý den a krátká noc. Uvidíme, jestli třeba ten rekord také nepadne, protože to nebudeme asi daleko od té předpovědi, která dnes je. Tak se nechme překvapit, jak to bude. V každém případě, zítra už se malinko ochladí, a jak bude v noci?
2: O něco málo se ochladí, ale stále ty teploty budou vysoké. V noci bude zpočátku oblačno až polojasno a budou doznívat ojedinělé přehánky a bouřky. Během noci se ale postupně vyjasní, jen k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima 19 až 16 stupňů, na horách 17 až 14, v horských kotlinách ale méně i kolem 7 stupňů. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Zítra přes den pak jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, opět i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Zítřejší maximální teploty 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který bude v bouřkách zesilovat. Ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce, střední zátěž. V bouřkách opět zítra budou hrozit přívalové srážky z úhrny i kolem 30 mm, výjimečně i nárazy větru a kroupy.
1: Tak to říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterého dnes ještě uslyšíme, ale pro tuto chvíli tedy děkuji a za hodinu naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Pavel Novák dospívává svou píseň Nádherná láska 7,5 minuty před 7 hodinou. Ale dnes je neděle, to znamená po 9 hodině nás čeká Vltavín. A v tom dnešním Vltavínu si připomeneme Jana Zelenku Hajského, jeho českého rodáka z Kamenného újezda a také důležitou osobnost při přípravách útoku na Reinharda Heydricha. Pro většinu jeho Čechů to byla osobnost víceméně neznámá, nebo málo známá, a to z různých důvodů. K ním se ve Vltavínu postupně dostaneme. Tady je krátká ukázka, kdy dětství Jana Zelenky Hajského komentují Roman Lavička z Národního památkového ústavu a archivář Jiří Cukr.
1: Víme z matričního zápisu, při jeho porodu byla zdejší porodní bába Kateřina Růžičková. To místo narození bylo předurčeno povoláním a osudem rodičů, protože otec malého Jana, taktéž Jan Zelenka, byl třídní učitel v tehdy obecné škole, která dnes už svému účelu neslouží, ale to pojmenování si u nás pozdržela jako stará škola. Takže vlastně to měl jenom přes ulici do práce.
2: Rodina Zelenkových však v Kamenném újezdě dlouho nežila. Jeho otec, co by učitel, musel na jiné místo. Jak dokládá archivář Jiří Cukr?
3: V roce 1900 byl převelen, použijeme-li toho slova, na školu v Chlumci, což je dnes osada obce Olešník, nedaleko Hluboké nad Vltavou, kde působil 2 roky a kde také Jan Zelenka mladší, čili Jan Zelenka Hajský, začal svoji školní docházku. V roce 1902 potom se rodina přestěhovala do Zborova, kde Jan Zelenka starší se stal řídícím učitelem, ale Jan Zelenka mladší, čili pozdější Jan Zelenka Hajský, ten tady vlastně bydlel kratší dobu, protože po absolvování zdejší obecné školy potom začal docházet do škol za dalším vzděláním do Českých Budějovic, kde také během těch studií bydlel v podnájmech.
2: Na několik let poté jeho stopy z archivních záznamů mizí. V roce 1922 se Jan Zelenka, tedy ještě ne Hajský, oženil s o 6 let mladší Františkou Hofmanovou. A když vidíme jejich svatební fotografii, máme dojem, že hledíme spíše na hollywoodský filmový pár slavné éry němých filmů, tedy třeba na Harolda Lloyda a jeho ženu Mildred Davis.
1: Vidíme mladý šťastný pár, který si představuje pochopitelně zcela oprávněně společnou šťastnou budoucnost. Za rok na to se jim narodil syn. V žádném případě netušili, že mají vlastně již polovinu života za sebou a že čeká posledních 20 velmi plodných, ale dramatických let, zvláště v závěru.
0: Slyšeli jste jenom krátkou ukázku z dnešního Vltavínu. Celý pořad odvysíláme po zprávách v 9 hodin. Ale teď z 4,5 minuty před 7 hodinou raní pro vás ještě bude zpívat Lešek Semelka, píseň, která se jmenuje Jednou větou.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 7 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Americký viceprezident Vance odjel do Švýcarska na jednání o trvalé dohodě s Íránem. Má se tam setkat se zástupci Teheránu. Pacientů s lymskou boreliozou na jihu Čech je víc než loni v tomto období. Prachatice ošetří památné stromy. Město získalo dotaci přes 200 tisíc korun. Odpoledne můžou na jih Čech opět dorazit i silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Viceprezident Spojených států J.D. Vance odcestoval do Švýcarska, kam už přijeli hlavní iránský vyjednavač Ghalibaf i ministr zahraničí Araghchi. Na původní páteční termín iránská delegace nedorazila kvůli izraelským útokům na Libanon. Tvrzení Teheránu, že v sobotu opět zablokoval Hormuzský průliv, Washington odmítl.
4: Vance novinářům před nástupem do letadla řekl, že hlavními tématy jednání budou podle něj příměří v Libanonu a otázka výroby jaderných zbraní. Mluvčí amerického centrálního velitelství popřel prohlášení Íránu, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. Provoz podle něj nadále pokračuje. Sledovací data BBC potvrdili, že průlivem během soboty proplulo i několik tankerů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Jihočeští hygienici evidují od začátku roku skoro 290 případů lymské boreliozy. Je to víc než loni v tomto období. Pacientů s klíšťovou encefalitidou je naopak míň. Statistické zvýšení počtu evidovaných případů souvisí taky s elektronizací systému hlášení, které výrazně zpřesnilo data z terénu.
5: U klíšťové encefalitidy hygienici od začátku sezóny potvrdili 16 případů, nejvíc na Českobudějovicku a Českokrumlovsku. Nejvíc pacientů s lymskou boreliózou evidují na Jindřichohradecku a Českobudějovicku, nejméně pak na Písecku. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
2: Památné stromy na Prachaticku čeká letos další odborné ošetření. Město na něj získalo dotaci přes 200 tisíc korun. Arboristi se zaměří na lípy v Dobročkově, Jasany ve Skříněřově nebo Husovu lípu v Chlístově.
6: Součástí zásahu bude zdravotní hřez a zajištění stability korun stromů. V některých případech odborníci doplní nové bezpečnostní vazby. Všechny práce mají skončit do konce září. Cílem je zachovat stromy v dobrém stavu a prodloužit jejich životnost. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1025 hektopaskalů. Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty dneska vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Vítr vane slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, výjimečně může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D4 na 72. kilometru u Mirotic ve směru na Prahu. Je tam odstavené havarované auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Oscarový snímek Ostře sledované vlaky letos slaví 60 let.
0: Natáčení na nádraží v obci Loděnice u Berouna připomíná Muzeum trati, kam se vypravíme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4,5 minuty po 7. hodině, a to v neděli 21. června. Dobré ráno a hezký den, slunovratový den, přeje ze studia Luboš Moráček.

0: Kotwald je v tahu s písní 8,5 minuty po 7 hodině raní se podíváme na malinký výlet. Letos v listopadu totiž to bude 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. Toto jubileum si dnes připomenou na nádraží v Loděnici u Berouna, kde se velká část filmu natáčela. A navštívit tam můžete také Muzeum trati.
1: Ahoj, Miloši.
2: Ahoj, Mašo.
1: No tobě to ale sluší.
2: Tobě to taky sluší, Mášenko.
3: Nádraží by z filmu dnes poznal jen málo kdo, ale podle obyvatelky Loděnice Markéty Macháčkové má film pro obec stále velký význam.
4: Teď je to nádraží přestavěný, ale ještě donedávna to tady fakt vypadalo jako v tom filmu. Co vím od těch pamětníků, tak když to natáčeli ten film, takže pan Mencl a i ty herci se scházeli v restauraci na kovárně v Chrustenicích. To byla taková vyhlášená hospoda.
3: Přímo v nádražní budově v Loděnici je skromné muzeum, kterým mě provádí kustodka Alena Heinrichová.
5: Ta myšlenka vznikla na takové skupině děvčat zralého věku, obyčejně se tomu říká babinec. Teda. Sehnali jsme pár tu lidí a dohodli jsme se, že tady kromě teda ostře sledovaných vlaků a historie nádraží, taky bude historie obce. Že?
3: Možná se teda pojďme podívat dovnitř, co tady vlastně je.
5: Teda je to rozdělení do třech částí. Že? Tady úvodem vždycky říkáme o historii vlaku, historii nádraží. Kousek dál máme historii obce a vzadu tam je muzeum ostře sledovaných vlaků.
3: Je to skutečně malá místnost, řeknu.
5: Ano, 2x5 metrů. A tadyhle máte fotografie z filmu přímo z toho. Dole je posledních 5 fotografií ze slávy, kterou tady uspořádali České dráhy při příležitosti 50 let od natáčení ostře sledovaných vlaků. No a zároveň to tady máme jako pamětní síň těch, kteří už tady s námi nemohou být. Takže v čele fotografie pana Mencla.
3: Právě při oslavách před 10 lety v reportáži Jaroslava Skalického pro Český rozhlas o natáčení promluvil režisér filmu Jiří Mencl, že by mohl za snímek získat Oscara, ho prý ani nenapadlo.
6: Měl jsem štěstí. My jsme s panem Šefrem měli jediný cíl, natočit to tak, aby nás zase nechali další film dělat. No. Jiný ambice jsme neměli.
3: Na natáčení tehdy zavzpomínal i kameraman Jaromír Šofr. Promluvil o tom, proč tvůrci zvolili právě nádraží v Loděnici.
7: Bylo bezkonkurenční. Pro jeho nádhernou intimitu, což je dáno sevřeností přírodní, tou vysokou strání.
3: Z Loděnice Laura Hájková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu před 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes nás čeká horký a dusný slunovrat s bouřkami. Ráno bude jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojediněle s mlhami, ale už během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami anebo s bouřkami, místy i silnými. Srážky budou večer většinou pak ustávat a oblačnosti bude také ubývat. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 27 až 30 stupňů Celsia a vád by měl slabý proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat, ale ráno bude ještě i klidno. Rozptylové podmínky ty budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé, akorát biometeorologická předpověď ta pro dnešní den, stejně jako včera a předevčírem, je na tom nejvyšším stupni, to je stupeň číslo 3, je ta vysoká zátěž. No a ještě se podívám, jaké pak je u vás za oknem, dívám se na SMSky, které nám posíláte zprávy ve tvaru, který je CB, jako České Budějovice, takže CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete tu vaši zprávu a všechno to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Vyššího Brodu. Ve Vyšším Brodě je po ránu jasno a 17 stupňů. Včera nespadla ani kapka, tak snad to dnes bude lepší, píše a hezký den přeje Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu zdravíme, přejeme hezkou neděli. Mám tu také SMSku z Prachatic, kde je 19 stupňů, pěkný den, ve zdraví přeje Helča. Helčo, děkujeme, do Prachatic také zdravíme. Ve Velešině je jasno, rovněž 17 stupňů, pohodovou sobotu všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. Přišla také zpráva z Jindřichova Hradce ze sídliště Vajgar, kde je jasno, klidno a 17 stupňů, pohodovou neděli přeje Marie. I vám, Marie, děkujeme. A ještě tu mám také zprávu z Brloha, kde je skoro jasno, vane slabý vítr a je 18 stupňů. Zdraví a všem krásný den přeje Marie. Tak i vám, Marie, do Brloha děkujeme za zprávu a přejeme hezkou neděli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V zelených světech se počase budeme věnovat hortenzím, ale pozor, tentokrát si povíme o těch, které se pěstují pro řez a můžeme jimi ozdobit naše domácnosti v průběhu celého roku. Krom toho zajdeme za zahradníkem Norbertem Valentou, aby nám pověděl o balkónovkách, na jejichž pěstování se specializuje. Poslouchejte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.

0: Nikolase Vintna, který v roce 1939 zachránil 669 dětí před téměř jistou smrtí, není potřeba nějak zvláště představovat. Ale i tak byste si neměli nechat ujít komiksovou knihu Vinton nebyl sám. Kreslíř Mikuláš Podbrodský a scénáristka také Tereza Verecká s ním spojili své síly společně a vzniklo tak svěží a také pro mnohé i objevné dílo. No a Filip Černý si o knize povídal s oběma autory.
1: Děláme historický komiks, příběh, kde jsou prostě fakta, ale zároveň děláme dobrý komiks. Takže my jsme si tam hodně jako dovolovali prostě měnit věci, prostě aby pomohli tomu narrativu a tomu i běžnému čtenáři komiksu se dostat do toho tématu. Takže z jedné strany to bylo docela volný a pak jsme se zvazovali nějakými věcemi, které pro nás byly jako důležitý.
2: Jak vám se psal scénář?
3: To bylo úplně strašlivě náročný, protože ve skutečnosti Sir Nicholas Winton není dobrý dramatický hrdina. Jo, a je to těžký to z něj udělat, ale já jsem při těch rešerších narazila právě i na jeho spolupracovníky, o které se ta kniha opírá. A ještě ve chvíli, kdy jsem si uvědomila, že pokud píšu komiks, tak mám ve skutečnosti absolutně neomezený rozpočet na zvláštní efekty, tak v tu chvíli to začala být i trochu zábava. A právě to vedlo k tomu, že jsme si dovolili s Mikulášem to, co on podle mě popisuje trochu jako sci-fi a volný, tak zabrousit do nějakých surreálných, obrazových, metaforických, podvědomých, obrazových technik, který nás hrozně bavily a který tomu dávají takovej zvláštní švung a snad i tempo.
0: No, další zajímavosti o komiksové knize Vinton nebyl sám zazní dnes odpoledne kolem 3:15 v knižní hlídce. Ale teď bude zpívat Věra Špinarová.

0: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
1: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Vysoké teploty včera lámaly rekordy po celém Česku. Na jihu Čech bylo nejtepleji v Borkovicích na Táborsku, kde naměřili 33,4 stupně Celsia. Dosavadní maximum z roku 2002 bylo překonané o 9 desetin stupně. Rekord padl i v Jindřichově Hradci, kde teploměr ukázal 32,2 stupně. Od července se rozšíří jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Firmy budou muset evidovat nástupy nových zaměstnanců. Zatím tak museli informovat jen v případě cizinců. Podle Státního úřadu inspekce práce totiž při kontrolách vychází najevo, že někteří zaměstnavatelé opožděným ohlášením nového zaměstnance zakrývají nelegální zaměstnávání. Obec Polnička na Žďársku včera otevřela cyklostezku, která odvádí cyklisty z nebezpečného silničního průtahu. Na stavbu za 24 miliony korun dostala obec dotace. Na nové stezce je i ocelobetonová lávka přes Sázavu. Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny České republiky z druhé pozice. Kategorie Moto2 začne ve 12 hodin a 15 minut. Ve 14 hodin pak uvidí fanoušci na Masarykově okruhu v Brně kategorii MotoGP. Obloha na jihu Čech je teď většinou jasná, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne bude přechodně až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být i silné. Teploty se dostanou až ke 33 stupňům, na horách ke 30. Vítr vane slabý, v bouřkách zesílí, v nárazech může výjimečně dosáhnout rychlosti i přes 70 km v hodině. Biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: S uzavírkou počítejte na silnici 155 v Prostředních Svincích u Dolního Třebonína na Českokrumlovsku. Objížďka vede přes Kamenný újezd a Dolní Třebonín. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 7:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné nedělní ráno. Také dnes opět naše území zasáhnou silná vedra. Podle meteorologů můžou tedy teploty přesáhnout i tropickou třicítku. My se už za chvilku společně vypravíme v reportáži za dělníky, kteří v takovém počasí pracují s roztaveným asfaltem. Ale ještě předtím zaspívá Marek Lambora.

0: Tropickou třicítku v těchto dnech atakují teploty v České republice. Ne všichni se ale před spalujícími slunečními paprsky mohou schovat. Jsou profese, kterým horké počasí příliš nepřeje. Například asfaltérům práci stěžuje navíc také teplo od roztavené směsi na opravu silnic.
1: Tak ještě pojď dozadu, nepřejď nám paní novinářku, prosím tě.
2: Je teplo, no. To si bude nalhávat.
3: Pánové Radek a David s dalšími kolegy pracují ve 30-stupňovém vedru s roztaveným asfaltem. Záplatují totiž díry na silnici mezi Dušejovem a Zbylidy na Jihlavsku. Všichni musí mít pevnou obuv a dlouhé oblečení s reflexními prvky.
1: Já když jedu k moři, tak mám rád třicítky. U moře to je parádní. Já jsem teď byl, to je paráda. A tam chodím normálně slečenej u moře.
4: To tady asi tak, nejde.
1: Tady nejde.
5: Ani práce to nejde. Tak jsem byl, kdyby byl stín aspoň, jo? Aby jsem byl zkoumaný ve stínu.
4: Tak plánujete po práci nějaké schlazení nebo osvěžení?
5: Určitě do bazénu.
6: Máme dva větráky, podle mě. Ne, je tady druhý?
7: Tak na kancelář teda jeden větrák, druhý je u šéfa.
3: I lidé v některých kancelářích bojují s vysokými teplotami. Například architekt Radim a projektant také Radim nemají na svém jihlavském pracovišti klimatizaci.
7: Tak zatím to je dobrý, nějak to nepociťuju, protože asi jsem si zvykl, řekl bych, na tu teplotu tady vevnitř s tím větrákem za zádama, ale tak...
3: Kolik tady teď máte stupňů?
7: Větrák ukazuje 25.
8: Zatím je to dobrý, jak říkal kolega, ale čekáme horší dny a časy. Snažíme se dodržovat pitný režim. Pokud to jde, tak větráme, zejména ráno, teda, aby jsme dostali tady trošku chladnější vzduch.
3: Všechna okna jsou zatažená.
8: Ano, snažíme se bránit slunku v těchto těch dnech. Přece jenom, no, ať se to nezdá, tak nějaký 2-3 stupně to udělá.
3: Podle lékařů je nejlepší prevencí zdravotní újmy z horka používání pokrývky hlavy a vyhýbání se pobytu na přímém slunci. Aktuální počasí pak nejhůře snáší nemocní lidé, seniori a děti. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Tadeáš Gregor. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme jasno nebo skoro jasno. Ojediněle se vyskytují mlhy, a to zejména na Písecku a Táborsku. Teploty aktuálně mezi 17 a 21 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme jasnou oblohu, 19 stupňů, vane slabý jižní vítr 1 metr za sekundu, tlak je 1025 hektopaskalů, tlaková tendence mírný vzestup. Churáňov hlásí 23,5 stupně a jasnou oblohu.
1: Jak jsou na tom naše jihočeské řeky s vodou?
2: Vody trošičku přibylo, ale stále je jí relativně málo. Na Soumarském mostě dnes 49,7 desetin centimetru. 3 milimetry chyběly do povolení splouvání. Vyšší Brod 62 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice byla 115 cm, což je pod hranicí sýznosti. Bechyně 95 cm, což je tak nějak na hranici. Otava v Katovicích 38 cm, což je také pod hranicí sýznosti. Teplota vody včera na Lipně 20,5 stupně, v řekách se pohybuje kolem 22 stupňů.
1: A jak bude přes den?
2: Dnes bude ráno jasno nebo skoro jasno, zpočátku ojediněle s mlhami, a během dopoledne bude přibývat kupovité oblačnosti. Odpoledne pak bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami, a ty bouřky mohou být i silné. Srážky pak budou večer většinou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Dnešní maximální teploty 30 až 33 stupňů, na horách 27 až 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno a biozátěž dnes na trojce, tedy vysoká zátěž. V těch silných bouřkách pozor zejména na přívalové srážky i kolem 30 mm, výjimečně se k ním přidají i nárazy větru nebo kroupy, ale bouřek bude dnes méně než včera.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno a budou doznívat ojedinělé přehánky a bouřky. Během noci se vyjasní, kránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Noční minima 19 až 16 stupňů, na horách 17 až 14, v horských kotlinách i kolem 7 stupňů. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra pak jasno až polojasno, ráno ojedinělé s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami a opět i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který bude v bouřkách zesilovat. A ráno bude i klidno. Biozátěž zítra na dvojce a v bouřkách opět zejména ty přívalové srážky i kolem 30 mm.
1: A jaké počasí pak očekáváte na úterý?
2: V úterý bude většinou polojasno, během dne přechodně až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a opět i silnými. Úterní minima 18 až 15 stupňů, maxima 28 až 31 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Ráno bude i klidno.
1: Říká meteorolog Tadeáš Gregor. Díky za ty informace a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Zkoumali jste někdy sněhovou vločku? Jejich tajemství odhalí za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík, ale ještě předtím bude zpívat Lenka Filipová píseň, která se jmenuje Zamilovaná.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Jihočeský kraj bude letos na mzdy nepedagogických pracovníků doplácet 120 milionů korun. Kampaň Buď připraven naslouchat motivuje táborové vedoucí, aby se nebáli dětem nabídnout pomoc. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Odpoledne můžou na jihu Čech opět dorazit silné bouřky. Pohodové ráno vám přeje Petra Pitra. Jihočeský kraj bude letos doplácet na platy nepedagogických pracovníků 120 milionů korun, informoval o tom náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek z Hnutí Naše Česko. Celkové náklady se pohybují kolem 900 milionů. Jihočeský kraj zřizuje na 120 škol, ve kterých pracuje asi 1500 nepedagogických pracovníků, kuchařek, školníků, uklízeček nebo účetních. Jejich platy od ledna přešly ze státní kasy na samosprávy. Stát slíbil kompenzaci výdajů. Vždycky je ale dostatečná. Doplácet ze svého rozpočtu bude muset na platy nepedagogů i českobudějovický magistrát, a to přes 70 milionů. Skoro 100 milionů musí dát z městské kasy Písek. Táboroví vedoucí se nemají bát dětem nabídnout pomoc, když ji potřebují. Upozorňuje na to nová kampaň Buď připraven naslouchat. Stojí za ní organizace Nevypust duši, junák, český skaut a písničkář Pavel Čadek. Vedoucím nabízí možnosti, jak můžou dětem v těžkých chvílích naslouchat. Vysvětluje Aneta Brunerová z organizace Nevypust duši.
4: Tábor je takové zvláštní letní místo. Děti tam tráví s vedoucími i s ostatními dětmi hodně intenzivní čas, budují si s nima vztah a k těm dospělým mají přirozeně důvěru jinou než k rodičům a právě jim nahlas poprvé řeknou, že jim není dobře. My bychom chtěli vedoucí podpořit, aby v ten moment byli připraveni.
3: Návštěvníci Pelhřimovska budou moct až do září obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen v Pelhřimově, ale taky v Horní Cerekvi nebo Své pravicích. Lidi uvidí třeba obří havrany, sousoší mazlíčci nebo kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z místní akční skupiny Šipka.
5: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny relief daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
3: Čeští fotbalisti začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
6: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Poslední jsou v pořádku.
3: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí, v úterý odletí do Mexico City. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům jen výhra.
0: Počasí.
3: Jih Čech je jasný nebo skoro jasný, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Vítr vane slabý proměnlivý, v bouřkách ale zesílí a výjimečně může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez vážnějších komplikací a bez nehod, tak se jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Osm hodin a k tomu pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v neděli 21. června. Hezké ráno, klidný a pohodový den, hezký slunovrat přeze studia Luboš Voráček. A jako každé nedělní ráno, tak i dnes pro vás máme písničky z cizí kapsy. Dnes zaspívá Michal Tučný notoricky známou píseň a uslyšíme také její předlohu. Poslouchejte.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých coververzí. Yes, it was my... S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině raní. Jinými slovy právě teď. Dneska s příjemně latinsko-americky houpavou melodií. Ostatně není divu, když se jmenuje Všichni jsou už v Mexiku. A my všichni, kteří tam nejsme, si můžeme zaspívat spolu s Michalem Tučným.

Mnohokrát osvědčený tandem dvou kamarádů, zpěváka Michala Tučného a textaře Zdeňka Rytíře, jistě zpozorněl, když mu v roce 1983 kolem uší prolétla melodie skladby, které nešlo odolat. Neutekly ani dva roky a druhý jmenovaný její slova plynule přeložil do češtiny, včetně názvu Všichni jsou už v Mexiku, zašlo se do nahrávacího studia a jedna z Tučného nejoblíbenějších písniček byla na světě. Jak za chvilku uslyšíte, česká verze skladby se vlastně vůbec neliší od originálu They All Went to Mexico, který se ve zmíněném roce objevil na albu slavného a ano, původem mexického kytaristy Carlose Santány. A protože jeho doménou je šestistrunný elektrický nástroj, na němž si mimochodem lety vypěstoval svůj poznávací a brilantní zvuk, který si opravdu s žádným jiným nespletete, o zpěv se mu na deskách starají hosté, z většiny velmi blištivých jmen. V tomto případě jedna z nejtěžších vah country hudby Willie Nelson. Skladba o tom, že všichni už odešli do Mexika, stejně jako v naší mateřštině, je navzdory velmi příjemně až spokojeně plynoucí melodii ohlédnutím za životem, který odchází. Včetně lásek, přátel, psů i věcí, které měl člověk rád. A každému brzy dojde, že to Mexiko je jen metafora pro něco jiného, neodvratitelného a čekajícího na všechny. Nicméně, abychom neupřeli zásadní, neb autorský podíl na této písničce, sluší se dodat, že ji nenapsal ani jeden ze zmíněných světoznámých muzikantských borců, ale americký folkový zpěvák a skladatel Greg Brown. Mimochodem taky žádné ořezávátko, byť hlavní popularitu samozřejmě sklízí doma za oceánem. Takhle ji ovšem zpívá Willie Nelson a v kytarových výjezdech dobarvuje Carlos Santana. A z Českých Budějovic vás k tomu zdraví Martin Schuster.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu ještě 2:15. Máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká horký a dusný slunovrat s bouřkami. Ráno bude ještě jasno, anebo skoro jasno. Zpočátku ojediněle s mlhami, ale během dopoledne už bude přibývat kupovité oblačnosti. Odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami, anebo bouřkami, místy i silnými. Srážky budou pak večer většinou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 30 až 33, na horách 27 až 30 stupňů Celsia. Vár by měl slabý proměnlivý vítr, převážně ze severních směrů, rychlostí do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách bude přechodně zesilovat. Ráno bude ještě klidno. Rozptylové podmínky, ty budou dobré, ráno ještě mírně nepříznivé a biometeorologická předpověď je i dnes na stupni číslo 3, to je ta nejvyšší zátěž. A ještě se také naposledy podíváme na SMSky, které nám celé ráno posíláte. Za všechny zprávy moc děkujeme. Teď tu mám ještě poslední dva kousky, které přišly za uplynulou hodinu. Jedna z těch zpráv je od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, plechové nebe, 21 stupňů. Děkujeme za tu zprávu. No a v Soběslavi, tam je 16 stupňů, lehký mlžný opar. Včera večer byla velká bouřka, pak byla krásná duha, píše a příjemný nejdelší den v roce přeje Eva. Evo, děkujeme a do Soběslavy také hezkou neděli přejeme.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je 8:45, tak tomu ještě 7,5 minuty. Takhle po ránu pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. I dnešek nabídne v jižních Čechách pestrou mozaiku zážitků. A pokud máte chuť vyjet za historií, hudbou, anebo třeba za alpakami, tak vybírat opravdu bude z čeho. Už v 9:30 dopoledne začne v kostele svatého Jakuba v Prachaticích poutní mše k svatému Janu Nepomuku Neumannovi, významnému prachatickému rodákovi a pozdějšímu americkému biskupovi. Od 10:00 zpřístupní Prachatické muzeum expozici Životní pouť a odpoledne pak od 14:00 ožije hospicový park hudbou, občerstvením a pohodovým posezením pro malé i velké. Ve 14:00 pak otevře své dveře také rodný dům Světce, kam návštěvníci můžou zavítat až do 18:00. Hudba se rozezní na velkém náměstí v Prachaticích. V 10:30 tam zahraje nové dechové trio, které přidá příjemnou kulisu k tomu nedělnímu setkávání v historickém centru. Písecké Práchenské muzeum nabízí dnes poslední možnost navštívit výstavu expozice 33. V 15:00 začne mimořádná komentovaná prohlídka, která připomene vznik oceňované stálé expozice a také proměnu samotného muzea. Průvodcem bude kurátor Zdeněk Duda a návštěvníci se také setkají s autorem části expozice Janem Kotalíkem. V Českém Krumlově vyvrcholí slavnosti pětilisté růže. Od 10:00 začne historický trh na zámku, městský park pak přiblíží život ve středověku a od 11:00 naváže program na náměstí. V 15:30 odpoledne projde městem slavnostní průvod a v 16:00 se letošní slavnosti rozloučí závěrečnou ceremonií. Děti a milovníky zvířat přivítá od 13:00 zámek v Blatné. U alpačího výběhu v anglickém parku se malí farmáři seznámí se životem alpak a vyzkouší si také péči o ně. Fotbalové legendy přijedou do Českého Rudolce. Ve 14:00 tam začne utkání mezi domácím Sokolem a Internacionály, bývalými známými hráči. V Táboře v 18:00 se rozezní rajský dvůr augustinianského kláštera na náměstí Mikuláše z Husy, společný koncert pěveckého sboru Hlahol Tábor a pražského sboru Kakofon. Ten slibuje příjemný podvečer v krásném prostředí. Hudební zastavení nabídne také Benešov nad Černou. V 17:00 začne v kostele svatého Jakuba Většího koncert Kouzlo harfy. A pokud dáváte přednost divadlu Pod širým nebem, pak se můžete vydat do Jindřichova Hradce. Ve 20:30 ožije zámecké nádvoří komedii Strašidlo kentervilské podle Oscara Wilda s Lukášem Vaculíkem, Bárou Štěpánovou a dalšími známými herci.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se Štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.

0: metrové kroupy. I na dnešek meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami a taky vysokými teplotami. Na řeckém ostrově Euboea úřady nařídili evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech s požáry bojuje opakovaně. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. V jindřichohradeckém minorickém klášteře představuje svoji tvorbu 17 umělců, kteří působí na katedrách výtvarné výchovy 6 univerzit v Česku a na Slovensku. Díla byla vytvořena různými technikami, vedle klasických taky pomocí 3D tisku. Návštěvníci uvidí i práce z textilií nebo ze starých rentgenových snímků. Výstava nazvaná Beze slov potrvá do 25. října. Přehrada Trnávka na Pelhřimovsku hostí Evropský pohár a mistrovství republiky v raftingu. Závodí 4členné a 6členné posádky. Dneska jsou od 10 hodin na programu závody ve sprintu a ve sjezdu. Obloha na jihu Čech je většinou jasná, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne bude přechodně až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být i silné, teploty se dostanou až ke 33 stupňům, a na horách ke 30. Vítr vane slabý, v bouřkách ale zesílí. V nárazech může výjimečně dosáhnout rychlosti i přes 70 km v hodině. Biozátěž je vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Opatrní buďte na silnici číslo 20 u Pištína na Českobudějovicku. Policie řeší nehodu auta, které sjelo do příkopu. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:30, k tomu 2,5 minuty. V neděli ráno posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké ráno a klidný den. Jindy klidnou částí Třeboně se včera nesla hudba a také hlahol. Festival Zažít Třeboň jinak u Komenského sadu uspořádali místní obyvatelé. A za 10. ročníkem sousedské slavnosti se za chvilku ohlédneme v reportáži. Teď ještě bude zpívat Olga Lounová.

0: Divadelní vystoupení, koncerty, tvořivé dílny pro děti i bleší trh. Všechno pěkně pohromadě. Sousedskou slavností Zažít Třeboň jinak včera ožila ulice Na Sadech v Třeboni. Akci zorganizovali přímo místní obyvatelé a také spolky, a letos už po desáté.
1: Moc se těší na pohádku o čarodějnici Hadimůře. Právě začíná, tak všechny děti do parku.
2: Paloušek, kde nejsou žádné šišky, co by mě štípali do noho? No to je krásné.
3: Žádný poletucho, co děláš na mé louce?
4: Po divadle se řada malých diváků běží schladit podmlžítko a vodotrysky. Ostatní korzují mezi stánky s občerstvením a výrobky, jako třeba Dana s Martinem, ti přijeli až z Olomouce.
5: Je to takový pohodový, klidnější v ulicích, není to prmol, kolik si to klidu projde, poslechne hudbu, popovídá si s lidma. Je to takový přátelský.
6: Je tady velice krásně a jsou tady strašně milí lidi.
4: O to, aby návštěvníkům slavnosti příliš nevyhládlo, se stará stánek Petry Hořejší.
6: My tady nabízíme domácí koláče a nabízíme tady chleby s pomazánkama, tamhle kremrole od babičky Mirky a makovej koláč od Peti.
4: Hlavní myšlenkou akce je víc oživit veřejný prostor, jak mi říká za organizátory Petra Fajfrová z hospice svatého Kleofáše.
7: Vlastně je to taková iniciativa jednotlivců, aktivních lidí z Třeboně, kteří se sešli v roce 2017 a řekli si, že chtějí sousedskou slavnost, že chtějí věci dělat trošku jinak, a tak vznikl první ročník.
8: Hospic svatého Kleofáše byl úplně u toho pilotního ročníku.
7: Byl. Hospic se zapojil bleším trhem, který se stal za ty roky, za těch 10 let strašně oblíbeným a nechybí nikdy.
8: Kdybyste měla porovnat právě ten pilotní ročník v roce 2017 a teď 10. ročník, jak se to proměnilo?
7: Víte, ono to prvotní nadšení, to se nedá potom už nahradit, jo? Takže myslím, že to vzniklo jako z obrovského entuziasmu a nadšení. Bylo nás více na začátku, postupně se to proměňovalo, ty stálí lidé zůstávají, ale přidávají se i nové subjekty.
4: Slavnost se každý rok přesouvá do jiného koutu města. V minulých letech stánky zaplnily třeba areál záchranné stanice, Bertiny lázně nebo nádvoří zámku. Z Třeboně Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes slouží a službu drží meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Gregore, jak vypadá aktuálně situace?
2: Aktuálně máme na jihu Čech jasno nebo skoro jasno. Na Táborsku se ještě stále výjimečně vyskytují mlhy. Teploty mezi 18 a 24 stupni Celsia. V Českých Budějovicích jasná obloha 22 stupňů, jihozápadní vánek do 1 metru za sekundu, tlak je 1024 hektopaskalů, tlaková tendence vzestup a pak pokles. Churáňov hlásí 24 stupňů a jasnou oblohu.
1: No a jak bude přes den?
2: Ráno bude jasno nebo skoro jasno, během dopoledne pak bude přibývat kupovité oblačnosti, odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Srážky budou večer většinou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Dnešní maximální teploty mezi 30 a 33 stupni Celsia, na horách 27 až 30 a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Teď ráno bude ještě i klidno. Biozátěž dnes na trojce, vysoká zátěž. A pozor na ty silné odpolední bouřky, ve kterých hrozí přívalové srážky i kolem 30 mm, výjimečně i nárazy větru a kroupy. Bouřek ale bude dnes méně než včera.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačno až polojasno a budou doznívat ojedinělé přehánky a bouřky. Během noci se ale postupně vyjasní a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Noční minima 19 až 16 stupňů, na horách 17 až 14, v horských kotlinách kolem 7 stupňů, a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra přes den pak jasno až polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno s místními přehánkami i bouřkami, a to i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Zítřejší maximální teploty o něco níže než dnes, 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28, a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který bude v bouřkách zesilovat, a ráno bude opět i klidno. Biozátěž zítra na dvojce. V bouřkách zítra opět hrozí přívalové srážky i kolem 30 mm, výjimečně nárazy větru a kroupy.
1: No a jaké počasí pak očekáváte na úterý?
2: V úterý bude většinou polojasno, během dne přechodně až oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a opět i silnými. Úterní minima 18 až 15 stupňů, maxima 27 až 31 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Ráno bude i klidno.
1: Můžeme se ještě podívat na středu?
2: Ve středu bude jasno až polojasno, během dne při přechodně zvětšené oblačnosti můžou se ojediněle objevit přehánky nebo bouřky, a to zejména na horách. Středeční minima 18 až 14 stupňů, maxima 28 až 32 stupňů a bude vát slabý proměnlivý vítr převážně ze severu nebo severovýchodu do 3 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
1: Teď už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Tadeáše Gregora. Děkuji za to a přeji klidnou neděli.
2: Vám taky hezký den, naslyšenou.
1: Také naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Karel Gott dospíval 7 minut před 9. hodinou. A protože je neděle, 3. červnová, tak nás dnes odpoledne čeká povídka. Ta dnešní bude příběh ze Staré Prahy o jednom vykutáleném filutovi. Ten se jmenuje Venderín Křikava a pracuje jako obchodní vedoucí u jedné zavedené pražské obchodní firmy. Její majitel ho má rád, je s ním spokojen. Přesto se Venderín zčista jasna rozhodne, že se trhne a udělá se takzvaně, jak se říká, pro sebe. Jeho zaměstnavatelu, panu Smrčkovi, se to nepozdává, ale nic s tím nezmůže.
1: Jsem mlád a snad sám uznáte, že i trochu k světu. Ožením se a pak, jakmile se ožením a dostanu věno, uhradím úvěr a nebude mi ho dále třeba.
2: Tato slova promlouval Křikava tak pyšně, ba tak chlubně, že pan Smrček umlkl a odvrátil se s hlavou svěšenou.
1: Ale ještě jednou se otočil k mládenci a otázal se.
2: A partii máte? Je to jisté? Jsou tam peníze?
1: Pane šéf, to jsem dobře vypočítal. Šel jsem zjista. Peněz je dost. A jsem vítanou partií. Mohl bych se ženit zítra, kdybych uvážil, ale zařídím si dříve závod, aby pan Tchán viděl, že také něco mám.
0: Takhle pěkně si to Venderín Křikava naplánoval a spočítal, ale protože se povídka Ignáta Hermana, z níž jste právě slyšeli ukázku, jmenuje Bankrot páně Křikavův, můžeme asi tušit, jak to celé všechno s tím mladým sebevědomým mužem dopadne. Tak nás tedy poslouchejte i krátce po 14. hodině a všechno se dozvíte, jak to dopadlo. No a do té doby toho pro vás ještě hodně máme, hodně toho uslyšíte. Za 5 minut to budou zprávy, ty připravuje kolegyně Petra Pitra a hned poté, jako každé nedělní ráno po 9. hodině, nabídneme Vltavín a tím vás provede Zdeněk Zajíček. No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký den, dneska je slunovrat, tak hezký dlouhý den, hezkou neděli a klidný 7. den v týdnu užijte při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Před 77 lety komunisti zavraždili válečného hrdinu Heliodora Píku. Jindřichův Hradec opraví silnici na Jiráskově předměstí. Školy se chystají na poslední týden školního roku. Odpoledne bude na jihu Čech přechodně až oblačné, teploty vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Dneska je to 77 let od justiční vraždy válečného hrdiny a legionáře Heliodora Píky. Podílel se na protinacistickém odboji. Ještě za války upozornil i na zločinnost stalinovského režimu.
3: Ten proces byl tajný, beze svědků. Je to nebývalý prezident v právu, kdy při hrdelním procesu nevypočuli ani jedného svědka.
4: Popsal vykonstruovaný soud syn generála Heliodora Píky, Milan. V rozhovoru pro Paměť národa vzpomínal i na to, že jeho otec odmítl emigrovat a zradit vlast.
3: On hovorí, já tuto vlast v žádném případě neopustím. Já se budem hájit, já jsem čistý jako linia.
4: Komunisti obvinili generála Píku z vlasti zrady. Tvrdili, že předával informace západním státům. Píka v první světové válce bojoval na Haličské i Alsaské frontě. Ve druhé světové válce byl vojenským vyslancem v Rumunsku i Moskvě. Už tou dobou varoval před tím, že Sovětský svaz neusiluje o svobodné Československo, ale o diktaturu. Lucie Machartová, Český rozhlas.
2: Jindřichův Hradec zrekonstruuje silnici na Jiráskově předměstí. Práce vyjdou zhruba na 2 miliony korun. Radní schválili návrh na zadání veřejné zakázky. Popsal starosta Michal Kozár z Hnutí ANO.
5: Jedná se o vozovku, která směřuje do areálu ČOV a současně i do areálu soukromé společnosti a projíždí tudy městská hromadná doprava. V minulosti se povedlo získat tyto pozemky od státu a tudíž může město přistoupit k obnově oprusné vrstvy. Realizace by měla proběhnout v měsíci září.
2: Většinu žáků čeká poslední týden ve škole. Třeba děti ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě už ale vysvědčení dostali a začaly jim letní prázdniny. Kvůli rekonstrukci budovy trávili poslední týdny na jiných pracovištích, mimo jiné i v areálu školy TG Masaryka. Její kmenové žáky přitom čeká ještě závěrečný týden výuky, vysvětluje zástupkyně ředitelky Markéta Fajfrová.
6: Poslední týden školy bývá nejnáročnější jak pro žáky, tak pro učitele, protože se potřebujeme rozloučit se školním rokem, kdy žáci vlastně vracejí učebnice, dostávají učebnice na nový školní rok. Abychom si to zpříjemnili, tak nás v pondělí čeká vodní bitva na školním hřišti.
1: Počasí.
2: Dopoledne se začne na jihu Čech tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne bude přechodně až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami, opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Vítr vane slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, výjimečně může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Opatrní buďte v Českých Budějovicích, na dlouhé louce u křižovatky s Husovou třídou je odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Za chvíli si připomeneme osobnost Jana Zelenky Hajského. Jehož život skončil 17. června 1942. Někteří z vás jej možná znají. Někdo o něm slyšel poprvé teprve nedávno, někdo ho zná už možná dlouho, ale pro širší veřejnost je jeho jméno a život a hlavně jihočeský původ zatím, troufám si říct, velkou neznámou. Pak se vydáme do Českých Budějovic před 100 lety a nakonec nás čeká archivní záznam o divadelních představeních v Českém Krumlově za Dobrožumberků.

0: To byly poslední zvuky, které v životě slyšel jeho český rodák Jan Zelenka Hajský. Krátký kousek zvukové stopy jsem si vypůjčil z filmu Antropoid, kde se coby filmová a přesto skutečná postava objevil před širší veřejností vlastně poprvé. Zvuk střelby a německé povily zní ve chvíli, kdy do bytu rodiny Zelenkových v Praze vniká gestapo a Jan Zelenka na poslední chvíli stihne rozkousnout kapsly s kyanidem. Jeho životní příběh ale začal jinde. V jižních Čechách, v Kamenném újezdě u Českých Budějovic.
1: Stojíme s výhledem na jeho rodný dům číslo popisné 19, takzvaná usedlost u Klavíků, kde se 3. března roku 1895 narodil Zelenkům malý Jan.
0: Říká Roman Lavička, odborník Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, který v rodišti Jana Zelenky Hajského Kamenném újezdě shodou okolností také žije.
1: Víme z matričního zápisu, při jeho porodu byla zdejší porodní bába Kateřina Růžičková. To místo narození bylo předurčeno povoláním a osudem rodičů, protože otec malého Jana, taktéž Jan Zelenka, byl třídní učitel v tehdy obecné škole, která dnes už svému účelu neslouží, ale to pojmenování si u nás pozdržela jako stará škola. Takže vlastně to měl jenom přes ulici do práce.
0: Rodina Zelenkových však v Kamenném újezdě dlouho nežila. Jeho otec, co by učitel, musel na jiné místo. Jak dokládá archivář Jiří Cukr?
2: V roce 1900 byl převelen, použijeme-li toho slova, na školu v Chlumci, což je dnes osada obce Olešník, nedaleko Hluboké nad Vltavou, kde působil 2 roky a kde také Jan Zelenka mladší, čili Jan Zelenka Hajský, začal svoji školní docházku. V roce 1902 potom se rodina přestěhovala do Zborova, kde Jan Zelenka starší se stal řídícím učitelem, ale Jan Zelenka mladší, čili pozdější Jan Zelenka Hajský, ten tady vlastně bydlel kratší dobu, protože po absolvování zdejší obecné školy potom začal docházet do škol za dalším vzděláním do Českých Budějovic, kde také během těch studií bydlel v podnájmech.
0: Na několik let poté jeho stopy z archivních záznamů mizí. V roce 1922 se Jan Zelenka, tedy ještě ne Hajský, oženil s o 6 let mladší Františkou Hofmanovou. A když vidíme jejich svatební fotografii, máme dojem, že hledíme spíše na hollywoodský filmový pár slavné éry němých filmů, tedy třeba na Harolda Lloyda a jeho ženu Mildred Davis.
1: Vidíme mladý šťastný pár, který si představuje pochopitelně zcela oprávněně společnou šťastnou budoucnost. Za rok na to se jim narodil syn. V žádném případě netušili, že mají vlastně již polovinu života za sebou a že čeká posledních 20 velmi plodných, ale dramatických let, zvláště v závěru. Stal se učitelem, jako jedno z prvních působišť si zvolil Háj u Duchcova na severu Čech, kde přímo pomáhal budovat menšinovou českou školu, tehdy v jazykově německé oblasti, kde se stal pak třídním učitelem, ale zároveň se stal také členem, zapáleným členem Sokola. A tyto události nebo toto jeho zaměření a ta idea Sokola, která se zabývá i tou národní svébytností a otázkou češství, ho vlastně předurčila k tomu, že on se aktivně zapojil do toho protifašistického odboje, když byla druhá světová válka, a on byl vlastně jedním z těch hlavních pomocníků při plánování a při organizaci úspěšného atentátu na tehdejšího říšského protektora Reinharda Heydricha.
0: A právě podle Háje u Duchcova si zvolil Jan Zelenka jednu ze svých odbojových přezdívek. Známý byl také jako Strejda. Jeho pomoc při přípravách útoku na Reinharda Heydricha byla zásadní. Podle archivních záznamů, které zveřejnil badatel Jaroslav Čančara, kontaktoval Jan Zelenka Hajský svého bývalého žáka Františka Šafaříka, kterého učil už začátkem 20. let. Šafařík mezi tím dospěl a byl za protektorátu zaměstnaný u hospodářské správy na Pražském hradě. Díky jeho informacím si mohli jak Zelenka, tak parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš z výsadku Antropoid sestavovat postupně profil možností, kde a jak Heydricha zlikvidovat. Díky tomu měli i přesný popis protektorova auta, věděli, kdo s ním jezdí a hlavně znali hodiny odjezdů a příjezdů. Jan Kubiš se také díky tomuto propojení dostal několikrát až do prostor technického zázemí správy hradu, kde si Heydrichovo auto dokonce osobně prohlížel. Útok na Heidricha výsadkáři provedli při jeho cestě z Panenských Břežan Kirchmajerovou třídou v zatáčce do ulice v Holešovičkách. Pro Jana Zelenku Hajského si gestapo přišlo 17. června, tedy den před obklíčením parašutistů v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Reslově ulici. Hajský ještě rozkousl kapsly s jedem, Františka Hajská už to nestihla a byla zastřelena 24. října téhož roku v Mauthausenu.
1: Jak již bylo zmíněno, on ten život skončil tím, že požil jed. Ale myslím si, že je třeba uvědomit, že to nebyl žádný akt zbabělce nebo ze strachu. Já si troufám říct, že to byla z jeho strany pojistka, aby při nějakém dalším výslechu nebo mučení náhodou neprozradil nebo nepoškodil někoho jiného. Takže si radši dobrovolně sáhl na život, než by ohrozil při nějakém dalším tom procesu ty další účastníky.
0: Jan Zelenka Hajský a jeho žena Františka spolu měli syna, také Jana. Ovšem přezdívali mu Milíč. A Jan Milíč Hajský, student gymnázia, zemřel ve stejný den jako jeho otec. Když se ve škole dozvěděl, co se stalo u nich doma, také rozkousl připravenou kapsli s jedem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém si dnes uděláme cestu strojem času o 100 let zpátky. No a protože jako lidstvo máme v současné době jediný stroj času k dispozici v podobě archivních materiálů, no tak musíme začít logicky v archivu, konkrétně ve státním okresním archivu na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. A já už tady stojím s ředitelem státního okresního archivu Danielem Kovářem. A pokud mám začít cestu 100 let zpátky, tak ono už stačí se rozhlednout po samotné této budově, protože je to nová moderní budova postavená relativně nedávno. A vy tady máte přitom na stěně fotografii, která zachycuje to samé místo, ale v úplně jiné podobě. Mimochodem, z jakého roku ta fotografie je?
1: Z roku 1930.
0: Tak tady stojí nebo prochází skupina lidí. Při jaké příležitosti to bylo?
1: Byl to pohřeb, myslím, hasiče pana Šembery.
0: Tak prochází tady v těchto místech této Rudolfovské třídy a stojí tady obyčejný nízkopodlažní dům. My teď natáčíme, dá se říct, v obrovském areálu vašeho státního archivu. Jak je veliký?
1: Tak je to pětipodlažní budova na půdoryse 40x40 metrů, ale důležitá u archivu je kapacita. Sem by se mělo vejít víc než 24 kilometrů archivního materiálu.
0: Mimochodem, kdy vznikl tento archiv?
1: V letech 1995-96.
0: A dovedete si představit, že vám bude stačit ještě za 100 let?
1: No, já doufám, že ano, ale tam je spousta neznámých. Nevíme, jak se úředníci budou činit, aby nás zásobovali papírem.
0: To zásobování bude asi trošku rozličné. Dříve se všechno psalo na pergamenech nebo na papíře jako takovém a dnes už se pomalu přechází na digitál, čili já si neumím představit, jak se bude skladovat, dejme tomu, naše datová schránka za 100 let.
1: A právě záleží na tom, jak moc se teda úředníci budou činit, jak moc se bude úřadovat papírově a digitálně, to všechno jsou věci, které jsou ještě ve hvězdách.
0: Takže si dovedu představit, že místo, dejme tomu, tohoto obrovského fochu, který měří na délku, dejme tomu, 6 metrů a na výšku 3 metry, to budou dvě flešky.
1: Tak já doufám, že nakonec převládne zdravý rozum a tudíž papír.
0: V čem byl rok 1923 pro České Budějovice důležitým?
1: Tak hlavou města až do komunálních voleb v roce 23 byl Otakar Svoboda. První starosta města po převratu v roce 1918. Ten byl starostou až do září 1923, kdy ho vystřídal Bedřich Král. V roce 1923 se přes Malši v dnešní ulici Matice Školské stavila lávka, která vlastně dostala název podle odstupujícího starosty Svobodova lávka. Stejně tak v roce 1923 odstoupil ze své funkce poslední ještě rakousko-uherský okresní hejtman František, nebyli Franz Hiebl, a byl nahrazen hejtmanem Františkem Velíkem. Ale co v tom roce 23 a v těch okolních letech Budějovice dělal Budějovicemi, byla výstavba nových obytných čtvrtí, a to na několika místech. Ta obytná zástavba vznikla opravdu proudově, rychle, a to na několika místech. V tom roce 1923 se soustředila jednak do takzvané legionářské čtvrti, což bylo místo mezi nemocnicí a Hartmutovou továrnou. Tam vznikala zástavba stavebního družstva legionářů, vedle nich potom vznikla čtvrť družstva Šťastný domov a dalším místem, kde se hodně stavilo, bylo Pětidomí, čili čtvrť mezi Nádražím a Suchým Vrbným. Tam byla spíš individuální výstavba, případně výstavba dělnického stavebního družstva, to byla taková trochu chudší čtvrť menších řemeslníků anebo zaměstnanců železnice.
0: A něco podobného, co mají například ve Zlíně, čili takové ty typické baťovské domky nebo taková typická dělnická čtvrť?
1: To úplně ne. Tady opravdu v těch 20. letech převažovala ta družstevní výstavba. Velmi výhodná, protože to družstvo nechalo vyhotovit nějaké společné projekty, vyřídilo veškerou administrativu, stavební povolení a tak dále, vykoupilo pozemky a pak vlastně poskytlo nějaké výhodné podmínky svým členům, kteří si postavili na těch pozemcích domy. Dokonce tahle družstevní výstavba měla podporu vlastně i v nějakých státních subvencích. Ta největší družstevní výstavba se soustředila do prostoru Havlíčkovy kolonie. Státní družstvo Havlíček postavilo v podstatě ty ulice kolem Čechovy, Roháče z Dubé, Havlíčkovy na pravém břehu Malše. Ještě k té obytné zástavbě bych dodal další jev typický, a to je výstavba velkých činžovních domů nákladem města, a nákladem státu. Tam mimochodem byla odstartována právě v roce 1923 výstavbou velkého městského činžáku na dnešním Vrchlického nábřeží. Pak se výstavba těch velkých domů soustředila třeba do ulice Matice Školské, v Pětidomí, v Dělnické ulici. Velký blok pro zaměstnance státní správy vznikl v ulici Nerudově a Puklicově, takzvané gážistické domy. Čili to byl další prvek, který do toho města vstoupil, ty velké činžáky nebo dokonce celé bloky činžovních domů s malými byty, které byly takové startovní pro mladé rodiny anebo pro méně majetné občany, městské zaměstnance nebo státní zaměstnance.

0: Posloucháte Vltavín a první cestu strojem času proti proudu věků máme za sebou. A teď se vydáme ze státního okresního archivu ke Kohinoru, což je název, který znáte všichni a s rokem 1923 je zpět několika důležitými otázkami. A na ně už se zeptám ředitele holdingu Vlastislava Břízy. Jak vypadala firma Kohinor v roce 1923?
1: Byla v největším rozkvětu. Začínala odolávat tlakům, protože tady bylo to češství, jak skončilo Rakousko-Uhersko, a začaly se odštěpovat a vznikat ostatní závody a drobné tuškárny, například Grafo a podobně. Dosahovala tenkrát výborných výsledků, s tím, že zaměstnávala zhruba 1500 lidí, což na město, které v té době mělo 44 tisíc obyvatel, bylo opravdu hodně. Město se začalo postupně blížit továrně, protože v roce 1848, kdy přišli Hartmutové do Budějovic z Vídně, z důvodu dneska úsměvných anebo stejných, byla zde laciná pracovní síla, laciné pozemky, a nedaleko se začínal těžit grafit, což bylo pro tušku velmi důležitá surovina.
0: Co bylo nejúspěšnějším výrobkem firmy?
1: To byla 1500, která ve Vídni dostala medaili, tenkrát už v 21 gradacích. Ve žluté barvě to leště nikdo neuměl, takže porazila svoji konkurenci, která v té době byla, zejména německých tuškáren.
0: Předpokládám, že v těch 20. letech to byla svým způsobem prestiž dělat pro tuto firmu.
1: Tenkrát to prestiž byla a opravdu v této firmě pracovalo hodně Němců nebo německy mluvících lidí. Ale například v roce 23 Kohinor měl velkou slávu, protože Marie Hartmutová si vzala von Rohana, který potom působil tady ve městě, ve správní radě a podobně. Čili bylo to nejen výrobní věc, ale třeba i politická.
0: Jaká byla nejvýraznější nebo nejúspěšnější léta firmy?
1: Ty se musí rozdělit per partes. Já si myslím, že samotný úspěch byl, kdy pan Hartmut založil firmu ve Vídni. My všichni víme a známe minaret v Lednici. On byl architekt a tam nakreslil a naprojektoval tento minaret. A vlastně tuška

0: Byl to Hartmut, který studoval v Londýně, potkal se tam s panem Lanou a ten ho přesvědčil, že tady jsou výhodné podmínky k podnikání. Čili to byl ten rok 1848. Potom dalším mezníkem je světová válka, kde upadá většinou za války dolů. Potom nastává rozvoj, který opravdu vrcholí, už začíná někdy tím rokem 23 až do druhé světové války. Druhá světová válka pak nebyla úplně to nejlepší, protože část rodu Hartmutu kolaboroval s Němci a proto v roce 45 byla Hartmutka znárodněna podle Benešových dekretů. Potom nastává éra socialismu, kdy jsou spory o známku, čili známka do dneška v Lichtenštejnsku ve Vaduzu, která se podařila odkoupit Kohinorem. To tenkrát se měl velmi složitá vyjednávání v roce 97 od baronu, takže je 100% v českých rukou vlastnictví. Pokládám to za velký mezník. Další mezník je privatizace. V roce 94 vstupuje do Kohinoru pan Kellner a v roce 2000 Kohinor prodal mě.
1: Co se stane s legendárním názvem firmy a vůbec firmu jako takovou, čili s Kohinorem za 100 let?
0: Já osobně si myslím, že známka Kohinoru půjde dál. Máme ji evidovanou v třídě 16 v Lichtenštejnsku, jak jsem hovořil. Co se stane dál? Já dělám všechno pro to, aby známka pokračovala výhledně nějaké době. To znamená, že synové oba dva se zapojili do řízení firmy, včetně synovce. Takže ten výhled na nějakou dobu, těch 20 let, se zdá, že by měl být teoreticky zajištěn, by se podaří přežít některé ty ataky, které jsou. A není to nic dneska jednoduchého, například dřevo, které samozřejmě se dováží ze Sibiře, dováží se z Ameriky, dováží se z Číny. Takže může to být někdy komplikováno, že z českého dřeva tušku neuděláte a to je docela složité. Myslím si ale, že těch 100 let by mělo přežít. Bude to v jiné formě, v jiné podobě, ale móda je i v cyklech. Dneska i třeba na západě je moderní psát klasickou dřevěnou tuškou a ne propiskou.
1: Dělá se ještě vůbec ingoustová tuška?
0: My děláme náplně ingoustových tužek, jinak samozřejmě nás smetla Čína, která dělá za hrst rýže, když to přeženu, ale my děláme třeba náhradní náplně a podobně a některé ingoustové tušky ještě děláme.
1: No a když už jsme v Kohinoru, no tak se logicky musíme podívat i na to, jak se tušky vyrábějí. Mimochodem, viděli jste to někdy? Já jsem si to až do této chvíle nedokázal představit. Jsme s vedoucím výroby firmy Kohinor, Karlem Bednaříkem, přímo v provozu, ale museli jsme jít trochu stranou od těch strojů. Já jsem byl vždycky zvědav, jak se dokáže vložit tenoučka tuha do tenké tušky a teď to teprve začínám chápat, jak vy to dokážete vyrobit. Ono je to vlastně jednoduché. Jak se to dělá?
2: Je to naprosto jednoduché. Vezmou se dvě prkínka, do těch speciálních tuškárenských prkínek se vyfrézuje drážka, vloží se tam tuha, slepí se to, nechá se to zalisovat, nechá se to potom rozbrusit nebo rozfrézovat na daný tvar, který je požadovaný. Jestli je to kulatá tuška, šestihraná tuška nebo trojboká tuška, to už záleží potom, jaký tvar si zvolíme na těch rozfrézovávacích nožích.
1: Takže se to rozřízne, pak už se to nabarví zvenku, nalakuje.
2: Další operace, které následují, tohle je vlastně výroba surové tušky, přírodní tušky, a následují další operace, to znamená leštění, případně máčení, máčení jednotlivýma barvama, značení a potom samozřejmě balení.
1: Kolik je v těch dvou prkínkách, které teď vidíme v mašině, tuh, to je 6?
2: Je to záleží to podle profilu a podle síly tuhy. Můžou tam být 4 až 8 tužek, se udělá jakoby ze dvou prkínek, z toho sendviče.
1: A z jakého dřeva to vyrábíte?
2: V podstatě my využíváme 3 druhy dřevin. První je běžná lípa, pak používáme sibirský cedr, což je určitá odrůda borovice, která se vozí. A poslední, asi nejdražší a nejluxusnější dřevo je to kalifornský cedr, který se teda těží v Americe a my ho dovážíme z Číny, kde se zpracovává.
1: Generální ředitel pan Bříza říkal, že z českého dřeva se tuška nevyrobí. Čím to?
2: No, není tady tak kvalitní dřevo, aby se dělalo, protože na tuškárenský dřevo musí být zaprvé poměrně slušný to dřevo, nesmí mít dlouhý vlákna, to znamená ze smrku se to udělat nedá. A jsou určitý dřeviny, které musí být lehký, ale zase na druhou stranu musí být zpracovatelný. Takže dá se říct, že v Čechách se nepěstuje dřevo, které by bylo využívané na tuškařinu.
1: Teď už jsme ale v novém tisíciletí, protože tady máte roboty. A ti roboti za vás barví?
2: No, roboti vlastně nebarví. Roboty používáme tady na zakládání do našich máčecích strojů a ten robot tady nahrazuje práci operátorky, která tady tohleto dělala, dá se říct, ručně. Takže ten robot vlastně je manipulační robot, který ho využíváme na posun a transport

0: pastelek do máčecích van.
1: Je to úžasné, jak robot vyrábí a barví tušky, nebo pomáhá vyrábět a barvit tušky. Co myslíte, přežije tuška roboty nebo roboti tušku?
0: Já myslím, že tušky budou věčný. Tušky budou věčný. Roboti taky, ale tušky budou věčný.

0: Ještě než dnešní vydání Vltavínu z Českých Budějovic skončí, připomeňme, že vždycky v červnu začíná divadelní sezona na Otáčivém divadle v Českém Krumlově, ale také slavnosti pětilisté růže a barokní noc na zámku Český Krumlov s festivalem komorní hudby. A tak je, myslím, na místě ohlédnout se za jednou divadelní etapou z doby Rožumberků, o které natočili před více než 20 lety redaktor Jaroslav Klíma a archivář Aleš Stejskal.
1: Sláva českokrumlovského barokního divadla je nesporná. Ovšem, my se vlastně tváříme tak, jako že na Českém Krumlově se hrálo divadlo až v době barokní. A pane magistře, my dobře víme, respektive vy dobře víte, že divadlo se hrálo na Českém Krumlově a na Českém jihu už za Rožmberků. Jaké máme o tom doklady?
2: Tak historikové prozatím byli v takové velmi nepříjemné situaci. I když se ví nebo se vědělo, že oba Rožmberkové měli o divadlo zájem, je zajímavé, že jak Vilém z Rožmberka jako katolík, tak Petr Vok jako nekatolík, jako příslušník jednoty bratrské, se zajímali především nebo navštěvovali především představení jezuitská, a především u Petra Voka je to zajímavé, tak nám pořád chyběly určité doklady o provozování divadla přímo v Českém Krumlově. Nejstarší zmínka, která ale ve vztahu k jiným dochovaným pramenům v českém prostředí a v Praze zvlášť, je poměrně pozdní, se váže k roku 1588. A také si můžeme přečíst v nejnovějších pracích o Českém Krumlově, že tohoto roku vstoupilo divadlo do Českého Krumlova formou právě jezuitského dramatu. Jezuité tehdy v roce 1588, tedy českokrumlovští jezuité, uspořádali údajně velmi výpravnou hru, které se Vilém z Rožmberka zúčastnil.
1: Ovšem, ale Vilém z Rožmberka vlastně divadlo dobře znal, protože on na něj jezdil tak, jako se dneska jezdí na zájezdy třeba do Plzně.
2: Ano, Vilém z Rožmberka, protože to byl exponovaný v politických funkcích člověk, tak navštěvoval, nebo musel doslova navštěvovat některá představení divadelní. Bylo to například v Olomouci v 70. letech 16. století. A nebo ta nejranější zmínka o jeho návštěvě jakéhosi divadelního výjevu, tentokrát to nebylo přímo divadlo v našem klasickém slova smyslu, se váže k roku 1555 k městu Plzni, kde údajně shlédl mytologický vodní balet, který uspořádali plzeňští měšťané na počest příjezdu Ferdinanda I. a Filipíny Velzerové.
1: Vraťme se tedy do Českého Krumlova a k jezuitům. To byla církevní představení s tematikou především náboženskou?
2: Jezuité byli v tomto smyslu velmi vzdělaní a velmi znalí něčeho, čemu my moderně říkáme umění komunikace. Oni totiž věděli, že pokud chtějí získat určité sympatizanty a zpočátku jich v českých zemích skutečně neměli mnoho, musí nějakým způsobem spolupůsobit nebo působit na cítění, emoce, představivost člověka. A k tomuto účelu nejlépe, jak dnes také dobře víme, pokud navštívíme divadlo, právě divadlo slouží. Ta jejich představení byla velice dlouhá, trvala třeba 2,5, 3,5, 4 hodiny, byla nesmírně dekorativní, nesmírně výpravná a také nesmírně poučná. Jenomže jezuitské divadlo nebylo jedinou formou divadla, se kterou se v 16. a na počátku 17. století setkáváme. Bylo tu i takzvané školské divadlo, které se vázalo především k nekatolickému prostředí a zásluhu na jeho rozšíření jako doplňku školské výchovy měl především Martin Luther a jeho, dnes bychom řekli, takový tiskový mluvčí Filip Melanchthon, který hřímal doslova z Wittenberské univerzity a jejich kateder o tom, že divadlo je skutečně velmi vhodným prostředkem pro výchovu mládeže v tom či onom duchu. A právě jedno z těchto představení se nám podařilo identifikovat i v rožmberském krumlovském prostředí v roce 1556. 1906, tedy zhruba asi rok poté, než Wilhelm z Rožmberka navštívil ten plzeňský mytologický balet. Známe dokonce jak režiséra, tak řeč, v které se hrálo, kde se hrálo a tak dále.
1: Já ještě projevím netrpělivost. Rožmberkové vládli evropskými jazyky. Nenapadlo je získat některou ze Shakespeareových her?
2: To je otázka, která dráždí asi nejenom laiky, ale i odborníky. Teoreticky by to možné bylo, aby se v Krumlově nebo někde jinde hrály Shakespeareovy hry už na počátku 17. století. Dokonce historik Rožmberského divadla, krumlovský archivář František Navrátil, takovou tezi vyslovil. Bylo by to pochopitelné. Proč? Petr Vok, jak dobře víme, navštívil v 60. letech Anglii, setkal se osobně s královnou panou Alžbětou a dokonce i po 30 letech si s ní dopisoval nebo jí posílal dopisy. A v té době, na konci 90. let 16. století, navštívil prokazatelně první Čech Shakespeareovo divadlo The Globe v Anglii. Ten Čech se jmenoval Zdeněk Brtnický z Valdštejna a byl také v kontaktu s posledními Rožmberky. Ale nejen to by nám ukazovalo na možnosti hraní Shakespeareových her v našem prostředí. Už v polovině 90. let v Německu a taky v rudolfínském prostředí, tedy v pražském prostředí, působila herecká skupina jednoho Angličana, který se jmenoval Robert Brown a který údajně také prezentoval některé Shakespeareovy kusy, ale přímou zmínku o tom, že by se hrál některý ze Shakespeareových kusů, bohužel nemáme.
1: Takže, pane magistře, nenapínejte naši trpělivost, řekněte nám, jaké to první představení je doloženo a jak se vlastně na to přišlo.
2: Přišlo se na to poměrně kuriózně, tak jako snad ve všech případech, kdy se na něco nového přijde. Seděl jsem jednou v Krumlovském archivu a prolistovával jsem poměrně nevábné, leč lidsky vzrušující příběhy kriminality z 50. let 16. století a v jednom dopise, který tehdy psal velmi vzdělaný farář krumlovský Tomáš Bavorovský, rožmberskému kancléři Václavovi Albínovi z Helfenburka, mu líčil starosti s tím, že se jedna žena ve vězení, jakási poběhlice, nechce stále přiznat ke svým činům. O tom je asi celá stránka toho dopisu, což je na tehdejší poměry dost nebo hodně. A v závěru, jakoby omylem, nabádá tento farář Václava Albína k tomu, jestli by snad neměl zájem Viléma, tehdy 20-letého mladíka, upozornit na to, že pan Cervus, to byl Matouš Hirš, vzdělanec z Wittenberku, připravil, nebo velmi pěkně připravil, abychom hovořili slovy pramenů, jednu hru, která se bude hrát v německém jazyce a která pojednává o čem jiném než o povaze člověka lakomého, to je vždycky vděčné téma pro divadlo, stejně jako hloupý paroháč nebo fintivá žena, chtivý mnich nebo mladí klační milostného dobrodružství. A vybízí ho, že se to bude hrát v německém jazyce a že to je zajímavé, nebude trvat víc než hodinu, čili že jeho milost pána to příliš nezdrží. Tak takovýmhle způsobem náhodným jsme přišli na tu první zmínku o pěstování divadla v krumlovském prostředí. Ještě bych tady dodal jednu podstatnou věc. Nešlo o divadelní představení, které by si snad Rožmberkové objednali, nebo o takzvané dvorské představení. Rožmberské divadlo jako dvorský fenomén, který měl napomáhat té dvorské reprezentaci, tak to bohužel dokazatelné pořád není. Toto bylo divadelní představení, které mělo ve své režii město, které se hrálo v tehdejší latinské škole a na jejíž přípravě se podíleli vesměs studenti z bývalého luteránského Wittenberku.
1: Takže tímto se vlastně historie počátku divadla v Českém Krumlově posouvá až do poloviny 16. století.
2: Dalo by se říci, nebo dalo by se s tím souhlasit, ale nechtěl bych to vydávat za nějakou senzaci, kterou bychom nepředpokládali. O hraní divadla v městském prostředí máme zmínky již z 30. let, ne sice z Krumlova, ale ze severočeského Jáchymova nebo Ústí nad Labem. A odborníci se domnívali, a teď se potvrdilo, že správně, že to školské divadlo jako jedna z těch odborem výuky, jak jsem říkal, se zcela určitě v Krumlově hrálo, jenom jsme neměli ten explicitní důkaz. A teď ho máme.

A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Jan Simota a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.

0: zelených světech se počase budeme věnovat hortenzím, ale pozor, tentokrát si povíme o těch, které se pěstují pro řez a můžeme jimi ozdobit naše domácnosti v průběhu celého roku. Krom toho zajdeme za zahradníkem Norbertem Valentou, aby nám pověděl o balkónovkách, na jejichž pěstování se specializuje. Poslouchejte v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči včera kvůli silným bouřkám vyjížděli hlavně ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji. 20členný kytarový orchestr dneska zahraje v Českých Budějovicích v rámci Světového svátku hudby. Řidiče ani návštěvníky Traktrialu u Jihlavy neodradilo tropické počasí. Teploty na jihu Čech budou dneska kolem 31 stupňů. Přijít můžou i silné bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči včera vyjeli kvůli bouřkám k víc než 700 událostí. Nejvíc výjezdů hlásí hasiči ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Na jihu Čech měli 70 výjezdů. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji pomáhali s odčerpáváním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíce zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíc výjezdů na Příbramsku, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
2: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co spole přiteklo velké množství vody a bláta.
0: Hasiči museli lidi z altánu zachraňovat ve člunu. Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka i dneska. Muzikanti v Českých Budějovicích dneska oslaví Světový svátek hudby. V dominikánském klášteře na Pieristickém náměstí zahraje od 17 hodin kytarový orchestr. Koncert zahájí kytarové duo Pavel Štefal, Emanuel Kiml. Pavel Štefal k programu doplňuje.
3: Naše duo zahraje skladbu od Enrika Granadose a vyvrcholením tohoto dne bude plzeňský kytarový orchestr Crazy Strings, který hraje skladby od starých mistrů až po filmovou hudbu. Dokonce zapojil i bicí nástroje.
0: Tankodrom u Pístova na Jihlavsku hostí tradiční závod Traktrialu. Druhým dnem tam 30 řidičů soutěží v nejnáročnějším terénu. Navíc se musí vypořádat s horkým počasím v kabině bez klimatizace.
4: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
5: To nemá, to nemělo ani. Nic si tam nezbývá. Je to náročnější takový, no.
6: Tomáš Legerský závodí 9. rokem. Do Pístova přijel z Hradce Králové. S tropickým počasím se museli vypořádat i návštěvníci, jako manželé Královy z Prahy.
7: Já jsem se popřípadě trošku divila nejdřív, proč jsem brala deštník, ale pak jsem to pochopila.
4: A teď jste ráda.
7: Teď jsem ráda, samozřejmě.
8: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
6: Poslední závod Traktriálu končí dnes v 16 hodin. Podle meteorologů budou teploty k 30 stupňům dosahovat i v následujících dnech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dopoledne se začne na jihu Čech tvořit kupovitá oblačnost a odpoledne bude přechodně až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Vítr vane slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, výjimečně může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 70 km v hodině. Biozátěž zůstává vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pro řidiče mám dobré zprávy, na jihu Čech se jezdí bez komplikací a bez nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
9: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku. Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéfkuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce, ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perničky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitbičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecan, ty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romane, nebo tak?
1: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
0: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
1: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
0: Co máme tedy mít doma připraveno?
1: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle. Pochoutkový
0: rok. Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
1: Takže medík, ano.
0: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
1: Perníku přímo, ano.
0: K tomu celé vejce.
1: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
0: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
1: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
0: Scházíme se po 24 hodinách.
1: Těsto je vyspinkané do růžova.
0: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
1: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
0: Ne, prosím tě, to jsou miletinský modlitbičky, to nepoznám.
1: Ano, no, víš.
0: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
1: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
0: To musí být hodně výjimečný.
1: Takže
0: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedlal co, bílek?
1: Rozkvedlal jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
0: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
1: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
0: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
1: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů, něco přes 10 minut.
0: Jdeme na náplň.
1: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
0: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
1: Je to tak, přesně tak, je to náplň.
0: Upečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
1: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplní. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
0: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
1: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
0: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zaschne, tak to trochu zprůhlední.
1: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
0: Je to takový malý perníkový sendvič.
1: Ořechový.
0: No, cukrový to rozhodně není tou velikostí.
1: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
0: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
1: Já moc děkuju, Patriku, za příležitost si upíct takovýhle krásný, jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
0: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi udělá ty likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. ročníku, neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátěný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo Dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat Dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum Rakousko-Uhersk

0: českého pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická jedenáctka je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vyloženě taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
0: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
2: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
3: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště to samozřejmě u moře, takže tam mořské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii
1: vytažené.
2: To těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně Naděnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to ono, jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to mušlička, jsem, vypadá to, je to takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale, no. No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: tu pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv ona udělá, tak je dokonalé. To je zvláštní.
1: No, tak to je ale dobře, protože...
2: Já jsem
1: většinou,
2: trošku zaujatý, ale chutám.
1: Většinou vždycky říkám, maminka to dělala líp, tak to slyším od muže poprvé, že žena vaří jako maminka, to je krásné.
2: Ne, je to zvláštní, ale ona se postupně tako vypracovává, je. Ale bohužel třeba, když něco udělá, když jste mluvili o Číně s medem a s ořechy, tak když to jednou udělá, tak už to je originál a už to nikdy není stejné. Ona se nikdy nepamatuje, protože se nezapisuje. Yeah. Přesně už to nikdy neudělá chuťově stejné, to je zvláštní.
0: No tak restaurace by si otevřít nemohla.
2: To asi ne, to ona to obměňuje, takže tam, ale i když docela přemýšlela, já jsem jí doporučoval, aby si udělala restauraci, by jsme byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
0: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
2: Těším se a dobrou chuť.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u Radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky, i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Budějovický magazín Bud Life právě v prodeji. Novinky z života města. Rozhovory, historie i program akcí na celé léto. Čtěte budějovický magazín Bud Life právě v prodeji.
2: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Prachatice ošetří památné stromy. Město získalo dotaci přes 200 tisíc korun. Zraněný reprezentant Jurásek už si na fotbalovém mistrovství světa nejspíš nezahraje. Teploty na jihu Čech odpoledne vystoupí ke 33 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na svojí účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
3: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Památné stromy na Prachaticku čeká letos další odborné ošetření. Město na něj získalo dotaci přes 200 tisíc korun. Arboristi se zaměří na lípy v Dobročkově, Jasany ve Skříněřově nebo Husovu lípu v Chlístově.
4: Součástí zásahu bude zdravotní hřez a zajištění stability korun stromů. V některých případech odborníci doplní nové bezpečnostní vazby. Všechny práce mají skončit do konce září. Cílem je zachovat stromy v dobrém stavu a prodloužit jejich životnost. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Návštěvníci Pelhřimovská můžou do září obdivovat sochy instalované přímo v ulicích v rámci sochařského festivalu Umění nás spojuje. 14 děl 9 současných českých autorů najdou nejen v Pelhřimově, ale taky v Horní Cerekvi nebo ve své pravicích. Uvidí třeba obří havrany, sousoší mazlíčci nebo kosmický trichodon.
0: Sport.
2: Fotbalista David Jurásek na mistrovství světa s největší pravděpodobností dohrál. Obránce Slávie si před zápasem s Jihoafrickou republikou poranil sval a podle asistenta trenéra Jana Suchopárka léčba potrvá déle. Národní tým začal s přípravou na poslední duel ve skupině, který se hraje ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. A postup do play-off mu zajistí nejspíš jen výhra. Po remíze s Jihoafričany Čechy za výkon kritizoval fanoušci i odborníci a generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd negativní zpětnou vazbu zaznamenal.
5: Noviny sledují nebo sledují názory. Samozřejmě ta kritika byla nekompromisní. Kritiku přijímáme. Já myslím, že byla i zasloužená. Zatím ty výkony zůstaly pro mě za očekáváním, ale na druhou stranu jsem si přál, aby jsme měli šanci v posledním zápase hrát o něco. Pro všechny fanoušky, kteří nás tady vlastně provází, jsou skvělí a já bych si přál, aby jsme po porážce a po remíze jim udělali trošku větší radost.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude na jihu Čech přechodně až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami. Opět můžou být doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Vítr vane slabý, proměnlivý, v bouřkách ale zesílí, výjimečně může v nárazech dosahovat rychlosti i kolem 70 km v hodině. Biozátěž dál zůstává vysoká.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Bez problémů a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.

0: Krásné nedělní dopoledne. Svět rostlin je pestrý a zajímavý. Při každém krůčku můžeme žasnout a objevovat jeho rozmanitost. Podle přírodních vzorců rozmanitostí se ponese i dnešní díl magazínu Zelené světy. Spojíme v něm romantiku hortenzí s cestováním, přidáme trochu zahradnického vzdělávání a podíváme se na rostliny vhodné pro výzdoby balkónů a okenních parapetů. Klidné nedělní dopoledne vám přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

0: Z Hortenziemi do Holandska se vydáme s Pavlem Chloubou. Pavle, vy jste podnikl cestu, přičemž jste se zastavil na místě, kde těch hortenzí bylo neskutečné množství. Já jsem viděla fotky, pojďte nám to místo přiblížit.
1: Tak možná bychom nějaké fotky mohli dát i na rozhlasový web, aby se naši posluchači mohli podívat na tu krásu. No, já bych to trošku malinko poupravil, já jsem se tam nezastavil, já jsem tam byl naveden. My jsme s Jitkou, s mojí ženou velmi jako toužili potom ten náš hortenziový obzor rozšířit o jednu věc, a to jsou hortenzie, které se pěstují k řezu do vázy, ve skleníku. To byl takový cíl, který jsme velmi chtěli dosáhnout. A nedařilo se to úplně snadno, protože vím, že takové firmy jsou, takže já jsem si nějaké našel. Napsal jsem tam dopis, podle mého názoru byl takový slušný, ale na dva ty dopisy nikdo nereagoval, tak jsme si mysleli, že ten sen se prostě překládá na neurčito. A nakonec se nám povedlo s pomocí jiného kolegu zahradnického, holandského, toto dosáhnout, protože on se nás ptal, co bychom chtěli vidět, a my jsme říkali, že toto. Ptali jsme se, jestli má nějakou možnost někomu zavolat nebo napsat nebo požádat o to, aby nám vyřídil tu audienci. A on řekl, tom pár takových kolegů mám, záleží na tom, kdybyste to chtěli. No, tak jsem na rovinu řekl, jak to je, že zítra. Tak se tak jako podivil trošku a říkal, no dobře, jak daleko by to mohlo být od tohoto místa, kde jsme teď, protože mám jednoho nebo dva kamarády, ale jsou docela daleko. A jsem říkal, nevadí, je to jedno, prostě ať je to, kde to chce. To Holandsko asi není tak velká země, aby se to nedalo zvládnout, když je ten sen prostě obrovský. A on říkal, dobře, tak jsme splnili jednu podmínku, ještě mám jeden dotaz, v kolik hodin to tak může být, kdy máte čas? A říkám, i to je jedno. Takže my jsme mu vlastně dali svobodu v tom vyřizování a on řekl, tak počkejte. A za chvilku se vrátil z adresou a domluvil nám to návštěvu.
0: Jaké hortenzie v Holandsku pěstují k řezu?
1: No, já vím z internetu, že do této partičky patří i hortenzie latnaté, ale my jsme byli u lidí. Já bych se nebal používat slovo farmáři, protože to nebyli takový ti podnikatele v takovém tom smyslu těch vyparaděných lidí s drahým autem na dvorku, ale takový opravdový prostě lidé jako my, obyčejní, příjemní, a ti to pěstují hortenzii velkolistou. Měli tam asi 8 barev nebo 8 odrůd v těch sklenících. Lišly se barevnosti, bílé, růžové, purpurové, namodralé, potom takové zeleno-červené tam byly nějaké. No ale ty hortenzie, ačkoliv jsou to hortenzie velkolisté, tak je to prostě úplně jiná kytka, než my jsme zvykli z těch našich zahradek. Mají dlouhé výhony, možná metr nebo 1,20 m vysoké výhony, velmi pevné. Té rostliny v podstatě nedovolí rozvětvovat se někde v těch horních částech, takže jsou to prostě takové prýty, které vyrůstají ze země. A celé ty prýty, nebo skoro celé ty prýty se při tom sběru seříznou a vlastně se připravují na expedici, a my jsme celé toto mohli vidět. Bylo to velmi hezké setkání, protože ten člověk vlastně nás čekal jenom od toho minulého dne, a když jsme tam zastavili to auto, tak oni byli v plném procesu pracovním, sbírali ty květy, takže jsme se krátce představili, on nás přivítal a říkal, touto chodbou ve skleníku přijdete k bílým a tady jsou modré, doleva jsou červené, můžete se tady fotit, chodit, natáčet, co potřebujete. A jestli vám bude stačit ten čas, tak v jednu hodinu se tady potkáme v té hale, kde se to zpracovalo. Takže my jsme dostali volnost vlastně toho pohybu, a to všechno zajímavé, co jsme chtěli vědět, tak jsme potom vyřešili vlastně na konci té naší návštěvy. Takže jsme se mohli procházet skleníkama, kde byly květy na stovky, na tisíce kusů možná.
0: Byly to, Pavle, odrůdové záležitosti, to, že tyto hortenzie k řezu měly tak silné stonky, že vypadaly v podstatě jinak, nežli my jsme zvyklí, anebo byly takto zapěstované speciálně?
1: Nepochybně je v tom velký podíl genetiky a druhý podíl technologie pěstitelské, protože ty rostliny byly všechny v kondici. Tam jsme neviděli žádnou nemocnou s nějakým poškozeným listem, to byly ukázkové rostliny. Také jsme tam viděli distribuci těch hnojiv přes kapkovou závlahu a byly tam různá balení různých hnojiv, které vlastně se nasypou do nějakého zásobníku a potom to automaticky všechno v tom skleníku funguje. Ale ta genetika tam je nepochybně velmi důležitá, protože všechno, co jsme doteď věděli, nebo co já jsem si myslel, že vím o hortenzích velkolistých, tak se mohl poslat jakoby k vodě úplně, protože my víme, že vlastně ty květy se zakládají na těch lonských výhonech a ty špičky se prostě musí chránit. tady to bylo všechno jinak. Oni to celé se řízli a ty výhony, které vyrůstaly z té kořenové části, tak dorostly do té velikosti toho metru nebo 1,20 m a každý ten výhon byl ukončený květenstvím. Takže prostě úplně jiný typ geneticky, než my jsme zvykli na zahradách. A ještě musím Hanko dodat a prozradit, že všechny ty hortenzie byly pěstované v květináčích.
0: Jakmile se, Pavle, uřízne ten výhon, jak dlouho potom trvá, než zase znovu vykvete?
1: No, neptal jsem se na to, dozvěděl jsem se to, protože v jednom skleníku jsem viděl rostliny, které nekvetly, měly zhruba 40 cm dlouhé výhony, byly v nádherné kondici, krásné, zdravé, zelené listy. A já jsem to trošku podcenil, nedíval jsem se dobře na ty rostliny a pak jsem se toho pana majitele ptal, jestli to je nějaká nová partie, nové rostliny, které dovezl. A on říkal, ne, to jsou rostliny, ty mají, a teď chvilku přemýšlel, počítal, říkal, tyhle ty mají 19 let. Takže 19-leté hortenzie v květináčích, oni byli, on říkal, že my jsme je sbírali na přelomu června a července letošního roku. My jsme tam byli na konci srpna, aby si posluchači mohli udělat ten obrázek, jak dlouho to trvá. A samozřejmě, že pod tou kapkovou závlahou a výživou to všechno funguje dobře. Takže ty rostliny vlastně narostly do nějakých 40 cm. A on říkal, tak tyhle ty budeme sbírat, předpokládám, někdy v dubnu. Možná, že na velikonoční trh. Takže jsme to počítali, je to nějakých možná 9-10 měsíců od seříznutí do sběru. Proto v některých sklenicích jsme viděli hortenzie plně rozkvetlé, někde ještě nekvetly vůbec, někde jenom začínali. A to je z toho důvodu, že to mají vlastně termínované, načasované, tak, aby se náhodou nestalo, že během měsíce jim rozkvete celé hospodářství, které ani nestihnou pozbírat, a potom by vlastně byly 11 měsíců bez příjmu. Takže mají to takto nachystané, aby ty rostliny nakvetaly průběžně, aby oni mohli sbírat a expedovat na ten trh.
0: No, zdá se, že tato návštěva, Pavle, byla hodně výživná. Já navrhuji, že si dáme písničku a ještě se k povídání o hortenzích k řezu vrátíme.

0: My se vracíme k povídání o hortenzích. K řezu Pavel absolvoval návštěvu v Holandsku v jedné firmě, říkám to správně, která se věnuje pěstování hortenzí k řezu. Byla to firma?
1: Mohli bychom říct, že to byla firma, ale já mám skoro někdy chuť říct, že to byla farma, protože to na mě působilo celé takovým těm lidovým velmi příjemným dojmem, ale slovíčka říct asi nebudeme, budeme se věnovat spíše těm rostlinám.
0: Pojďme teď do fáze, kdy je potřeba hortenzie připravit k tomu řezu.
1: To bylo velmi zajímavé sledovat, protože ty hortenzie v tom rozkvetlém skleníku vypadaly na první dojem velmi podobně, ale hortenzie sbíral jenom majitel s manželkou. Museli rozhodnout, které to soukvětí je v tu chvíli tomu řezu jakoby nejzralejší. A je to velmi důležité, protože pán nám říkal, že pokud se to podcení, tak třeba špatně vyzrálý květ vydrží v té váze třeba jenom 5 nebo až 7 dnů. Což je vlastně, když započítáme tu logistiku té dopravy z farmy až k zákazníkovi, tak to může být třeba jenom 4 dny ve váze a to je špatně. Takže oni musí velmi dobře znát tu rostlinu, kde ji uříznout, protože když to udělá správně, tak může vydržet úplně v pohodě 3 týdny, ale někdy i delší dobu, protože se dá vlastně trošku jakoby dosušit a ta barva a ten tvar si ta rostlina ještě nějakou dobu podrží. Takže doba sběru je velmi důležitá.
0: Hortenzie následně uřežou, oni potom dál cestují na sucho, ve vodě. Jak se s nimi nakládá?
1: No, dále to bylo tak, že oni vlastně, když ty hortenzie seřízly, tak je pokládali jakoby vodorovně na ten záhon přímo s těma hortenziema, protože ty záhony byly vymezené takovým jakoby naváděcím drátem. Ti majitele to jenom uřízli a položili. A pak jejich synové, předpokládám, že to byli, nevím, jestli byli všichni synové, ale byli podobní, možná, že tam byl ještě třeba nějaký jejich bratranec, nebo nevím, to jsme se nepědili potom, ale prostě mladí kluci v rodinné farmě, v rodinné firmě pomáhali rodičům a ty květy sbírali a odnášeli na takový centrální chodník v tom skleníku, na takový vozík a když jich měli, já nevím, 100 nebo 150, tak to hodili na rameno a odnesli to do takové té centrální haly, kde se to potom dále třídilo a připravilo na tu dopravu. Hortenzie se vlastně dávají okamžitě po sběru do nádob s vodou. Do té vody se dává výživa pro tu rostlinu, aby si natáhla ty živiny do svého těla, do svého organismu. Potom se skladují v chladném prostoru a v těch nádobách s tou vodou a s tou výživou se potom expedují dál.
0: Kam potom vede jejich cesta?
1: Tak já jsem zrovna před pár dny objevil takový malý příspěvek od této rodinné farmy na Facebooku. U nich v městečku byla nějaká akce Trh s poníkama. To je pravděpodobně velmi tradiční nějaký program, který se opakuje každoročně, tak tam měli stánek a prodávali je. Ale to je vlastně velmi výjimečný způsob prodeje. Něco malilinka to prodají přímo ve skleníku, protože místní lidé se naučili tam chodit pro hortenzi, aby měli do vázy. Naprostá většina, ale absolutní většina těch rostlin, které oni prodají, putuje na holandskou květinovou burzu a tam se ty květy potom obchodují. Takže my jsme se ptali, kde se jejich hortenzie dají vidět v obchodech a on říkal, no to my těžko řekneme, ale určitě to po celém Holandsku, něco jde do Evropy, něco jde do Asie, něco málo i do Ameriky, ale to jenom tak můžu vlastně jakoby předpokládat, protože ty květy se prodávají přes tu burzu a jak ta květina odejde v tom kamionu z jejich firmy, tak nad ní ztrácejí absolutní kontrolu. Neví, za kolik se prodá, protože systém té holandské burzy je takový prostě nevyspytatelný, neumí ovlivnit, kam se odvezou a jestli se vůbec prodají, takže to celé takové dobrodružství. A myslím si, že lidé tohoto typu si zaslouží respekt i obdiv, protože oni jsou vlastně, celá ta jejich rodina je závislá na jedné jediné kultuře. Oni pěstují hortenzi velkolistou a nic jiného tam nemají. Takže kdyby nastal nějaký problém, tak oni mají existenční starosti.
0: Jak dlouho tak může, Pavle, trvat, než se tato hortenzie od řezu dostane třeba k nám do obchodu? Musí to být poměrně rychlý proces.
1: Je to rychlý proces, můžou to být třeba 2 dny, možná, že to bude trvat i díl. Ta hortenzie se jeden den uřízne, jak jsem to správně pochopil, tak ji mají potom v nějaké místnosti chladné, kde se ta rostlina uřízla ještě vlastně nasákne to vodou s těma živinama. Potom přijíždí pro ně kamion a ten je veze na tu holandskou burzu. Obchoduje se s květinami asi v 5 městech, takže nevíme přesně, do kterého to města se dostanou ty jejich. Burza začíná brzy ráno, kolem 6. hodiny už se prodává. a kolem 9. 10. hodiny vlastně už ten prodej končí, ale ještě stále vrcholí ta distribuce těch květů přes velkou obchody dál z toho burzovního místa, takže dejme tomu, kdyby to bylo opravdu ideální, tak kolem 10. 11. hodiny ty nákladní auta s květinama odjíždí z holandské burzy ke svým velkou obchodním partnerům, těch je Holandsko také hodně velké množství, a tito obchodníci potom dále rozvážejí květiny zejména kamionovou dopravou po Evropě nebo po té střední Evropě, nebo letecky, když jdou rostliny do Asie nebo do Ameriky nebo do Afriky. To je vlastně velký proces, ale kdyby to šlo dobře, tak prostě ten jeden den to trvá, než to přijde od toho pěstitele k tomu velkoobchodnímu partnerovi. Potom ta cesta té květiny přes Německo k nám zabere den, to je druhý den, a třetí den ráno to můžou mít květinářství ve své prodejně. Potom, co se děje dál s kytkama, tak to záleží už hodně na nás.

0: Za Norbertem Valentou jsme se zelenými světy rozjeli do Pivkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Valento, vy se specializujete na balkonovky, ale ještě předtím, než si o nich něco povíme, jak jste se vůbec dostal k zahradničení?
1: Tak rodiče začínali po revoluci zahradničit, takže jsem se k tomu tak nějak postupně dostal a po vojně jsem tady pomáhal a nakonec tomu pokračuju, no. Chytilo mě to.
0: Pojďme teď už k těm balkónovkám. My jsme ve skleníku, který je plný nádherných rostlin, balkónovek. O jakou balkónovku je dlouhodobě největší zájem? Jsou to ty typické muškáty?
1: Ano, určitě muškáty, o ty je stále největší zájem.
0: Ale ono je muškátů mnoho druhů. A co si budeme povídat? Když budeme mluvit o barevné škále, je snad nějaká barva, která neexistuje?
1: Tak určitě není žlutá, modrá, černá. Jinak asi ta barevná škála je červená, bílá, růžová, lososová, různý odstíny, růžový, fialový, s různý očkama.
0: Můžeme, když nebudeme mluvit o barvách, ale o druzích, tak jsou takové ty převislé formy a potom jsou to zonalky, říkám to dobře, to jsou ty typické babičkovské muškáty.
1: Ano, určitě, tak typické babiškovské muškáty, Pelargonium zonale ve velké škále barev. Potom jsou převislé muškáty, Pelargonium peltatum. Tam je docela velká škála barev v těch plnokvětých, menší škála barev je v těch jednoduchých. A pak další skupinou jsou mezidroví kříženci, tam je skupina Calliope populární, kterou tady máme v 9 barvách, která kombinuje vlastnosti těch vzpřímených a převislých, má takový růst jakoby do všech stran.
0: Hodí se tedy do nějakých větších nádob?
1: Určitě hodí se do větších nádob, do koryt a podobně, protože díky tomu svým mohutnému širokému růstu je dobře vyplní. A ještě potom je taková skupina muškátů Pelargonium grandiflorum, říká se jim taky anglické, ty mají taky velký květy. A potom skupina andělská očka, která má takový drobný květy, říká si maceško květé, tak to je takový ještě doplněk k těm muškátům.
0: Já se tady posunu.
1: Pelargonium grandiflorum, lidově si jim říká anglické, a tadyhle ty jsou Angel Ace, andělská očka, těm se říká maceško květy, ty mají takový drobný kvítky, ale potom v létě jsou obsypaný květama, že ani nejsou vidět listy skoro.
0: Když se budeme bavit o pěstování muškátů, na vesnicích naše babičky, ty to s nimi umí. Mnohdy, když přejedeme i hranice, tak tam mají takové ty obrovské deky u těch převislých. Jaké jsou hlavní zásady úspěšného pěstování muškátů?
1: Určitě kvalitní substrát, přihnojovat a slunné stanoviště. Muškát má rád sluníčko.
0: Když budeme mluvit o zalévání, mám pocit, že někdy jim vadí hodně vody, říkám to dobře?
1: Ano, určitě, muškát nemá rád přelití a pokud se přeleje, tak to může dopadnout i tím, že ta rostlina uhyne.
0: Co se týká substrátu, běžný zahradnický nebo chtějí spíše něco kyselejšího, jsou náročné?
1: Běžný substrát pro balkonové květiny, my teda tady prodáváme přímo od výrobce, který nás zásobuje, do kterého i my sami sázíme a ten se nám osvědčil, ale určitě co nejlepší substrát.
0: V jaké době je ideální už ty muškáty dát ven? Máme počkat až po zmrzlých nebo můžeme i dřív?
1: To je každý rok trochu jinak. Někdy to jde už na 1. máje, někdy musíme počkat na ty ledáky. Každý rok je jiný. Samozřejmě třeba to počasí sledovat a když by ty mrazíky hrozily, tak je přikrýt netkanou textilí anebo zandat někam za dveře.

0: V Zelených světech si povídáme s Norbertem Valentou z Pivkovic. Téma, o kterém je řeč, jsou balkónovky. Pane Valento, jaké jiné balkónové rostliny se získaly mezi pěstiteli oblibu?
1: Tak určitě velikou oblibu mají svrfinie, které jsou v obrovské škále barev. Jsou tam jak odrůdy, které dělají dlouhé převisy, takový ty velký laviny z těch balkonů kvetoucí, tak jsou i odrůdy, které jsou kompaktnější, které dělají takový spíš košatý keříčky, krásně kvetou a v téhle skupině taky je spousta zajímavých barev.
0: Ta odrůda, která dělá ty košíčky, ale nejsou to ty laviny přetékající. Jak se ta odrůda jmenuje?
1: Těch odrůd je celá řada. Je to třeba skupina Petunia v několika barvách a další. Je to dáno tou genetikou. Některé prostě dělají dlouhý jakoby výhony a některé jsou takový kratší, kompaktnější.
0: Petunie vyžadují bohatou zálivku, říkám to správně.
1: Určitě, ale v začátku taky je třeba opatrněji, protože taky se dají přelít a můžou odejít jako všechny rostliny, takže zalévat s citem. Hlavně v začátku to nenalejt úplně, co to jde, jenom mírně. Potom v létě, když se rozrostou, tak jsou opravdu žízniví a mají velkou spotřebu vody. Ideálně je potom samozavlažovací truhlík.
0: Ony bohatě kvetou, takže asi je dobré vždycky odstraňovat postupně takové ty odkvetlé květy.
1: Je to určitě nutný u plnokvětých odrůd, kterých je taky škála několika barev. U těch jednoduchých to tak nutný není, nicméně odstraňování semeníků brání tvorbě semen a podporuje další kvetení, ale když potom je metr převis dolů, tak ono to ani technicky není moc možný to obírat. No.
0: Takže pelargonie petunie je asi v balkónovkách číslo 1, ale pojďme teď na nějaké další skupiny, které si získaly oblibu.
1: Určitě velkou oblibu má rostlina, která se jmenuje Calibrachoa, ale je známá pod komerčním názvem Million Bells. Taky během času se tam vyšlechtila spousta barev. Tato rostlinka má velikou oblibu.
0: No a máme tu ale spoustu dalších.
1: Máme spoustu dalších. Verbeny, taky celá velká škála barev. Potom samozřejmě rostliny do stínu, jako jsou fuksie a begonie. Ty taky mají velkou oblibu. Muškáty se dávají třeba na tu jižní stranu, tyhle se dávají na tu severní, severovýchodní. Další hodně oblíbenou rostlinou je vitálka a vějířovka. Ty se velmi osvědčily a získaly se taky velkou oblibu. Ještě lobulária bych zmínil, který se říká sněhová lavina. Ta si taky získala velkou oblibu pro své vlastnosti. Samozřejmě ještě bakopa. A určitě jsme na spoustu jich ještě zapomněli, protože to je větší škála. No. Pak samozřejmě rostliny okrasný listem, jako je plektrantus, jako jsou batáty s barevným listem, světle zelený, černý a takový bronzový. Ty jsou teď taky hodně populární. A z těch nepřevislých kytek, spíš do nádob, tak samozřejmě kopretiny, jak teda španělské, takzvané osteospermum nebo argerantému.

0: kterým se říká pařížské, ty jsou takový mohutnější. Tak ty určitě taky mají velkou oblibu.
1: Říkáte batáty, my tuto rostlinu známe spíše ve spojitosti s pokrmem, tedy takový ten sladký brambor. Mají oni, tyto okrasné batáty, něco společného s tím skutečným batátem, s tím bramborem?
0: Určitě je to vlastně jeden druh, jeden rod. Ipomea batatas, nicméně tyhle ty jsou vyselektovaný na ten hezký list. Nicméně třeba jednu, dvě brambory tam taky v tom trhlíku můžete na podzim najít.
1: To jsou totiž takové ty rostliny, které se používají, třeba hodně i jsem je viděla v městské výsadbě, kdy oni udělají skutečně takový veliký převis. Ty listy jsou tmavé, až takové fialové, světlejší, anebo úplně světlou lince zelené. Moc hezky se kombinují tedy asi s dalšími rostlinami.
0: Určitě, ale je třeba je kombinovat buď s rostlinami, které rostou zpřímeně, anebo s rostlinami, které mají hodně mohutný růst, jako jsou třeba surfiny. Je, že když tam dáme nějakou drobnější letničku, jako třeba Million Bells, tak oni v podstatě umoří. Oni přerostou, jo? Mají mohutný růst, jsou hodní na slunce i do polostínu, ale ten růst je dost bujný. Takže musíme volit rostliny, které taky mají tak bujný růst, anebo které rostou zpřímeně, aby si tam ten svůj prostor obhájili.
1: Kterou bychom tedy k batátům dali, tu, kterou říkáte, že roste do výšky? Která by se hodila?
0: Tak určitě něco z těch pařížských kopretin v barvě žluté, růžové nebo bílé. Pak by tam samozřejmě mohly být i třeba ty muškáty kaliope, který taky by obsadili spíš tu horní část a ten batát. Spíš doporučuji těch kombinací dát jeden batát doprostřed, že když se jich tam dá víc, tak oni ten truhlík potom opanujou a ty ostatní rostliny tam pak nemají moc prostoru.
1: Já si říkám, pane Valento, je to obrovská nádhera, ty balkonové rostliny. Dali oni by se vysadit třeba i běžně do záhonu? Že bychom je nepěstovali v truhlíku, ale že bychom si je dali na nějaký slunný záhon? Tak šlo by to?
0: Určitě by to šlo, i se to praktikuje, ale zejména v jižnějších zemích, než jsme my. Tam se běžně sází do záhonu, například muškáty a další. Jinak jde to i u jiných rostlin, třeba u verben, že mají takový převislý plazivý růst, tak jak oni se plazí po té zemi, tak pouští kořínky a ještě zase zakořenují v těch odenkách, ale u nás se to moc nepraktikuje. No. U nás se spíš na ty záhony dávají ty letničky ze semen, jako voskovky, afrikány, cynie a podobně. No.
1: Říkám si, jak vypadají vaše truhlíky v létě. Jaké rostliny si vy vysadíte na okno?
0: Tak sázíme jednak muškáty, a potom děláme vždycky nějakou takovou tu kombinaci, kde máme vějířovku, vitálku, verbenu a míváme tam ještě, aby něco bylo i nahoru, nějaký hezkou barvu osteosperma, španělský kopretiny. Takže nějakou takovouhle pestrou kombinaci vždycky vytvoříme si na okna.
1: Na ta severní okna, ještě už jsme to zmiňovali, ale tam jsme mluvili o begoních, mluvili jsme o fuchsích. Ještě něco se k ním dá přidat?
0: Určitě daří se tam i rostlinám, jako je třeba lobelka, zejména v modré barvě, ale existuje i v bílé a růžové. A daří se tam rostlině taky velmi známé balkonovce, které se říká bakopa. Nejznámější barva bílá, ale je i růžová a fialová. Tím se taky daří. Víc než někde úplně na jihu, kde je velký výpal, tak se na tom severu daří a kvetou tam.
1: Naši posluchači mnozí jsou velmi zdatnými pěstiteli a většinou na podzim vyvstává taková otázka, co s těmi balkónovkami. Jestli je dát na kompost a na jaře si koupit nové, anebo dají se namnožit v těch domácích podmínkách, alespoň některé?
0: No dají, ale ne vždycky se to podaří. Hlavní problém tam není ani, že by ty lidi to neuměli nebo neměli na to nějakou znalost, šikovnost, ale hlavní problém je, že přes zimu prostě není světlo. Ta zima je prostě tmavá, temná a ty rostliny to světlo potřebují, takže přes tu zimu se vytahujou a na jaře ty rostlinky nejsou moc, když tu zimu přečkají, tak nejsou moc v dobré kondici, no.
1: Pane Valento, já vám děkuju. Mějte se hezky, ať se vám tu v Pivkovicích daří. No a budu se těšit zase někdy na viděnou.
0: Děkuju a nashledanou.

0: Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílovů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.

Nedělní poledne ohlásí zvuk památného rožmberského zvonu z kostela Nejsvětější Trojice v Hodňově u Horní Plané. Hlavní tón E2, průměr 63 cm a hmotnost kolem 175 kg, patří zvonu, který roku 1590 na zámku Kratochvíle odlil pražský zvonař Brikcí z Cimperka. Cenná renesanční památka se v Hodňově dodnes rozeznívá ručně, což je způsob, který je ke zvonům nejšetrnější a umožňuje jim rozeznít se v celé jejich kráse. Dobré svátky.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči včera kvůli silným bouřkám vyjížděli hlavně ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Školy se chystají na poslední týden školního roku. Ukrajinský prezident Zelenský potvrdil útoky na Krym a Krasnodarský kraj. V noci se budou teploty držet kolem 17 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči včera vyjeli kvůli bouřkám k víc než 700 událostí. Nejvíc výjezdů hlásí hasiči ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Na jihu Čech měli 70 výjezdů. Informovali o tom na sociální síti X. Nejčastěji pomáhali s odčerpáváním vody nebo odstraňováním popadaných stromů. Nejvíc zasaženou oblastí bylo ve středních Čechách večer Říčansko. Odpoledne měli hasiči nejvíc výjezdů na Příbramsku, říká mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
2: Příbramští hasiči vyjeli na volání ke dvou osobám, které uvízly v altánu a nebyly se schopny z altánu dostat po tom, co z pole přiteklo velké množství vody a bláta.
0: Hasiči museli lidi z altánu zachraňovat ve člunu. Výstraha před silnými bouřkami platí na většině území Česka i dneska. Většinu žáků čeká poslední týden ve škole. Třeba děti ze základní školy Havlíčkova v Jihlavě už ale vysvědčení dostali a začaly jim letní prázdniny. Kvůli rekonstrukci budovy trávili poslední týdny na jiných pracovištích. Mimo jiné i v areálu školy TG Masaryka. Její kmenové žáky přitom čeká ještě závěrečný týden výuky, vysvětluje zástupkyně ředitelky Markéta Fajfrová.
3: Poslední týden školy bývá nejnáročnější jak pro žáky, tak pro učitele, protože se potřebujeme rozloučit se školním rokem, kdy žáci vlastně vracejí učebnice, dostávají učebnice na nový školní rok. Abychom si to zpříjemnili, tak nás v pondělí čeká vodní bitva na školním hřišti.
0: Ukrajina zasáhla ropná, logistická a vojenská zařízení na ruském okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že jde o odpověď na ruské údery na Ukrajinu. Zpráva anektovaného Krymu už dřív uvedla, že údery nepřežilo 5 lidí, hlásí taky skoro 30 zraněných. Agentura Reuters připomíná, že Kyjev v poslední době zintenzivnil útoky na Krym, kde sídlí ruská černomořská flotila.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1024 hektopaskaly. Odpoledne bude na jihu Čech polojasné až oblačné s lokálními přeháňkami a bouřkami, které můžou být silné. Doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Výjimečně s nárazy kolem 70 km v hodině. Teploty vystoupí ke 30 až ke 33 stupňům, na horách budou kolem 28. Během noci se bude nebe vyjasňovat, teploty budou mezi 19 a 16. Stupni. Zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle ještě silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Teploty budou o něco nižší, maxima se budou pohybovat od 28 do 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, v bouřkách zesílí a biozátěž klesne na druhý střední stupeň.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D3 na 108. kilometru ve směru na Prahu. Je tam odstavené nepojízdné auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné tropické nedělní popoledne. I dnes je hodinka do 13. vyhrazená pěkné české dechovce, tak se nechte pozvat k poslechu. Než začneme na úvod, nabízím dvě pozvánky. Božijáci vás zvou všechny příznivce dobré dechovky na koncert do Černovic, který se bude konat v sobotu 27. června od 14 do 17 hodin při příležitosti 150. výročí oslav dobrovolných hasičů Černovice. 28. června, tedy v neděli, Božijáci zahrají od 14 do 17 hodin v obci Číchov. A teď už pozvánka k poslechu. Od mikrofonu vás zdraví Helena Pokutová-Hínová. První hudební dárek dnes dostane pan Karel Lisa. Milé rádio, prosíme o písničku pro muzikanta a zpěváka Lipkovanky, pana Karla Lisu z Pelhřimova, který oslavil ve čtvrtek 18. června 49. narozeniny. Hodně zdraví, spokojenosti a radost z muziky přejí děti Kristián a Rozárka, maminka, babička, sestra Iva s rodinou a strýc František Liška. Samozřejmě to samé panu Karlu Lisovi přeje i celá kapela Lipkovanka, od které prosíme o písničku Přátelé nám zůstanou. Píše za všechny Zdeněk Beneš.

obci Brloch slaví kulatiny pan Milan Hitter. Pane Hittere, a toto je blahopřání pro vás. Milý Milane, k tvým 50. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a spoustu splněných přání. Ať máš kolem sebe vždy dobré přátelé, pohodu a důvody k úsměvu. 50 je jen číslo. Důležité je, že máš pořád energii, humor a srdce správného fanouška. A jako pravý fanoušek motoru držíš svému týmu věrnost v dobrém i ve zlém. Ať ti tenhle zápal vydrží ještě spoustu dalších let a ať máš co nejvíc důvodů slavit nejen narozeniny, ale i vítězství motoru. Užij si svůj velký den naplno, 50 je začátek té nejlepší jízdy. Všechno nejlepší přeje celá rodina. A ještě dovětek, prosíme o píseň Můj kraj od kapely K-klub.

Tak to byl K-klub a už se můžeme těšit na babouky. Další písničku pošleme paní Marii Urbanové a paní Haně Dolejší. Vážená redakce, prosím o hudební gratulaci pro paní Marii Urbanovou z Doubravice u Českých Budějovic k dnešnímu krásnému životnímu výročí. Paní Maruška je vzácný člověk s velkým a předobrým srdcem. Má ráda lidi, přírodu, krásně maluje akvarelové obrazy s motivy jihočeských vesniček, které zdobí nejen jihočeskou galerii. Na svém hospodářství má také spoustu čtyřnohých přátel, kterým dala domov a se kterými tráví volný čas. Maruško, naše drahá, přejeme ti boží požehnání, pevné zdraví a pokud možno klidný a spokojený další život na tvé farmě. To ti ze srdce za všechny, kdo tě mají rádi, přeje Pavel. A ještě dovětek, paní Urbanová, prosím o písničku V neděli odpoledne. Zazní za chviličku. Paní Hana Dolejší žije v Přeborově. K výročí narozenin vám, paní Dolejší, přejeme mnoho zdraví, štěstí a radosti. Ať vás obklopují lidé, které máte ráda a ať vám život přináší spoustu krásných zážitků. Všechno nejlepší k narozeninám přeji zastupitelé obce Přeborov.

dohráli a dospívali Babouci. O další hudební dárek se za okamžik postarají Jižani. A komu zahrají? Z obce Adamov je pan Stanislav Klimeš. Vše nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti vám, pane Klimeši, přeje zastupitelstvo obce Adamov. Důvod slavit má dnes i pan Milan Šustr. Generální ředitel Motorikov Miroslav Dvořák přeje zaměstnanci Motorikov Strojírenská panu Milanu Šustrovi k životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů.

Paní Blanka Vojtěchová a pan Pavel Skalník se za okamžik potěší z Božejáky. Nejprve tedy oslovíme paní Blanku. Zastupitelstvo obce Olešnice vám, paní Vojtěchová, přeje zejména hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Pan Pavel Skalník je ze Starého Pelhřimova a u nás má tuto gratulaci. Vážená redakce Písniček pro radost, zahrajte prosím k dnešním narozeninám trumpetistovi Božejáku Pavlovi Skalníkovi. Milý Pavle, dnes slavíš krásných 60 let a my, tvoji Božejáci, jsme moc rádi, že je můžeme s tebou oslavit. Za všechny ty roky, kdy jsi stál v čele kapely a kdy jsi byl jejím srdcem jako trumpetista, ti patří velký dík. Příští rok oslavíme tvé 40. výročí v kapele. To je obrovský milník a důkaz tvé dlouhodobé lásky k Božejákům a k dechové hudbě. Přejeme ti pevné zdraví, hodně radosti z muziky, spoustu pěkných tónů a pohody v každém dni. Ať tě hudba stále baví a ať tě čekají další roky plné společných koncertů s námi. Všechno nejlepší k narozeninám přeje za všechny Petr Randlík, kapelník Božejáku.

písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice přivítáme za chvíli dnes ještě jednou Lipkovanku. Tentokrát zahraje paní Aleně Máchové. Vedení městy se Bernardice blahopřeje paní Aleně Máchové z Bernardic ke krásným narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let. Podepsán starosta Pavel Souhrada. Milé rádio, chtěli bychom touto cestou popřát panu Alojzi Bílkovi z Chýnova, který slaví 21. června, tedy dnes, svůj svátek a 13. března tohoto roku oslavil své 75. narozeniny. Drahému manželovi, tatínkovi a dědečkovi přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších roků a děkujeme za jeho lásku a velkou péči. Jen to nejlepší do dalších let přeje manželka Zdeňka a dcery Jana a Romanka s rodinami. K přání se přidávají vnoučátka Daník, Adélka a Tereska, kteří děkují dědečkovi za jeho lásku, péči a radost, kterou s ním mohou prožívat. Vážený pane Bílku, gratulace i od nás.

Dozněl krásný valčík s názvem Březová alej v podání Lipkovanky. Paní Zdenka Hemerová z Veselíčka u Milevska slaví životní jubileum právě dnes a v úterý 23. června oslaví také svátek. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a božího požehnání. To vám paní Zdenko ze srdce přejí manžel Jaroslav, dcera Věrka a syn Jaroslav se svými rodinami, sestra Alena a Jáchymek posílá moc štípaných pusinek. Celá rodina vám, milá paní Hemerová, děkuje za starostlivost, pracovitost a oporu, kterou jim dáváte a prosí o písničku od Řečické kapely Velký vůz.

Na okamžik se teď zastavíme u paní Jany Novotné v Mirkovicích, část Žaltice. Milá Jano, opět jsme ti přišli přát a co více ti dát, když už všechno máš. A tak ti ze srdce přejeme moc a moc zdraví a také štěstí, tvoji kamarádi a kamarádky. A protože máš ráda dechovku, tak jsme pro tebe vybrali písničku Ty naše Luka od Babouku. Stejný hudební dárek, který čeká na paní Janu Novotnou z Mirkovic, pošleme i panu Vojtěchu Vlkovi. Vážená redakce, chtěli bychom touto cestou zahrát k dnešnímu Mezinárodnímu dni otců panu Vojtěchovi Vlkovi ze Šumavy písničku od Babouku. Hodně pevného zdraví, úspěchu, štěstí a bohatství na cestě životem vám, pane Vlku, přeje celá rodina.

Milí přátelé, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, písničky pro radost, a já už beru do ruky další dopis, který čeká na pana Miroslava Kučeru z Pašic. Tak pane Miroslave, pěkně se usaďte a poslouchejte. Milé rádio, prosím o písničku Chci lásku dát od Netoličky pro mého přítele pana Miroslava Kučeru staršího z obce Pašice k jeho zítřejším 83. narozeninám. Milý Míro, přeji ti pevné zdraví, které tě teď trochu zlobilo, a samozřejmě také hodně štěstí. Také to, aby ti i nadále zůstala radost ze života, smysl pro humor, optimismus a životní elán, který ti mnozí závidí. Přeji ti, aby kolem tebe byli stále všichni, kdo tě mají rádi a které máš rád také ty. A také ti přeji, aby se konečně podařilo ulovit toho největšího sumce, který ti už tak dlouho řádí v tvém milovaném rybníku. Také ti přeji, aby jsi ještě dlouho užíval pohodu svého nového bydlení s výhledem do přírody a aby se ti stále vedlo vše, do čeho se pustíš. To všechno ti ze srdce přeje tvá Jarmila, pro kterou jsi velkou životní oporou.

obci Hrazánky u Milevska slaví jmeniny pan Alois Pánek. Ale ještě než pustí krajanka Václava Hlaváčka, přečteme si blahopřání. Vážení v rozhlase, právě dnes oslavuje svátek pan Alois Pánek z Hrazánek u Milevska. Hodně zdraví, štěstí a osobní pohody přejí manželka Jitka, dcery Lucie s rodinou, Markéta s rodinou a Monika s rodinou, syn Filip s rodinou, vnoučata David s Majdou, Tereska s Martinem, Jakub, Matyáš s Bárou, Marek, Petr, Eliška, Zdenda a Tomášek a pravnoučata Tobiášek, Barunka a Jonášek posílají dědovi a pradědovi pusu a přejí jen štěstí a zdravíčko. Pan Josef Vochovska z Nových Hradů se dnes dožívá 85 let. Do dalších roků vám, pane Vochosko, přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města, pan Vladimír Hokr. Pánové, a teď už na Staré Mohelně, krajanka Václava Hlaváčka.

Poslední hudební dárek předá paní Jiřině Přibylové z Klenovic řečická kapela. Paní Jiřinka Přibylová se dnes dožívá 90 let. Cituji z dopisu. Za celou rodinu, naší mamince, babičce a prababičce, k jejímu vzácnému životnímu jubileu 90. narozeninám přejeme především pevné zdraví, hodně optimismu, neutuchající radost ze života a spokojenost. Mami, děkujeme za celoživotní lásku a starostlivost, kterou si nám dávala. Raduj se z každého dne, který ti život nabízí. Ze srdce blahopřejí dcera Libuše a syn Vlastimil.

Přátelé, posloucháte písničku Jana Vlacha a Zdeňka Beneše s názvem Slzičky. Tuto verzi konkrétně v nahrávce Veselky Ladislava Kubeše. Pojďme teď společně zazpomínat na autora hudby této písně a dlouholetého kapelníka dechové hudby Vlachovka, pana Jana Vlacha. Dechová hudba byla pro pana Jana Vlacha největším koníčkem, nejenom, že dělal kapelníka, ale sám hrál na křídlovku a skládal písničky. Rád rozdával pohodu a dobrou náladu. Ve čtvrtek 18. června by se býval dožil 90 let. Slzičky, píseň v rytmu Valčíku, kterou právě posloucháte, se stala jeho největším hitem. Hezký poslech.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.

to je dnes, přátelé, vše. Končí písničky pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem 21. června. Na závěr ještě Moravanka a jejich Jundrovská polka. Krásné pohodové odpoledne vám od mikrofonu přeje a brzy naslyšenou se těší Helena Pokutová-Hýnová.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Je 13 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Meteorologové varují před odpoledními silnými bouřkami. Bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. Řečtí hasiči bojují s lesním požárem na ostrově Euboja. 20členný kytarový orchestr dneska zahraje v Českých Budějovicích v rámci Světového svátku hudby. V noci se ochladí až na 16 stupňů. Zítra namíříme do 31. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky. Budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí od 13 hodin až do půlnoci. A to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až ke 34 stupňům Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídili evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Muzikanti v Českých Budějovicích dneska oslaví Světový svátek hudby. V dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí zahraje od 17 hodin kytarový orchestr. Koncert zahájí kytarové duo Pavel Štefal a Emanuel Kiml. Pavel Štefal k programu doplňuje.
5: Naše duo zahraje skladbu od Enrika Granadose a vyvrcholením tohoto dne bude plzeňský kytarový orchestr Crazy Strings, který hraje skladby od starých mistrů až po filmovou hudbu. Dokonce zapojil i bicí nástroje.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude polojasno až oblačno s lokálními přeháňkami a bouřkami, které můžou být silné, doprovázené přívalovým deštěm, kroupami a silným větrem. Výjimečně s nárazy kolem 70 km v hodině. Teploty vystoupí až ke 33 stupňům, na horách naměří kolem 28. Obloha se v noci vyjasní, ochladí se na 19 až 16 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhavo. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle ještě silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, v bouřkách zesílí a biozátěž klesne na střední stupeň.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Opatrně na silnici 155 u Mladošovic na Českobudějovicku. Auto tam srazilo cyklistu. Jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: omelety.
1: Je tady 3. červnová neděle a i když to na začátku týdne vypadalo spíš na konec léta, poslední dny jasně hovoří o opaku. Léto je v plném proudu a naše rozhlasové výlety spolu s ním. Tak buďte vítáni, přeji vám krásný den. My vás dnes vezmeme na hrad Bítov na jižní Moravě, kde vám ukážeme jednu skutečnou raritu, největší sbírku vycpaných psů na světě. Potom zamíříme do Pardubic a vystoupáme na tamní nedávno znovu otevřenou zelenou bránu, která nabízí krásné výhledy nejenom na samotné město, ale třeba i na hrad na Kunětické hoře a za dobrého počasí dokonce i na Sněžku. Vydáme se také do Kadaně v Ústeckém kraji, kde navštívíme působivé muzeum čarodějnic v doprovodu čarodějnické tety Agáty. A nakonec nás v Jeseníkách v Olomouckém kraji čeká výstup na Čertovy kameny nad Českou vsí. Ze zajištěné skalní vyhlídky se podíváme až do sousedního Polska. Tak teď jsem se díval do plánu našeho vysílání, pokud berete, tak to je dobře. Hezký den ještě jednou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Pokud se na svých toulkách jižní Moravou vydáte na Znojemsko, nenechte si ujít jeden světový unikát. Na hradě Býtov vás totiž čeká rozsáhlá sbírka vycpaných psů. O její vznik i historii chovu psů na hradě se zajímal náš kolega, jihomoravský redaktor Zdeněk Truhlář.
1: S kastelánem Janem Binderem procházíme sbírky vycpaných zvířat a dostáváme se i k unikátní sbírce vycpaných psů. Musím říci, že je to opravdu pěkná smečka. Kolik psů tady mohou lidé vidět?
2: V současné době je to 49 psů a bylo jich kdysi 51, jeden byl v tak špatném stavu, že jsme ji museli vyřadit. A mimo jiné je tam započítaný i teda vlk, který je tamhle v tom rohu vzadu. Takže 51 bylo původně.
1: Jak se tu sbírka vycpaných psů vlastně vzala?
2: No, baron Jiřinác, kromě toho, že strašně miloval teda ženy, potom koně a nejvíce teda psy, tak vlastně potom v roce 1930 až 45 vlastně ty svoje psy miláčky nechával vycpat, když odešli tou přirozenou smrtí. Tak vlastně vznikla sbírka tady těch původně 51 kusů a co vím, tak je zapsaná i v Guinnessově knize rekordů, takže je to největší sbírka na světě.
1: Čili opravdu i světový unikát, jaké rasy tady jsou k vidění?
2: Co se toho týče, tak je tady stájový pinč, to je taková rarita, kterou známe z Haškova Švejka všichni, je tady pár stájových pinčů, pak je tady hodně bernardínů, dogy tady jsou, nějací boxeři, hladkosrstý a hrubosrstý fox terrier. Potom tady máme ještě jezevčíky, hrubosrsté, hladkosrsté a vzhledem k tomu, že těch psů tady bylo zhruba 100 až 200 kusů, včetně štěňat, tak se to všechno křížilo, protože někteří měli volný pohyb po hradě, po nádvořích a jsou tady i teda kříženci, třeba doga s bernardínem a tak podobně.
1: A kde se tu vzal ten vlk, který je vzadu?
2: No, tak to, o tom nic bližšího nevíme, teda jestli je z místních lesů, nebo si ho někde baron dovezl od někud, nebo nevím, prostě těžko říct.
1: Zmiňoval jste, že všichni psi, které tady vidíme, byli pana barona. To asi nebylo nic jednoduchého starat se o tak početnou smečku.
2: Tak určitě ne. Baron na to měl svůj vyškolený personál, který se denně vlastně o ty psi staral. Bylo to několik členů rodin, které tady na hradě pobývali. A psi vlastně měli i svoji psí kuchyň, kde se vařilo vyloženě pro ně, jako by nějaké ty držky se šrotem se míchaly a tak, pro maso se jezdilo až do Znojma. A vlastně měli i svůj sepsaný denní režim, kdy třeba v sobotu se měnila sláma ve všech kotcích a potom se vlastně umývali vlastně během víkendu, třeba i v neděli. Vlastně měli každý svůj ručník se svým jménem a černým mýdlem vlastně byli myti vlastně tím personálem, takže celkem jako docela dost práce a baron víceméně se jenom díval, nebo s ním a potom chodil po okolí na procházky, po lesoparku a užíval si vlastně spíš takovou jejich přítomnost, jako by tu mazlíčkovštější.
1: Mezi vašimi návštěvníky bude určitě spousta milovníků psů, tak v rámci jakého okruhu mohou tuto sbírku vidět?
2: Psi jsou vidět na hlavním prohlídkovém okruhu, který mohou návštěvníci si prohlédnout, absolvovat a jsou umístěni ve druhém patře ve speciální místnosti a v rámci vlastně celé zoologické sbírky, která se na hradě dochovala, ať už za barona Jiřího Háze nebo jeho předchůdců hraba Downu.
0: Říká kastelán hradu Býtova Jan Binder, který unikátní sbírku vycpaných psů představil našemu jihomoravskému kolegovi Zdeňku Truhlářovi. Návštěvní doba hradu Býtova na Znojemsku je, podobně jako na jiných památkách, od úterý do neděle. Během července a srpna je otevírací doba od 9 do 18 hodin.

A teď ve výletech jdeme k otázce, tedy k té minulé. My jsme se ptali, kde najdeme prosklený tunel přímo pod rybníkem, kde se můžete podívat na prostředí života pod vodou. Nápovědou bylo to, že je dlouhý 8 metrů a v hloubce 3,5 metru pod vodou. Dali jsme dvě možnosti, ostatně to velí tradice. Najdeme ho, tedy ptali jsme se, za A v obci Modrá u Velehradu nebo za B v Třeboni v jižních Čechách. Tak já jsem tam tu Třeboň dal záměrně, protože to je samozřejmě město výlovů rybářů, rybníků, rybníkáře. Nebyla to Třeboň, tam pod rybník nemůžete, ale můžete si užít třeba výlovy. Ostatně to je veliká atrakce vždycky na podzim nebo zimě. Obec Modrá u Velehradu, tak to bylo správně, bylo to Ačko, kdo napsal Ačko, měl šanci vyhrát cestovní tašku, jinak ten tunel Živá voda je v obci Modrá u Velehradu, kdyby vám to ještě pomohlo při výletech, je to Jižní Morava, okres Uherské Hradiště. Kdo vyhrál cestovní tašku? Paní Renata Valentová Bruntál, pan Libor Cigánek Rohatec, pan Zdeněk Gersl Ostrava Zábřeh, paní Jana Šmídová Loučná nad Desnou a paní Eva Budzáková Lunchkroun. Gratulujeme. No a ve hře je stále hlavní cena za červen, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Kdo tuto hlavní cenu získá, tak to je zatím opředeno tajemstvím.

0: Pardubice jako na dlani. To nabízí zelená brána v centru města, která se po dvouleté rekonstrukci opět otevřela veřejnosti. Z jejího vyhlídkového ochozu se otevírají výhledy na historické centrum, na zámek, Kunětickou horu i vzdálené hřebeny hor. A která světová strana nabízí nejhezčí výhled? To se s historikem Janem Ivanegou vydala na zelenou bránu zjistit naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme došli až na vrchol zelené brány. Je dneska krásný den, takže vidíme všechno, co asi můžeme vidět.
2: Díváme se na sever, přímo před námi je fantastická zvonice, krásná stavba. Vznikla na Prahu 30. let na starší zástavbě. Za ní je nádherný kostel svatého Bartoloměje, mimořádná sakrální dominanta města. No a o kus dál se díváme na pardubický zámek. Jemuž dominuje nejenom nádherná věž Hláska, kde je teďka taky skvělá vyhlídka, ale taky valové opevnění, to je ten kruhový rondel tady v popředí, ze kterého je zase jiný, neméně pěkný výhled na město.
1: Pojďme dál, tady se podívat na náměstí Republiky.
2: Náměstí Republiky je skutečně neuralgickým bodem pardubického urbanismu a vždycky bylo. Jeho řešení z hlediska nějakého systematického urbanismu bylo možné až po zasypání městské řeky. Ramene Chrudimky, která spojovala Chrudimku s Labem a tekla v zásadě po té trase stávající ulici.
1: To bylo začátek 20. století.
2: Přesně tak. Po dlouhých diskuzích s památkáři a řekněme konzervativními zástupci zachování starobylého rázu města byla ta městská řeka skutečně zasypána.
1: Když dohlédneme z této strany dál než na náměstí Republiky, co můžeme vidět?
2: Můžeme vidět průhled někdejší královskou třídou. To byla novodobá dominantní ulice spojující historické jádro s tím zeleným předměstím.
1: Pohled na jižní stranu je takový o poznání klidnější oproti tomu náměstí Republiky.
2: Je to tak nepochybně do jisté míry i proto, že se přímo ze zelené brány díváme na historické gotické parcely starého jádra Pardubic. K těm přirozeně náležely i typické úzké záhumenky, které i dnes vytváří příjemné ostrůvky zeleně. Na ty středověké parcely ovšem navazuje zase novodobá zástavba z počátku 20. století. Díváme se do zahradního nebo zadního traktu dívčí průmyslové školy Vesna, ta vznikla v roce 1908. Nahlížíme také na dvůr ředitelství pošt a telegrafů. To byl další problematický objekt, který byl plánován dlouhá desetiletí a nakonec vyrostl až ve 20. letech podle velmi dobrého návrhu architekta Ladislava Machoně.
1: Východní strana, tu si nechá na závěr Pernštinské náměstí.
2: Je to pohled nepochybně nejmalebnější, protože se otvírá do nádherného historického jádra toho poddanského pernštinského města. Jeho podoba se samozřejmě od dob Pernštejnů zásadně pozměnila, ale to jádro skutečně zůstává pernštejnské, dané těmi požáry v 16. století.
1: Dál se ještě vidíme i Kunětickou horu, Orlické hory, Krkonoše jsou tak v oparu, ale můžou být vidět někdy za lepších podmínek.
2: Jednoznačně ze zelené brány je bez větších problémů za dobrých podmínek vidět Sněžka i celý hlavní masiv Krkonoš, stejně tak i Orlické hory. Když se díváme ke Kunětické hoře, tak naši pozornost upoutá kromě toho nádherného hradu i dvojice objektů, které jsou přímo v ose. Na jedné straně, trošku vzdálenější, jsou to fantastické Gočárovy automatické mlýny a ještě před nimi na tom samotném náměstí stojí ve výhledu novorenesanční radnice. Ta vznikla v roce 1893 a je to stavba, která zabírá několik těch středověkých parcel a jednoduše se svojí monumentalitou vymyká měřítku náměstí.
0: Říká historik Východočeského muzea Jan Ivanega, který na znovu otevřenou zelenou bránu v centru Pardubic doprovodil naši kolegyni Milenu Vápeníkovou. A pokud byste se na výhledy z ní chtěli podívat už teď, můžete nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu, věřím, že už je dobře znáte, výlety.rozhlas.cz.

0: Kadani v Ústeckém kraji narazíte na celou řadu turistických lákadel. Najdete tu třeba nábřeží Maxi Psafíka a na něm stojící kovanou repliku stroje staroměstského orloje. Mají tam i klášter s úžasnými freskami, nejužší uličku v Česku a také náměstí s historickými budovami a zajímavou radniční věží. A hned vedle radnice je Muzeum čarodějnic. Naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová se tam trochu bála vyrazit sama a tak si přizvala průvodky Věru Stejnou. Tedy pardon, pro tuto chvíli je to vlastně
1: čarodějnická teta Agáta. Čarodějnice, ty tady byly od pradávna, ale nemyslíme ty pohádkové, ale čarodějnice jako skutečné ženy, které uměly něco navíc a byly to bylinkářky, léčitelky vědmy a v podstatě malé doktorky. Tak s tím seznamujeme tady děti. Já mám zařízení lopatu a na co mám tu lopatu? Většinou říkají na zlobivé děti a já říkám, že jí mám na chleba. Kluci často říkají na pizzu. Pizzu dáváme do pece, chleba dáváme do pece a ty zlobivý dáváme zároveň zde do klece.
2: Čarodějnice, čarodějky měly blízko i k alchymii, takže ta alchymistická dílna nechybí ani tady v Kadani.
1: Tady dětem ukazují, jakým způsobem se bylinky dávají zpracovat. Zde třeba máme hmoždíř a jak se bylinky do ní dávají a tlouchem rozmačkávají na prášek, který se potom dává do hrníčku. Zalije se horkou vodou, že vlastně to je čaj a lektvar.
2: Těch figur je tady opravdu veliká spousta. Tohle řekla bych, kdyby tam byl Ježíšek, může to být docela klidně Betlem, ale spíš to bude nějaká pohádka.
1: Je to pohyblivý mechanismus, protože jsme v muzeu čarodějnic, tak ho s dětmi rozpohybováváme kouzlením, čarováním. Na to já tady mám bulky. Já vám teda taky můžu jednu dát, takže připravte se, děvčata. Pozor teď. Čáry, máry, potko, čáry, fuk!
2: Na mou duši funguje to. Zvoník zvoní, rytíř bojuje s drakem, čert si opéká prasátko, čarodějnice letí na koštěti.
3: Jsem zvědavá, jaká další kouzla ještě tady objevíme.
1: Tady u toho stolečku takhle tiskneme peníze a rovnou 5 000. Kdy jste je viděli naposledy? Ani v bankomatech nejsou, proto mi čas od času si je tady dotiskne.
2: A ráda věřím, že by leckdo z návštěvníků rád přišel pomáhat.
1: Já když tady zazvoním, tak vás tady všechny vítám u nás v čarodějnické škole. My si všechny malé i velké nejdřív vyzkoušíme, abychom mohli na konci podle znalostí všem přidat výuční list v oboru čarodějnickém.
2: Teď si nejsem jistá, jestli se tady místy víc nebaví dospělí,

0: než děti. Já myslím, že to je na stejno. Chodí nám sem zájezdy jak školní dětí, mateřských škol, ale i zájezdy seniorů. A myslím, že ty si to úplně vyžívají, protože vlastně původní zařízení jsou staré školní lavice, kdy všichni nostalgicky vzpomínají na své pobyty ve školách. No jinak ještě připomínám, že tady mám jako pomocníka dva v jednom ukazovátko, ale i rákosku, no a to mnohé také rozesměje.
1: Rozhodně bavit se v Muzeu čarodějnic v Kadani budete. Ať už se smíchem, anebo možná někdy i malinko se strachem, protože leckteré to zákoutí opravdu strašidelné je.
2: Tak teď nevím, jestli nás kolegyně Slávka Brádlová láká anebo varuje, ale jsem si jistý, že návštěva Muzea čarodějnic v Kadani určitě stojí za to. Výlety. Možná čekáte na novou soutěžní otázku, ale když se podíváte do kalendáře, konec června se blíží, prázdniny jsou na dohled. My už teď trochu bilancujeme, chystáme všechno na letní měsíce. Sice vám v našich klasických výletech už do prázdnin soutěž nenabídneme, ale od pondělí 29. června do konce srpna budeme soutěžit, až se z toho bude točit hlava. Každý všední den od pondělí do pátku bude stejně jako v loni návštěva, naší prioritou budeme navštěvovat naše zámky. Uslyšíte zajímavé rozhovory, reportáže a hlavně soutěž o pěkné ceny. A klasické víkendové výlety opět jako v loni nahradí na 2 měsíce, tedy ty prázdninové měsíce, zámecké léto. Jak už jsem říkal, spolu se budeme scházet ve všední dny v 9.45. Tak do mobilů si už pro jistotu dejte naše číslo, které budete potřebovat. 731 800 900, ať jste připraveni, až to vypukne. Kdy? No přeci, jak už jsem říkal, v pondělí 29. června v 9.45.

0: Posloucháte Výlety. Jesenicko je krajem úžasných dalekých rozhledů. Jednou z docela dobře přístupných vyhlídek na jinak vysoké a strmé skále je upravené skalisko Čertových kamenů nad Českou vsí. Tamní lesy ovšem ukrývají skal mnohem víc. Přímo pod skalní velikány se náš olomoucký kolega Miroslav Kobza vydal se správcem muzea v České vsi Romanem Janasem.
1: Těch skal je tady víc, je tady vyhlídková skála, vlastně pod vyhlídkovou je potom horolezecká, která se nazývá Pekelník, a pod Pekelníkem máme tady ještě spoustu dalších skal.
2: Skály tady vyčnívají z toho lesa vzrostlého. Musím říct, že teď se něco vykácelo, ale stále více zarůstají. Stále je ale z těch skal krásný výhled. Co můžeme ze skály vidět? Já teda mám asi jedny z nejkrásnějších fotek odsud na známý lázeňský dům Priznic v Jesenických Lázních, ale dá se říct, že je tady vidět od Jeseníku až do Polska. Je to tak?
1: Je to tak. Můžeme vidět Rychlabské hory, ale můžeme vidět i polské nížiny.
2: Málo kdo ví, že ten hřbet naproti vlastně tady přes údolí Jele, takže to patří ještě k Rychlebským horám. Říká se tomu Sokolí hřbet a vlastně táhne se až do Polska. Zároveň můžeme vidět v Polsku třeba Polská jezera, Nenické, Otmuchovské, kam se jezdí i vlastně lidé od nás koupat v létě. No, když se vrátíme na skálu, tak ono je to dneska vlastně významná turistická lokalita, ale když se jí říkalo Harichstein, proč?
1: Říkalo se jí Harichstein, protože vlastně prvním majitelem byl Franz Harich.
2: To byl sedlák z České vsi.
1: Vlastně tady pole a jako první tady postavil hospodu a jako první si tady požádal vlastně i o výčep.
2: Už tehdy tady chodila spousta turistů, vlastně také nechal zajistit ten vrchol těch skal, kde dneska máme ty řetězy. I tak je to vlastně docela vysoká skála, víme, jak je vysoká.
1: Teď jste mě načapal, ale můžu říct, že teď se tady nachází naučná stezka, která byla vybudována v roce 2015. Připomíná i zašlou slavu Moravskoslezského sudetského horského spolku, a ten už v roce 1892 nechal na skaliskách severního úpatí Zlatého chlumu vybudovat romantickou výhlídku zajištěnou železným zábradlím.
2: Takže už vlastně z konce 19. století, a já jsem mezi tím našel, že skála je vysoká 40 metrů. Tohle je místo, které je, dá se říct, mezi dvěma významnými body. Jednak je to teda údolí Bělé, Jeseníky, máme kousek za námi, my už se nacházíme vlastně na úpatí té Slezské Hané, když bychom to řekli. Ale kdybychom tady pokračovali dále do kopce, tak dojdeme na další velkou výhlídku. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Došli bychom na vrchol Zlatého chlumu.
2: Cestou, když bychom se vydali z Jeseníku sem na Čertový kameny, tak si můžeme všimnout a takových zvláštních těžebních útvarů, a to prý je pozůstatek té dávné těžby zlata.
1: Je to tak. Tady se těžilo zlato už někdy ve 12. století.
2: Vrchol těch Čertových kamenů je obecně střen několika pověstmi. Já bych je asi tady nevyjmenovával, protože jsou strašně dlouhé. Ale vy jste mi ukázal, že tady je skutečně hlava čerta.
1: Určitě vlastně na druhé z těchto skal, zvané Pekelník, je Čertová hlava.
2: Vede přes ní nějaká ta lezecká trasa, protože horolezci tady bývají docela často.
1: Horolezci tady bývají často a vlastně celá tahle ta skála je prošpikovaná několika trasami.
2: Na Čertový kameny vedou turistické značky jak z Jeseníku, tak tuším i od vás z České vsi, je to tak?
1: Vede tady vlastně modrá turistická trasa z České vsi. Dá se pokračovat na rejvíz.
0: Říká správce muzea v České vsi Roman Janas, který mezi Čertovy kameny a Pekelníka nedaleko Jeseníku vzal našeho olomouckého kolegu Miroslava Kobzu a vlastně také vás, naše posluchače.
3: Život je šatna v kabaretu.

Dnešní nedělní výlety mají před sebou ještě pár minut, čekají nás ještě další výlety, příští sobotu, pak už v neděli pořad Rozhlas jede za vámi. No já už jsem vás pozval na soutěž na naše zámecké léto od pondělí do pátku, startujeme 29. června, až do konce srpna budeme navštěvovat naše zámky, představíme vám jejich majitele, dovíte se spousty zajímavostí a soutěžní otázku o atraktivní ceny. Do mobilu, a to už jsem vám také říkal, si připravte naše číslo 731 800 900, budete ho potřebovat na soutěž, tak budu držet palce. Určitě se sejdeme ještě příští týden, příští sobotu, no a potom hned od pondělí celé prázdniny budeme trávit spolu. Hezký den vám přeji.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda bude zítra rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Jeho český kraj bude letos na mzdy nepedagogických pracovníků doplácet 120 milionů korun. Řidiče i návštěvníky truck trailu u Jihlavy neodradilo tropické počasí. V noci se ochladí až na 16 stupňů, zítra naměříme do 31. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Prezident Petr Pavel se nezúčastní zítřejšího jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Řekl to prezident před začátkem pětního aktu v Ležákách. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
2: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Jihočeský kraj bude letos doplácet na platy nepedagogických pracovníků 120 milionů korun. Informoval o tom náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek z hnutí Naše Česko. Celkové náklady se pohybují kolem 900 milionů korun. Jihočeský kraj zřizuje 120 škol, ve kterých pracuje asi 1500 nepedagogických pracovníků, kuchařek, školníků, uklízeček nebo účetních. Jejich platy od ledna přešly ze státní kasy na samosprávy. Stát slíbil kompenzaci výdajů, ne vždycky je ale dostatečná. Doplácet ze svého rozpočtu bude muset na platy nepedagogů i českobudějovický magistrát, a to přes 70 milionů korun. Skoro 100 milionů musí dát z městské kasy Písek. Tankodrom u Pístova na Jihlavsku hostí tradiční závod truck trailu. Druhým dnem tam 30 řidičů soutěží v nejnáročnějším terénu. Navíc se musí vypořádat s horkým počasím v kabině bez klimatizace.
3: Tohle vozidlo asi nemá klimatizaci.
4: To nemá, to nemělo ani. Nic jenom nezbývá. Je to náročnější takový, no.
5: Tomáš Legerský závodí 9. rokem. Do Pístova přijel z Hradce Králové. S tropickým počasím se museli vypořádat i návštěvníci, jako manželé Královy z Prahy.
6: Já jsem se po případě trošku divila nejdřív, proč jsem brala deštník, ale pak jsem to pochopila.
3: A teď jste ráda.
6: Teď jsem ráda, samozřejmě.
7: K tomu spoustu vody sebou, aby jsme vůbec vydrželi tady, protože počasí je úplně nádherný. Ale...
5: Poslední závod truck triálu končí dnes v 16 hodin. Podle meteorologů budou teploty k 30 stupňům dosahovat i v následných dnech. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Během noci se bude nebe vyjasňovat, ochladí se až na 16 stupňů. Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle ještě silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni a na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, v bouřkách zesílí a biozátěž klesne na druhý stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: K nehodě auta a cyklisty došlo na silnici 155 u Mladošovic na Českobudějovicku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pohodové a tropické jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Doufám, že ta vedra zvládáte někde v chládku a pokud si k tomu pustíte někde ve stínu i naši četbu na neděli, je o ideální víkend postaráno. K tomu tady bude opět i pravidelná soutěž, takže mějte telefony při ruce a nesmí chybět ani knižní hlídka. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Čtení na neděli.
1: Na dnešní odpoledne jsme pro vás, milí posluchači, připravili jeden starosvětský příběh ze Staré Prahy. Jeho autorem je spisovatel Ignát Herman. Je to příběh o jednom pěkně vypočítavém obchodníčkovi, panu Wendelinu Křikavovi, který počítal a počítal, až se nakonec přepočítal.
0: Ignát Herman, Bankrot páně Křikavu.
2: Ječnou ulicí dolů ke Karlovu náměstí kráčely dvě osoby. Vyšly před okamžikem z nedaleko stojícího hnědého patrového domu. Starý, poněkud už přihrbený pán v kožiše bývalé módy, ale posud zachovaném, se šedivými dlouhými vlasy, vlídného pohledu.
0: A dívka, ovšem asi 35letá, sličné bledé tváře jevící na letmý pohled výraz jakési lhostejnosti nebo unavenosti.
2: Zkrátka, stařičký pan Lexa a jeho dcera Róza, která poněkud napadá na pravou nohu.
0: Od toho dne k dnešku uplynulo už plných 16 let. Tehdy chodil za 19letou Rózou obchod vedoucí ze závodu s galanterním zbožím bratří Smrčků, pan Wendelin Křikava. Majetníci obchodu měli ho rádi a počítali asi, že u nich pobude hodně dlouho. I neskrývali se před ním vzpoměry svého závodu a styky s jinými domy, jak opatrní obchodníci obyčejně činí. Wendelin Křikava znal brzy všechny prameny a zaznamenával si také pilně jména nejlepších zákazníků firmy, aby je jednou získal pro sebe. Jeho ideálem bylo stát se, co nejdříve, vlastním pánem, tedy udělat se pro sebe. I hleděli jednou páni Smrčkové udiveni, když jim Wendelin Křikava oznámil, že vypovídá a že od nejbližšího kvartálu zařídí se sám v Ovocné ulici.
2: Proč spěcháte, pane Křikavo?
0: Tázal se ho starší pan Smrček, nelibě dojat, že jim odchází obratný a platný pracovník.
2: A také, že jim přibývá konkurent, jemuž navíc jsou známy útroby jejich závodu.
0: Neutíkám z vašeho závodu, že by se mi tu nelíbilo, ale co budu zapírat, zestárl bych a neměl bych později té podnikavosti. Co si troufám nyní, netroufal bych si za 10, ba ani za 5 let?
2: No, nevím. Jste ještě tak mladý člověk.
0: Namítl mu pan šéf Smrček.
2: V našem závodě byste mohl své zkušenosti jen rozhojnit. A pokud vím, nemáte potřebný kapitál k takovému podniku.
0: Upozorňoval jej dále.
2: Nechci vás zdržovat, ale rozmyslete si věc dobře, abyste tak říkajíc neutonul. Právě teď nejsou okolnosti příznivé, sám vidíte, obchody poněkud váznou.
0: Počítám s úvěrem, jako každý obchodník, pane šéf.
2: Ano, ale úvěr není nekonečný.
0: Namítl opět pan Smrček.
2: Uvažte. Účty a směnky konečně vyprší a nepůjde-li vám obchod hned z počátku, zamotáte se do toho. Nespěchejte, máte času dost na samostatnost, jste ještě mlad.
0: Počítám jako obchodník i se svým mládím.
2: Odpověděl nyní Wendelin Křikava sebevědomně a pohladil si samolibě kníry.
0: Jsem mlád a snad sám uznáte, že i trochu k světu. Ožením se a pak, jakmile se ožením a dostanu věno, uhradím úvěr a nebude mi ho dále třeba.
2: Tato slova promlouval Křikava tak pyšně, ba tak chlubně, že pan Smrček umlkl a odvrátil se s hlavou svěšenou.
0: Ale ještě jednou se otočil k mládenci a otázal se.
2: A partii máte? Je to jisté? Jsou tam peníze?
0: Pane šéf, to jsem dobře vypočítal. Šel jsem zjista. peněz je dost a jsem vítanou partií. Mohl bych se ženit zítra, kdybych uvážil, ale zařídím si dříve závod, aby pan tchán viděl, že také něco mám.
2: Bude to ovšem na dluh, že?
0: Pan Smrček to pravil poněkud kousavě, ale nakonec se přemohl, přistoupil k mládenci a podávaje mu ruku, řekl upřímně.
2: No, nemůžeme vás držet, ale neradi vás propouštíme, křikavo. Vystupte si tedy, kdy chcete, a přeji vám, aby se vám dobře vedlo. Co jsem řekl, myslil jsem přátelsky. Nemluvím jako konkurent k nastávajícímu konkurentu.
0: Vendelín Křikava přijal ruku šéfovu obřadně, potřásl jí, urovnal si pak manžety a jelikož odzváněli poledne, chopil se klobouku a hůlky, zapálil si doutník a šel k obědu. Starší pan Smrček pohlížel za ním velikou skleněnou tabulí výkladní skříně a s rukama za zády si říkal.
2: O, to je pane spekulant.
0: Nejbližšího prvního loučil se praktický mládenec se závodem pánů Smrčků a už za týden potom stál mezi dveřmi krámu v Ovocné ulici, nad nímž se skvěl černozlatý štít s nápisem Vendelín Křikava. Ve výkladní skříni bylo narovnáno z brusu nové ozdobné zboží z kůže tulení, z anglické žluté teletinky i z pravého hedvábí. V krámě nahromaděno bylo cestovních vaků, kabel, brašniček, alb, kuřáckých stolků, hracích strojků, garnitur pro elegantní byty, až oči přecházely. Vše to bylo na dluh, na úvěr. Vendelín Křikava dobře věděl, že neotevře krám prázdný.
2: Přecházel teď po krámě a přelétal naplněné příhrady regálů a povytažené zásuvky se skvělými titěrnostmi zálibným pohledem. Vše zářilo novostí a celý krám byl naplněn příjemnou vůní čerstvé kůže.
0: Toto ovzduší lahodilo i Křikavovu čichu a dokonalou spokojeností jej naplňovala myšlenka, že je pánem toho všeho. Ale jeho touha se nesla ještě dále. Ještě to není obchod, jak si jej myslil a jak si jej v duchu vymaloval.
2: Totiž kupující nemají ten správný dojem, když je obsluhuje jediná osoba. Stačil by sice svým zákazníkům, obsloužil by všechny, ale jako obchodník musí hledět i na dojem.
0: Jakmile se ožení, přijme mládence, nějakého pěkného, úhledného člověka, a ten bude mít na starosti krám, kdežto on, Křikava, posadí se vzadu za ořechové pažení a tam bude účtovat
2: a vymýšlet
0: a kombinovat
2: a kalkulovat,
0: nebo se aspoň bude tak tvářit, aby kupující viděli, že to je obchod veliký a že to zkrátka jde.
2: A sotva, že uplynulo několik neděl od otevření Křikavova závodu, už se v pražských listech objevily oznámky, jak si byl pan Křikava vyprosil.
0: Pan Vendelín Křikava, majetník závodu s ozdobným zbožím a slečna Růžena Lexová, dcera majetníka domu, slaví svůj sňatek a tak dále. Toho dne, kdy se oznámení objevilo v listech, poslal si Křikava pro výtisk všech novin a pročítal oznámení v každém listě zvlášť a potom posnídal s pocitem neobyčejného uspokojení. Zdálo se mu, že celá Praha četla dnes noviny. Ano, on si všecko dobře vypočítal. Žení se, peníze má skoro už v kapse, neboť pan Lexa je vyplatí i hned, tomu bylo slíbeno, a život mu poplyne tak mile a bezstarostně. Čert vzal věčné mládencování.
2: A nastal den svatební. U Lexů ve starém hnědém domě Věčné ulici panovalo veliké vzrušení. Nejstarší dcera se vdává, 19letá slečna Růžena.
0: Radost zářila šťastné dívce z očí a něžné její tváře se rděly. Růžena byla rozkošné, milé, ladné dítě. Neveliká, úměrná její postava byla plná, oblá, ramenka kulatá, ňadra mírně vzedmutá, pohled opojný. Její zjev, zjev čisté, skromné dívky, dojímal milým souladem a pozorovatel té vábné postavy nepostřehoval ani v prvou chvíli, že dívka kulhá, že napadá poněkud na pravou nohu. Bylo v tom tělesném nedostatku něco dětinského, něco rozkošně mazlivého, něco, co naklonovalo dívce každého, kdo ji pozoroval.
2: Nenapadala tak příliš, aby její krok byl kývavý. Zdálo se, že napadá jen proto, poněvadž břídil obuvník zhotovil jí jednu bodku s nižším podpatkem. A dnes vůbec ani nenapadala. Rozčilení, které ji zachvátilo, činilo její postavu vzdušnější. Okřídlovalo ji. Šla téměř bezvadně. Nadnášela se.
0: Chýlilo se k 11. O 11:30 měl se konat obřad v chrámu svatého Štěpána. Tak si přál pan Vendelín Křikava, který i tu počítal jako obchodník s dojmem v obecenstvu. Scházeli se a sjížděli hosté, v předsíni se stále ozývaly nové a nové hlasy a každou chvíli vstupoval někdo do salonu a každý přikročil k slečně Růženě s blahopřáním.
2: Slečna Růžena se usmívala, kdykoliv pohlédla na své levé zápěstí, na skvostný náramek, kterýž byl ženichovým svatebním darem.
0: Konečně zahrčel pod okny kočár, přivážející osobu nejnetrpělivěji očekávanou. Přijížděl ženich Vendelín Křikava. Seskočil mršně z vozu, podal ruku staršímu již pánovi, který seděl v kočáře vedle něho, a oba mužové vystupovali po schodech. Křikava ovšem o 4 kroky napřed. Vpadl do dveří salonu, spěchal k nevěstě, políbil jí dvorně obě ruce, podal jí skvostnou kytici, políbil ruce i oběma sestrám družičkám a potom se tázal po panu Lexovi.
2: Dívky pokynuli mu do otcova pokoje a Vendelín Křikava kráčel rychle dále, pobízeje napřed staršího pána, který zatím také vstoupil. Pan Lexa, černě oděn, přecházel ve svém pokojíku v patrném rozčilení. I na něj působil nastávající sňatek mocným dojmem.
0: Zaklepáno na dveře a do pokoje vstoupil Křikava s cizím pánem.
2: A už mu představoval neznámého.
0: Pan doktor Pátek, notář, pane Tcháne, dovolil jsem si, má je váš souhlas, přivést jej, abychom i směrem finančním vyřídili věc k obapolné spokojenosti. Jsem obchodník a myslím na vše, neboť přijímaje předrahou nevěstu svou z vašich rukou. Stávám se jejím zástupcem a plnomocníkem jako budoucí ženy své a jednám i v jejím zájmu. Notář se uklonil a lehce stiskl ruku páně Lexovu. Potom vyňal připravený papír z náprsní kapsy, posadil na nos okuláry a nevšímal si zatím hovoru obou mužů.
2: Nemám to za zlé nikterak. Nemusím vás na nic odkazovat. Věno dceřino jest uloženo a bude vám vydáno, jakmile se stane vaší ženou. Tak si to přála i nebožka v té pevné naději, že se naší růžence dostane řádného muže.
0: Křikava skrčil krk a bradu do škrobeného stojatého límečku, nachýlil hlavu a zamnul rukama. Vše značilo úklonu. Starý pán pokynul ženichovi, aby usedl. I sám se posadil a notář jel se psát počátek smlouvy. Křikava pohlížel na jeho konání jako generál na svou armádu, kteráž vyhrává velikou rozhodnou bitvu. Dospěli k odstavci, jímž mělo být stanoveno věno slečny Růženy. Pan Lexa diktoval notáři.
2: Dcera moje Růžena po vykonaném sňatku obdrží věnem hotových 10 000 zlatých.
0: Račte odpustit, pane Tcháne, že jaksi vyrušuji, avšak domníval jsem se, že slečnino věno obnáší 15 000.
2: 15? Ale vždyť jsme o tom nikdy nemluvili. Netázal jste se mne nikdy. Proč jste se domníval, že...
0: Povídalo se tak všeobecně, pane Tcháne, bá někdy jmenovala se i větší suma. Ale domníval jsem se zcela určitě, že 15 a počítal jsem tak již...
2: To by tedy byl omyl, pane Křikavo. Nemluvil jsem o tom nikdy s nikým. Ani moje dcera neví, kolik dostane. Buďte ujištěn, že neukřivdím ani jediné z mých dcer. Jsou tři holky, každá má po 10 000.
0: To je mrzuté. Počítal jsem tak najisto a jak určitě mi to bylo sdělováno, jsem věru překvapen.
2: Pane ženichu, uznáte, že o této věci mohu s určitostí mluvit jen já? Neřekl jsem nikdy nikomu, kterak bude moje dcera vybavena a odbyta. Divím se, že jste se neotázal dříve.
0: Můj bože, takovéto věci jsou příliš delikátní, ale upřímně se přiznávám, že jsem uveden do rozpaku. Počítal jsem navíc se. Myslím však, že se dohodneme, pane Tcháne. Já si pochopitelně slečnu neberu jen pro peníze, ale dnes jednám i za ní. Prosím, sejdeme se na polovici cesty. Nestojím na 15 000, ale prosím, račte přidat aspoň 2. Je to skromný požadavek, neboť chci, aby má domácnost poskytovala mé paní vše, čeho jí poskytovala domácnost vaše, pane Tcháne. A pak mám obchod, potřebuji peněz jako soli.
2: Pane Křikavo.
3: Snažil se teď pan Lexa o poněkud tvrdší tón, avšak při nejlepší vůli nezbavil se své vlídnosti.
2: Pravím ještě jednou. Všechny mé dcery mají po 10 000. V tom jest podíl po matce, jakož i vše, co mohu sám zatím hotově dáti. Avšak tento dům rozdělit nemohu. Rád bych v něm klidně dožil. Po mé smrti dostane se vám najisto ještě podíl a doufám určitě, že zbytek po mně bude převyšovat snad i nynější věno pro každou z mých dcer.
3: Vendelín Křikava povstal teď také a snažil se, aby mluvil co nejhladčeji, co nejzdvořileji, ale z jeho slov poněkud vyznívala tedy...
2: Ale ano, jen to řekněme, vyznívala z něj všechna neomalenost jeho obchodnické povahy.
0: Rozumím všemu, pane Tcháne, a neračte se horšit, že ještě něco poznamenávám. Račte uvážit, že by slečna Růžena zasluhovala více než obě její sestřičky. Jako obchodník hledím na vše. Neračte tedy zapomenouti, že slečna Růžena není tak šťastná jako ostatní dvě slečny. Prosím, nehněvejte se, pane Tcháne, ale považte, že obě slečny jsou zcela zdrávy. Úplně zdrávy, urostlé jako lilie. A že má milá nevěsta má jednu nožičku kratší. Že si beru, abych tak řekl, mrzáčka. A na to byste mohl ty 2000 přidat.
2: Po té řeči, při níž notář klonil víc a více hlavu, jako by se chtěl zahrabat do svého papíru, upřel pan Lexa své sivé oči na ženicha. Srdce mu prudce bušilo, Křikavova slova mu připravila neskonalou bolest.
3: Mezitím slečna Růžena svého ženicha netrpělivě očekávala, netušila, co zdržuje pány v otcově pokoji. Proč tak dlouho meškají? I vzchopila se z pohovky v saloně a vešla nenápadně do druhého pokoje,
2: který hraničil s pokojíkem otcovým,
3: přivřela za sebou sticha dveře salonu a pokročila ke dveřím pokoje otcova a zcela bez děky chtíc se jen přesvědčit, jsou-li stále uvnitř, přiložila ucho k desce dveří. Neměla ani potuchy, o čem její ženich s otcem vyjednává, a dech v ní vázl, když započal Křikava mluvit. Vyslechla vše, co řekl, slyšela každé slovo jasně a zřetelně
2: a z jejich tváří vyprchala červeň.
3: Naslouchala, jak otec odpoví. ale v pokoji bylo ticho. Rozuměla tomu. Ubohý otec nenalézal slov, jako by jich ona nebyla nalezla. Konečně zaznělo.
4: Pane Křikavo, a kdybych vašemu požadavku vyhovět nemohl, kdybych naprosto nemohl požadovaných 2000 přidat?
3: Pak bych litoval, pane Tcháne. Svůj sňatek musel bych poněkud odložit.
2: Jako bezduchá vracela se Růžena na své místo. Kráčela rychle, aby se náhle neotevřely dveře otcova pokoje, aby tu nebyla zastížena. Nyní najednou cítila, jak silně napadá, jak těžká je její kratší noha, jak jí překáží v chůzi. V pokoji páně Lexově bylo posud ticho. Ještě neodpověděl na poslední Křikavova slova. Letěl svými vzpomínkami do dávné minulosti a nikdy ještě nepociťoval ohromnou tíhu vlastní viny, jako právě v tomto okamžiku. Neboť on sám zavinil dceřino neštěstí, on ji připravil o souměrnost těla. Dlouhých 17 let uplynulo od osudného dne, kdy upustil jí tehdy dvouletou nešťastným pohybem na zem. A tímto pádem byla zaviněna její vada. Dítě dlouho churavilo a když se opět postavilo na nožky, byla pravá kratší a nevyhojila se. Tisíce zlatých stálo léčení, ale nikdo nedovedl pomoci. Při každém pohledu na dceru cítil osten výčitky, ale dnes na něho padl trest nejhroznější.
3: Nebojoval teď obídné 2000, nezápolil proničebný obnos, avšak pociťoval nepřemožitelný odpor k ženichovi, o němž se dodneška domníval, že je to mladík šlechetný a něžný. Jak se zklamal. Za okamžik podpisoval Vendelín Křikava svatební smlouvu s vítězným úsměvem. Stálo tam nyní 12 000 zlatých. Potom se chápal ruky starého pána, aby ji políbil.
2: Ale pan Lexa přidržel ji pevně k tělu a levicí vzpřímil schrbeného ženicha. Za chvíli hrčely povozy rychle ke Karlovu náměstí a Žitnou ulicí opět nahoru ke kostelu svatého Štěpána.
3: Kostel byl naplněn zvědavými diváky a Křikava s hrdostí pohlížel do jejich řad, v nichž poznával mnohé známé a přátelé.
2: A podívejme, tuto i sám pan Smrček.
3: Když přistoupil kněz, aby pronesl obvyklé otázky a počal u ženicha, odpověděl Vendelín Křikava jasně a zřetelně.
2: To, aby zvuk jeho hlasu zalehl i ke kostelnímu portálu.
3: Ano.
2: A potom obrátil se kněz k nevěstě a opětoval svou otázku. A tu dívka, bledá, synalá, vydechla zhluboka, jako by sbírala všechnu sílu a pak hlasem chvějícím se, ale rovněž zvučným, odpověděla.
3: Ne.
2: Bylo to slovo, z něhož vše vyznívalo jasně a určitě. Dívka se přesto zvedla a dodala tišším hlasem.
3: Poněvadž jsem mrzáček.
2: Neuplynulo 1/4 roku od osudného svatebního dne, když černozlatý štít s nápisem Vendelín Křikava nad portálem krámu v Ovocné ulici právě tak náhle zmizel, jako se předtím byl objevil.
3: Pan Křikava udělal bankrot a za dalších 14 dní zaujal jeho místo jakýsi obchodník s prádlem.
2: Inu, přepočítal si se.
3: Řekl starší pan Smrček sám k sobě, kráčeje v ty dny Ovocnou ulicí.
2: Přepočítal si se, ty počtáři, který si tak se vším počítal?
3: Nebyl v tom výsměch, ale nebylo v tom ani politování. Wendelin Křikava zmizel zakrátko z Prahy a navždy.

Bankrot páně Křikavův. Tak se jmenovala povídka Ignáta Hermana, kterou jsme pro vás připravili na dnešní odpoledne. Snad se vám líbila. V režii Lubomíra Koníře povídku v roce 2012 v našem rozhlasovém studiu načetli herci Martin Hruška a Petr Šporcl. Teď si zahrajeme a po písničce nás jako obvykle čeká soutěž.

0: Jak se vám slíbil před písničkou, tak nyní následuje soutěž. Už můžete vytáčet telefonní číslo 221 55 44 11. No a dnes soutěžíme o knížku Někdo se najde. Jejímž autorem je slovenský spisovatel Dušo Martinčok. Jsou to příběhy obyvatel jednoho starého činžáku. Knížku vydalo nakladatelství Jota, které nám ji do soutěže také věnovalo. A soutěžní otázka? Tak autorem povídky, kterou jste před chvílí slyšeli, je spisovatel Ignát Herman. Jeho jméno si možná pamatujete ještě ze školy. Psal hlavně příběhy ze staré Prahy a byl to takový mladší Jan Neruda. Ignát Herman prožil většinu svého života v Praze, ale narodil se někde úplně jinde. A víte kde? Nabízím čtyři možnosti. Za A Putim, za B Chotěboř, za C Klatovy a nebo za D Železná Ruda. Volejte právě teď studio Českého rozhlasu České Budějovice, které zní 221 55 44 11. A už máme někoho na telefonu. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak kdo pak se k nám dovolal?
1: Tady je Marie z Vimperka.
0: Já vás zdravím, paní Marie. Tak která je ta správná odpověď? Povídejte.
1: Ta správná odpověď je druhá, Chotěboř.
0: Chotěboř. Jste si 100% jistá?
1: Ano, ano.
0: Bčko, to je samozřejmě správná odpověď. Gratuluji, právě získáváte knížku s názvem Někdo se najde, které vydalo nakladatelství Jota. Jaká je radost?
1: Je velká.
0: Velká. A ještě se zeptám, jak trávíte dnešní velmi horké odpoledne, protože ty teploty jsou opravdu hodně vysoké.
1: No, já teďka čtu knížku od Petry Klabouchový, Muž z Brna, a těším se už na další,
0: no,
1: protože
0: vidíte?
1: Jsem byla na besedě s ní tady ve Vimperku a píše ano. Tady o tom našem kraji, Šumavským, tak to se mně hrozně líbí.
0: Vážně, tak to je skvělé. A teďka budete mít do zásoby další knížku na čtení, tak. Takže moc gratuluju. Hezky no. Si to užijte, mějte se hezky, zůstaňte mi na telefonu a naslyšenou zatím.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den. Nikolase Vintna, který v roce 1939 zachránil 669 dětí před téměř jistou smrtí, není potřeba nějak zvlášť představovat. Ale i tak byste si neměli nechat ujít komiksovou knihu Vintn nebyl sám. Kreslíř Mikuláš Podprocký a scénáristka Tereza Verecká v něm spojili své síly a vzniklo tak svěží a pro mnohé i objevné dílo. Tahle autorská dvojice přitom spolupracovala i na komiksovém sborníku z doby druhé světové války Těžká rozhodnutí. A tak se ptám Terezy Verecké, přitahují vás válečná témata?
2: To není pravda, protože já jsem především divadelní a rozhlasová autorka, čili většinou píšu rozhlasové a divadelní hry. Napsala jsem třeba hororový podcast Lyžák, nebo teď je hororový podcast Hlubina, ale spolupráce s Mikulášem byl můj první komiksový zážitek. A podobně, jako se to často stává i v divadle, tak to téma je takovou vlastně objednávkou nebo nabídkou od někoho. A i v divadle často chtějí dramaturgové životopisné věci, tak tady jsme se dostali díky bohu a jsem moc ráda přes mého manžela k dceři syra Nikolase Vintna, Barbaře Vintnový, a dohromady jsme se nechali přesvědčit, že by bylo dobré o syru Nikolase Vintnovi udělat komiks, teda zpracovat ten jeho příběh komiksovou formou.
1: A k sobě vy dva jste se dostali jak?
3: Taky přes manžela, protože my jsme jako kámoši prostě s Richardem Klíčníkem a jsem s ním dělal spoustu věcí, vlastně mi publikovali Vargu moje první komiksy. Takže sám se dobře známe a samozřejmě, když tam přišla Time, že udělal tenhle komiks, tak mě oslovili s Richardem. Já jsem se trošku jako spíral, ale pak si myslím, že jako nelituju, že jsem nakonec kejvnul na to, protože tohle je prostě hezká prostě výzva udělat. Pro mě to byla výzva v tom, že prostě udělat dobrý komiks o Vintnovi je samozřejmě jako strašně těžká věc, ale snad se to i povedlo.
1: Říká výtvarník Mikuláš Podprocký o komiksu Vintn nebyl sám. Rozhovor jsem natočil v Německu, kde ho autoři prezentovali. Kniha byla už přeložena do 6 jazyků, takže evidentně o podařené dílo jde. A teď ještě knižní novinky dalších žánrů a forem. Lukáš Dolanský, Barvy mého Londýna. Tahle kniha z pera britského zpravodaje České televize vyšla už loni. Teď ale vychází jako audiokniha. Namluvil jí nikoliv autor, nýbrž herec Pavel Batěk.
4: Rozhodně netvrdím, že jsem znalcem Londýna, že snad vím o každém koutě, že tuším, jak to tady všechno funguje, nebo dokonce proč. Snažil jsem se pouze o jediné, mít otevřené oči.
1: Otevřené oči se snaží mít i knižní hlídka, takže spatřila další knihu. Na svědomí jí má autorská dvojice František Kotleta a Kristýna Sněgoňová. Je z jejich série Atomové šelmy. Tenhle díl se jmenuje Hřbitov. Děj se odehrává po atomové válce na hřbitově s velkým H, kde sídlí velekněžky církve jaderné bohyně.
5: Bohyně, ať umřu rychle. Modlitbu jsem zopakoval asi pětkrát, zatímco jsem se kutálel z hromady suti, do které jsem dopadl s nepříjemným křupnutím v levém koleni. Narážel jsem do ostrých výstupků, vyrážel si dech na hrbolcích, kůže mi drásaly kusy cihel, kamenů a kdo ví čeho ještě. Ruce jsem měl od krve, v ústech se mísila chuť prachu a štěrku a někde kousek ode mě hvízdaly projektily.
1: Takhle hezky z knihy Atomové šelmy Hřbitov umí číst Matouš Ruml. A zatímco na hřbitově hvízdají projektily, tak my svištíme k poslední literární zákrutě dnešního dne. A tou jsou City v nádobách od Ondřeje Chlubny. Přečtu vám začátek oficiální anotace. 3 příběhy, 3 nádoby, 3 city, které se nedají udržet. City v nádobách jsou prózou o tom, co zůstane na dně, když se vypije vše ostatní. Konec citace. Tak to byla až do dna dnešní knižní dávka. Díky, že jste si ji vychutnali až sem a za týden zase na poslouchanou, nebo vlastně na zdraví.
0: Jihočeské odpoledne s Michaelem Hovorkou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Začalo astronomické léto, čeká nás nejdelší den v roce. Začala oprava kostela na šumavské Kvildě a lidé tam zatím vybrali přes 600 tisíc korun. 20členný kytarový orchestr dneska zahraje v Českých Budějovicích v rámci Světového svátku hudby. Zítra naměříme do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Dneškem začalo astronomické léto. Slunce totiž přesně v 10 hodin a 25 minut dosáhlo své nejsevernější polohy na obloze. Jde zároveň o nejdelší den v roce. Noc bude naopak nejkratší.
4: Letní slunovraci lidé od pradávna spojovali s magickou sílou přírody. Na počest slunce třeba zapalovali hranice. Přes ně pak skákali, aby se očistili od starostí. V minulosti byly podle slunečního cyklu postavené taky chrámy nebo monumenty. Mezi nejslavnější patří kamenný kruh Stonehenge v Anglii. Právě tam dnes tisíce lidí přivítali východ slunce. Jde až o 5000 let starou tradici. Letní slunovrat slaví taky v severských zemích, kde je známý jako Midsommar. V Česku ho dnes vítají třeba v Levandulovém údolí nedaleko Berouna. A v Brně pak slavnosti začnou v úterý. Anna Millerová, Český rozhlas.
2: Na šumavské Kvildě začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
5: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát.
2: Muzikanti v Českých Budějovicích dneska oslaví Světový svátek hudby. V dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí zahraje od 17 hodin kytarový orchestr. Koncert zahájí kytarové duo Pavel Štefal, Emanuel Kimmel. Vyvrcholením dne bude plzeňský kytarový orchestr Crazy Stringers, který zahraje skladby starých mistrů až po filmovou hudbu.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté se připravují na poslední zápas ve skupině mistrovství světa bez Davida Juráska. Obránce Slávie si poranil sval a podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka pro něj turnaj nejspíš skončil. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou národní tým ve čtvrtek ráno našeho času čeká na Aztéckém stadionu domácí Mexiko. Postup do vyřazovací fáze šampionátu Čechům pravděpodobně zajistí jen výhra. O tom, jak k ní dojít, mluví generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
6: Maximální momentální forma, aby nám vyšel den. Nebojím se o to, že trenér nepřečte Mexičany a neudělá taktiku, která nám bude sedět a bude vyhovovat a trefí sestavu. To je důležitý, protože oni jsou hrozně vyzrálej tým, umí všechno, jo? Ale dokud žijeme, tak se hraje do poslední vteřiny. A to musíme udělat na tom nejhezčím stadionu a budeme muset předvést daleko, daleko lepší výkon, než jsme předvedli v prvních dvou zápasech.
3: Počasí.
2: Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, které můžou být ojediněle ještě silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. A biozátěž klesne na druhý stupeň.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: K nehodě se zraněním došlo v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tady je Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Před 125 lety se narodil český astronom, fotograf a klimatolog Antonín Bečvář. Více prozradíme už za pár minut v jihočeském nebi. Také zaostříme na vzácné alergie a budeme si samozřejmě hrát písničky, které nestárnou. Zaspívá nám Iveta Bartošová. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde následuje pravidelný nedělní seriál Jihočeské nebe.
1: Jihočeské nebe s Janou Tichou.
2: Hezké odpoledne, je tu další vydání Jihočeského nebe a vedle astronomky Jany Tiché vás zdraví i redaktor Filip Černý. Planetka číslo 4567, objevená na Kleti, byla roku 1993 nazvaná Bečvář. Jméno dostala po významném astronomovi, fotografovi a klimatologovi Antonínu Bečvářovi, kterého si právě teď připomeneme.
3: 10. června si připomínáme 125. výročí narození Antonína Bečváře. Jehož velká část astronomické práce je sice spojena se Slovenskem, ale v podstatě to byla práce, kterou pak používali astronomové po celém světě, protože Antonín Bečvář je znám jako tvůrce proslulých atlasů hvězdné oblohy.
2: On těch atlasů vytvořil několik.
3: Ten první z nich se nazýval Atlas Cæli, to znamená Atlas nebe z latinsky, Skalnaté pleso, byl vydán roku 1948 a na něj navázaly další tři atlasy, podrobnější, ještě většího formátu, které se jmenují Atlas Ecliptikalis, Atlas Borealis a Atlas Australis. A to v dobách, kdy se ještě fotilo na fotografické negativy a ty se pak porovnávaly, jestli skutečně jsme měli namířený správně dalekohled a co na těch negativech, třeba u nás na skleněných deskách, je jako to, co známe, ty hvězdy, mlhoviny, vzdálené galaxie, hvězdokupy, tak se to porovnávalo vlastně s tím atlasem.
2: Ty Bečvářovy atlasy se užívaly asi primárně mezi astronomy.
3: Ty atlasy se používaly po celém světě, takže dokonce americká objevitelka planetek Eleanor Hellin na počest těchto atlasů a Bečvářovy práce pojmenovala svoji planetku 2619 jako Skalnaté pleso. A když byla Eleanor Hellin na návštěvě v Československu už někdy v 70. letech, to už Bečvář nežil, tak přesto se chtěla na to Skalnaté pleso podívat a slovenští kolegové o tom vyprávěli také veselé historky, protože ona tu byla s manželem a její manžel byl vysoce postavený podnikatel v průmyslu, který se týkal výroby pro armádu. Takže oni přiletěli do Prahy a jeli na to Slovensko půjčeným autem a za nimi jela kolona STB a Eleanor Hellina, kterou já ještě pamatuju jako astronomku a párkrát jsem se s ní potkala, tak z toho měla velkou zábavu, protože v Americe spíš byla zvyklá, že na ně občas dozírají nějaké tamní jako složky, jako aby se jímu manželovi nic nestalo a ona navíc byla taková jako vysoká dáma, taková jako selka ten typ, takový ty ženy, která se nenechá nic líbit, rozhodné, navíc ta šéfa astronomického pozorovacího programu v Americe a tak myslím, že všichni ty STBáčci s ním měli docela.
2: Tak, ale Antonín Bečvář byl podle jména Čech, i když působil na Slovensku.
3: Antonín Bečvář se narodil ve Staré Boleslavi, v sousedním Brandýse nad Labem absolvoval reálné gymnázium a poté vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze jako meteorolog, klimatolog a též astronom. A zároveň si v Brandýse vybudoval svou soukromou amatérskou hvězdárnu. V roce 1937 dostal místo státního klimatologa ve Státních lázních na Štrbském plese, kde si na terase hotelu zařídil další hvězdárnu. Po mnichovském diktátu, když Československo vlastně odstupovalo ta pohraniční území, tak se ukázalo, že v tom slovenském odstupaném území je hvězdárna ve Staré Dělé, dneska v Hurbanovu, ve které se tehdy nacházel největší československý dalekohled o průměru 60 cm. A právě Bečvář se zasadil o jeho záchranu a o jeho odvezení z té Staré Děly. a následně o výstavbu hvězdárny v Tatrách na Skalnatém plese v letech 41 až 43 a Bečvář se stal také jejím prvním ředitelem a působil na tom Skalnatém plese, založil tam tradici jednak výzkumu meziplanetární hmoty, čili meteorů, meteorických rojů, planetek i komet a zároveň tradici pozorování slunce. Také přednášel na nově vzniklé přírodovědecké fakultě Univerzity v Bratislavě astronomii. Objevil na Skalnatém plese dvě komety, z toho ta první z roku 42 nenese jeho jméno, protože se ti pozorovatelé nezávislí sešli čtyři a bylo pravidlo a je, že kometa může mít na nejvíc tři nezávislé objevitele, takže tam vlastně není Bečvář uveden. A tou druhou kometou byla kometa označená jako C1947F2 Bečvář a ta už tedy nese jeho jméno.
2: Dokdy Bečvář působil na observatoři na Skalnatém plese?
3: Roku 1951 byl ze Skalnatého plesa propuštěn za takových neveselých okolností. Na Skalnatém plese začala éra Pajdušákové a Mrkose, to byl samostatný a dlouhý příběh. A Bečvář, který byl od mládí, on byl vlastně v dětství těžce nemocen a nesl si nějaké následky toho onemocnění i ten dospělý život, tak byl propuštěn jakoby do nuceného invalidního důchodu a vrátil se tedy domů do toho Brandýsa nad Labem a tam právě pokračoval v tvorbě těch hvězdných atlasů, těch následných, toho Ecliptikalis, Borealis a Australis. Takže to je příběh Antonína Bečváře. Jenom zakončím, Antonín Bečvář pak zemřel 10. ledna 1965. A pokud bych měla uvést nějaký z citátů z jeho různých vzpomínek a zápisů a knih, tak mě napadá, nebojí se kritiky ten, jehož svědomí je s prací spokojeno.

0: na čase být.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, bude patřit vzácným alergiím.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že člověk může mít alergii na zimu, vodu nebo mobilní telefony? Alergií se rozumí nepřiměřená obranná reakce organismu. Pokud jsme alergičtí například na pily nebo trávy, obvykle nás pálí oči, teče nám z nosu a víc kašleme. Velké starosti umí napáchat potravinové alergie, kdy má tělo problém strávit třeba mléko, ořechy nebo obilniny. Tyto příklady jsou poměrně běžné, existují ale i kuriózní alergie, které můžou vypadat jako nesmysl, přesto mají svůj vědecký základ. Příkladem je třeba alergie na vodu. Takto postiženým lidem po kontaktu s vodou zčervená kůže a objeví se nevzhledné puchýře. Skutečnou příčinou však není H2O, ale reakce vody s produktem mazových žláz, který pak vyvolává uvolnění histaminu v kůži, což se projeví jako alergická reakce. Oteklé uši, tváře nebo i rty mohou mít někteří lidé při používání mobilních telefonů nebo dokonce při hraní na příčnou flétnu. Způsobuje ji nikl obsažený v kovových výrobcích. Na závěr zmíním alergii na chlad, která se projevuje jako kopřivka a vyvolává ji obvykle teplota pod 10 stupňů Celsia.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice v 15 hodin a 28 minut. Nyní je tady kalendárium, ve kterém Petra Matoušková připomene světový šampionát ve fotbale před 40 lety, ale i výročí úmrtí herce s krásným hlubokým hlasem Eduarda Cupáka.
1: Kalendárium.
2: Vítejte u dalšího kalendária, milí posluchači. Připomeneme si jména a výročí vybraných osobností nebo událostí, spojená nejen s jihočeským krajem, která najdeme v týdnu od 22. června. Příjemný poslech. Protože se hraje mistrovství světa ve fotbale, hodí se připomenout světový šampionát před 40 lety. Přesně 22. června ve čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa ve fotbale v Mexiku, Argentina-Anglie, vstřelil Argentinec Diego Maradona během 3 minut 2 góly. V rozhlasovém pořadu k jeho kouskům zaznělo.
3: Jedinečná show kouzelníka s desítkou na zádech obsahovala 2 výjimečné prvky, jinými slovy góly, kterými Angličany v rozmezí 51. a 54. minuty v podstatě porazil. Při prvním použil nepovoleného triku s prodlouženou rukou boží. Při tom druhém proměnil hráče soupeře včetně brankáře ve slalomové tyčky. Ano, geniální Diego Maradona byl. Mimo jiné i proto, že si prý v kritickém okamžiku před gólmanem Petrem Shiltonem uvědomil, že už kdysi jeden takový podobně uchvatný slalom ve slavném Wembley zazděl nepřesnou střelou, takže kvůli tomu překonal anglického brankáře kličkou. Ale nebýt předchozího neregulérního kousku v 51. minutě čtvrtfinálového utkání, možná by ani k famóznímu sólu nedošlo.
2: Argentina se zlatým chlapcem, jak zní nejznámější přezdívka Maradony, světový šampionát před 40 lety v Mexiku vyhrála. Stříbrní byli Němci a bronzoví Francouzi. Československý tým tehdy skončil už v kvalifikaci kvůli hluboké krizi. ...23. června uplyne 30 let... od úmrtí vynikajícího českého herce s nezaměnitelným hlubokým hlasem Eduarda Cupáka. Připomeňme si ho v ukázce z rozhlasové hry Miroslav a Mariola.
4: Vídej, jak ten den hezky začíná. Půvabná dáma za časného jítra mele na balkoně kávu, ptáčci ve větvích už štěbetají, z dálky je slyšet vlaky, na sporáci kvišlehují první plamenky. Dychtivě, lačně jsem nasál vůni čerstvě pražené kávy. Vy jste se s pochopením usmála a kývnutím hlavy jste mi naznačila.
5: Teda něco tak traplýho.
4: Víte, chviličku se člověku zdá, že zazářilo slunce, zvedne oči k nebi, zhluboka se nadýchne, duše mu pokřeje a náhle se na něho z oblohy spustí ledový líjavec. Stačí okamžik, aby se z veselého kanárka stal zmoklý vrabec.
2: Eduard Cupák byl taky výrazný dabér. Propůjčil svůj hlas například Tonymu Curtisovi v komedii Někdo to rád horké, Drakovi Falkovi v trilogii Nekonečný příběh nebo Ludvíkovi 14. v Angelice. Prestižní cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu získal Eduard Cupák v roce 1995. Jan Bém byl skladatel, autor chrámových skladeb, který pocházel z Blatné. 26. června to bude 130 let od jeho skonu. Vydavatel a redaktor časopisu Šumavské proudy Ladislav Spurný se narodil 27. června před 160 lety. Šumavské proudy byl historický regionální časopis, který vycházel v letech 1904 až 1914. Pod titulem se jednalo o list hájící zájmy českého lidu na Prachaticku, Vimpersku, Volyňsku, Vodňansku a Netolicku. V Janově na Táborsku se 27. června před 190 lety narodil univerzitní profesor, matematik, zeměpisec a hvězdář František Josef Studnička. Z Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku pocházel archivář, pedagog a vlastivědný pracovník Bartoloměj Víta, 28. června uplyne 135 let od jeho narození. Dnešní kalendárium končí, u dalšího vydání se uslyšíme opět za týden ve stejném čase tak, jak jste zvyklí. Od mikrofonu vám pohodové dny přeje Petra Matoušková.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za chvíli Petra Nováka, tak si počkejte. Letošní mistrovství světa v evropském fotbale sledují lidé ve Spojených státech zdaleka nejenom na stadionech a v oficiálních fanzónách. Některá města zavírají celé ulice a instalují velkoplošné obrazovky, aby tam Američané i návštěvníci z ciziny mohli šampionát společně sledovat. Náš zvláštní zpravodaj na turnaji ochutnal tuhle atmosféru v San Jose v Kalifornii při zápase Nizozemsko-Švédsko. Objevil tam i veterána šampionátů z dob fotbalového romantismu.
1: Tady v Kalifornii je teprve 10 hodin dopoledne, ale v centru San Jose už se mohutně slaví nizozemské góly. Na uzavřené ulici ve fanzóně se tady sešlo možná i několik stovek fanoušků Nizozemska a Švédska. A někteří sledují přenos na velkoplošné obrazovce odsud z přilehlého parkovacího domu jako z balkonku při divadelním představení. Zaparkovali svá auta, rozevřeli své kempingové stoličky a do otevřených kufrů si sahají pro pivo anebo nealkoholické nápoje.
2: Tohle je alternativní fotbalový stadion a tam dole v hospodě mají příliš drahé pivo. Já jsem Holanďan, my za pivo neutrácíme zbytečně moc. Takový fotbalový piknik v sobotu v 10 ráno, co víc si můžu přát. Požádal jsem o to přímo u FIFA a takhle to funguje. O co si řeknete, to dostanete.
1: Sarkasticky žertuje na účet svůj i Mezinárodní fotbalové federace René Heusen. Teď už i naturalizovaný Američan, ale jinak oranžově oblečený Holanďan a veterán světových šampionátů. Osobně navštívil zápasy na 5 mundialech.

0: Poprvé v roce 1974, kdy prý v šesti letech taky poprvé kvůli fotbalu brečel po porážce Nizozemska ve finále s domácím Německem.
1: To byla moje první fotbalová jizva, potom mě táta vzal v roce 1982 na mundial do Španělska, i když tam Nizozemsko nehrálo. Jeli jsme bez vstupenek, byla to součást dobrodružství. Táta neuměl španělsky, ale rukama, nohama se domluvil a koupil je za hotovost v desátém patře nějakého domu v Barceloně. U velkého stolu tam seděl obří Španěl s doutníkem v puse. Za 10-15 německých marek nám prodal lístky na zápas mladičkého Maradony nebo na skvělé Brazilce se Sokratesem a Zikem. Bylo to úžasné mistrovství světa, úplně jiné než v současnosti.
0: Vzpomíná Holanďan René na šampionáty v době fotbalového romantismu i chuligánství a taky nizozemského vítězství na Euro 1988.
1: Dva roky na to jsme jeli do Itálie, taky nádherný světový šampionát, stále hodně chuligánství, hodně policistů. Kempovali jsme u Palerma dohromady 15 000 nizozemských a 15 000 irských fanoušků. Byl tam takový útes a naši tam první den vyvěsili nizozemskou vlajku. Irové druhý den šli a dali tam místo toho svoji. Pak jsme jim to zas oplatili. Užili jsme si spoustu legrace.
0: René Heusen se pak ještě vypravil na zápasy mundialů 1994 a 98, tady v USA a ve Francii. Ten letošní americký už ho ale neláká, místo stadionu si ho radši vychutnává tady na pouličním fanfestu.
1: Měl jsem štěstí, že jsem mohl sledovat vývoj fotbalových šampionátů od doby přátelských rodinných turnajů přes dobu chuligánství, ale pořád s levnými vstupenkami, až po dnešek, kdy je turnaj pro elity. Proto lidi chodí zápasy sledovat na tyto pouliční párty. Jsem na Spojené státy hrdý, jak se posunuli. V tom roce 1994, jakmile jste se vzdálili od stadionu, tak nikdo nevěděl, o čem to mluvíte a proč si nesete nizozemskou vlajku. Teď si tu lidi šampionát vychutnávají.
0: Včetně Reného, který tady na parkovišti nad promenádou slaví nakonec 5 nizozemských gólů Švédsku. A jako fanoušek PSV Eindhoven má i vzkaz pro českého brankáře Matěje Kováře.
2: He's a player of my team, PSV Eindhoven. So Kovač, if you hear this, you gotta stay.
1: Kováři, jestli to slyšíš, musíš zůstat v Eindhovenu. Proč bys chodil někam do Fenerbahče? Až ho uvidíš, dej mu na mě číslo. My si o tom promluvíme.
0: Směje se René Heusen, živá encyklopedie zážitků ze světových šampionátů. Ze San Jose, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Také dnes nás potrápily vysoké teploty, jak se situace bude vyvíjet v dalších dnech.
1: Počasí.
0: Tak to už ví a prozradí nám Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Tadeáši, pěkné horké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Určitě už se těšíme na ochlazení během noci a také nás zajímá, jaké teploty nás čekají v průběhu příštího týdne, konkrétně v první pracovní den.
2: V noci bude, respektive večer, bude zpočátku oblačno, lokální přehánky a bouřky budou během večera ustávat a během noci se pak postupně vyjasní a k ránu se jen vzácně vytvoří mlhy. Teploty v noci klesnou na 19 až 16 stupňů, na horách na 17 až 14, v horských kotlinách spadnou i kolem 7 stupňů Celsia a bude vás slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Zítra pak bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ojedinělé s mlhami, které se rychle rozpustí. Během dne pak bude přechodně až oblačno s místními přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Zítřejší maxima 28 až 31 stupňů, na horách 25 až 28 a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který bude v bouřkách zesilovat. Ráno zítra bude i klidno. Biozátěž bude zítra na dvojce, tedy střední zátěž.
0: Jak bude v úterý stále horko?
2: V úterý bude stále relativně teplo, bude většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami, během dne pak přechodně až oblačno a místy opět přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Úterní minima 18 až 15 stupňů, maxima 27 až 31 stupňů a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severních směrů do 4 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí a ráno bude i klidno.
0: Nyní se podíváme na středu.
2: Ve středu se bude ještě trochu oteplovat, bude jasno až polojasno. Na horách se během dne při přechodně zvětšené oblačnosti jen výjimečně vytvoří přeháňka nebo bouřka. Středeční minima 18 až 14 stupňů, maxima pak 28 až 32 stupňů a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severu nebo severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Ty stejné teploty vydrží i ve čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude ještě o stupínek teplej. Během dne jasno až polojasno, na horách přechodně až oblačno a hraní minima 18 až 14 stupňů, maxima 29 až 33 stupňů a bude vás slabý proměnlivý vítr převážně ze severovýchodu do 4 metrů za sekundu. Ráno bude i klidno.
0: Říká meteorolog Tadeáš Gregor, kterému děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Jde naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlím poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobě zkušenosti i Jiří Bárta, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme v pondělí 22. června. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ukrajina pokračuje v útocích na ruskou ropnou infrastrukturu. Ruskem dosazené úřady na okupovaném Krymu kvůli tomu zakázaly prodej pohonných hmot. Meteorologové varují před silnými bouřkami, bude je doprovázet přívalový déšť a kroupy. U nové cyklostezky mezi Klatovy a letištěm bude slámový labirint. Obloha bude zítra zpočátku jasná až polojasná, přes den se místy objeví přehánky i bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Ukrajinské útoky na okupovaném Krymu a v Krasnodarském kraji nepřežilo 5 lidí. Informoval o tom Ruskem dosazený správce poloostrova Sergej Aksionov s tím, že zraněných je nejméně 28. Údery potvrdil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který je označil za dalekonosné sankce.
3: Ukrajina cílí na ropnou infrastrukturu, trajekty, přístupové trasy na Krym i vojenská zařízení. Poloostrov tak čelí problémům se zásobováním a nedostatku paliv. Premiér Aksionov kvůli tomu vyhlásil zákaz prodeje pohonných hmot. Veškeré zásoby jsou teď vyhrazené pro vládní orgány. Úřady na Krymu už před nedávnem na paliva zavedly přídělový systém. Lidé si tak mohli natankovat jen po použití QR kódu se speciální poukázkou. Nedostatek paliv se začíná projevovat i v ruském vnitrozemí. Kyjev opakovaně Rusko vyzývá ke klidu zbraní a k jednání. Moskva to ale odmítá. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Do Česka během odpoledne dorazí silné bouřky, budou je doprovázet přívalové deště a silný vítr s nárazy kolem 75 km za hodinu. Můžou se objevit i kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do půlnoci, a to pro celé území Česka. Meteorologové taky varují před vysokými teplotami. Maxima můžou dosáhnout až 34 stupňů Celsia. Lidé by proto měli v odpoledních hodinách omezit tělesnou zátěž. Kvůli bouřkám taky hrozí lámání větví nebo zatopení podchodů a sklepů. Klatovy budou mít svůj labirint. Město ho právě staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Hotové by mělo být do prázdnin. Pokračuje starosta Rudolf Salvetr z ODS.
4: U bývalého lomu Němčák v tuto chvíli vzniká ze slámy bludiště, což by mělo být z mého pohledu atraktivní a zajímavé zastavení pro rodiny s dětmi. A my jsme sami zvědaví, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně letní sezonu a ještě čas podzimních dní. No a máme v úmyslu pro příští rok pak vybudovat třeba labirint trvalý. Sport.
1: Motocyklový jezdec Marc Márquez ze Španělska obhájil vítězství ve velké ceně České republiky v královské třídě MotoGP. V kategorii Moto2 skončil třetí jediný český reprezentant Filip Salač. Triumfoval Španěl Ivan Ortolá. Soutěž Moto3 ovládl Hakim Danish z Malajzie. České volejbalistky porazily v Lize národů Dominikánskou republiku po obratu 3-2 na sety. Češky si tak na závěr turnaje na Filipinách připsali první vítězství. Od 8. do 12. července je čekají na závěr základní části soutěže ještě zápasy v Bělehradě s Německem, Nizozemském, Bulharskem a domácím Srbskem. V neúplné tabulce jsou zatím 9. těsně za postupem do čtvrtfinále.
2: Počasí.
1: Zítřek bude zpočátku jasný až polojasný, ráno ojediněle mlhavý. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami, které můžou být ojediněle ještě silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 a 31 stupni, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. A biozátěž klesne na druhý stupeň.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Auto bouralo na silnici 3 v Plané u Českých Budějovic. Opatrně projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Dámy a pánové, vítejte ve světě dobré zábavy. Chtěl bych vám dnes představit dámu, kterou znáte jako vlídnou sběratelku starých věcí, jako ženu, která kdysi řekla, že si pomocí svých obrázků, které maluje, hledá vnitřní klid. Vlastně maluje touhu po klidu, ve kterém by chtěla žít, ale nedaří se jí to. Jako většina současných žen neví, kam dřív skočit. Ale když si sedne, maluje si hezké, klidné chvíle. Minulý čas, který prý býval vlídnější. Já už teď mám pocit, že víte, o koho půjde. Patrik Rozehnal vám dnes představí Ivu Hitnerovou. Nejenom jako herečku, malířku a sběratelku starých věcí, ale jako úžasnou dámu, která umí pobavit a dokáže si ze sebe udělat i drsnou legraci. Hned na začátku má pro vás Iva jeden vtip.
6: Jede chlap na motorce, najednou rána do čela a ptáčka srazil, ten ptáček leží na zemi, ten motocyklista zastaví, jemu to ptáčka líto, jak ho veme domů, dá ho do klece, dá mu vodičku, chleba, ten ptáček se ráno probere, teď vidí voda, chleba, mříže a řekne, ty vole, já ho zabil.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Společně se teď vrátíme na úplný začátek života Ivy Hitnerové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Představte si konec roku 1948. Za týden mají být Vánoce. V ten čas přichází na svět malá Iva Hitnerová. Jenže se narodila 17-leté mladé mamince. A tak asi není třeba vysvětlovat, že by maminka výchovu malé Ivy sama nezvládla. A taky přenechala své mamince. Ivu tedy vychovávala její babička. Iva tak vyrůstala v Praze, na Letné, v jednom z činžovních domů, kde na dvorku byla i malá zahrádka, takový proužek zeminy, kde babička obdělávala půdu a pěstovala, co se dalo. Možná, že tam jsou i začátky oblíbeného zahradničení. Po pár letech manželství se rodiče malé Ivy rozvedli.
2: Tatínek, který se mnou velmi pravidelně každý týden scházel, tak vždycky chtěl mi udělat hezký program, abych měla hezký dětství, a on byl fanatický sportovec. A to hezký dětství bylo třeba, že jsme šli spolu na Spartu a on koukal na fotbal a já jsem se zoufale otravovala, tak jsem tam sbírala pod těma tribuna, byla ještě dřevěná Sparta, já jsem z Letný, tam jsme bydleli kousek, a já jsem tam sbírala ty kelímky, takový to byl ještě takový voskový, papírový, od piva, a stavěla jsem z nich takový vysoký věže, a tam pod ty dřevěný tribuny všichni ty pánové z toho fotbalu chodili na záchod, na malou teda, jako, že toto. A já si do dneška pamatuju ten zvláštní odér pod těma dřevěnýma tribunama, kde jsem si hrála, čekala jsem až to moje hezký dětství na té Spartě. Ale pane, tatínek byl sportovec a hrozně mě vedl k tomu, abych vždycky říkal, aby ses k tomu uměla aspoň postavit, jo. Tak zkoušel se mnou všechny sporty a já jsem byla opravdu takový nemehlo. On třeba, jsme šli na procházku, on takhle vzal dva šutry a řekl, tak to je branka a mám balon a budu do tebe jako kopat a ty to budeš chytat a tak. A já jsem chtěla malovat, hrát divadlo a tak. A ten táta, který tyhle věci ho absolutně nezajímaly, myslím si, že nikdy až do jeho smrti moc neocenil.
0: Je pravda, že sport není doménou Ivy Hitnerové. Přesto ale je činnost, kterou občas dělá ráda. Šlape do pedálu na kole. Užívala si to dlouhá léta i se svými přáteli a kamarády. A ti občas i parodují. Jako třeba David Prachař, kdysi v pořadu Věšák České televize. Zahrál si na Ivu, když s nimi vyrazí na výlet na kole. Třeba do jižních Čech, k Třeboni, kde to má ráda.
3: Z rybníka Svět, to vpravo, to je rybník Svět. To založil pan Jakub Krčín z Jelčan.
4: Ano.
3: A tohle to jsou 300 let staré duby, co měl pan Ulm v ruce. To byl 300 let starý dub.
4: Mohli bychom si dát pauzičku?
3: Žádnou pauzu, holky, ale vy se na těch kolech nějak divně klepete. Choďte na ty pravidelné prohlídky. Říkám vám to už dávno. Kopce, pozor, největší převýšení. Jedeme na hráz. Ze sedla, holky, ze sedla. A už jsme zase na hrázi. Holky, znáte zábavný pořad Věšák?
5: Ne.
3: Vy neznáte Věšák?
5: Ne.
3: Vy jste nikdy neviděli Věšák?
5: Ne.
3: No tak podívejte se, to je nejlepší pořad, co teď jde na ČT1. A já v něm budu vystupovat a vás si pozvu jako svoje nejlepší kamarádky.
5: Ježi.
3: Ten pořad je vkusný, Davida tam samozřejmě nepozvu, protože by si vzal paruku a parodoval by mě.
0: Ale vraťme se do toho dětství Ivy Hitnerové, kdy bydlela u babičky. Ta ve svém malém bytečku dokázala vždycky vykouzlit útulnou atmosféru. Měla tam háčkované záclony, vyšívanou kuchařku na kamnech, šicí stroj, stahovací lampu a vařila ta nejobyčejnější a nejlepší jídla na celém světě. Malou Ivu vedla velmi přísně. Když pak v jejich 15 letech zemřela, byla Iva tak trochu jako utržená ze řetězu. Ztratila pevnou ruku. V té době navštěvovala na základní škole i dramatický kroužek a mezi její záliby patřila literatura a divadlo. Studium na gymnáziu ale díky svým peripetým pubertáním nedokončila. Začala pracovat, bez maturity, a pak se přihlásila na DAMU. Navzdory původní skepsi svého otce se chtěla stát herečkou. A taky čekalo i absolventské představení ve slavném divadle Disk, které se později stalo divadlem Lucie Bílé. A tam se po letech také Iva potkala i třeba se svými přáteli.
2: Ano, tohle divadýlko se jmenovalo původně Disk a patřilo divadelní fakultě a já jsem tady před, je to šílený, ale před 53 lety hrála své absolventské představení.
4: To ti nikdo neuvěří.
2: Ano, jsem tady hrála jsem dohazovačku v Gogolově, revizorovi a ne revizorovi, v ženitbě. A hrozně vlastně pořád to tady v těch zdech je, ty generace těch herců.
5: Ale i v šuplíkách, protože já jsem zachovala při rekonstrukci věci, které teda i mě dělají dobře, protože já jsem tady příští rok 30 let, jo, tak utíká to. A v šuplíkách mám názvy různý a jména prostě opravdu velmi slavných lidí a tady prošlo opravdu velký legendy.
6: Já, to je úžasný, Ivuško, jestli jsi tady tenkrát něco zapomněla, tak můžeš do toho šuplíku a je to tam furt.
5: Ne, oni mi totiž říkali, než by jako rekonstruovali ten stolek, co jsou v těch šatnách, že je levnější koupit jako novej, ale mě se nechtělo, protože já jsem chtěla, aby
2: přesně,
5: to tady
2: přesně,
5: zůstalo.
2: A ta šatna dámská byla tam, kde je a ten stoleček si pamatuju, kde jsem seděla, je to dojemný. Já.
6: Ne, je to. Teď jsem to matně spočítal, když jsi tady byla před těma 53 lety, ano. To znamená, že ti bylo 5 let, když jsi absolvovala. Ano. Počítám to správně, ano. Bylo to dost gentlemanské gesto, doufám, že jo.
0: Už z těch několika málo dnešních ukázek je slyšet, že Iva je nadanou vypravěčkou. A přitom se bojí vyprávět i vtipy. A docela dost jich zná, jak nás kdysi v rozhlase přesvědčila.
7: Já říkám, takový jemnej. Vltava je plná lodiček, najednou se zatáhne nebe, chystá se déšť, všecko stmavne, ten plavčík veme tu rouru a křičí: jedničko, dvojko, trojko, vraťte se, hned se vraťte, devítko, zpátky, zpátky. A ten druhý plavčík říká: my ale nemáme devítku. Šestko, máte nějaký problém? Nastoupí babička do autobusu a říká řidiči: chlapče, nechceš oříšky? On říká: dobře, babičko, děkuju. Druhý den babička nastoupí do autobusu a přijde a říká: chlapče, nedáš si oříšky? Děkuju, babičko. Třetí den: chlapče, dáš si zase oříšky? A on říká: jo, dám se, ale babičko, kde ty oříšky takhle pořád berete? A on říká: ty jsou z Toffifé. Já mám takový něžnej nakonec, malinký mol. Poprvé v životě vyletí ze skříně, maminka mu mává a když se vrátí, tak říká: tak jaký to bylo v tom světě? A on říkal: krásný, maminko, všichni mi tleskali.
0: Některé své přátele si v životě neseme už od dětství nebo od mládí. Podobně na tom Iva Hitnerová. Takhle se už dlouhá léta zná s Petrou Černockou.
2: Mi brousila mezi mými spolužáky, ano, na Damu a díky tomu jsme se vlastně skamarádili. Jsme měli, já jsem nějakého hezkého spolužáka.
8: A Petra ti ho přebrala?
2: Ne, já jsem s ním nic neměla, ale chodila
9: já
2: jsem
9: taky
2: s ním
9: ne,
2: do roční.
9: Ne, já taky
2: měla.
9: Jo, tak
8: teď si to po těch 50 letech můžete říct všechno, jak to bylo. Člověče, no.
9: Nemá pravdu. Já jsem chodila s krásným blondýnkem, no. Tomáš Sedláček se jmenoval, herec.
8: No, Tomáš Sedláček.
2: Ale to je strašný, my když se s Petrou pustíme do vzpomínání právě na tyhle časy a s kým jsme chodili, tak pak zjistíme, že spousta z těch našich kluků vlastně nebo těch nápadníků už je dávno po smrti.
9: No,
2: a my pořád ještě tak jako...
8: A my pořád ještě jezdíte.
2: Ano.
9: My máme nějaký asi dobrý kořínek, ale je to fakt, že když ti začnou, to je narada, to chlapům říkám, ale jakmile začnou vymírat ty bývalý milenci, tak člověk znervozní, co?
2: Znervozní, ano.
9: No.
8: Tak musí hledat v mladších ročnících, no.
9: No tak může,
2: tak
9: ale...
2: Tak to děláme v obě, víš, co máme doma.
9: Ale výsledky jsou mizerný. Pak jsme si každá odtáhla jednoho mladšího domu.
2: Domu manžela máme.
9: A celkem jsme to trefili.
2: Já. Ano, dobře. Ano, teď
8: už... Máte mladší...
2: Ano, obě.
9: Obě.
8: To by, jinak, no tvýho zná velice dobře.
2: Ano, to jednou říkala snad, já nevím, buď Pavlína Filipuská nebo Eva Pilarová, že kdyby si našla muže, který by jí odpovídal věkem, tak by ho musela vozit na vozejčku.
9: No jo.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Koutky úst se nám roztahují a vzdalují od sebe díky vyprávění a humoru Ivy Hitnerové. Tak se nechme dále laskat.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě na škole se Iva zamilovala do režiséra Ivana Reimonta, který se stal jejím prvním manželem a narodil se jim syn. Společně pak odešli do prvního angažmá do Karlových Varů. Tam se Iva bláznivě zamilovala do kulisáka a po třech letech manželství následoval velice bouřlivý rozvod. Hlasu svého srdce totiž nedokázala poručit. O ním kulisákem byl dnes všem známý herec Ondřej Pavelka, který se počase našel jinou a Iva zůstala se synem sama. V té době se obklopila hlavně přáteli, prací a příjemnými starostmi o malého synka. Osudové se jí pak stalo setkání se stavebním inženýrem Petrem Mendlem. Toho Iva okouzlila svým hereckým talentem v inscenaci Postřižiny. To už hrála v pražském divadle Na okraji. Prý měla asi ten nejzvláštnější převlek nebo kostým, který v divadle na sebe vzala. Možná i proto, že hrála strýce Pepina.
2: A tím, že jsem vlastně hrála chlapa, tak jsem byla jakoby chlapsky oblečená, měla jsem takový velký kalhoty, triko, kšandy a samozřejmě to jsem bylo asi o 30 let míň a měla jsem takový jako výrazný ňadra a takhle ty kšandy mi tam pořád jako jezdily a takový, ale jinak tím, že prostě jsem měla ten chlapský kostým, tak když prostě hraje ženská ženskou, tak stejně furt má za krkem, aby jí to slušelo, což poprvé v životě u toho Pepina mi bylo srdečně jedno a myslím, že se to velmi kvalitně podepsalo na mém herectví, jako jo, že jsem byla tak uvolněná jako za toho chlapa a měla jsem to představení hrozně ráda, měli jsme asi 350 repríz a pak jsem v Mostecké ulici nedaleko Rubínu potkala Jardu Hanzlíka, který tam bydlel kousíček a volal na mě a říkal, že on zrovna hrál strýce Pepina v tom filmu v Postřižinách a volal na mě přes ulici a říkal, tak mi všichni říkají, jak hraješ toho strýce Pepina, že prej to hraješ líp než já, říkal mi to i Menzel a já jsem říkala, no všichni říkám, říkal, že ti to hraje, když máš prsa, viď?
0: Připomeňme, že tohle představení viděl její budoucí muž, Petr, zhruba třikrát, než se odhodlal herečku oslovit. Dnes už jsou spolu několik desítek let. A manželství je podle Ivy velmi vtipné. Třeba i díky výzvám, které od něj slyšela a splnila.
2: Jenom jednu takovou droboučku příhodu, jak jsme byli na obědě u šéfa mého muže a tomu na tom hrozně záleželo, abych jako mě varoval, abych neříkala na nic žádnej názor a vůbec dokonce kontroloval, co mám na sobě a tak. A tak jsme jako oficiálně obědvali a tam pak po obědě přišla řeč na to, jako na nějaký dovednosti a já jsem najednou řekla, já umím stojí na hlavě a můj muž řekl velmi pohrdavě, ty jo, ty umíš stoj na hlavě. A já nevím, co mě to napadlo a řekla jsem, hele, chceš to vidět? A udělala jsem bez varování stoj na hlavě na té návštěvě a vůbec mi nedošlo, že mám šaty a co to vlastně udělá, když se vším všudy, jak ta gravitace, tak vím, že to bylo takový překvapivý gesto, ale nemohla jsem za to, vyprovokoval mě.
0: Dávky se svým druhým mužem absolvovala Iva Hitnerová v roce 1982 a společně mají dceru Kláru. Když už jsme u těch dětí, připomeňme i film, který natočila Iva Hitnerová s režisérem Karlem Smyčkem, Krajina s nábytkem. Hlavním hrdinou je Vladimír Javorský a z jedné jeho letní avantýry je nakonec prý dítě. Později sice zjistí, že není jeho, ale už ho má tak říkajíc na krku. Stará se o něj sám. No a Iva Hitnerová, ta si ve filmu zahrála sociální pracovnici.
3: Tak co, pane Klouček, co s váma uděláme?
4: Snad s ním ne.
3: Jde přece i o vás, takže babičku, dědečka nemáte.
4: Ale máme, akorát, že když to není můj kluk, tak po nich těžko můžu něco chtít, ne?
3: No, to jistě, a vy sám se o dítě starat nemůžete.
4: Chodím do školy.
3: Máte k dítěti nějaký vztah?
4: Je to úplně cizí dítě, to on si myslí, že jsem jeho.
3: Nic si nemyslí. Tady mi vypište vaše nacionále, já už to za vás dodělám.
4: Nemyslí, to byste ho měl vidět, jak se třese, když mě vidí. Jméno otce, co to mám napsat?
3: Tak napište svoje.
4: Jak svoje? Vůbec já si nemám nic společného. Kdybych ho našel někde na cestě, tak je to snad to samý, ne?
3: Pane Klouček, na cestě jste ho nenašel. Má přece vaše jméno.
4: To už mi ho nikdo neodpáře.
3: Prosím vás, nejdřív vyřídíme umístění do ústavní péče a teprve potom přijde na řadu otázka otcovství.
4: Kdybyste se mohli vzít?
3: Třeba hned zítra, když to stihnem.
4: To je takovým fofrem?
3: Všechno jde. Jenom vás musím upozornit, že po půl roce nezájmu je dítě vhodné k adopci. A potom už se vás nikdo na nic ptát nebude.
4: Kdyby se do půl roku vrátila, tak by dítě zase dali?
3: Podívejte, pane Klouček, to je zanedbání povinné péče, paragraf tuším 212. To by asi nebylo tak jednoduchý.
4: Takže ona už byl vlastně vůbec nemusela dostat?
3: Opustila dítě ve vlastní péči, to je trestný čin.
4: Ale já bych nerad nějak...
3: No tak jak to chcete udělat?
4: Snad počkat. To on by potom nikoho neměl.
3: Samozřejmě je třeba uvážit, co je pro dítě nejlepší, ale to už je na vás.
0: Byla-li tu řeč o dětech, tak co třeba jedna dětská hláška od vnuka Ivy Hitnerové?
5: V párném dnu a měla jsem asi 6 obrovských tašek nákupu. Ty tašky jsem vytáhala z toho auta, bylo 35 stupňů spocená. Přiběh můj nejmenší vnouček Péťa, obejmul mě a řekl mi: babičko, ty voníš jako smrad.

0: Ke svému oblíbenému herectví si už brzy v mládí Iva Hitnerová přidala i malování. Přivedl ji k němu kamarád ze školy, herec Jan Kaniza. První výstavu svých obrázků uspořádala už v roce 1974 v prostorách divadla v Karlových Varech. Bylo to asi 15 nebo 20 kousků. Dnes už jich jsou stovky. I těch výstav bylo víc než 250. Vystavovala i v Paříži, Stockholmu, dokonce i v New Yorku. Tam výstavu zahajovala Aja Vrzáňová, naše první mistryně světa v krasobruslení. Iva se už dokonce dostala i do encyklopedie naivních umělců. A nápadů na malování má prý víc než dost, dokonce je nestíhá ani malovat. Ráda se vrací do starých časů, které jsou z jejího pohledu klidnější a poetičtější než naše uspěchaná doba. To ocenila kdysi i Marie Rotrová ve svém pořadu Divadélko podvěží na obrazovkách tehdy Československé televize, kam si Ivu pozvala jako hosta. Ta zas jako dárek Marušce přinesla, řekněme, malou malovanou brož.
1: Jak vás napadlo vyrábět tyhle ty věcičky, roztomilé, a jak jim říkáte?
2: Já jim říkám placky. Víte, mě už jako malou holku hrozně bavily takový ty zprávičky, že třeba Liz Taylor šla na ples a měla tak příšerně drahý náhrdelník, že jí museli dva ozbrojený muži celý večer hlídat, aby ho nikdo neukradl z krku. A tak jsem tak žensky zatoužila si podobný klenot pořídit, a protože to nevypadalo a bohužel ještě nevypadá, že bych něco takového vlastnila, tak jsem si ho musela vyrobit sama. A protože už mi dvě ty placky někdo z kabátu ukradl, tak z toho jsem usoudila, že jsem asi na dobré cestě. A pak i moje přítelkyně chtěly v si chvíli třeba připadat jako Liz Taylor, tak jsem je začala vyrábět i pro ně.
1: Takže pro zmenšení pravděpodobnosti krádeže jste začala malovat i takové větší formáty. Ivo, já jsem vás viděla v Divadle na okraji a mám takový pocit, že vy jako herečka tíhnete spíše ke komice, kdežto ty vaše obrázky jsou takové melancholické, možná trochu smutné.
2: Víte, ona někdy ta hranice mezi slzami a smíchem je velmi křehká a mě to vždycky hrozně zajímalo, a třeba o tom jsem chtěla ty obrázky malovat, nebo vlastně bych o tom chtěla hrát i divadlo.
1: A podařilo se vám někdy skloubit tu svoji profesi herečky a toho koníčka malování?
2: Já už totiž sama nevím, co je profese a co je koníček, ale jeden takový pokus o skloubení vám tady dneska ukážu. Nevím, jestli se mi to povede, ale namalovala jsem obraz a zaspívám vám k němu píseň.
1: Ano, takže Eva Hitnerová zaspívá hrůzostrašnou píseň o tom velkém krveprolití pro hloupou žárlivost. Aneb, žárlivý krejčí čtyřnásobným vrahem a nakonec sebevrahem.

0: vašeho kraje.
1: Ivu Hitnerovou si teď opět představíme jako skvělou vypravěčku a zmíníme i další její zálibu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Iva Hitnerová miluje květiny a zahradničení. Kdysi jí prý jeden velký kamarád a odborník řekl, že se narodila se zelenýma rukama. Nikdy neměla tušení, po kom tuhle zálibu zdědila. Tatínek sice pěstoval neustále něco ve Vokovicích nebo na chalupě, ale spíš to byly věci užitečné, třeba řetkvičky. Navíc byly 30 čísel dlouhé, tenoučké, salát ten zas vypěstoval do výšky 5letého dítěte, ale hlávku neměl žádnou. Vůbec se mu prostě nedařilo, ale dělal to zvláštní. Zahrada Ivy Hitnerové je zcela neužitečná, ale okrasná. To prý tatínek nikdy nemohl pochopit. Kdyby ale přijel za Ivou na zahradu teď, určitě by oči zaplesaly. No a k zahradě a k domu patří i zvířata. A o nich bude řeč právě teď. Třeba o jednom dárku od manžela.
2: Na chalupě byl začátek léta, zazvonil mi telefon a volal mi můj manžel s dcerou, který byli někde na návštěvě a vraceli se, že už jedou a že mají pro mě dárek, že to se zblázním, že mají takový překvapení, že to budu zírat a tak hrozně mě jakoby natěšili a z toho auta se vozíval neuvěřitelný zvuk, který vůbec se nedal přirovnat k něčemu, co jsem znala. Takový jako lidský zvuk to nebyl, ale zvíře mi to. Leda tak řev, když páv řve v zoologický, tak takový zvuk se vozíval z toho auta.
3: Promiň, ty myslíš taky to.
2: Ano, Načiž se za chvíli přijeli, otevřeli se dveře a do dvora naší zahrady vběhla rozkošná malá černá koza. A teď Petr takový šťastný přišel a říkal, tak to jsme, Ivo, představ si, jedu, takhle prostě ženská pase dvě kozy, tak jsme zastavili, koukáme se na ně a říkáme, jí to máte, ale hezký ty kozičky. A ona říká, jestli chcete, tak já vám jednu nechám, chtěla za tu kozu 1500, já jsem jí ukecal na tisícovku a ta koza, ta za tebou bude chodit jako pejsek, to se zblázní, ona je hrozně chytrá, všecko si... A mezi tím, co mi tohle to povídá, tak ta koza šílenou rychlostí vojela všecky moje keříčkový fuksie, který jsem měla takhle u vchodu, který přezimuju, pěstuju, aby se s nima pro boha něco nestalo. Tak ta koza všecky sežrala a protože byla horská, tak už seděla na parapetu u okna a vojížděla mi zrovna pelargonie na okně a já jsem stála úplně ochromená a Petr už tak jako znejistě a říkal, ona to víš, ona to není koza, on je to vlastně kozlik, my jsme mu dali jméno Lucifer. No a kdyby se ti to nelíbilo, jak mu můžeš říkat, jak budeš chtít a tak, a to už mi ten Lucifer takhle tahal klemátis, ten pnoucí, sundal mi ho ze zdi a tak, to já už jsem se tak jako třásla, teď dcera, která okamžitě odhadla situaci, tak říkala, no já jsem říkala tátovi, že možná nebudeš ráda, když tu kozu koupí, ale on říkal, že budeš mít radost, no tak to a teď ta koza prostě po té zahradě, ta rychlost, tý horský kozy, jak to tam demol, a teď Petr už viděl, že to třeba není tak úplně nejlepší nápad, tak začal hrozně aktivně udělal, my tam máme takový jako kurník, kde já mám zahradnický náčiní, tak to rychle vyházel, že jí tam udělal chlívek, hned půjčil seno a dal tu kozu do chlívu a jakmile jí tam zavřel, tak se vozval zase ten šílený řev, ten letní podvečer na té vsi. A to bylo, tam celá vesnice už byla úplně hrůzou bez sebe, co a už stáli plno jich za vratama, jestli tam něco porážíme nebo zabijeme. Ta koza hrozně řvala, naříkala v tom chlívku. A Petr tak ustaraně říkal, no to víš, ona byla zvyklá na maminku, teď poprvně jí vzali jako takhle od maminky, tak musíme tu kozu vzít dovnitř, protože ona by takhle křičela, tak by po té vsi. Tak jsme vzali kozu dovnitř, teď ta koza nám to, já furt říkám koza, to byl koze, Lucifer, takhle tu chalupu, jako všude, kde chodil, tak za sebou trousil ty bobky, ale všude. Vyskočil mi na tu linku v kuchyni, schodila kávovar, hledala, pak si sedla na takový gauč, co máme proti televizi a ten gauč, to je takový, já tam mám takový nádherný proužkovaný přehoz a mám tam polštářky takový, co škrobím, ty kraječky a já prakticky nesnáším, když mi na ten gauč vůbec někdo sedá, jo, to bohužel musím vydržet, ale ta koza si tam sedla do prostě těch polštářků, koukala na televizi, pak se vždycky postavila, takhle kolmo se vyčůrala na ten přehoz a to já už jsem se takhle třásla, už jsem se zavřela v pokoji a řekla jsem, jestli tady bude ta koza, jak já nevylezu, dokud tu ta koza bude, Petr řekl, zase jsi hysterická, no tak kam teď v noci sní to a

0: A tak prostě to skončilo ta noc tím, že koza spala s Petrem v posteli, protože aby nenaříkala. Zapomněla jsem říct jednu šíleně důležitou věc, že příšerně smrděla, ale strašně. Načež bylo ráno, tak jsme říkali, co budeme dělat. Petr seděl celý den u telefonu, volal všechny instituce, kde by vůbec padalo v úvahu, že by mohli chtít horskou kamerunskou kozu. Nikde nechtěli ani slyšet, volal všem známým, co mají zahradu, nabízel strašlivý částky, daleko větší, než sad, kolik to koupil, že jo. Večer už hledal v Atlase, kde je Kamerun, jestli by jí nehodil domů třeba. Naprostá beznaděj, nikdo tu kozu zoologicky řekli, že je mají přemnožený, nikde jej nikdo nechtěl. Až se nad náma slitovali naši sousedi, kterých jsme se ptali hned první, ale ty řekli, že o kozlovi nechtěli ani slyšet, a ještě kdyby to byla koza, ale že je úplně neužitečný. Tak když viděli, co se u nás děje, jak já jsem celá z toho psychická odrovnaná, tak řekli, že si teda tu kozu vemou, že jí dají k jejich koze do kurníku, že to tam s ním nějak tak tu kozu dali k jejich koze do kurníku, ta úplně zešílela hrůzou, ta jejich koza, protože když viděla toho čerta, ještě zlýho, takže museli udělat vlastní chvílek. Myslím, že do dneška nepříčetně litujou, že vůbec něco takového řekli, že se nabídli, že si tu kozu nechají, protože z ní se stala ohromnej kozel jak Almara, který je zlej, strašně smrdí. Nemají v zahradě jediný kvíteček, protože když ho někdy pustí, tak jim to všecko sežere. A můj muž nikdy nepřiznal, že to byl blbej nápad, ale řekl, že fakt teda pro mě kupovat dárky nemá smysl. Že to bylo naposled, co mi něco koupil, že když jsem takhle nevděčný.
1: Jestli jsme řekli, že Iva Hitnerová miluje zahradu, určitě má velký problém, jak ji udržet krásnou a bezchybnou, pokud si domů pořídíte psa.
2: Tak historky, každý, kdo má psa, ale musím říct, že mi to naprosto ujíždí s těma psama. Jo, že člověk začne vyprávět úplně někomu, pokud možno koho to vůbec nezajímá. Kdybyste viděli, jak on tím očíčkem na mě koukne a takový, jako, tam mi to hodně ujíždí a když jde o mýho psa, tak naprosto ztrácím lidský rozměr. Pořídili jsme si takový, celý život jsme měli jezevčíky. Celý život jsme měli jsme s manželem asi 5 jezevčíků a já jsem si myslela, že to tak má být, že když sípám a křičím pocem, on ani nezvedne hlavu, že to tak jako je. Pak někdo přišel ke štěňátku nějakým omylem a řekl, když jsme přišli o 5. jezevčíka, jestli bychom nechtěli prostě ořecha a já jsem řekla, že jo a vůbec jsem nevěděla, že existují psy, který třeba přijdou, když na ně někdo zavolá nebo takovýhle, jako jo. A teď samozřejmě u každého psa, to znají všichni pejskaři, když si ho přivedete domů, tak řeknete, ale tentokrát tenhle bude fakt poslouchat, jo. Od stolu, nepadá v úvahu, jo. Do postele, no vůbec, jako. Jo, prostě všechny ty předsevzetí, který vydržejí opravdu jenom tu krátkou chvíli, než to upřený, šílený oko vám, že se... A jak se k tomu psovi začnete chovat jako ke členu rodiny? Přinesli jsme si pejska, kůl, to byl ten, co jsme měli teď před růženou. Říkali jsme, jak mu budeme říkat Kulda. Já jsem říkala, proč Kulda? Dcera říkala, no protože je celý jako ty. Ona mi říká Kuldo, takže bude ten pejsek bude Kulda. A přišla asi za 14 dní moje ségra a podívat se na pejska a říkala, ale Ivo, to není pes, to je fena. A já jsem říkal, co blbneš, prosím tě, to všecko ještě doroste, to vypadne, jako. A mne říkala, hele, tady nic nevypadne, to je fena, no. Což způsobilo veselí mezi mými přáteli, můj kamarád doktor mi volal, abych ještě radši zkontrolovala děti, jestli jsem se jako nesekla i takhle.
3: A manžela?
2: Toho jsem měla zkontrolovat. Ale teď prostě, jak si každý myslí o tom psovi, že je ten nejkrásnější, nejchytřejší, tak byla Praha 6, pořádala soutěž o nejkrásnějšího psa Prahy 6. A moje dcera pracuje na tom národním výboře, teď se to jmenuje jinak nějak výbor.
3: Obecní úřad.
2: Městský úřad.
4: Národní výbor.
2: Národní výbor, bejvele. Tak tam pracuje. pracuje a tam prostě mi to říkala, že tam je soutěž o nejkrásnějšího psa a já jsem řekla, no jasně, tak to Kuldu přihlásíme do soutěže a její kolegyně z kanceláře řekla, no leda tak do Hvězdný pěchoty. Ale jak...
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Houpací kůň, píseň.
1: A teď necháme trochu zpěv i na Ivě Hitnerové. Co říkáte?

0: No, to bylo dost dobrý tohleto.
1: Za Ivou Hitnerovou se teď vypravíme jako za filmovou herečkou.
2: Hvězdné návraty.
1: Herectví vystudovala pod vedením Oty Sklenčky a absolvovala v roce 1971. Její první kroky před filmovou kamerou jsou spojeny s Vávrovým eposem Dny zrady, které byly natáčeny o 2 roky později. Svou filmografii pak rozšířila hned o několik postav. Připomeňme dramatický film Ráno budeme moudřejší Evy Sadkové z roku 1977, kde si zahrála jen drobnou roli na úřadu.
3: Jistě, to víš, že rozumím. Hele, já už musím končit, tak ahoj.
1: Svou filmografii pak rozšířila i o několik učitelek. Třeba ve filmu Neohlížej se, jde za námi kůň, nebo Pětka s hvězdičkou, která byla natočena v roce 1985 režisérem Miroslavem Balajkou.
4: Danieli. Pojď se. Proč jsi včera utekl z vítání delegace?
5: Já jsem prosím neutekl.
4: Ale, a že jsem tě tam při druhé zloce už neviděla?
5: Když mě se udělalo nevolno.
4: No ale to jsi se přece mohl omluvit, ne?
5: Když vy jste zrovna zpívala.
4: Danieli, představ si, že by nám každému se udělalo nevolno zrovna, když je u nás delegace. Co byste o nás pomysleli? Píšu ti poznámku do třídní knihy.
1: A asi nejslavnější roli pak stvárnila pod dohledem Víta Olmera v jeho filmu Co je vám, doktore? Nehrdinského hrdinu příběhu 40-letého Bohouše Bordu hraje Zdeněk Svěrák. Je to věčný idealista, který je nespokojen s tím, jak žije. Manželství nestojí za nic. Jeho žena žije zcela v zajetí počítačů a nemá pochopení ani pro jeho recesní vtípky.
6: Podívej, Blení, když už jsme v tom, já ti něco řeknu, ale ty se hrozně naštveš. Já jsem prodal naše auto.
4: Cože jsi prodal?
6: Naše auto jsem dneska prodal. Budeme chodit pěšky, no, někdo s tím začít musí. Blaní, ale prodal jsem ho za 19 tisíc, to není málo, ne? Nechtěl by to dát, ale skřípnul jsem ho a 19 tisíc.
4: Ty idiote! Ty se nech vyšetřit od nějakého psychiatra, jsi vážně zralý na blázinec. A jestli ti to tady nevolní, tak si jdi bydlet tomu svýmu kamarádičkovi. Bude půl roku na Kubě. Stejně za pár dní přilezeš.
1: Iva Hitnerová má za sebou i desítky divadelních představení. Jedno z těch slavných se jmenuje Lucerna, aneb Boj o lípu. V tomto kusu si zahrála díky divadelní společnosti Josefa Dvořáka.
7: A teď právě píšu o té kruté vojně. Až se půlnoční národ do naší země přižene, a teď
8: co, veď?
7: Jak dál, babičko?
8: Johochu, to neví nikdo.
7: No a co klade Sibyla?
8: Sibyla?
7: Ano.
8: Sibyla klade.
7: Sibyla klade?
8: Že to bude hrozná vojna. Hrozná. Až krev kolébkami poteče a zasteskne se naživu býti starému i mladému a nejvíce pak obecnímu lidu.
7: Obecní. Ale to tam psát nebudu, že, babičko?
8: To nepiš, to se rozumí samo sebe.
7: Jistě.
8: 12 dní bude bojovat. 13. dne přijede na pomoc svaté vojsko a to povede svatý Václav. A ten pojede na bílém koni. Napiš to, hochu, napiš
7: koni,
8: to.
7: Napiš to, hochu, napiš to. Čárka.
8: No to tam nepiš.
7: To tam nepiš.
8: Tak to tam napiš. Aby kdož skormoucení bude číst, ti se potěšil.
7: Sakra, to se moc nepotěší, babičko.
1: Dnes by to asi hlavní hrdina nezapisoval ručně, ale nejspíš na počítači. Možná by to poslal někomu i po internetu nebo po sítích. Ovšem nejsem si jistý, jestli by tohle zvládla Iva Hitnerová. Když začínala s internetem, občas s ním i bojovala.
9: A rozhodla jsem si, že si koupím knížku o hrobech, kde byly krásné obrázky a takový, že jako by se mi to hodilo i na malování. A objednala jsem si knížku o hrobech, šťastná. A najednou, asi za 3 dny, ta knížka přišla 9krát. A já jsem vůbec netušila, proč 9krát. Oni, já jsem napsala, že chci knížku o hrobech, nikdo nic neříkal, tak jsem asi ťukala znova. Ne, že bych měla nějak...
10: Ty si přidávala do košíku a nic si nevěděla.
9: Přidávala jsem, aby mi toto, a teď ale knížku o hrobech ani nikomu nedáte, že jo? To je hrozně, hrozně blbej dárek.
10: Já bych si ji vzal, jestli mi ji podepíšeš.
1: Tím se dostáváme k závěrečnému tématu a to jsou tedy i smuteční obřady. Jaké perly mohou zaznít během posledního rozloučení, připomněla Iva Hitnerová citací z jedné knihy. V pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga.
9: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou. Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce. Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Hrdlo se zajíká slzami. Život ho povolal v poměrně mladém věku. Nedávno oslavil své 83. Tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
11: ona
9: představu.
11: Ona ještě vypadá zdravě.
12: Ty mě to napadlo. Ani vydrž.
9: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.

Patrik Rozehnal jen doufá, že to bude ještě za hodně dlouhou dobu. No a tím se pro dnešek loučíme a Ivě přejeme ještě dlouhý, spokojený, plodný a příjemný život. Máme ji moc rádi.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance jsou Spojené státy připravené na proměnu vztahů s Íránem. Jindřichův Hradec opraví silnici na Jiráskově předměstí. Začala oprava kostela na Šumavské Kvildě. Lidi zatím vybrali přes 600 tisíc korun. Zítřejší obloha bude zpočátku jasná, místy se objeví přehánky i bouřky. Naměříme do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Americký prezident Donald Trump chce ve vztazích s Íránem nový začátek. Řekl to viceprezident J.D. Vance po prvním kole jednání ve Švýcarsku. Rozhovory o míru na Blízkém východě označil za historické a řekl, že v posledních hodinách výrazně pokročili. Washington dál trvá na tom, aby Teherán neměl jadernou zbraň. K situaci v Libanonu Vance dodal, že v posledních několika dnech vnímá velký pokrok v jednáních.
2: Spojené státy udělaly pro zastavení konfliktu v Libanonu v posledních několika měsících více než kterákoliv jiná vláda na světě. A my na tom budeme i nadále pracovat. Mír nikdy není snadný, ale americký prezident je odhodlaný nejen k míru mezi Spojenými státy a Íránem, ale i k regionálnímu míru. Proto jsme zde a pracujeme na prosazení našich zájmů.
0: Írán příměří podmiňuje ukončením izraelských útoků na Libanon. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballah se v pátek dohodli na klidu zbraní. Armáda židovského státu i včera na jih Libanonu útočila. Jindřichův Hradec zrekonstruuje silnici na Jiráskově předměstí. Práce výjdou na zhruba 2 miliony korun. Radní schválili návrh na zadání veřejné zakázky. Starosta Michal Kozár z Hnutí ANO upřesnil, že tudy jezdí i městská hromadná doprava. V minulosti město získalo státní pozemky do vlastnictví a tak investuje do opravy. Realizace je naplánovaná na září. Na Šumavské Kvildě začala oprava vstupního portálu a dveří kostela svatého Štěpána. Na práce se složili místní obyvatelé, chalupáři a další dárci prostřednictvím veřejné sbírky. Nadačnímu fondu na obnovu kostela se podařilo vybrat několik set tisíc korun, říká nezávislý starosta Kvildy Radek Tér.
3: V současné době se nám podařilo vybrat asi 650 tisíc už, takže ty první úpravy tady toho vstupního portálu máme pokryty a budeme pokračovat teda ve sbírce na ty další etapy, které ještě nemáme finančně vyčísleny, kolik budou stát. Sport.
0: Motocyklový závodník Filip Salač skončil třetí v domácí velké ceně České republiky v kategorii Moto2. Na stupně vítězů se dostal jako první Čech od roku 2018, kdy byl na Masarykově okruhu třetí Jakub Kornfeil. Salač byl po závodě v Brně plný emocí.
4: Nejlepší den v životě, se nepletu, jak jsem historicky první Čech v té střední kubatuře, kdo tady stojí na pódiu a vždycky se na nás Čechů držela trošičku ta česká smůla, když jsme přijeli tady a buď to jsme spadli, nebo byl nějaký technický problém, nebo to nevyšlo, ale já jsem překonal i tohle, byl jsem silnější než smůla.
0: Závod Moto2 ovládl Španěl Iván Ortolá. Počasí. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami, které můžou být ojediněle silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Zbystřete na silnici 140 u Putimi na Písecku, padl tam strom a cyklista jede po dálnici D3 přibližně na 157. kilometru u Netřebic na Českokrumlovsku ve směru na Mezno. A jezděte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Kavárna. Kulturní magazín.
5: Dobré odpoledne, milí přátelé kultury. Dnes máme první letní den, nastává letní slunovrat a to je neklamné znamení, že se blíží prázdniny. A už 35 let platí, že prázdniny začínají v Třeboni. Začínají festivalem Okolo Třeboně, kterému je letos už 35 let. Dobrý důvod věnovat mu dnešní kavárnu. Inspirativní poslech přeje Pavla Kuchtová. Když říkám, že festival Okolo Třeboně má 35 let, tak je to důvod k velké oslavě a my budeme slavit teď i v kavárně. Já mám velkou radost, že tady se mnou ve studiu sedí Pavel Barnáš, zakladatel, prezident festivalu, muzikant a zkrátka dobrá duše celého festivalu Okolo Třeboně. Takže Bárny, vítej.
6: Děkuji, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Těch titulů tam zaznělo tolik, já se cítím pořád jako muzikant, jenom normálně takový ten, který hraje a ty funkce, nechtěl jsem je nikdy mít, ale nějakým způsobem jsem musel řešit mnoho věcí, když nebyl dostatek těch, kteří by to určitě udělali lépe, tak jsem se dostal do pozic, o kterých jsem vůbec netušil.
5: No nicméně někdo ten festival musel vymyslet, někdo ho založil, někdo ho rozjel a to jsi byl ty.
6: Samozřejmě byl jsem u toho od začátku, ale opět jsem nebyl jediný. Je to vždycky synergie, více věcí. Vznikalo to, když jsme jezdili na tábory, tak s kamarády jsme si říkali, v té Třeboni se toho moc neděje, neuděláme něco. A já jako muzikant jsem byl ten, který zase znal další muzikanty. Takže jsem měl tuhle tu funkci, řekněme, organizátora, dramaturga, co si myslím, že by bylo dobré, ale díky tomu, že jsem měl kolem sebe i další kamarády, kteří zase uměli tu organizaci lépe poskládat, sehnat ty lidi, kdo bude tam a tam, tak jsem se tomu mohl úplně plně věnovat a samozřejmě nic netrvá věčně, takže kamarádi, přátelé, najednou přišly rodiny, pracovní příležitosti, cestování po světě, takže jsem mnoho věcí se musel začít učit sám, takže díky festivalu jsem se opravdu naučil mnohé, co bych jako muzikant nikdy nepoznal.
5: To jsem chtěla říct, byl jsi na začátku, setrváváš doteď 35 let, tým Okolo se mění, ale Pavel Barnáš stále zůstává. Ty jsi už naznačil, že to byla taková touha dostat nějakou kulturu do Třeboně před těmi 35 lety, kdy se tam zase toho tolik nedělo. Dneska už je to samozřejmě jinak. Co bylo takovým spouštěčem? Nebo můžeš si vzpomenout třeba na ten první ročník, jak to tehdy vypadalo?
6: Určitě a vím to poměrně přesně, protože poslední rok mnohem více intenzivně prohlížím ten archív a vidím nějaké věci, které mi samozřejmě naskakují a vzpomínám si tenkrát, když jsem skončil školu, už jsem hrál v orchestrech, tak jsem hrál i s kapelou Fleret. A my jsme tenkrát jeli do Loučovic, kde byl koncert, kde byli ještě Nezmaři a pak se jelo zpátky. A já jsem říkal, tak pojďte se zastavit v Třeboni, já tady mám kamarády. Tak jsme skončili v nějakém kulturním společenském zařízení a nad ránem, kdy ty myšlenky jsou velice aktivní, tak se přišlo k tomu, hele, a to je takhle bezvadný, když se tady takhle hraje a co kdyby jsme udělali něco. Takže to byl vlastně prvopočátek festivalu, u kterého stáli Nezmaři, samozřejmě v Třeboni soubor, který tam má, řeknu, jednu z nejdelších tradic, třeboňští Pišci, tak všichni tito lidé tam byli, tak vznikla myšlenka, tak uděláme festival. Takže tam jsme byli u počátku Okolo Třeboně. Řeknu to jednoduše, vzniklo to z večírku spontánního a najednou byl festival, netušili jsme, jak dlouho bude trvat. Minulý týden se mi dostala nahrávka z roku 92, kdy tam Pavel Jindringubák povídá, no tak začínáme tady s Pavlem Barnášem ten festival a uvidíme, tak jsme první ročník, tak doufáme, že i příští rok se to podaří. Zatím to vypadá nadějně.
5: No vydá, je to 35 let, 35. ročník před námi. Ta naděje opravdu žije a ty si u toho, nezmaři jsou u toho, budou u toho i letos, bez nich by to nešlo.
6: Samozřejmě, samozřejmě. Jenom měníme místa a za ty roky vlastně jsem počítal, že to bylo na desítkách míst. Člověk by si řekl, že tam je jenom divadlo, tam je jenom zámek, ale samozřejmě tam krásný kostel, je tam švancemberská hrobka, kde jinde vám může ležet svět u nohou než v Třeboni, takže na hladině rybníka, na různých malých místech, na půdě zámku, v pivovaru, na mnoha místech. Člověk by nevěřil, že třeba taková varna v pivovaru, vlastně její prostor je jako kostel, co se týče zvuku, je to chrám, tím způsobem. A za ty roky jsme minulý týden zveřejnili první začátek seznamu a je tam více jak 400 kapel, které prošly festivalem okolo Třeboně a u nějakých jmén se přiznám, že jsem si říkal, a tyhle ty jména tady byly. A to nešlo o neznámé kapely. Mm-hmm. Já si třeba uvědomuju kapelu Mňága a Žďorpa. Já jsem říkal, ty oni fakt jako tady byli, ale už je to hodně, to už dávno. Jo. Takže myslím si, že jsme tam zažili krásná setkání. A já tímhle i poprosím všechny, když by se podívali na naše stránky www.okolotřeboně.cz, tak klidně, ať nám řeknou, ať doplníme ten seznam. My tam chceme dát všechny ty kapely, které kdy v Třeboni byly. A já už jsem jich dohledal dalších 100. Protože hledám i v těch samozřejmě, které třeba nejsou tak slavné, ale pokračují. Dříve jezdili do Třeboně lidi z celé republiky, dneska už je mnoho městských slavností, takže nejsme samozřejmě jedineční, ale čím si myslím, že jsme jedineční, tak je tím krásným místem a tou pohodou.
5: A to podepisuju, protože festival okolo Třeboně se musí zažít. Já vám to moc přeju, abyste i vy vyrazili letos od 26. června do 6. července, našli si koncert nebo třeba i výstavu, a nebo třeba i divadelní představení, které vás bude zajímat. Zkrátka prázdniny začínají v Třeboni a my si dnes o nich povídáme s Pavlem Barnášem.

0: Poslouchali jsme Nezmary, kapelu, která je už neodmyslitelně spjatá s festivalem Okolo Třeboně, a my dnešní kavárnu věnujeme 35. ročníku, který je za dveřmi. Mým hostem je Pavel Barnáš, zakladatel festivalu a jeho dobrá umělecká duše dodnes. Tak Pavle, my už jsme říkali, že ten festival začal z večírku, to, tam jsou vždycky nejlepší nápady a spontánně se rodí. A vy jste za ty roky ten festival vyprofilovali, z malého komorního setkání se stal opravdu velký festival, ale máte tam pořád takové pilíře neměnné. Jedno jsou Nezmaři a pak je to třeba divadlo Járy Cimrmana.
1: Ano, jsem vlastně strašně pyšný, že stále divadlo Cimrmana, Járy Cimrmana samozřejmě k nám jezdí, protože zredukovali své představení a Třeboně pro ně tím stálým přístavištěm a vždycky je dojemné. Tam do šatny pravidelně přijde paní s borůvkovým koláčem a oni se zeptají, a trička máte zase nový, protože my děláme každý rok nová trička, který nám dělá výtvarník Matěj Kolář z, vlastně řeknu, bratrské nebo dceřiného festivalu Prázdniny v Telči,
0: který
1: je zpřízněného, který je mým velkým vzorem, tak Matěj vždycky vymyslí toho koníka s nějakou tou číslicí a to je symbol, dáváme to na trička. A Cimrmani, co více si přát?
0: Aby nám je pánbu zachovati rád.
1: Stálici.
0: Tak, tak, to je krásná stálice. Nezmary jsme zmínili, stále děláte cyklojízdu?
1: Cyklojízdu pravidelně neděláme, ale s Nezmary se potkáváme samozřejmě velice často, takže i o této myšlence se uvažuje, že proč to někdy nezopakovat.
0: Tak přece všichni stárneme, tak už se nemusíme vrhat do všech sportů.
1: Ano, ano, tak samozřejmě já tady jenom zmíním, ona to není ledajaká cyklojízda, byl to závod a ten závod byl zajímavý tím, že jeho výsledky se vyhlašovaly den předem, aby se předešlo zbytečné soutěživosti a nějakým problémům na trase. A pojištěno to bylo ještě tak, že jediný cíl cesty znal právě vítěz.
0: Krásná myšlenka, tak třeba se někdy navrátí. My mluvíme o tom, že máte letos 35 let a vy si to připomenete v programu hned několikrát. Začínáte vernisáží, budete mít krásnou výstavu. Řekni nám k tomu něco víc.
1: Dostali jsme možnost vystavovat v krásném prostoru domu Štěpánka Netolického, tak 27. od 16 hodin proběhne začátek výstavy.
0: Kdo tam bude?
1: Na těch fotkách tam bude tisíce lidí. A já to chci pojmout takovým způsobem, aby každý se tam mohl třeba najít. Chci tam udělat seznam všech pořadatelů, kteří tam byli za ty roky, kterých je víc jak 350. Takže vlastně bude tam 35 panelů, na každém bude plakát z toho ročníku a fotky, které jsme vybrali. A těch fotek jsou dneska desítky tisíc už, takže mým přáním je udělat něco podobného, jako mají Prázdniny v Telči, udělat archív a pomenovat ty fotografie, pomenovat ta jména. Takže ale mám pocit, že to je práce na několik dalších životů. Tak věřím, že tato výstava bude začátkem.
0: Mě ještě zaujalo, že na té výstavě se budou prezentovat taky interpreti, kteří u vás hráli, například Laco Déči a další, že tam budou mít svá díla.
1: Ano, tomu jsem velice rád, protože mnoho muzikantů je i výtvarně zaměřeno a samozřejmě týká se to i té naší komunity, takže Laco Déči, Luboš Malina, Šárka Benetková z Nezmarů maluje. Máme tam krásné věci. Kamarád Hinek Fuka namaloval obraz, který tam bude mít vlastně světovou premiéru a je přímo malovaný k 35 letům festivalu Okolo Třeboně. Velice si toho vážím, takže kdo máte chvilku času. Výstava bude od 27. června do konce srpna. Dům Štěpánka Netolického v Třeboni.
0: Výstava v domě Štěpánka Netolického v Třeboni bude určitě stát za to a my si za chvíli s Pavlem Barnášem budeme povídat o dalších programových bodech festivalu Okolo Třeboně, které připomenou letošní 35. ročník.

0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Festival Okolo Třeboně je za dveřmi, letos 35. ročník, a tak mu věnujeme dnešní kavárnu. Už jsme s Pavlem Barnášem mluvili o mnohých programových bodech, ale mě zaujal takový jubilejní koncert, který bude téměř ke konci festivalu. A ten se jmenuje Pavel Barnáš a přátelé. Takže se sejdou všichni muzikanti a kamarádi, kteří festivalem prošli při společném džemu.
2: Je to možné. Samozřejmě to je projekt, který vůbec se nedá odhadnout, jak se může vyvinout. Oslovil jsem muzikanty, první myšlenka byla říct velkým hvězdám, a pak jsem si říkal, to bude komplikovaný, jejich produkce, manažeři a podobně. Jsem říkal, ten koncert hlavně uděláme pro pořadatele. Uděláme ho z písniček, ať se hraje tak, jak to bylo do rána. Tak já díky swingovému orchestru Českého rozhlasu České Budějovice udělám vlastně takový, možná to bude ples, možná to bude koncert pod hvězdami, možná to bude jam session.
1: Bál na louce.
2: Ano, bál na louce. A právě orchestr mi uměl tu možnost, že několik muzikantů bude mít zaranžované písničky přesně na tohle, takže tam třeba vystoupí Ivo Jahelka, kterého nikdo asi se swingovým orchestrem neslyšel. Samozřejmě budou tam i členové Nezmarů, budou tam další muzikanti a někdy možná budeme překvapeni a nechci všechno říkat dopředu, a celé by to mělo pokračovat ten koncert takovým velkým jam sessionem, kde budeme promítat fotky, protože jich máme opravdu tisíce, a chtěli bychom skončit s východem slunce. A do toho s kamarádem Petrem Stupkou, skvělým kuchařem, jsem říkal, Petře, co kdyby jsme nějaké jídlo pro ty muzikanty? A on říkal, ale ty muzikanti pak by byli jenom u toho jídla, pojďme to udělat pro všechny. A kdo vydrží do rána, tak dostane od nás takové malé kulinářské překvapení. Nechci prozrazovat dopředu, protože je to opravdu večer plný překvapení.
1: Dobře, neměli bychom si ho nechat ujít, ale jak říkáš, je to hlavně pro pořadatele a lidi, kteří tím festivalem prošli.
2: Je to pro všechny.
1: Je to pro všechny.
2: Ale ty pořadatele jsem pozval, aby si přišli zavzpomínat, a samozřejmě i partnery festivalu za ty roky. Má to být takový setkání.
1: Bude to takový pěkný večer. No a abychom se dostali vůbec k programu 35. ročníku, nemůžeme ho vyjmenovat celý, protože jsem se dívala, že je opět velmi bohatý. Jsou tam divadla pro děti, představení pro dospělé, je tam scéna zase pro začínající muzikanty, ale vždycky říkáme, že takové ty top hvězdy bychom měli vypíchnout, tak pojďme na to.
2: Tak Nezmary jsme zmínili, divadlo Cimrmana, taky Asonance, Epidemie, Pavel Šporcel, Bárka,
1: Luboš Pospíšil,
2: Ivo Jahelka, to jsou ty hlavní večery, a samozřejmě k tomu jsou další programy. Jestli se nepletu, tak je to víc jak 35 kapel, a vlastně Třeboň se stala i takovým místem, že muzikanti si zahrajou na různých místech, a to vůbec ani my netušíme, co tam vzniká. A možná tam vznikají i další kapely, které za rok uvidíme, které se budou řadit k těm začínajícím a procházet tímto vývojem. A já jsem strašně rád, protože mnoho kapel, které jsou už dneska velkými slavnými jmény, tak prošlo právě festivalem Okolo Třeboně, a tenkrát je ještě nikdo vůbec neznal.
1: Tak já myslím, že i proto si festival Okolo Třeboně zaslouží vaši pozornost. Podívejte se dobře na web www.okolotřeboně.cz. Tam se dozvíte všechno potřebné. Zalistujte v programu a přijďte si užít prázdninovou pohodu do Třeboně. Pavle, já ti moc děkuji, že jsi byl hostem dnešní kavárny. Bylo to příjemné vzpomínání i pro mne, která jsem pár ročníků v Třeboni zažila. Přeju ti hodně elánu do dalších let a hlavně přeju festivalu, ať zůstane takový, jaký je, pohodový, letní, prázdninový.
2: Děkuji a těšíme se na vás všechny.
1: Od mikrofonu se loučí a do Třeboně se těší Pavla Kuchtová.

Milí přátelé, vítejte. Na začátku dalšího písničkového setkání pod světly RAM vás rád zdraví Jiří Kasal. Datum májového svátku matek je u nás všeobecně známé. Za to se jistě daleko méně ví, že na 3. červnovou neděli připadá Den otců. Na začátku jeho historie stála Američanka Sonora Smart Dodova, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se oni a další 4 sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června roku 1910 v den narozenin Sonorina otce. Popularita tohoto svátku pak rostla, ale až v roce 1966 se přičiněním prezidenta Lyndona Johnsona stala 3. červnová neděle oficiálně Dnem otců i v americkém kalendáři. Jisté kořínky tento svátek zapustil i v Čechách, a tak, aniž bych jeho slavení chtěl nějak doporučovat, může poskytnout dobrý důvod pro tematický výběr několika písniček.

V roce 1971 nahrál bohužel již nežijící Josef Šimek z Greenhorns písničku Johnnyho Cashe When Papa Played the Dobro, v jejímž českém textu Honza vyčítal otcovský motiv zachoval. Možná si někteří z vás vzpomenou na oblíbený pořad ze 70. let minulého století Můj táta byl, který připravovalo ostravské studio Československé televize. Tento cyklus přinášel lidem vyprávění rodinných příslušníků, kteří dědí řemeslo z generace na generaci, a titulní písničku pro něj naspíval Jaroslav Vikrent. Tento předovský skladatel a zpěvák sám vytvořil roli táty v raritním duetu s tehdy mladičkým, 11-letým, ještě zcela neznámým a dnes respektovaným hercem Vladimírem Javorským.

Vladimír Javorský oslovoval Jaroslava Vikrenta táto v písničce, která může být pro Leckoho objevným a roztomilým překvapením. Jistě známější je song Hany Hegerové, jeho slova Michala Horáčka na mě působila vždy příjemnou nostalgickou náladou. Byla tak baculatá, sladila čaj s vůní mátovou. Ach, na co myslel táta, který měl rád Máju Westovou. Dříve narození posluchači nejspíše vědí, že Máju Westovou

Anna Hegerová natočila písničku Táta měl rád Máju Westovou pro album Podměšilý host, které vyšlo v roce 1987. Nyní pod světly ram s písničkami, které se v různé míře a úrovně slovesného zpracování nějak vztahují k otcům, vykročíme do světa. Londýnský rodák řeckého původu Stephen Demetre Georgiou, jenž se proslavil pod jménem Cat Stevens, patřil k nejsympatičtějším postavám písničkářské scény přelomu 60. a 70. let a dokázal si získat přízeň i srdce mnoha posluchačů na celém světě šňůrou velkých hitů. Cat Stevens však těžce snášel tlak showbiznesu, z něhož utekl na konci 70. let, kdy prodal všechny své kytary a výtěžek plně věnoval dobročinným účelům. Nakonec konvertoval k islámu a přijal nové jméno Yusuf Islam. Zhruba 30 let se muzice takřka nevěnoval a tuto dlouhou pauzu ukončil novým albem až v roce 2006. Jednou z nejpůsobivějších písniček Cata Stevense je balada Father and Son, líčící vztah mezi otcem a synem, který dozrál ke změně. Otec nerozumí synově touze změnit život a najít si vlastní cestu. Když byl Stevens jednou dotázán, zda píseň zrcadlí jeho privátní život, tak odpověděl, že ne docela. I když jsem mému otci vlastně nikdy nerozuměl, nikdy mi nebránil dělat to, co jsem chtěl, řekl Cat Stevens neboli Yusuf Islam. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

Je zajímavé, že Cat Stevens původně píseň Father and Son, otec a syn, která vyšla na desce v roce 1970, původně zamýšlel pro muzikálový projekt nazvaný Revolucia. Jeho osou měl být příběh ruského mladíka, který se chce připojit k bolševické revoluci navzdory razantnímu nesouhlasu jeho otce. V roce 1972 slavila velké úspěchy na britských ostrovech, ale i v jiných evropských zemích kapela z anglického Kentu Chicory Trip se skladbou Son of My Father, syn mého otce. Její originál patří italskému syntezátorovému hitmakerovi Giorgio Moroderovi. V Německu pak píseň výborně posloužila zpěvákovi Michaelu Holmovi, ale z mezinárodního hlediska je jistě zcela nejznámější ta verze skupiny Chicory Trip. Jejíž název je snad odvozen od reklamy na cikorku. Máma mi říkala, abych šel správnou cestou, abych byl stejný jako otec. Nikdy se nedostal na scestí a byl čestným, hodným synem. To se zpívá v úvodní sloce písničky Son of My Father, jenže vážné nabádání nakonec dozná spíše bizarních rozměrů a konců.

0: Minulé nahrávce skupiny Checkory Trip náleží jeden historický primát. V případě titulu Son of My Father má jít o první song z prvního místa britské hitprády, který využil dominantního zvuku klávesového syntezátoru Moog. Málo seriózní, nesentimentální pojetí otcovské tématiky ještě na pár minut prohloubíme. My heart belongs to daddy. Moje srdce patří tatínkovi. Tak se jmenuje jeden z mnoha šlágrů věhlasného autora muzikálu Cole Porter. Jako první tuto písničku zaspívala Mary Martin v muzikálu Leave it to me. Nech to na mě v roli Dolly, tedy mladé hezké chráninky milionářského majitele velkého vydavatelství. Ten je právě jejím cukrovým tatínkem. Zhruba za 20 let ji zaspívala ve filmu Marilyn Monroe a zakrátko po ní s touto až lechtivou skladbičkou měla úspěch zpěvačka a kabaretní hvězda Eartha Kitt. A její verze nyní zazní.
1: I used to fall in love with all those boys who maul the young cuties. But now I find I'm more inclined to keep my mind on my... duties.

0: My heart belongs to daddy, moje srdce patří tatínkovi, to zpívala Aretha Kitt. V závěru se vrátíme ke standardnímu uchopení objektu našeho dnešního dramaturgického záměru v písni Jana Nedvěda s prostým názvem Táta. Autor pořadu Světla Ramp Jiří Kasel vám děkuje za přízeň a i za mistra zvuku Michala Koláře přeje starším či mladším tatínkům a všem ostatním jenom to dobré.
1: Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdnin, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadná bota na místě činu. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší vraždu drogového dílera v detektivním filmu Případ se štěnicí. ČT2. Student univerzity je vtažen do smrtící hry bývalého nacisty. Dustin Hoffman a Laurence Olivier ve filmu Maratonec. A ČT Art uvádí legendární hudební komedii s Jiřím Boskovcem a Janem Berichem Pudr a benzín. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Představu o vědcích zavřených v bílých pláštích v laboratoři s drahými přístroji, ale s jistým pohodlím poněkud výrazně nabourávají pracovníci České arktické výzkumné stanice ve Svalbardu na Špicberkách. S výzkumem v této lokalitě má dlouhodobě zkušenosti i Jiří Bárta, vedoucí Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Nejen o jeho práci si s ním popovídáme v pondělí 22. června. Nalaďte si nás jako vždy po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Na Rokycansku kvůli špatnému počasí museli nouzově přistát parašutisté, část z nich je vážně zraněná. Dotace od Národní sportovní agentury pomůže s obnovou hřiště v Dačicích. U nové cyklostezky mezi Klatovy a letištěm bude slámový labyrint. Zítra bude jasno až polojasno, během dne se místy objeví přehánky a bouřky, teploty do 31 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Kvůli špatnému počasí muselo na Rokycansku nouzově přistát několik parašutistů. Seskok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Teď už jsou v péči záchranářů a na cestě do nemocnice, řekl mluvčí Martin Štěpán.
5: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
3: Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy. Vedení Dačic na Jindřichohradecku dostalo víc než 500 000 dotaci na opravu hřiště na Červeném vrchu. Příspěvek od Národní sportovní agentury pomůže obnovit hlavně nevyhovující povrch. Radnice s rekonstrukcí hřiště už začala. Celkové náklady na opravy přesáhnou 1 000 000 korun. Hotovo bude podle místostarosty Jiřího Baštáře z Hnutí naše Česko v polovině srpna.
6: Nejprve se musel odstranit stávající písčitý povrch a zhotovit podkladní vrstvy. Na ně firma umístila umělý trávník v zeleném odstínu. Sportoviště ohraničí mantinelové oplocení s 5metrovou sítí. Hřiště zároveň doplní sportovní vybavení.
3: Klatovy budou mít svůj labyrint. Město ho právě staví v sousedství nové frekventované cyklostezky vedoucí na letiště. Hotové by mělo být do prázdnin. Pokračuje starosta Rudolf Salvetr z ODS.
7: U bývalého lomu Němčák v tuto chvíli vzniká ze slámy bludiště, což by mělo být z mého pohledu atraktivní a zajímavé zastavení pro rodiny s dětmi. A my jsme sami zvědaví, jak dlouho tam vydrží, ale každopádně letní sezonu a ještě čas podzimních dní. No a máme v úmyslu pro příští rok pak vybudovat třeba labyrint trvalý.
3: Opoziční i koaliční politici pracují na zákoně, který má vymezit profesi sportovců. Počítá i se vznikem státního fondu sportu nebo úpravou financování, a to včetně pravidel, jak by měli sportovci odvádět daně. Působit by mohli jako živnostníci, osoby vykonávající svobodné povolání nebo jako zaměstnanci. Zákon chtějí politici představit v září. Sport. Tenistka Marie Bousková vyhrála turnaj v Nottinghamu. Ve finále porazila Američanku Navarovou 2-1 na sety. Bousková slaví svůj druhý letošní titul na okruhu WTA a celkově 4. v kariéře.
4: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Během dne bude přechodně až oblačno s místními přeháníkami a bouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Naměříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Dvě auta se střetla na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku a opatrně po kraji padají stromy po bouřkách. Dojeďte dobře. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Pohodový letní podvečer s Českým rozhlasem České Budějovice je neděle 21. června a nás nyní čeká hodina plná hezkých písniček, ale také vašich přání a gratulací. U mikrofonu je Michal Hovorka, přeji vám hezký poslech.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Melodie podvečera. Máme tu první písemný vzkaz. Prosím o písničku pro paní Zdenu Kučerovou z Tábora, která oslaví v úterý 23. června svůj svátek. Chtěli bychom jí popřát jenom to nejlepší. Hlavně hodně zdraví, lásky a radost z vnoučat a každého dne prožitého se svými blízkými. Zdeni, ať se ti vše daří a dobrá nálada tě provází každý den. To ti přeji všichni z bowlingu.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 1103.
3: A je tu další písemné přání. Písničku prosíme zahrát naší mamince Alžbětě Juhaňákové. Maminko, ze všech nejlepší, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka do dalších let. Máme tě moc rádi. To ti přejí Jožínek, Eva a Dana.

Nyní budeme v Melodiích podvečera hrát paní Aně Pencové. K jejímu významnému životnímu jubileu přeje mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let jménem obce Chroboly starosta Oldřich Valouch.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Melodie podvečera. Prosíme o zahrání písničky pro Josefa Bubíka z Lišova. Milý tatínku, ke dni otců, který připadá na 3. červnovou neděli, ti přejeme jenom všechno nejlepší, pevné zdraví a hodně štěstí. A hlavně ti chceme poděkovat za tvou péči, starostlivost, podporu a humor, kterým nás rozveseluješ. Děti Pepa, Monika a Gábina.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Je podvečer. Známé písničky v dobré společnosti Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A nyní tu máme narozeninové přání. Vážená redakce, prosíme o písničku pro pana Ladislava Koláře z Tábora, který 24. června slaví 75 let. Milý Láďo, to už si v tomhle rybníku pořádný kapitální kousek. Mnoho štěstí, zdraví a radosti v životě i při chvílích strávených u vody ti přeje tvoje partička z hospůdky.

Stále posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Vladimíra Tuška z Jetišova k 60. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti vám přeje Obecní úřad a kulturní komise v Něhošovicích. A to bylo ostatně i dnešní poslední přání. Michal Hovorka se loučí, brzy opět naslyšenou. Já.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé protestovali u České televize v Praze proti změně financování médií veřejné služby. Vysočina se zapojí do programu, který vylepší techniku silničářů. Přes 400 kulturních a sportovních akcí návštěvníkům přinese program Českobudějovického léta ve městě. Zítra naměříme až 31 stupňů. Odpoledne se objeví přehánky i bouřky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Před Českou televizí v Praze na Kavčích horách protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu financování České televize a Českého rozhlasu.
2: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
3: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
2: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
2: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Kraj Vysočina se zapojí do programu Horizont Evropa. Jeho cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve venkovských oblastech. Zástupci kraje tak například vytipují nebezpečné lokality na základě nehodovosti. Podle náměstka hejtmana ze SocDem Vladimíra Novotného současně program pomůže s vylepšením techniky krajských silničářů.
5: My na základě požadavku ŘSD bychom osazovali radlice našich vozů, které používáme při zimní údržbě, indikací teploty, protože je to požadavek a my v tomhle projektu si můžeme sáhnout na to, že bychom dokázali osázet těmito teploměry všechny radlice v krajské správě a údržbě silnic.
0: Hudební večery na náměstí, festival Můzy na vodě nebo jihočeský jazzový festival přes letní měsíce zaplní České Budějovice. Program Budějovického léta ve městě zájemcům nabídne přes 400 akcí. Víc doplnila primátorka Českých Budějovic z Hnutí naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
6: V rámci kulturního léta máme připraveno 405 akcí. Jedná se o pravidelné festivaly. Začínáme léto teď už běžícím Buskr Festem nebo Bonjour Budějovice, což je několik týdnů trvající multižánrový festival francouzské kultury.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Přechodně až oblačno s místními přehánkami a bouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Večer budou srážky ustávat a ubývat bude i oblačnosti. Namíříme až 31 stupňů, na horách kolem 26. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a v bouřkách zesílí. Biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu pořadu Cesta k uzdravení. U mikrofonu je Kateřina Dvořáková. Dnes budeme sdílet příběh Jany Dittrichové. Janu trápí neustálé pískání v obou uších i v hlavě, které doprovází motání hlavy a extrémní citlivost na běžné zvuky. Mimo jiné je spoluzakladatelkou a součástí neziskové organizace Neticho. I o tom bude v tomto díle řeč. Její diagnóza zní tinnitus, hyperakuze a vertigo. Jak se dá s takovým hlukem v uších žít a kde hledat pomoc, když klasická léčba možná selhává? Naší nadějí v dnešním dílu je špičkový odborník docent Zdeněk Fík z kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní nemocnice Motol a Homolka. Společně se podíváme na moderní možnosti léčby a ukážeme si, že cesta ven z labirintu neustálého zvuku existuje.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Než se podíváme na konkrétní příběh naší pacientky Jany Dittrichové, musíme pochopit, s jakým soupeřem vlastně bojujeme. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Tři slova, která pro lékaře znamenají diagnózu, ale pro pacienta nebo naší laickou veřejnost často znamenají noční můru. U naší pacientky Jany se sešly hned tři diagnózy najednou, jak už jsem jmenovala. Tinnitus, hyperakuze a vertigo. Zatímco tinnitus lidé zhruba znají, zbylá dvě slova znějí spíše jako zaklínadlo, alespoň pro mě. Pane docente Zdeňku Fíku, vítejte u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: Stejně tak vítám Janu Dittrichovou.
3: Dobrý den.
1: Já bych chtěla hned v úvodu představit našim posluchačům, co tato tři slova znamenají. Co je tinnitus?
2: Tinnitus je zvuk, který slyší pacient ve svých uších nebo někdy i ve své hlavě. A v drtivé většině případů tento zvuk nemůže slyšet někdo jiný, slyší to pouze on sám.
1: Hyperakuze a vertigo.
2: Hyperakuze je taková podsložka tinnitu. Předpokládá se, že to má v podstatě úplně stejný základ. Vzniká to u některých pacientů, nevíme přesně proč. U někoho ano, u někoho ne, ale ten princip vzniku je podobný. Je to negativní vnímání hlasitých zvuků, nízká tolerance k nějakým hlasitým zvukům. Vertigo je česky řečeno závrať. Ta se může objevovat spolu s tinnitem, ale nelze říct, že by všichni pacienti s tinnitem vertigo měli nebo tu závrať. Pokud tomu je, tak potom už lze uvažovat i nad nějakými konkrétními jinými diagnózami. Než čistě jenom klasický tinnitus.
1: Je to časté spojení?
2: Neřekl bych, že to je časté spojení. Dává to určitou logiku, proč se můžou tyto dva symptomy, to znamená závrať a tinnitus, vyskytovat spolu, ale není to tak, že by opravdu každý pacient, který má vertigo, měl tinnitus a naopak. Spíše bych řekl, že to méně časté.
1: Jani, zeptám se vás, kdy poprvé jste uslyšela to pískání? Bylo to po nějaké události, nebo jste se zkrátka ráno probudila a začalo vám pískat v uších? A taky by bylo dobré si možná říct, kolik vám je let?
3: Tak mě je teď 27 let a první příznaky tinnitus se objevily zhruba před 5-6 lety. A přesně jak jste říkala, bylo to tak, že jsem se jednoho dne probudila a najednou mi pískalo v jednom uchu. A vůbec jsem netušila, co to mohlo způsobit a ani vlastně, co to je.
1: Já se ptám záměrně na ten věk, pane docente, protože se samozřejmě následně chci zeptat, jestli se to týká opravdu tak mladých lidí, nebo Jany případ je ojedinělý?
2: Určitě není. Samozřejmě je pravda, že ta část populace, kde se to nejčastěji vyskytuje, jsou lidé v produktivním věku. To znamená, že od toho 20. a 30. roku až do 50. roku vidíme největší výskyt pacientů s tinnitem. Nicméně tím, že ten tinnitus má určitou vazbu na poruchu sluchu, tak vidíme ten tinnitus u lidí samozřejmě starších, u kterých se sluch postupně ztrácí. A na druhou stranu není výjimkou, i když samozřejmě je to vzácné, vidět pacienty i v dětském věku, kteří tinnitus mají, u nich ale samozřejmě někdy obtížné tu informaci o nich získat.
1: Týká se to více žen nebo mužů?
2: Více se to týká žen.
1: Mě to vede i k hormonálním změnám, tedy u žen, které procházejí menopauzou, jestli se častěji projevuje tinnitus.
2: Menopauza a nějaké jiné choroby spojené s hormony můžou mít vliv na rozvoj tinnitu, ale neřekl bych, že úplně lze říci, že u žen je to způsobeno právě menopauzou. Nejspíše je to způsobeno, řekněme, nějakým problematickým srovnáním se s tím zvukem jako takovým. Ty ženy pravděpodobně nedokáží tak dobře se srovnat s tím prvotním rozvojem tinnitu, který může zažít velké množství lidí. Říká se, že zhruba 80% lidí na této planetě někdy ten tinnitus mělo, ale zhruba jenom 1% lidí má ten tinnitus chronický, to znamená, těch 79% lidí se s tím nějakým způsobem srovnalo. A to 1% ne. Proč tomu tak je, plně nevíme, ale předpokládáme, že u těch žen pravděpodobně dochází k nějakým psychickým projevům nebo procesům, které zapříčiní, že ten tinnitus zůstane chronický.

0: Cesta k uzdravení.
1: Když nám intenzivně píská v uších několik týdnů, nebo hučí v hlavě, o tom dnes s panem docentem Zdeňkem Fíkem. My se bavíme o nemoci zvané tinnitus. Zůstaňme tedy u toho, jak vzniká.
2: Většinou na prvním místě, a to není tedy případ Jany, i když otázka, jak to tenkrát vlastně opravdu bylo, protože ne vždycky jsme schopni se dobrat všem těm informacím, tak klasickým začátkem je porucha sluchu. U člověka dojde k poruše sluchu a ta porucha sluchu vede k tomu, že sluchová kůra, sluchová dráha na to nějakým způsobem reaguje a snaží se do toho centrálního nervového systému dostat dostatek signálů, aby nahradila ten výpadek těch zevních podnětů a vytvoří nějaký zvuk. A ten zvuk stimuluje tu dráhu, pro ten mozek je to dobře, nicméně ten pacient to může slyšet. Tím pádem dojde k rozvoji tinnitu. Možná hodně z nás to zaznamenalo. Klasickým pokusem, který by šel udělat v této místnosti odlučněné, je pokus, který udělali vědci už dávno, kdy posadili velké množství lidí do odlučněné místnosti a u 90% lidí, kteří byli vystaveni naprosto nulovému zvukovému vjemu, došlo k rozvoji tinnitu. Když opustili tu místnost, tak zase ten tinnitus vymizel. Lidé, u kterých tento tinnitus je a nějakým způsobem se to spojí s negativní reakcí, ať už je to omezuje ve spánku, v práci, trvá to dlouho, bojí se nějakého závažného onemocnění, tak dojde k rozvoji negativní zpětný vazeb a u těch lidí dojde k zafixování toho tinnitu, panická reakce, útěková reakce. A když se toto opakuje, tak může dojít v podstatě k vytvoření paměťové stopy. Je to už úplně mimo ucho, toho ucha se to vůbec netýká, je to prostě aktivita neuronů v mozku a to následně vede k tomu, že u těch lidí dochází k fixaci toho tinnitu na úrovni centrálního nervového systému. To znamená, nepíská v uších, ty lidi to tak vnímají, píská v hlavě, v mozku a ty lidé to ale vnímají úplně stejně jako ten prvotní vjem toho tinnitu, který měli, když to vlastně všechno začalo.
1: Vede mě to samozřejmě k otázce, jestli tinnitus není úzce spojen s psychikou člověka. Vy jste to tady párkrát naznačil.
2: Nevím, jestli bych řekl úzce, ale zcela jistě je spojen s psychikou. Jsou lidé, kteří tinnitus mají a pokud se k tomu postaví nějakým způsobem pozitivně, nenechají se tím stresovat, tak mají velkou šanci na to, že ten tinnitus se zvládnou. Ty lidé ten tinnitus přestanou negativně vnímat.
1: Jak se tinnitus diagnostikuje?
2: Velmi obtížně. Myslím si, že v medicíně není opravdu mnoho nemocí a diagnóz, kdy my se opíráme čistě o vyjádření pacienta, to, co nám pacient řekne. Máme málo nástrojů, jak to můžeme hodnotit, můžeme používat dotazníky, ale zase se jedná čistě o informaci, kterou nám dává pacient. My mu nevidíme do hlavy. Teoreticky můžeme se snažit nějakou audiometrickou metodou maskovat ten tinnitus, to znamená, pacient nám řekne, že slyší nějaký tón a my se snažíme ten tón maskovat protichůdným zvukem a pokud dojde k vyrušení tinnitu, tak jsme schopni zjistit, jak vysoký ten tón je, ale zase je to subjektivní metoda. Dnes pomocí různých vyšetření, jako třeba funkční magnetická rezonance nebo nějaké podobné postupy, asi jsme schopni nahlédnout do toho mozku a vidět nějakou abnormální aktivitu, ale tohle je pořád experimentální záležitost a je to víceméně čistě subjektivní vjem pacienta, který nám pacient řekne, a my s tím musíme nějak pracovat.
1: Těžko popsat, jak silně to pískání slyším, pochopitelně. Věřím, že ta diagnostika je velice složitá. Možná bychom ještě, než přejdeme k Janě, měli říct, jestli to pískání je jenom v jednom uchu, nebo v obou, a nebo postupně se přenáší z jednoho do druhého. Neumím si to představit.
2: V podstatě jste řekla všechny možné varianty, které můžou být a ještě vlastně k tomu přichází čtvrtá varianta, že nemají pocit, že by jim pískalo v uších, ale že jim píská prostřed hlavy.
1: Já teď přejdu k vám. Jano Dittrichová, ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Píská vám teďka v hlavě?
3: Ano, teď mi píská v hlavě a i v uších.
1: A já se ptám, protože tady je velké ticho. Jak intenzivní to pískání je?
3: Určitě to pískání je umocněno tím, kde se teď nacházíme, protože tady je opravdu velké ticho. A musím říct, že zrovna teď, když jste si povídali s panem docentem, tak jsem se na to hodně soustředila. Takže teď to píská poměrně dost.
1: Já se ptám i proto, že jedna z možností vlastně léčby nebo pomoci si, jak to pískání skoro neslyšet je, že používáte v práci sluchátka. Vycházím teď z vašeho příběhu. Pomůže to poslouchat hudbu?
3: Určitě. Když mi tinnitus začal, tak to byla vlastně jediná možnost, jak jsem si mohla pomoct. A krom hudby, tak vlastně si pouštím podcasty anebo nějaký seriály, abych to přehlušila, ten zvuk. Zprvu jsem se to snažila ignorovat a říkala jsem si, že to prostě odejde a v následujících dnech se to začalo zhoršovat a já jsem z toho začala být poměrně ve stresu, takže určitě ty prvotní dny byly hodně vyčerpávající a vlastně po týdnu, co mi pískalo v uších, tak jsem zašla k lékaři, protože se to nedalo vydržet.
1: A tam jste prošla nějakým vyšetřením?
3: Já jsem poprvé šla na pohotovost na ORL, kde mi změřili sluch. Vlastně zjistili, že tam je nějaká sluchová ztráta, která tam nebyla. Sluch jsem měla normální a nasadili mi kortikoidy, které jsem dostala injekčně a poté jsem je dostala v práškové podobě domů.
1: Ulevilo se vám?
3: Ne, vůbec. To hlavně začalo nejdřív jenom v jednom uchu a vlastně v následujících dnech mi to začalo i v druhém uchu a to bylo i po té návštěvě toho doktora, kdy vlastně každý den se ta intenzita zvětšovala a zvětšovala.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: My jsme v úvodu mluvili o tom, že Jana má tinnitus spojený i s vertigem. Motá se vám hlava?
2: Není to tak, že by se mi hlava motala furt, ale přichází takové ataky, kdy z ničeho nic se mi zamotá hlava a buď to trvá 10 vteřin nebo pár minut a pak to zase odejde.
1: Co vám na to pomůže, Jani?
2: Lehnout si. Chvilku se odpočinout.
1: Vertigo, motání hlavy, pane docente, vede mě to samozřejmě i k otázce na fyzioterapii, jestli to nemůže být třeba spojeno s krční páteří, se skříplým nervem.
3: Vertigo, ale i tinnitus samozřejmě mohou být spojené s nějakými vertebrogenními potížemi s krční páteří. Nicméně je to příčina poměrně vzácná. Typicky takovéto pacienti se poznají tím, že pokud mají tinnitus a mají příčinu v krční páteři, tak dokáží ten tinnitus modulovat, nějakým způsobem měnit tím, že si hýbou s krkem, masírují si krk, masírují se za ušima, nebo třeba si nějakým způsobem masírují ty čelistní klouby a tím dokážou ten tinnitus modulovat. Ono těch lidí je poměrně hodně, kteří tohle to dokáží, ale k tomu ještě řeknu jednu věc. Ono totiž je to tak, že samozřejmě těch lidí s tinnitem je poměrně dost, jeden ze 100, a lidí s problémy s krční páteří je obrovské množství. To znamená, pro toho lékaře vlastně je to poměrně jednoduchá věc. Pacientovi říct, to máte od krční páteře, mějte se dobře, vyhledejte fyzioterapeuta, nashledanou. A je to vlastně to asi ta nejjednodušší věc, co můžeme udělat, bohužel, protože takovou kombinaci najít není vůbec vzácné, ale vůbec to spolu nemusí mít nic společného.
1: Jano, ovlivnil vám tinnitus nějak váš osobní a pracovní život?
2: Určitě. Minimálně první rok, dva. Já jsem z toho byla psychicky špatná a vyčerpaná. Vůbec mi nešlo spát, vůbec mi nešlo se soustředit a čím díl se tohleto dělo, tak jsem byla unavenější a unavenější a ten tinnitus se mi vlastně na základě tohodle zhoršoval. Takže to byl takový zamotaný kruh. Většinu času během dne jsem se vlastně soustředila jenom na to, že mi píská v hlavě a nebyla jsem schopná se soustředit na normální práci. A pojem tinnitus a pískání v uších v nějakém jako dlouhodobém horizontu jsem neslyšela a nevěděla jsem o něm.
1: Logicky člověk to přisuzuje hlasité hudbě. Vy jste spoluzakladatelka neziskové organizace Neticho. Předpokládám, že vznikla i proto, abyste šířili osvětu, co tinnitus je. Jaký máte cíl?
2: Primárně pomáhat lidem, kteří tinnitus mají, protože spoustu lidí s tinnitem si moc neví rady a právě pak dochází k tomu, že se u těchto lidí rozvíjí nějaké psychické problémy, které právě jim zhoršují ten tinnitus. A zároveň můj kolega, tak ten měl takovou zkušenost, když mu začal tinnitus, že vlastně přišel k lékaři a oni mu řekli, že ať si na to zvykne, že na to nic nepomáhá. A to byl takový ten prvotní krok k tomu založit Neticho, aby pacienti měli nějakou oporu, mohli dohledávat informace, měli kde sdílet své příběhy.
1: Najdeme vás na webových stránkách neticho.cz, je to tak?
2: Teď už je to tinnitus.cz.
1: Pane docente, zaznělo tady, jak se tinnitus diagnostikuje, ale ještě jsme neřekli, jak se toto onemocnění, které je velmi složité, léčí.
3: Musíme odlišit dva typy pacientů. Pacient, který přijde s akutním problémem a pak pacient, který přijde po dvou letech s tím, že má tinnitus a že by s tím chtěl něco dělat. U toho pacienta s tím akutním problémem, tak tam se musíme podívat na kvalitu toho sluchu a pokud tam je nějaká sluchová porucha, kterou můžeme odstranit, ne vždy to jde, ale někdy ano, tak pokud odstraníme tu sluchovou poruchu, tak máme šanci na to, že ten tinnitus odezní. Pokud tu sluchovou poruchu nejsme schopni odstranit, anebo jako třeba tady v případě Jany vlastně nevidíme, může to být dáno tím, že to vyšetření nebylo kvalitní nebo tím, že jsme nevyšetřili třeba všechny frekvence, které bychom vyšetřit potřebovali, tak tady samozřejmě můžeme použít i kortikoidy a můžeme doufat na to, že se s tím ten člověk nějakým způsobem srovná. A pak máme teda pacienta, který má tinnitus chronický. To nejhorší, co se může stát, je, když tomu pacientovi řekneme, vy si na to musíte zvyknout. V podstatě ten princip té léčby je trošku takový, ten člověk se na to musí vlastně zvyknout, ale musí se mu v tom hodně pomoct. Málo kdo to zvládne sám. Takže pokud mu takhle řekneme a odešleme ho z ambulance pryč, tak jsme teda rozhodně ničemu nepomohli. Stejně tak, pokud nabízíme léčbu, které víme, že není potvrzená, že by fungovala, je to jenom pro nás určitý zase prostředek k tomu nějak toho pacienta zabavit, nebo se ho teda, když to řeknu, hrozně zle zbavit a ta léčba nezafunguje, tak každý takhle tenhle ten negativní moment má vliv na to, že ten pacient ztrácí víru v to, že by ten tinnitus mohl odeznít a u těch citlivých lidí to právě podporuje zase tu negativní zpětnou vazbu a prohlubování toho problému jako takového. Takže dneska už se nemyslíme, že tinnitus u těch chronických pacientů úplně vymažeme. Ideálním pacientem, kterému říkáme, že je vyléčený, tak je to pacient, který nám po nějaké době řekne, ano, já vím, že tinnitus mám, je někde vzadu, neobtěžuje mě, prakticky nikde se neobjeví maximálně, když jsem ve velkém tichu nebo v nějakém stresu a neobtěžuje mě v mém životě. Tohle je vyléčený pacient.
1: Obtěžuje vás tinnitus, ano?
2: Teď už tolik ne. Já si myslím, že jsem vlastně dospěla do fáze, kdy mám svůj tinnitus poměrně ráda. A to z hlediska toho, že pokud dojde k nějakému zhoršení, že ho začnu vnímat víc, tak vím, že potřebuji zpomalit a potřebuji si odpočinout a vlastně se tolik nepřetěžovat. A v tomhle směru mi to hrozně pomůže se trochu lépe starat o sebe a o svoje tělo.
1: Očekáváte, nebo možná i víte, pane docente, že do vašeho oboru přijde technologie, která tinnitus vyléčí?
3: Myslím si, že viděna toho, že budeme mít pacienty s vyléčeným tinnitem, je ještě relativně daleko, ale samozřejmě ten vývoj se snaží tohleto zvrátit. V tuhle chvíli existují tři základní směry, kterými se ten vývoj posouvá. To začneme těmi nejvíce experimentálními technikami. Tím, jak jsme si říkali, že ten tinnitus vzniká na základě souhry neuronů, které by spolu plně hrát neměly, tak je určitá představa, že nějakou biologickou léčbou by bylo možno tuhletu souhru přerušit a zamezit těm neuronům, aby se takhle spolu hráli a vytvářeli tu nadměrnou aktivaci, která se někdy připomíná třeba k epilepsii. Dlouhodobě se pacientům nabízí takzvaná transkraniální magnetická stimulace, která ten efekt asi trošku má, ale potvrzeno to nikdy nebylo. Nicméně teď se ukazuje, že možná bude potřeba cílit na jiné části mozku a je možné, že pokud se cílíme na jiné části mozku, pokud se to naučíme, tak budeme schopni tuhle transkraniální magnetickou stimulací, je to něco jako magnetická rezonance, akorát že terapeutická, možná nějak pacienty ovlivnit. To, co je asi nejblíž, tak je přístroj, který se nazývá Lanier. Je to přístroj, který kombinuje dvě věci. Jednak se snaží modulovat zvukem, který je vysílán do uší, ten tinnitus touto cestou, ale současně aktivovat i takzvaný somatosenzorický aparát. To znamená, my jsme si říkali, že někteří lidé jsou schopni tím, že si masírují krk nebo si pohnou krkem, ovlivnit tinnitus. A to už se dlouhodobě ví, že tohle funguje. Nicméně zjistilo se, že pokud to skombinujeme s tou zvukovou terapií, budeme-li stimulovat něco jiné na těle, něco jiného než zvuk. V tomhle případě je to poměrně zajímavé, ale je to stimulace jazyka jako takového. Tak pokud stimulujeme jazyk a sluchový aparát, tak ty studie, které přicházejí na ten přístroj Lanier, tak ukazují, že skutečně lze nějaké pacienty tinnitu zbavit nebo minimálně aspoň ten tinnitus výrazně potlačit. V současné době my Lanier k dispozici v České republice nemáme, v Evropě, v Německu, v Rakousku už je dostupný. Já jsem vlastně vynakládal nějaké úsilí na to, abychom ten přístroj tady měli. Není to úplně jednoduché a nebude to ani teda zatím levná záležitost. To samozřejmě může být určitá překážka pro to, aby se to výrazně rozšířilo mezi pacienty.
1: Ta cesta dostat sem Lanier bude ještě složitá. Doufám, že se vám to podaří oběma. Vy máte teď možnost někomu, Jani, poděkovat. Komu to bude?
2: Já bych asi možná poděkovala Filipovi Rojíkovi právě z Neticha, se kterým přicházíme na spoustu projektů, který mě osobně dávají hrozně smysl a myslím si, že mají dosah a pomáhají pacientům, kteří se s tinnitem trápí. Takže bych asi chtěla poděkovat Filipovi, protože ten do toho hodně tlačí a je to pro něj hodně důležitý a myslím si, že mě v tomhletom hodně motivoval.
1: Já děkuju vám, pane docente, že jste přišel. A vám, Jani, samozřejmě přeji hodně úspěchu a ať se, řekněme, mise Lanier podaří. A až tady ten přístroj bude, tak doufám, že přijdete k nám do studia do pořadu Cesta k uzdravení a přiblížíme ho našim posluchačům víc.
2: Děkujem.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Proč jet na taglit? Jak reagovat na narůstající antisemitismus? A nahlédneme do fascinujícího světa historických knih. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Myšlenka před 30 lety vypadala odvážně. Přivést mladé lidi z celého světa do Izraele a během 10 dní jim představit jeho pulzující kulturu, seznámit je s historií i novými přáteli. Dnes je program Taglit největší turistickou a zároveň vzdělávací organizací na světě. Díky němu mají stovky tisíc mladých lidí ve věku 18 až 26 let možnost zdarma poznat Izrael zevnitř. Letošní Taglit se koná v srpnu a ještě je možné se přihlásit. A my už jsme ve spojení s Terezou Kotlárikovou z České federace židovských obcí. Dobrý večer, co všechno účastníky letošního Taglitu čeká?
2: Dobrý večer, Taglit není jenom obyčejný turistický zájezd, je to vlastně intenzivní desetidenní cesta, během které mají mladí lidé možnost poznat Izrael tak, jak ho zažívají jeho obyvatelé. Navštíví nejznámější místa, jako jsou Jeruzalém, Tel Aviv, Masadu, Mrtvé moře, poznají izraelskou historii, kulturu a současný život a zároveň součástí programu jsou také setkání s izraelskými vrstevníky.
1: Kde a dokdy se mohou lidé přihlásit?
2: Přihlášky probíhají online prostřednictvím webových stránek Taglitu. A program je určen pro mladé dospělé ve věku 18 až 26 let, kteří splňují minimálně právo návratu. A zájemcům doporučuji, aby s registrací neotáleli, protože kapacita je omezená.
1: Očekává se od mladých lidí, kteří se takhle tu účastní, že se potom nějak více zapojí do židovského života ve své komunitě?
2: Není to samozřejmě žádná povinnost, ale určitě je to jeden z cílů programu. Taglit má lidem pomoci objevit jejich kořeny a posílit vztah židovské identitě a my po návratu účastníci seznamujeme s možnostmi, jak se právě zapojit do židovského života v České republice mohou, buď do židovských obcí, anebo do České unie židovské mládeže.
1: A stává se to, že se účastníci na Taglitu nadchnou a pak jsou aktivnější?
2: Určitě. Účastníci potom právě většinou přecházejí do České unie židovské mládeže, někdo začne navštěvovat komunitní akce, jiný se zapojí jako dobrovolník a nebo později sám pomáhá organizovat programy pro další generaci mladých lidí.
1: Říká se, že Taglit je největší organizací, která propojuje stát Izrael s diasporou. Souhlasíte s tím a daří se jí podle vás tyto dva světy propojovat?
2: Myslím si, že to můžeme bez nadsázky říct. Za více než 20 let se programu zúčastnili stovky tisíc mladých Židů z celého světa a právě v tom je jeho síla. Taglit nevytváří jenom jednorázový zážitek, ale vytváří osobní vztah s Izraeli a propojuje mladé lidi napříč zeměmi a mnoho mladých účastníků díky němu získá přátelé z různých koutů z celého světa i z Izraele. A právě tato osobní zkušenost dokáže propojit diasporu s Izraelem mnohem víc než jakékoliv informace zprostředkované na dálku.
1: Vy jste jistě hovořila s řadou účastníků Taglitu, co vnímali jako největší přínos své cesty?
2: Pro řadu mladých lidí je nejdůležitější to, že si díky této cestě našli bližší vztah ke svým kořenům, k vlastní identitě a k židovské komunitě a to je hodnota, která jim zůstává dlouho po návratu. A často také zmiňují, že to je poprvé, kdy poznali Izrael opravdu takový, jaký je. Poznávají spoustu přátel, mnohá přátelství přetrvávají celý život a dokonce znám několik párů, které se poznali právě na Taglitu a dnes jsou manželé.
1: Říká Tereza Kotláriková z Federace židovských obcí v České republice. Děkuji moc a hezký večer.
2: Také děkuji a hezký večer. Naschledanou.
1: Služte Bohu s radostí, se zpěvem přicházejte před jeho tvář. Zpívá se ve stém žalmu.

0: Historie má sklon se opakovat a staré předsudky občas jen převléknou kabát. Zdá se, že to platí i o současném narůstajícím antisemitismu. V reakci na něj vznikl nový mezinárodní projekt s názvem Trace. Odborníci ze střední Evropy díky němu chtějí lépe a spojenými silami monitorovat současné projevy antisemitismu a také anticikanismu a čelit jim. Minulý týden se setkali v Osvětimi. Dvoudenní konference se zúčastnila i Jana Šustová.
1: Platforma Trace je mezinárodní projekt, ve kterém spolupracují neziskové organizace ze zemí Vyšegrádské čtyřky. Za Česko je jejím členem Centrum studií genocid Terezín, jehož ředitelem je Šimon Krbec.
2: Projekt Tomcat, jehož rámci vznikla platforma Trace, měl za cíl vytvořit online platformu a zahájit mapování incidentů v zemích Vyšegrádské čtyřky, jejich sběr, jejich analýzu a jejich zveřejnění na webové platformě projecttrace.eu.
1: Projekt Trace vychází z principu, že historie není oddělená od současnosti a tak se jedna část webu zabývá dějinami.
2: Ta současná situace, to mapování těch současných incidentů navazuje na časovou historickou osu nejvýznamnějších událostí tragických dějin antisemitismu a anticikanismu od roku 1939.
1: Webová platforma Trace je přístupná v češtině, slovenštině, polštině, maďarštině a angličtině. Zabývá se i mapováním aktuálních rasistických incidentů.
2: Platforma Trace bude sloužit zejména obětem nenávistných útoků a lidem, kteří jsou ohroženi některými ze skupin takzvaných aktérů, to znamená extremisty, rasistickými skinheady, džihadisty, obecně rasisty, kteří působí jak v tom kyberprostoru, tak v reálném světě a životě a také, kteří jsou ohroženi extremistickými politiky ve všech zemích, ať už se jedná o neonacismus, levicový extremismus, zkrátka veškeré ideologie, které nějakým způsobem útočí na předem vybrané skupiny obyvatel.
1: V rámci projektu Trace vznikly i krátké videodokumenty o zajímavých organizacích nebo osobnostech, které pochází z židovské nebo romské komunity. Slovo má Michála Lukovičová z komunikační agentury CSAM, která je slovenským partnerem projektu Trace.
3: Například z České republiky máme videodokument o Terezíně, vlastně o tam výzkumnom centre genocid. Ale jsou aj z jiných krajín, z vlastně všetkých vyšegrádských krajín a najdete ich buď na stránke projektu www.projekttrace.eu alebo na YouTube.
1: Ze Slovenska jsou následující příběhy.
3: Máme dva příběhy o rodině Klementovcov a rodině Fruvaldovcov, které mají židovský původ a dneska vlastně hovoria o svojom příběhu veľakrát vlastně právě mladým ľuďom, aby jsme našli přesně cestu k sebe, aby aj mladí ľudia mohli hovoriť s ľuďmi zo židovskej komunity a počuť ich príbehy a mohli sa s nimi rozprávať.
1: Účastníci konference v Osvětimi si rovněž mohli prohlédnout prostory bývalého koncentračního tábora a také vilu velitele Rudolfa Hesse v jeho bezprostřední blízkosti. Šimon Krbec o ní říká.
2: V tomto domě působí náš partner Counter Extremism Project, který zde realizuje projekt Archer, projekt, který je zaměřen na výzkum a vzdělávání v oblasti prevence extremismu na globální úrovni. Do projektu Trace také je zapojeno muzeum Auschwitz-Birkenau a nadace Auschwitz-Birkenau.
1: Projekt Trace je financován Evropskou komisí.
0: Mojde Ani znamená hebrejsky vyznávám. Úvodní slova židovské modlitby se v písni v jazyce jidiš stala symbolem pro ztracený domov dětství.

0: Židovské muzeum v Praze letos slaví 120 let od svého založení. Na oslavu tento týden představilo nejvzácnější tisky a dokumenty ze své knihovny. Ta patří mezi nejvýznamnější judaistické sbírky knih ve střední Evropě. Knihovna je přístupná široké veřejnosti a jejím čtenářem se může stát kdokoliv. S mikrofonem se tam vydala Daniela Bruhová.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze sídlí v těsném sousedství španělské synagogy. Vstupte se mnou rovnou do studovny.
2: Je přístupná badatelům, jak laickým, tak odborným veškeré veřejnosti. Může k nám přijít každý, kdo má zájem o židovství, náboženskou otázku, historii, kulturu, co se týká nejen pražských a českých a moravských židů, ale může u nás najít také spoustu věcí týkající se světových dějin. Máme tu literaturu zaměřenou na Shoah, na holokaust, kromě toho také židovská periodika.
1: Říká vedoucí knihovny Michal Bušek a hned dodává praktické informace.
2: Otevřeno máme třikrát týdně, v úterý od 9 do 5, ve středu od 1 do 5 a ve čtvrtek zase od 9 do 5.
1: Knihovna má za sebou i dramatické válečné události. Jak se jí dotkly?
2: Během války zde bylo židovské ústřední muzeum, kam přicházely dále knihy z rušených židovských obcí a také nějaké knihy z Trojhanštele, což byla organizace, která konfiskovala soukromý majetek. A po druhé světové válce, kdy bylo židovské muzeum znovu obnoveno, tak vznikla už i samostatná knihovna, která se dál rozrůstala o svozy a v pozdějších letech také i o nákupy, dary, odkazy. A vlastně to máme do dnešní doby, že se snažíme pořizovat novou literaturu, která se zaměřuje především na bohemikální a moravské dějiny židů. Vše, co s tím souvisí.
1: Knihovna Židovského muzea v Praze spravuje na 450 vzácných tisků.
3: V kontextu střední Evropy je to určitě sbírka velká.
1: Říká kurátor vzácných tisků Ivan Kohout a hned představuje jeden z nich.
3: Machzor, modlitební knihu pro židovské svátky, pro svátky poutní a pro svátky Vysoké, Rosh Hashana a Jom Kippur, kde jsou vyvázané lékařské recepty, medicínská doporučení, například týkající se obtíží se spánkem, takže některé ty knihy jsou vzácné i tím, co k ním bylo v průběhu let přidáno.
1: Zajímá mě, jakou vůbec nejvzácnější knihu tady mají.
3: Byl by to Seder Zmirot u Birkat HaMazon, pořádek písní a požehnání po jídle. Je to chronologicky druhá nejstarší známá pražská hebrejská kniha, vytištěná v roce 1514 Gershomem Katzem. Je to kniha, která se zachovala pouze v jednom exempláři obsahující šabatové písně a požehnání po jídle, které se říká vždycky, když se jí chléb, požehnání nad vínem pro svátky a další modlitby pro vybrané liturgické události. Je to v podstatě jedna z takových nejrozšířenějších knih židovské literatury, kterou potřebuje každý věřící žid. My máme jednu z jejich nejstarších tištěných variant.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Izraelští vědci publikovali v časopise American Psychologist studii, ve které uvádějí, že velké jazykové modely umělé inteligence přebírají z lidských textů antisemitské stereotypy. Předsudky se projevily při hodnocení fiktivních životopisů a podle autorů mohou ovlivnit přijímání zaměstnanců, vzdělávání či poskytování úvěru. Papež Lev XIV. Přijal delegaci americké židovské charitativní federace United Jewish Appeal. Ocenil její pomoc chudým, uprchlíkům, seniorům a lidem s postižením a současně připomněl deklaraci Vatikánu Nostra Aetate z roku 1965. Ta respektuje judaismus a vyzývá ke spolupráci pro společné dobro. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý podnik v Berlíně a počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky i bouřky, maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Špatné počasí dnes přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo později všechny najít. Někteří z nich jsou ale kvůli zraněním v nemocnici.
5: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
6: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
5: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
7: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby,
5: potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Český rozhlas.
4: Zhruba 10 vzrostlých stromů ošetřili arboristé v Havlíčkově Brodě. Odborný zásah si vyžádali například lípy v Málerově zahradě a úpravu doznala také zeleň v okolí Štáflovy chalupy, která je nejstarší budovou ve městě. Upřesní arborista Pavel Kamarád.
8: Asi tady, když se rekonstruovala ta silnice, tak byly přetrhané nějaký kořeny, kořenový systém, takže jsou tam prosklé větvičky. A takže tam už se to projevuje, to poškození toho kořenového systému a musí se to ořezat, trošku se to zredukovat i na výšku a postranit.
4: Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem využívá při přípravě dětských pacientů na operaci takzvané laskavé uspávání. Jeho součástí je například přítomnost rodičů až do uspání, dále vonavé fixy nebo také dětské motivy v předsálí. V rámci přípravy se děti také seznamují s jednotlivými operačními sály a zdravotnickými pomůckami.
9: Vonavými fixkami si děti mohou do anesteziologické masky nakreslit obrázek. Po jejím nasazení pak cítí známou vůni, která je má uklidnit. Pacienti do 18 let tvoří zhruba 15% všech anestezií provedených v nemocnici. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
4: Česká tenistka Linda Nosková ovládla prestižní travnatý turnaj WTA v Berlíně. Ve finále porazila dnes podvečer Američanku Pegulaovou po velké bitvě 2-1 na sety. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, postupně až jasno a jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky, ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra čekáme převážně polojasno až oblačno, ráno a večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou mezi 26 a 31 stupni, na jihu Moravy až kolem 32.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před kilometrem 24 se jede pomalu od Chocerad. Teď je zpoždění asi 20 minut. Šťastnou cestu.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A je tu hitparáda Česká 12. Příjemný poslech.
11: Česká 12.
12: Rovnou vám řeknu, je tady nádherně. Já vás všechny zdravím u mikrofonu tady v Přerově. Na tenisových dvorcích při 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky je Martin Hrdinka. Já jsem tady přímo na těch tenisových dvorcích. Dívám se tady na 32 tenisových kurtů. Je to neuvěřitelné, kolik lidí tady hraje tenis. Ženy, muži, děti, kmeti, no prostě všichni hrají tenis a my jsme tady proto, protože se tady tenis učíme a hrajeme tady také tenisový turnaj, abyste tomu rozuměli, tak jak jsem říkal, je to po 30., což je přímo neuvěřitelné, já tady 30krát ještě nebyl, ale někteří ano a jsou tady se mnou třeba Helena Vondráčková, Leona Machálková, Věra Martinová, Petr Janda je tady také, Petr Vondráček, Felix Slováček, Miloš Knor je tady, Mirek Paleček, Ivo Jahelka, Zdenek Merta, Pavel Nový je tady taky vidím, je tady Zuzka Gambová, Šárka Marková, Šárka Vaňková, je tady Jarita Uber třeba, Kate Mátl a další, je tady také Je tady také mnoho sportovců a nejen těch, kteří většinou drží v ruce mikrofon, ale o ty nám jde především, protože my jsme v České 12 a hned můžeme začít první dnešní novinkou. Budou tři novinky, ostatně jako vždycky. K tomu ještě musím říci, že udělíme jednu platinovou, udělíme jednu zlatou českou dvanáctku a také předáme zlatou českou dvanáctku skupině Premiér. Teď už ale ta první novinka, Massachusetts a čtyři tenoři.

Hit, který na celém světě proslavila skupina Bee Gees, legendární skupina Bee Gees. U nás s českým textem tuhle písničku naspíval Václav Neckář, ten český text napsala Jiřina Fikejzová a teď ten hit oprášili čtyři tenoři a je to první dnešní novinka. Celkově 76. novinka hitparády Česká 12 v letošním roce. Myslím, že nebudu daleko od pravdy, když teď prohlásím, že za poslední týden se nejvíce mluvilo a nejvíce diskutovalo o naší nejslavnější, momentálně nejslavnější a nejpopulárnější zpěvačce, což je Eva Farná. Eva Farná třikrát vyprodala Eden, bývala by ho prodala čtyřikrát, možná i pětkrát, kdo ví, každopádně ti, kteří se tam dostali, těch 90 tisíc fanoušků a faninek mají skvělé vzpomínky. Ostatně někteří, kteří jsou tady se mnou, tam byli například Helena Vondráčková, se jela podívat, nebo Denisa Fauzerová také byla na Evě Farné. Každopádně teď budu mluvit o Evě Farné já. Neříkej, co má se stát. To je nový single Evy Farné a je z jejího nejnovějšího alba, které vyšlo právě tento týden.

0: Dnešní druhá novinka Neříkej, co má se stát a hvězda těchto dní Eva Farná. A před námi je třetí novinka a ta se jmenuje To se ti zdálo. Zpívá Petr Perk.
1: Než jasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Česká dvanáctka. Rekapitulace.
2: I když dnešní hitparádu vysíláme z Přerova, tak samozřejmě je tady rekapitulace novinek. Novinky to mají vždycky nejtěžší. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a hlasujeme samozřejmě pro všechny novinky, které v hitparádě jsou. A poté se bude hlasovat i pro ty písničky, které jsou v žebříčku od 9. až po první místo. Hlasujeme na to číslo, a to SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky. Hlasovat můžeme pro všechny, ale pro každou z těch písní můžeme hlasovat jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Massachusetts, 4 tenoři, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Neříkej, co má se stát, Eva Farná, hit Mezera 11. A poslední novinka, celkově 78. novinka letošního roku, To se ti zdálo, Petr Perk, hit Mezera 10.
1: Host České dvanáctky.
2: Je tady slavnostní okamžik, jsme tady v Přerově na tenisových dvorcích a naproti mě sedí zástupci skupiny Premiér a zástupci autorské dvojice, která má na svědomí písničku, která se jmenuje Příběh a dostala třetí zlatou českou dvanáctku v letošním roce, to znamená v roce 2026. Premiér a Bigo, Příběh. Pánové, představte se.
3: Krásný večer, krásný den všem posluchačům. Jarda Irovský, textař kapely Premiér.
4: Jarda Mikoška, kytarista a člen kapely Premiér. Hezký den všem posluchačům.
2: Jardo, to je prostředí tady, co tomu říkáš, to je nádhera. Tenisový dvorce, to je vždycky něco nádherného a pro vás je to nádherný okamžik v tom, že skupina Premiér nedostává první zlatou českou dvanáctku.
4: Prostředí je úžasné, já věřím, že se budu moci k vám brzy přidat a samozřejmě jsme moc rádi a my si hlavně uvědomujeme, že to je cena posluchačů a našich fanoušků, kteří nás takto posunuli na stupně vítězů a musím říct, že už je to podruhé, takže děkujeme všem.
2: A třeba bude i třetí, počkáme si, jak vznikla ta písnička?
3: No, vzniklo to v podstatě jako všechny další písničky, které s Jardou tvoříme. Jarda vždycky mi pošle nějaký nástřel, co se týče muziky a já z toho se snažím vycítit tu atmosféru, takže na to pak skládám texty a buď se to Jardovi líbí nebo ne, a tady to byla trefa do černého i vzhledem k tomu, že jsem to psal i ve slovenštině, takže to bylo o to těžší, ale ten výsledek se moc podařil a my jsme za to opravdu moc rádi.
2: Kdo všechno schvaluje ty výsledné písničky?
4: Já myslím, že to je kolektivní práce, je to určitě kapela, ale samozřejmě musím i říct, že samozřejmě autor textu, který bedlivě střeží vlastně význam, smysl, jestli ho někdy neposunujeme někam tam, kde by neměl. A musím říct, že je v tom opravdu velice pečlivý, protože my ty tendence utíkat malinko někdy máme, ale držíme se toho.
2: Je nádherně, jsme na prahu léta. Jak vypadá léto skupiny Premiér?
4: Festivaly, koncerty, zábava a jsme s lidmi v kontaktu, hrajeme, to je to, co nás baví, tam, kde to máme nejraději.
2: A teď, abychom nezapomněli, pánové, tady je zlatá česká dvanáctka, gratuluju moc, je to vaše. Jsem rád, že jsme si to mohli předat tady v tomto prostředí.
3: My moc krát děkujeme všem posluchačům, jak říkal Jarda, opravdu nesmírně z toho vážíme a uvidíme, jestli zase nějakou další písničku k vám dostaneme a pokud jo, věříme, že bude stejně úspěšná jako ty dvě předchozí.
2: My se budeme těšit.
4: Já se k Jardovi samozřejmě přidávám a vážení posluchači, já slibuju, že půjdeme si k Martinovi pro hat-trick.
2: Já jsem na to zvědav. A tady je ten hit, který dostal zlatou českou dvanáctku.

Skupina Premiéra, zpěvačka Bigo, příběh Zlatá česká dvanáctka 2026. Pro tento hit nehlasujeme, už má dávno Zlatou českou dvanáctku a jsem rád, že jsme ji tady v Přerově dnes mohli předat. Jdeme na žebříček, minulý týden 7. místo, dnes místo 9. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na 30. ročníku tenisové akademie Petra Hudky tady v Přerově a jedním z těch, kteří tady hrají tenis, mají tady v ruce raketu, ale pozor, mají v ruce také nástroj, protože tady i hrají a zpívají na kytaru, je Petr Janda. Ahoj Petře.
2: Ahoj.
1: Já rovnou řeknu, že vaše písnička, kterou jste měli v hitparádě s Honzou Smikmátorem, byla 10 týdnů v žebíčku a pořádně udělala radost všem posluchačům. K tomu ještě dodám, že co nevidět, nasadíme tvůj duet, nebo vlastně duet skupiny Olympic s Petrem Kolářem. Na to se těším, uvidíme, jak to dopadne. No prostě ty v poslední době toho děláš zase hodně a navíc máš hodně, jak se říká teď, spoluprací.
2: No ono se to nějak tak vždycky vyvrbí najednou. Já neodmítám poměrně žádnou spolupráci, protože například Honza Smikmátor je takzvaně z druhého břehu. On dělá swing, což je pro rock'n'rollovýho hráče, který začal rock'n'rollem, přesně ten protipol toho, co neměl rád, jo. To nebo protipol rock'n'rollu, protože rock'n'roll bych řekl, že dokonce vzniknul proto, aby ten swing ušel do hajzlu. A po letech už samozřejmě nějaký ty rozbroje Frank Sinatra a Beatles, všechno to šlo někam úplně do kopru a ten swing je dneska okrajový žánr, abych tak řekl. A rock'n'roll už je taky okrajový žánr. No a ten hlas za mnou přišel a říkal mi, že by si chtěl se mnou zaspívat duet a že má takovou jednu písničku. A poslal mi a mně se to strašně nelíbilo. Ještě to bylo německy zpívaný. Říkám, hele Honzo, tohle ne, jestli chceš, tak já to složím. A složil jsem písničku tu, která šla na té hitparádě. A měl jsem z toho radost, protože se nám to povedlo a takhle dlouho se to udrželo, tak to je pro mě obrovský překvapení.
1: Já z toho mám taky radost a teď ta spolupráce s Petrem Kolářem, abychom trošku nalákali na to, co bude třeba za 14 dnů. K tomu jste se dostali jak?
2: To je prosím tě velká píseň, jak já říkám, jo. Harmonicky bohatá, melodicky bohatá, velký rozsah. Ovšem jsem si to napsal tak vysoko, že my jsme s ním vyhráli Bratislavskou Liru v roce 85. A to byla naše 11. návštěva v té soutěži, jo, až konečně. Ale pozor, to není jen tak. My jsme třeba začali písničkou Krásná neznámá, která byla svýho času velmi populární. Slzy tvý mámy v roce 73, to všechno vypadlo, Jasná zpráva, Osmý den, to všechno byly písničky z Bratislavské Liry a až ta 11. konečně, takže jsme si nás dělali srandu, že jsme to dostali za výdrž, ale ta písnička je i po letech fakt pěkná. A když s náma dělal Peťa Kolář vánoční koncert loni, tak jsme přemýšleli, co by tak zaspíval. A nakonec jsem mu vybral tuhle písničku, protože mimochodem, my jsme tu písničku prakticky nikdy nehráli, jo, i když vyhrál tu Liru, protože mě se to blbě zpívalo, to bylo strašně vysoko. No prostě jsem to, Petra se mu ji nabídnul, tuhle písničku, on ji okamžitě vzal. A když jsme ji zkoušeli vlastně na jevišti, na té O2 aréně, tak já jsem se tam přidal s druhým hlasem a říkal, ty vole, to je super. Tak proto to z toho je duet v podstatě, náhodou, jo, taky jsme to tak naspívali.
1: Kdy jsi začal s tenisem, abychom se vrátili sem na ty tenisové dvorce?
2: Já jsem začal s tenisem poměrně už je to dávno, v roce 74. V 70. letech v té době normalizační tady nebylo co dělat. Louter to. Takže všichni hráli tenis, to bylo zvláštní. Celá ta umělecká branže hrála tenis a já jsem to neuměl a nikdy jsem to nehrál a hrozně jsem to chtěl hrát. A koupil jsem v 73. ten barák, ve kterém bydlím doteď. A vedle soused měl obrovskou zahradu. A mě napadlo, co kdyby jsme tam postavili tenisový kurt. A tak jsem prostě do toho šel a opravdu za rok jsme ho postavili. Tak tam bych, kde jsem poprvé opravdu vzal tu raketu do ruky v tom 74. roce, čili to už je vlastně kolik? 50 let hraju tenis, no.
1: Možná slyšíte, tady se spustilo zavlažování kurtu, který je tady hned vedle nás. Krásně to tady šumí. No a sem na tenisovou akademii Petra Hudky jezdíš jak dlouho? Je to 30. ročník té akademie?
2: Já jsem jezdím buď 29 nebo 28 let, protože jsem si koukal v hotelu tady, že cedule, kdy tady byla ta zápala, ta byla v roce 97 a já jsem rok potom, čili v roce 98, tak 26 let sem jezdím teda tím pádem.
1: Tak to už je dlouho teda, já tak si myslím, že 18, teda v mém případě je to trošku kratší kariéra tady na té tenisové akademii, ale každopádně ukončíme ten náš krátký rozhovor otázkou, která se týká Olympiku, protože to je tvoje kapela, tam si doma, to je tvůj barák v podstatě. Jaké připravujete léto s Olympikem?
2: Máme spousty hraní teda a já jsem tomu rád, já strašně rád hraju na těch festivalech a lidem říkám, aby si ty festivaly užívali, protože na festivalech ty kapely hrajou mnohem líp než na normálních koncertech, teď tam je konkurence a oni nechtějí, aby ty druhé kapely pomlouvali, tam do toho všichni jdou jak blázni, jo. Oni si hrají vždycky se posilují, někteří už to přeženou, ale většinou si na to dávají bacha a opravdu ty koncerty na festivalech, i já se přijde vždycky dřív, tak se vždycky jdu podívat, kdo hraje a dívám se na tu kapelu a pak do toho cítím, že do toho jdeme mnohem, mnohem silnějc.
1: Tak ať vám to jde, přeju hodně štěstí a teď písnička, která je na místě 8. Heidi Janku, Heidi Band, Milé že...

Minulý týden 6. místo, dnes místo 7. Jinak 11 týdnů už je v žebříčku písnička Maják, kterou jsme teď poslouchali. Napsala si ji sama pro sebe zpěvačka Jana Vaculíková. Na 6. místě máme jednu z novinek z minulého týdne a není to poslední novinka z těch novinek z minulého týdne, které se dostaly do dnešního žebříčku. Každopádně tohle je hit, který se jmenuje Vy dva. Napsali ho Jan Kopečný a Petr Ryšavý a hraje skupina Botox.

0: Předminule čtvrté místo, minulý týden čtvrté místo a i dnes místo čtvrté. 4 týdny v žebříčku už je písnička Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk a pozor, budeme udělovat zlatou českou dvanáctku. Ocenění zlatá česká dvanáctka se dává těm písním, které vydrží v hitparádě nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. A to se právě stalo hitu Když léta běží, který napsal Roman Šándor a naspíval Josef Wolter. Během 12 týdnů jedno vítězství, dnes třetí místo. Je to písnička, která během těch 12 týdnů a kromě toho jednoho vítězství byla také 10krát na stupních vítězů a soutěží i dál o platinovou českou dvanáctku. Já moc gratuluji tady z tenisových dvorců a tady je Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

Hit, který má čerstvě ocenění Zlatá česká dvanáctka, Když léta běží a Josef Wolter. Hit, který vyhrál minulý týden, se jmenuje Pro mámu, zpívají Luděk Minka a Josef Melen a dnes je to místo druhé.

0: Závěrečnou rekapitulaci dnes nestihneme, prostě už se to nedá stihnout, ale já připomínám, že hlasy posíláme na číslo 900 1103 a že hlasujeme pro písničky SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat od 12 až po dvojku. A to říkám teď schválně až po dvojku, protože pro vítěznou písničku už hlasovat nebudeme. Dostává totiž platinovou českou dvanáctku a zlatou už má. A teď ty rekordy. Během 16 týdnů hit Jet Plane, který naspíval Ruda Sakala, získal 12 vítězství, 2 druhá místa a 2 třetí místa a byl nepřetržitě jen na stupních vítězů. Já gratuluji, český text napsala Hana Sorosová a nezapomeňte, že hlasovat se musí, jinak nemůžete změnit žebříček. To je takové pravidlo, které platí pro tuto hitparádu každý týden. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a přeji tady z těch tenisových dvorců v Přerově krásné léto.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou. Snad nevzal.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Vláda zítra rozhodne o složení české delegace na summit NATO v turecké Ankaře. Fotbalisté Španělska na mistrovství světa vysoko porazili Saúdskou Arábii. A počasí zítra bude polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky. Maxima kolem 30 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda by zítra měla určit, kdo pojede na červencový summit NATO do turecké Ankary. O účast má dlouhodobě zájem prezident republiky Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů vlády by ale součástí české delegace být neměl. Prezident ale v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
2: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
4: Od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN.
3: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Bílině na Teplicku dnes začaly opravy části průtahu městem, které jsou součástí frekventované silnice první třídy číslo 13. Řidičům to přinese komplikace a zpoždění. Bílinou projedou kyvadlovy na semafory. Ve špičkách pomohou regulovčíci, říká starosta Karel Matuška z hnutí ANO.
5: Projíždějícím řidičům doporučujeme se Bílině vyhnout úplně, místním řidičům doporučujeme využívat známé objízdné trasy přes Radovesickou výsypku. S přehledem aktuálního provozu pomůže web města, kde jsou uvedeny časy aktuální zdržení z obou směrů.
1: Ředitelství silnic a dálnic bude průtah v Bílině opravovat od kruhové křižovatky u prodejny Lidl až po kruhový objezd u prodejny Albert. Práce tam potrvají maximálně do konce července. Až do letošního září budou moci návštěvníci Pelhřimovska obdivovat sochy instalované přímo v ulicích. 14 děl současných českých autorů najdou nejen ve městě, ale také v Horní Cerekvi nebo své pravicích. Lidé uvidí například obří havrany, sousoší mazlíčci nebo také kosmický trichodon. Netradiční výstava je navíc interaktivní, říká Jakub Černý z tamní akční skupiny Šipka.
6: Jestli si z mládí pamatujete, obarvovali jsme 5 koruny, tak úplně stejným způsobem jdete po těch dílech. Vlastně na každém je z 3D tiskárny reliéf daný sochy. Když si přiložíte a obkreslíte tuškou nebo voskovkou, tak sbíráte. Jakmile seberete 7 soch, tak fíčku dostanete nějakou malou odměnu. Sport.
1: Fotbalisté Španělska vyhráli vysoko 4-0 nad výběrem Saúdské Arábie a mají první výhru na letošním mistrovství světa. Šampionát má dnes na programu ještě další 3 duely. Belgie, Irán, Uruguay, Kapverdy a nakonec Nový Zéland, Egypt. Počasí. Také zítra čekáme v Česku teplo a převážně slunečno. Ráno a večer může být i jasno, naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky opět silné, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě republiky. Maxima zítra většinou do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Silnice 38 z Moravské Budějovice je podle policistů neprůjezdná. Mezi Pavlicemi a Moravskými Budějovicemi u Blané odklízí následky nehody. Počítejte se zdržením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A začíná pochoutkový rok. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Pochoutkový rok.
7: Krásný den přeje Patrik Rozehnal. I dnes budeme vařit, péct a ochutnávat. Zavítáme třeba do pivovaru, který znáte z filmu, ale třeba jste z něj ještě nepili pivo. Naučíme se správně držet vidličku Ano, i tohle se dá dělat špatně a většina z nás to bohužel dělá. Přivítáme herce Jana Čenského, který má k dobrému jídlu co říct. Budeme i soutěžit o naše nové velké kuchařky Sladké Česko, ale na začátku sáhneme rukama rovnou do těsta, protože budeme péct další soutěžní recept, tentokrát pod dohledem šéfkuchaře s michelinskou hvězdou. Takže zástěry k ruce, zesílit rádio a do toho jsme s vámi už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vyrážíme na další výpravu do terénu, ale není to daleko pro nás. Jsme v Praze, v jedné z ulic Prahy 4, kde bydlí šéf-kuchař Roman Paulus, který ale třeba taky vaří na Moravě. Dnes s námi podle jednoho pražského receptu z Klecan, nebo jsme za Prahou, kdy si dělávali miletínské modlitbičky, typický východočeský sladký recept, perníkový, plněný povidly, podle Lenky Hagerové. Dnes to bude dělat Roman Paulus podle svého, se svým vylepšením. To je totiž princip toho narozeninového pochoutkového roku. My jsme poprosili všechny naše příznivce a přátelé z těch profesionálních řad, aby udělali recepty ty výherní z předchozích 9 let podle svého. Ahoj Romane.
1: Ahoj Patriku, zdravím všechny posluchače.
0: Sladkost, která trochu evokuješ Vánoce. Ono to není cukrový, je to taková modlitební sladká knížečka, to má evokovat, ale když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
1: Ano. Já nejsem ten, který potřebuje všem okolo dokázat, že napekl 30 druhů. Na to bych ani neměl čas a je mi vlastně potom líto, když to zůstává, ale v rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme. Nemůžou chybět perníčky, nemůžou chybět vanilkový rohlíčky a potom třeba jeden nebo dva druhy nepečenýho, takže určitě si dva, tři víkendy jako před Vánocema, tak si určitě pár cukroví vždycky uděláme.
0: Kdo prostírá?
1: Tak to se většinou postará Helenka, dcera a někdy i syn.
0: Takže to mají za práci. A máte každý svoje místo u stolu nebo střídáte?
1: Doma máme, jo, doma máme každé své místo. A ne, že by to bylo tak, že si jako nemůžeme přesednout, ale má to nějaký zasedací pořádek. Já mám to místo, které je nejblíž do kuchyně, ke kuchyňské lince a nějakým způsobem jsme si tak jako posedali a sedáme si tak pořád stejně.
0: Když pak skončí stolování, tak sedíte ještě chvíli, nebo kdo sklízí ze stolu, myjete nádobí hned, nebo až potom?
1: My, když skončí jídlo nebo oběd, tak povětšinou vždycky hned uklidíme a samozřejmě chvilku sedíme, povídáme si a potom většinou i uklidíme kuchyni a nádobí, dáme do myčky. Já jsem jako moc rád, když odcházím už z kuchyně nebo z jídelny s tím, že jako jsme se najedli, ale že je všechno uklizen. Za prvé mám dobrý pocit, za druhý je to asi jako tak jsem zvyklý prostě i jako z profese, že kuchař po sobě vždycky má uklidit a za druhý, co by mě jako hodně vadilo, kdybych po čase přišel do té kuchyně a právě, že tam nebylo uklizeno, takže radši tu práci udělám hned, než bych to odkládal na později a to se mi vždycky vyplatí.
0: Nás ta práce teprve ještě čeká. Za malou chvíli budeme dělat miletínské modlitvičky podle Lenky Hagerové, která s nimi vyhrála u posluchačů v roce 2022, v tom sladkém roce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v kuchyni, rovnou jsme se bez okolků přesunuli zase k pultíku, na který už jsme si letos zvykli. Jsme tu po XT a jsme tu proto, abychom dělali recept Lenky Hagerové z klecanty miletinské modlitbičky. Tak bude nějaká změna? Změníš něčeho množství, Romané, nebo tak?
2: Změna bude trošku v tom tvaru, protože my máme samozřejmě jako v každé asi domácnosti mnoho vykrajovátek na perničky, takže použijeme rozdílné tvary a nejenom ty, jako používala naše posluchačka. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jako dovnitř zároveň ty mandle.
2: Přesně tak, do té náplně. Mhm.
1: Co máme tedy mít doma připraveno?
2: Jsou to v podstatě perničky, dalo by se říct, kdy potřebujeme 250 gramů hladké mouky, 45 gramů účkového cukru, 100 gramů medu, jedno vejce, 50 gramů másla a potom vanilkový cukr, skořici, perníkové koření, jedlou sodu a kypřící prášek do perníku. To jsou ty suroviny na perničky. Potom potřebujeme ještě 125 gramů mletých ořechů, u nás teda mandlí, 3 lžíce meruňkové marmelády a 1 velká lžíce jahodové marmelády. Tady jsem si dovolil taky udělat změnu a použiju naší domácí ostruženovou marmeládu. A poslední, co ještě máme, tak je poleva, kde máme moučkový cukr, horkou vodu, rum a na zdobu bílek a loupané mandle.
0: Pochoutkový rok.
1: Takže do mísy, kterou jsme si připravili, dáme postupně všechno to, co máme mít v tom těstě. To znamená, teď je to ta mouka, cukr, teď bereš máslo.
2: Takže medík, ano.
1: Medu jako do správných perničků je poměrně dost, teda. Mletá skořice, jedlá soda, vanilkový cukr, teď co? Kypřící prášek do perník.
2: Do perníku přímo, ano.
1: K tomu celé vejce.
2: Mastičko, ano. A já musím říct, že to pro mě je nejjednodušší vypracovat rukama.
1: Má být hodně pevný, jako plastelína, nebo jaký?
2: Řekl bych, že je trošku tuší, ale vzhledem k tomu, že těsto je potřeba nechat 24 hodin odležet, takže ono samozřejmě změní trošku konzistenci, bude takový kompaktnější a pevnější druhý den. Takže teď bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: Scházíme se po 24 hodinách.
2: Těsto je vyspinkané do růžová.
1: Trošku do hněda. Do růžova ty máš růžovou košili.
2: A vyválíme. Tak půl centimetra, no. Vykrojíme naše, máme tady, já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
1: Ne, prosím tě, to jsou miletinské modlitbičky, to nepoznáš.
2: Ano, no, když.
1: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. No ale tak počkej, ale řekni, jako, ne, kolikrát, hele, kolikrát jsou takový ty hlavolamy, kde prostě všichni v tom vidějí lva, ale jenom ty výjimečný z nás v tom vidějí třeba auto.
1: To musí být hodně výjimečný.
2: Takže
1: to jsou naše miletinské modlitbičky. Máme vykrájeno, máme to přeložené na plech. Teď jsi tady, Romane, rozkvedl co, bílek?
2: Rozkvedl jsem si bílek, ano. A samozřejmě pouze půlku našich perníčků potřu bílkem a budu na ně skládat mandle. To bude ten vršek a ta druhá půlka samozřejmě zůstane bez mandlí a to bude spodek.
1: A to děláme proto, aby jsme získali jakýsi lesklý povrch a zároveň trochu lepidlo, které nám přidrží ty půlky mandlí na povrchu?
2: Je to tak, Patriku, ano, je to tak. Lesk a lepidlo.
1: Jenom pro upřesnění, my jsme vlastně slupky zbavené mandle podélně, nikoli příště, ale podélně rozřízli, aby jsme získali vlastně plochu pěkně rovnou, kterou to posadíme na ten perníček a ten oblouček té mandle, to jak je vyklenutá, tak vlastně udělá to kytičku nahoru. Nazdobeno, teď to jde do trouby?
2: Ano, je to tak. Pečeme na 170 stupňů něco přes 10 minut.
1: Jdeme na náplň.
2: Já tady mám tedy ty namleté mandle v našem případě a zatímco ty mandle na zdobení, tak jsem oloupal, tak tady ty jsem nechal v celku. Přidáme tady skořici, vanilkový cukr a celé to spojíme marmeládou.
1: Aby z toho byla taková tuší pasta vlastně, aby to nebylo sypký.
2: Je to tak, přesně tak. Je to náplň.
1: Pečeno, připravená náplň na perníčky, teď to tedy slepíme dohromady, jak, Romane?
2: Teďko beru ty spodky, neboli ty perníčky, které nemají mandle, tak beru do ruky, otáčím je a potřu náplň. Můžeme té náplně dát klidně trochu víc, protože tím vrškem, když budeme opatrní, tak si můžeme dovolit ji vytlačit.
1: A my to vlastně naopak chceme, protože ten přebytečný kousek setřeme po krajích, zarovnáme nožíkem. To ovšem není všechno, co nás ještě čeká.
2: Úplně nakonec se perníčky ještě potřebují rumovou polevou. Na tu polevu potřebujeme moučkový cukr, přidáme tuzemák, trochu vody, promícháme.
1: Ta poleva by měla mít takovou, řekněme, mléčnou barvu. Ono, jak to zasne, tak to trochu zprůhlední.
2: Jasně, jasně. A já mám teda slepený perníčky a mašlovačkou je takhle pěkně potřu. Úplně ideálně necháme do druhého dne zaschnout. A samozřejmě perníčky jsou nejlepší, když trošku odpočívají. Já si myslím aspoň ten týden a teprve potom si náležitě pochutnáme. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
1: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
1: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdravý věci. Lahodné, nicméně stále ještě křupavé samozřejmě. Takže ty si to celý představím, že za týden budou perníčky krásně vláčné. Moc dobrá záležitost a rozhodně ne jenom vánoční. Je tam hezká kombinace té sladkosti a kyselosti. Myslím si asi díky té ostruženové marmeládě. To bych řekl, že jsem rád, že jsem se rozhodl pro to, ale jsem rád za tu kyselost uprostřed.
1: Lenka Hagerová, vítězka tedy roku 2022 u posluchačů, to byla posluchačská cena, tak může být určitě spokojená a já doufám, že se jí bude líbit i ta naše verze. A vy si to můžete všechno porovnat a najít na stránkách pochoutkovýrok.cz dva recepty vedle sebe, zvolit si ten podle svého a vlastně marmeládu i podle své chuti, i co máte doma. Děkujeme a loučíme se s Romanem pro dnešek.
2: Já moc děkuju Patriku za příležitost si upíst takovýhle krásnej, a jak se říkal, perníkový sendvič a těším se na slyšenou s tebou i s posluchači.
1: A příště se můžete těšit na likérové řezy, což byla třetí cena roku 2022 a tentokrát je bude připravovat cukrář Josef Maršálek.
0: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: co budeme a s kým dělat příští týden, už víte. Josef Maršálek se těší, že si s námi uděláte likérové řezy Aleny Doskočilové, která s nimi tehdy vyhrála a umístila se na třetím místě roku 2022. Jestli bude Josef odvážný a něco změní, nebo zůstane u původního receptu, to se dozvíte příští týden. Postupně takhle v tomto jubilejním 10. pochoutkovém roce děláme recepty, které vyhrály v předchozích letech. Připomínáme si ty vítězné, nejlepší recepty, o kterých jste rozhodli vy jako posluchači, anebo naše porota. Tentokrát je ale nedělají znovu ti, co je vymysleli nebo do naší soutěže poslali, tedy posluchači, aby to nebylo stejné, ale poprosili jsme profesionály a naše kolegy, tedy Naďu Konvalinkovou, Ivana Vodochodského, cukráře Vojtěcha Vrtišku i s Josefem Maršálkem a taky porotce Jaroslava Sapíka s Romanem Paulusem, aby si ty recepty, kterých je dohromady letos 36, rozdělili a třeba na nich něco i vylepšili, změnili podle svého. Aby si zatím prostě stáli, nebo nám, posluchačům, poradili, jak to dělat co nejlépe. Vy pak na konci roku budete mít šanci vybrat recept desetiletí, ten nejlepší sladký a slaný recept. A kdo bude hlasovat, může taky vyhrát něco. O tom všem se brzy dozvíte, protože teď jsme u 21. receptu a už jsme se tedy trochu překulili i k té poslední třetině. Poslouchejte dál Pochoutkový rok a nezapomeňte nás sledovat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Už za chvíli vás pozveme do jednoho pivovaru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My si teď v narozeninovém pochoutkovém roce v tom 10. ročníku neuvaříme čaj, ale pivo. Vyrazíme totiž do Dalešického pivovaru, který má za sebou dlouhou historii vaření piva. Ta nejmladší éra Dalešického pivovaru se nese ve znamení mnoha oceněných piv na mezinárodních soutěžích. Víte, že tmavé pivo, nazvané Tadeáš, pojmenovali na počest Tadeáše Hájka z Hájku, který napsal vůbec první u nás známou publikaci o vaření piva? Kolegyně Dáša Kubíková se do Dalešic zajela zeptat nejenom na spodně kvašená piva. Pivovarem ji provedl správce Ladislav Urban.
1: Pivovar měl za ta staletí mnoho různých majitelů, kteří se střídali, ale pro nás je jedním z nejdůležitějších pan Anton Dreher, velký pivovarník švechatský, respektive vídeňský, který se stal majitelem na konci 19. století a který sem k nám přivedl tehdy vlastně moderní způsob vaření piva, a to je vaření ležáků, spodně kvašených piv.
2: Říká správce a řídící pivovaru Ladislav Urban. První zmínka o pivovaru v Dalešicích pochází z roku 1609 a nejstarší zdejší budovy jsou z dob raného baroka v 17. století. Ve století 20. byl zestátněný pivovar začleněn do podniku Pivovary a sladovny Praha, ale v roce 1977 byl uzavřen. Téměř 4 staletí vaření piva nepřineslo dalešickému pivovaru zdaleka takovou slávu jako natočení jednoho filmu.
1: Známý film Postřižiny se tady v Dalešicích točil v květnu roku 1980. Tedy v době, kdy pivovar byl již 3 roky uzavřen, což se filmařům docela hodilo. Další 22 let už pivovar skutečně jenom chátral a točím dál rychleji.
2: Kdy začíná ten opětovný návrat dalešického pivovaru na pivní mapu České republiky?
1: Podařilo se nám v srpnu roku 2002 obnovit první várkou výrobu piva, přesně 25 let poté, co byla uvařena ta poslední v roce 1977.
2: Rekonstrukce pivovaru na přelomu tisíciletí umožnila znovu tady vařit pivo, ale také otevřít muzeum rakousko-uherského pivovarnictví nebo ubytovat návštěvníky. Jaká piva se tu tedy vaří v současnosti?
1: Dalešická 11 je nosným pivem pivovaru. A potom děláme další piva, speciální hlavně. A potom vložně taková ta příležitostná piva vymyslíme společně se Sládkem.
2: My se teď přesuneme do várny piva za zdejším Sládkem. Co to je spodně kvašené pivo?
3: Tak základní rozdíl mezi spodně a svrchně kvašeným pivem je použití kvasnic. Ty kvasnice spodního kvašení dělají ty piva čistšího profilu, proto je to i trošičku složitější. Těžko se tam něco zamaskuje.
0: Přidám ještě zajímavost o pivu z čerstvého chmele, které se často nevidí. Sládek Ladislav Němeček pivo rozvaří asi 7 hodin předem a pro čerstvý chmel si zajede sám, protože to je prý zážitek. Víc se o pivech z Dalešického pivovaru dozvíte na stránkách pochoutkovýrok.cz. A co rád ochutnává herec Jan Čenský, to zjistíme společně s Naďou Konvalinkovou už za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Po písničce stále vysíláme pro vás pořad Pochoutky i teď s Naďou Konvalinkovou a ještě s někým, s kým si popovídáme.
1: A je tady s náma můj kolega Honza Čenský. Ahoj Honzo.
2: Já vás všechny zdravím, hezký dobrý den.
1: Je to muž, který do kuchyně moc nechodí. Raději tam pouští svou ženu, ale má za skvaření kladný vztah. Naprosto u něj vede Čína s medem a ořechy. Jednou za čas také udělá domácí chleba.
0: Máte i ty pravé čínské zkušenosti s Čínou?
2: V Číně jsem nebyl, spíše japonské jídlo, anebo velmi mě chutnala strava na Tajvanu. Byli jsme v Taipei, v Kaohsiungu a v Taoshungu a byl jsem úplně nadšen z této stravy. Dokonalé.
1: A čím se liší od té čínské?
2: Úplně se tak neliší, ale já myslím, že to je ještě čerstvější než v té Číně a zvláště je to samozřejmě u moře, takže tam morské plody jsou naprosto dokonalé.
0: Až tak, že byste třeba čekal, až přijedou rybáři a rovnou si vemete z těch kádí a tak. Já vím, že třeba takhle na Malorce jsou schopni lidé čekat, až přijedou rybáři a oni jedí ty krevety místní i zaživa, ani je neupravují. Prostě normálně čerstvou, chycenou krevetu. Tak i takhle jste schopen tu čerstvost si pojmout?
2: Asi jo, dokonce jsem se dostal do Ústřice, takže Ústřice miluju, takže úplně ideálně, že tam
1: těsně
2: ve Francii to těsně vytažené, tak to úplně dokonale, jenom to pokapat a šup do sebe.
0: Jaký ten, to řekněte lidem, kteří nejedli nikdy Ústřice. Jak se to jako polknete, nebo to nějak koušete, nebo jak se to jí?
2: Lehce se to zkousne. My zkušenější už to přece takového vychutnáme, ale je fakt, že první setkání s ústřicí úplně na Děnka se úplně netváří.
1: Ne, já ústřice nemusím, no.
0: Poprvé polkla nebylo to, no jo?
1: Ne, mně se to nelíbí celý. Tak.
2: Je to poprvé mušlička, myslím, že... vypadá to, je to já takový zvláštní hlen.
1: No právě,
2: ale,
1: no.
2: No právě, to ale je to zvláštní, že pro chlapy to má úžasné účinky, je to prej zdravé a když mě někdo řekne, že to je zdravé, tak já bych zbaštil i syrovou krevetu.
1: No výborně.
0: Jak je to s tím chlebem? Pečete opravdu chleba?
2: Pečeme chleba, ale nepeču ho já, peču moje žena. A ten chleba je naprosto dokonalý. Když se ještě
1: máš
2: vrátím
1: pekárnu,
2: k tomu...
1: Takovou?
2: Pekárnu nemáme, máme normálně plech a troubu, ale ona prostě, nevím, prostě se mi trefila do chutě. Je. Musím říct, že vaří skoro jako moje maminka, je babička, ale trefila se tak, že prostě od ní cokoliv

0: restauraci bychom byli boháči, protože tam by bylo furt narváno a já bych měl teplé jídlo denně, no. Ale protože od té doby, co odešel můj syn z domova, tak přece jenom tak je to trošku vzácný, když navaří teplé jídlo.
1: Tak moc děkuju za krátké povídání a zase někdy u nás pořadu.
0: Těším se a dobrou chuť.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A je čas na naši radu z etikety, se kterou přichází náš kolega a odborník na bonton Ladislav Špaček. A radí nám každý týden, jak se vhodně chovat u stolu, jak zvládat etiketu a taky jídelní návyky. Víte třeba, jak správně držet vidličku? Ladislave, řekněte nám to.
1: Vidličku známe až od konce 16. století. Dříve vidličky byly velmi dlouhé, měly asi půl metru, měly pouze dva hroty a byly úplně rovné, takže často docházelo ke zraněním. Teprve koncem 18. století se vidličky zkrátily, zmnožil se počet hrotů a vidlička získala ten anatomický tvar. Když se podíváme na vidličku, tak vidíme, že kopíruje patro, takže vidličku vkládáme do úst tak, že konce střenek těch rukojetí držadel opíráme o střed dlaně, ukazováčky vyvíjíme tlak a hroty vidličky míří směrem dolů. Ano, dolů. Tak to vkládáme do úst kousek masa, potom znovu ukrojíme kousek masa nebo přílohu a opět vložíme takto do úst. Výjimečně, když vidličku vezmeme do pravé ruky, tak ji můžeme držet jako žíci. Některé pokrmy jíme jenom vidličkou v pravé ruce, ale pokud ji držíme v levé, hroty dolů. To vám doporučuje Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Na závěr dnešního pořadu vám chci hlavně poděkovat za to, jaký úspěch už u vás během prvních týdnů po vydání zaznamenala naše největší knižní kuchařka, vydaná u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu Sladké Česko. Je to kuchařka plná sladkých receptů, všech, které se objevily za celou historii našeho pořadu ve vysílání, tedy i ty, které jsme ještě nikdy knižně nevydali, a přidali tam i své recepty naši poradci. Tahle kuchařka Sladké Česko tedy obsahuje 170 sladkých receptů, těch nejrůznějších. Od koláčů, palačinek, placek, krémů, buchet, najdete tam všechno. Knížku si můžete objednat, pokud ji nemáte, přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době na telefonním čísle 724 819 319. Ať vám nechybí v té naší skladbě kuchařek. Sladké Česko lze tedy objednat i přes telefon 724 819 319. A my o ní i hrajeme. Už známe tři majitele. Minule jsem se vás totiž ptal, který šlechtický rod si oblíbil karamelizované zelí připravené Jaroslavem Sapíkem. Byli to Lichtenštejnové a věděli to a kuchařku od nás dostanou René Srna z Turnova, Miluše Celustková ze Zlína a Ivanka Farská z Karlových Varů. Ať se vám líbí a najdete v ní spoustu skvělých receptů. Mám další tři knížky i s vlastnoručním podpisem pro další vítěze. Tentokrát se ptám, čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili miletínské modlitbičky na vrchu. Za A vlašskými ořechy, za B mandlemi. Čím jsme s Romanem Paulusem ozdobili na vrchu miletínské modlitbičky? Pokud si myslíte, že to byly vlašské ořechy, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa a na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že jsme zdobili miletínské modlitbičky mandlemi, pošlete SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 011 04. Textové zprávy nám v klidu pošlete až do půlnoci z úterý na středu, pak se soutěž uzavře a vyhodnotíme to příští týden. Otázku i pravidla najdete na webu pochoutkovýrok.cz. Ať se vám daří, nejenom v kuchyni, ale v životě vůbec, to vám pro dnešek od mikrofonu přeje Patrik Rozehnal a těším se zas příští týden, anebo u jakýchkoliv jiných našich pořadů. Vysíláme pro vás rádi. Tak dál poslouchejte.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Praze dnes lidé protestovali u budovy České televize proti změně financování médií veřejné služby. Město Jeseník bude mít novou takzvanou vizuální identitu. A počasí zítra polojasno až oblačno, později místy přehánky nebo bouřky, maxima opět kolem 31 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Před budovou České televize v Praze na Kavčích horách dnes odpoledne protestovali lidé na podporu médií veřejné služby. Akci uspořádal spolek Milion chvilek. Ten nesouhlasí s vládním návrhem na změnu ve financování České televize a Českého rozhlasu.
3: U metra Pražského povstání se sešlo odhadem několik tisíc lidí, kteří s transparenty a hesly došli na Kavčí hory. Podle Mikuláše Mináře ze spolku Milion chvilek převedením financování rozhlasu a televize pod státní rozpočet a snížením příspěvku hrozí jejich vyhladovění a podřízení politickému vlivu.
4: Tahle vláda chce nad televizí a rozhlasem získat kontrolu. Kdo platí, ten objednává.
3: Vláda výhrady odmítá, jak dnes řekl premiér Andrej Babiš z ANO.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Podle návrhu by Česká televize měla přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Mostě a Litvínově budou od začátku letošního července jezdit nové nízkopodlažní tramvaje. Spolu s nimi začne fungovat také nový odbavovací a informační systém pro cestující. Jeho součástí budou obrazovky, které budou zobrazovat trasu nebo další zastávky, říká ředitel dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
6: Neuměli jsme doteďka číst platební karty, neuměli jsme číst třeba jiný karty dopravce, konkrétně DSUK. Takže to teď všechno budeme splňovat a jsme plně integrováni do celého systému Ústeckého kraje.
2: Dopravní podnik za nová vozidla zaplatil téměř 300 milionů korun. Většinu nákladů pokryla státní dotace. Novým vizuálním stylem se bude prezentovat město Jeseník ve svých dokumentech nebo na webových stránkách. Takzvaná vizuální identita je inspirovaná tamní krajinou a lázeňskou tradicí, říká mluvčí radnice Markéta Kanyová.
7: Jedním z výrazných prvků té nové vizuální identity je autorské písmo pojmenované pramen Grotesk. Jeho charakteristickým detailem je písmeno J, jehož horní tah připomíná kapku a odkazuje k pramenům v okolí Jeseníku. Každopádně tento motiv se promítá i napříč celým tím vizuálním stylem. V praxi se bude postupně promítat do úředních dokumentů, do tiskovin, webových stránek, sociálních sítí.
0: Sport.
2: České volejbalistky vyhrály v Lize národů nad týmem Dominikánské republiky po bitvě 3-2 na sety. Češky si tak na Filipínách připsali v posledním utkání první výhru. Od 8. do 12. července je čeká na závěr základní části této soutěže ještě turnaj v Srbsku.
0: Počasí.
2: V noci čekáme polojasno až oblačno, postupně jasno, jen výjimečně doznívající přehánky nebo bouřky. Ranní minima mezi 20 a 15 stupni. Zítra přes den převážně polojasno až oblačno, ráno a pak také večer často i jasno. Naopak během dne oblačno až zataženo, k tomu místy přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. A to hlavně na jihozápadě a jihovýchodě České republiky. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni, na jižní Moravě až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 z Brna na Ostravu. Před Vyškovem na kilometru 225 stojí porouchaná dodávka. Projíždějte tímto místem velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Vítejte u pořadu, na jehož názvu ostatně tak nezáleží. Jako spíš na tváři, kterou u něj budete mít. Nám jde o úsměv a zkusíme ho vyloudit i tentokrát ukázkami z televize. Na svědomí je bude mít jeden muž. Jmenuje se Gustav Oplustil a díky němu se mohou smát už několikáté generace diváků. Tak honem, ať to nezmeškáte. Pardon, jde mi další host.
9: Tak mě tady máš.
8: Je, ahoj Mildo. Jsem rád, že jsi přišel, tak se posaď.
9: Co je dneska v televizi?
8: No, veselohra.
9: Veselohra?
8: Ty jsi chtěl něco jiného?
9: Já jsem se těšil, že budu mít poklidnej večer.
8: Ale to budou takový minikomedie, scénky a kabarety, víš?
9: No tak na to se konečně dá snad tak ještě trošku koukat. No.
8: Nebuď tak nafrněnej.
9: Já sice nejsem zrovna dvakrát fanda, víš, na ten cholerický humor.
8: Tak to se od tebe nechce, jen se uveléb. Podíváme se společně, co za těch 50 let v televizi napsal a připravil Gustav Oplustil.
9: No ale prosím, nakonec lepší. Něco než to.
8: Hele, tak já to pustím, jo? Hele, ono to asi nejde.
9: No počkej. Teď to včera ještě šlo.
8: No včera, teď to nejde.
9: Ale podívej se, ale ani obraz, ani zvuk.
8: Hele Mildo, já mám nápad. Tak si dneska poslechneme rádio, co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
8: Hele, poslouchej. Hele, tak

0: Ano, do kabaretního prostředí vás dnes zavedu s naším pořadem, a to díky umělci, tvůrci českého humoru, na kterého budeme vzpomínat. I díky archivním rozhovorům a ukázkám, kdy si se měl šanci ho poznat osobně a přátelit se s ním. Tím mužem, který vytvářel historii českého humoru, byl Gustav Oplustil. Narodil se 2. srpna roku 1926 v Hranicích na Moravě, na které byl tak hrdý.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gustav byl nejstarším z 5 dětí v rodině legionáře z italské fronty. Tatínek později pracoval jako knihařský mistr ve vojenské akademii a Gustav vychodil obecnou a měšťanskou školu v Hranicích na Moravě. Měl v úmyslu i pokračovat na obchodní akademii v Přerově, jenže začala válka a místo studia odešel do učení ke strýci, který byl holičem. Začal se také zabývat ochotnicky divadlem, ale pracovní kariéru už měl přece nastartovanou jinde.
2: Ale pak se začalo ukazovat, že bych to eventuálně mohl dělat, a pomohlo mi k tomu nejvíc to, že v těch Hranicích bylo Beskydské divadlo, to bylo zájezdové divadlo, které bylo 2. na Moravě. Bylo jedno v Jihlavě a 2. v Hranicích. Ostatní byly pevné scény, ale to byly 2 zájezdové divadla. No a protože to divadlo bylo profesionální, tak já jsem tam chodil velmi často se přiučovat. Mě to velmi zajímalo a dopadlo to nakonec tak, že jen skončila válka, tak jsem byl do toho divadla angažován jako herecký elef a tím začala vlastně moje, tedy už profesionální kariéra.
0: V roce 1948 nastoupil do armádního uměleckého souboru v Praze, kde strávil vojenskou službu a během vojny se také oženil s manželkou Jarmilou. V roce 1953 nastoupil Gustav Oplustil do zájezdové skupiny divadla Československé armády na Vinohradech, kde pracoval 5 let, pak přešel jako dramaturg estrádních a zábavních pořadů do Městského domu osvěty a později dostal nabídku práce v redakci zábavy Československé televize. I díky němu později vzniklo spousta skvělých scének. Je autorem třeba i té, která se jmenuje Sňatkový podvodník. Zahrála si v ní Helena Růžičková a pan Bejvl.
3: Dobrý den.
4: Kde je číslo, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
3: Slavný soude, tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
4: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
5: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
3: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
4: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
3: Likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
4: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
5: Počkejte, vraťme se k věci.
4: Prosím.
5: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
4: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
3: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
4: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
3: To se nevím.
4: Co chceš dělat, droha?
3: Že tvůj slib stále ještě platí.
4: No, samozřejmě, přece nemluvím do větru.
3: Ach, ty muž.
4: Jako když mi sebe krajta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nezázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
3: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
5: Prosím.
3: Viktorek se ke mně vrátí. No, piču mu Bůh, ty milou.
4: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
3: Ach, ty můj.
4: Ach, ty moje.
3: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
4: To soudem.
0: Možná i vy si budete pamatovat legendární televizní pořad Kabaret u dobré pohody, na kterém spolupracoval se Zdeňkem Podskalským. Ostatně jako na mnoha jiných projektech.
2: A se Zdeňkem Podskalským jsem se já seznámil vlastně vstupem do televize v roce 63. On tam v té době dělal Babičinu krabičku. To dělala Dáša Novotná jako dramaturgině a Jiřina Bohdalová to vlastně uváděla. A to bylo poprvé, kdy se mohly začít vysílat ty písničky z minula. To byly písničky, které si zpívali ženy doma, když žehlili prádlo nebo prali u potoka a tamhle. To byla správná funkce písničky. Skládaly se písničky proto, aby si je lidé zpívali. Což si dneska nedovedu tak úplně dobře představit, že by si to někdo, když pere v pračce, zpíval nějaký tenhle ten rokovou, tvrdý rok, nebo podobně, ale tak dejme tomu, že je to možný. To byla ta doba. A to se najednou vrátilo v té Babičině krabičce a dostávali jsme dopisy z JZD a odinut, aby jsme našli pro to jiný vysílací termín, protože ženský utíkají a místo dojení to poslouchat Babičinu krabičku a že to jim narušuje prostě, a nemůže je nikam dohnat, tak aby se to vysílalo.
0: Že neplní plán.
2: Ano, ano. A že to musí takhle. No tak myslím, že se to tak udělal, že to našlo potom teda k plný spokojenosti ten a měl to mimořádný úspěch. A já jsem tam nastoupil a Dáša Novotná, tenkrát, která to dramaturgovala, říkala, že přišla, ona byla, měla zakázanou činnost jeden čas, celá ta její rodina nějak a oni se odstěhovali, migrovali do Kanady a ona tam jednou jela navštívit ty příbuzný a viděla tam prostě na obrazovkách různý soutěže. Vrátila se zpátky a říkala, načerpala jsem v Americe všelijaký prostě programový typy, který se tady neprovádějí a já bych je chtěla tady uvádět. A tak vzniklo 10 stupňů ke zlaté. A tak těch 10 stupňů ke zlaté, ta Dáša na to přešla a říkala, já už ty písničky dělat nebudu, já teď budu dělat ty soutěže. A Zdeněk Podskalský říkal, no jo, ale to má úspěch, v tom bychom měli pokračovat. A na to jsem se tam objevil já, který jsem tyhle ty věci v těch, už proto i v Auzu jsem dělal ten kabaret. A pak jsem byl v té centrále toho estrádního jednatelství, který byl Městský dům osvěty, který to dislokoval po republice. Takže jsem já sám účinkoval na těch estrádách a v těch takže jsem měl obrovský okruh známých lidí, autorů, účinkujících a všech. Tak jsem prostě říkal, že bych našel způsob, co bychom mohli v tom smyslu dělat a že bychom mohli udělat takový cyklus, který by se, dejme tomu, jmenoval, jak jsme začínali, nebo jak začínala staropražská zábava a že bychom mohli udělat několik dílů od těch starobylých poutí až k dnešku, jak se ten humor a ty žánry vyvíjely. A Podskalský říká, to je to, co mě zajímá. To bychom mohli dát dohromady. A tak vlastně vzniklo to první Bejvávalo, kde to začalo od toho ty poutě, pak to byly ty arény, pak to bylo šantány, pak to byly kabarety, pak to byly reví. A postupně, jak se teda šla doba, tak se to obohacovalo, zkvalitňovalo a došlo to až třeba k Osvobozenému divadlu a podobně, protože nebýt těch věcí předtím, nebylo by ani to potom.

0: to věřím, to by se vám líbilo. Večer za Strahovskou bránu a s písničkou pana Hašlera. Ne. Na tyhle písničky máme ještě dost času. No ne, budou, ale teď to jaksi nejde. Protože v tuto chvíli je teprve pan Hašler píše. Prosím? No, to ano, prosím, možná, že už některou z nich zkusil u Medvídku, ano, s paní Naskovou, kde po představení v Národním divadle dělá kabaret. Ale my si počkáme, až jich bude víc, ano? Totiž teď se píše rok 1910 a sláva pražských šantánů už pomalu končí. Taky pan Alois Tichý si nechal přemalovat firmu na pražský kabaret. No ale abych nezdržovala, vezmeme to pěkně po pořádku. Začneme třeba na Václavském náměstí. Těch zástupů si nevšímejte. My už máme vstupenky v kapse.
1: Chytlo v dílně, matko drahá, to je šum. Na ulici vystěhován, ve chvilce je celý dům. Běžte někdo k automatu, křičí vedle hokyně. Šmarja Josef, kouse valí, koukněte už z kuchyně. Místo jeden letěj čtyři, prvnímu pes v cestu vběh. Bums už leží a ti druzí, každý nám přes něj leh.

0: hostovat dnes.
1: Hokynářka s pohrabáčem rozpálená desnic. Načte prvé hledat klíček, vyláme to jako nic. A už láme dvířka schránky, pohrabáčem Matinka. Dvířka

lítají, zase hydrant hledají. Kruci tyrkn, kde je hydrant, křičí čatský velitel. Teď zas, aby někdo pro plán na strážnici honem šel. Tu však kluk na zemi zvedl, upadlou mu čepici. Pod ní objevil se hydrant, halo, spustěj pepíci!

0: pekařovi do krámu. Vyšel pekař vyjevený nad tím brajglem po ránu.
1: Prosím vás, co tady chcete, snad nehoří vedle dům.
0: Hasiči se zarazili, náhle umlech celý šum.
1: Co vás tady čerti berou, děláte si dobrý den. Moje bere si cbát v páře a pára jde oknem ven.

0: Yes.
1: Tak teď bychom třeba mohli...
2: Za Gustou.
1: Kam? Prosím?
2: No vrátit se za Gustavem Oplustilem, ne?
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Ano, náš pořad vyplňuje vzpomínkami a ukázkami Gustav Oplustil. A povídáme si o jeho kariéře televizního a rozhlasového scénáristy a příležitostného herce malých rolí.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jak už jsem naznačil, Gustav Oplustil pracoval kdysi i v rozhlase. Tam začínal jako dramaturg písniček na přání posluchačů. Prostě psal to, co potom říkal moderátor na mikrofon. Tenkrát se to nevysílal denně, jako je to obvyklé dnes. A takzvané spojováky mezi písničkami psal doma, kdy ještě běhali navíc 4 děti. Všichni tehdy bydleli v jedné místnosti a protože na to psaní neměl klid, tak si často sedl na parník a jel do Štěchovic a celé to pak v klidu na vlnách Vltavy spáchal. Jeho doménou byly ale také speciální písničkové televizní komedie a filmy. Vzpomeňme na 7 žen Alfonse Karáska, Poslední léč Alfonse Karáska nebo To byla svatba strýčku. Tam všude zní písničky. Tenhle formát měl Gustav asi hodně rád.
4: Velmi. Protože tím jsem já vlastně s tím přišel, s těma věcma. Udělali jsme běžný estrádní nebo kabaretní pořady a podobně. A já jsem přišel, když jsme dělali takový na závěr vždycky směsi, tak jsem přišel za tím Zdenkem Podskázkem a říkal jsem, hele, kdybychom udělali třeba takovou mikrokomedii, která by měla takový lehký děj, ale místo dialogu by tam byly písničky, že by si ty lidi vzájemně odpovídali úryvkama písniček a tím vlastně tím textem těch písniček by navazoval ten dialog na sebe. On pal, no to je ale, víš, co to je za práce? Najít ty písničky a všechno. Pam, no, Zdenek měl velký archiv, já velký archiv, který se postupně obohacoval, tam jde o stovky a tisíce písniček, tak jsme to sestavili si a já jsem říkal, já to vyberu, já najdu ty vazby, aby to bylo jako, že bo, já bych se tak ráda vdával a on odpovídá, jen jednou jsem to zkusil a měl jsem oštru. A já nevím, prostě tuhle vazbu, protože vlastně tam nastalo takzvaný humor na druhou, jako jo, ty gegy se násobily, protože jednak zazněla známá písnička, která byla uvedena v úplně jiné a nečekané situaci. To byl jeden druh humoru a po druhé byl ten děj, do kterého to zapadlo a ten byl taktéž humorný, takže vlastně s tím vznikl takový, bych řekl, úplně jiný druh zábavy. Hrály se scénky, které byly převážně zpívané, i když ten dialog se tam nějaký krátký nevylučoval, ale hlavní fór byl na tom, že když zazněla ta písnička v nějakých jiných rovinách, než ji divák znal.
5: Neváhejte začít znova, nedejte se odradit, dejte prosím na má slova, bez lásky se nedá žít, to se prostě nedá.
6: Ono je taky blbost neplnit plán. Prosím tě, jak já mám vědět, že jsi sama doma a můžeš mluvit. Ano, jak jsme si to domluvili? Přesně v 16:30. Do půl osmé jenom? Aha, já vím, ano. Na večeři. S manželem. Jestli mě to bude stačit. No, promiň. Slabý 2 hodinky. Co kecám? Vždyť jsem nic neřekl, proboha. Ano, ano, ano, tak fajn. Pa, pa, pa, pa, bobule, pa. No je to.
5: Madonna, má kraj tiše sní.
7: Tak s tímhle bych nezdržovala, mám totiž strašně málo času. A pozor na kostým.
0: mnoho znamená. Krátká je či dlouhá, podle toho, jak se srdci zdá.
8: No, co už je

0: jeňo hrej.
1: Srdce mě jak housle zní.
0: Ruka tvá je rozchývá.
1: Písní tou se rozteskní.
0: Ještě tím smyčcem ožívá.
1: Haja, haja, má panenka Maja.
2: Počkej. Ježišmarja, sukně.
1: Dáme to, děcko, tím dáme.
2: Počkej, v půl osmi mě čeká muž, babička, tchýně, švagra, paní Vošalíková. Teplou vodu. Co koukáš? Teplou vodu.
3: Vraťme se ale teď zase do zábavného pořadu, kde se objevovaly scénky. Mám na mysli kabaret U dobré pohody, režírovaný Zdeňkem Podskalským. V každém díle se objevilo několik písniček a zhruba 4 až 6 scének. Docela náročný projekt.
4: Ale pak tu byla ještě jedna věc, a ta je zásadní. A sice, že my jsme do toho kabaretu dostali i lidi, který normálně by nikoho nenapadlo, že by tam hráli. Například Dana Medřická, Voska, členové Národního divadla, Filipovský a jiní, ty nám do toho kabaretu šli. Ale oni to nepodceňovali, jako že to je něco bokovka, tak to nějak dáme dohromady, nic takového. Oni k tomu přistupovali, jako kdyby studovali Moliéra, nebo kdyby dělali komedii. Oni to nesmírně poctivě zahráli a ten humor v nich byl. Zatímco dneska je to odmluvený. S prominutím je to odmluvený text a nemá zatím osobnost. A tady vynikaly osobnosti, které hrály ten humorný text perfektním způsobem i tu figuru a tím pádem ty scénky se dostaly, jak si nahoru bych řekl, nezůstaly jen tak jako nějaká odbitá záležitost, potřebujeme tam 5 minut nějaký srandy, tak tam někoho strčíme. Ne. Dneska mnoho mladých lidí to neumí. Oni to vyrábějí, ten humor. Oni ho nemají v sobě. Pepik Dvořák přišel a ten prostě nemusel nic říct. A přišel na jeviště a lidi už se smáli. On to nesl v sobě. On to měl už v sobě, že jo. A když pak spustil, tak to byl taky improvizátor a je, který prostě umí tu věc rozvést tedy do nekonečna, ale tak, že se lidi smějí, že padají ze židli. To je prostě to, co nám...
5: Přátelé, skutečně, teda, taky se vám zdá divný, že jsou lidi na 4 místech zakončený prstama? No to jsou věci, teda, vůbec, nebo divadlo, že jo? Mě rozčiluje na divadle to, divadlo by totiž neměli hrát chlapy. Ne, tím bych to vyloženě zakázal, divadlo by měli hrát ženský. Víte, ty ho totiž nemusí hrát. Tím, že ho hrajou celý život, ty by akorát večer dělali bilanci. A ještě placenou. Nevšimněte si ty herečky, když přichází odpoledne k divadlu, to je přiběhna. Ano, už jsem tady děvčata, no to je, no to je, to já ten napracoval, no to, já měl tady to můj veliký a tajná, a ta, a on je chodá, a já tam, no to, jak oni jsou přirozený, jo, to jsou kouzelný věci, nebo všakně, kdybyste viděli, to sedí u toho stolečku tajná, ne, no to já nemohu, ne, já jsem dramatická umělkyně, ne, no to, a to nemůžete po mně chtít, ne. V téhle paruce, prosím vás, já mám hrát vílu a vypadám jak vidra, ne. No, mají problémy. A to je pořád samý. Pane řediteli, ano, pane řediteli. Pane řediteli. Pane řediteli, a tu pihu krásy, tu si mám dát sem? A nebo sem? Já pak na tom jevišti couvám, víte? Aby lidi měli komplexní pocit.
6: Teď vleze na jeviště a vy říkáte, je, ta je krásně spihovaná. Když ona těma píhama toho Shakespeara de facto zachraňuje.
5: Ale ovšem, vy se mi líbíte taky. Víte, co se mi líbí na vás? Jak vy sedíte a sledujete děj. Jak na to koukáte? Zvedne se opona a hlediště udělá, je. Na jeviště je nějaká papírová chaloupka a lidi, hele, barák. Jo. Teď je tam strom nějaký z překlišky, na tom je dřevěná otlučená kukačka, ty do ní takhle strkají klackem a lidi, hele, kukačka. Kuku, kuku, jo, jak živá, kuku. Teď
6: na jeviště vyleze siránu. Má takový ratěfák z umělý hmoty tadyhle. A manželky, hele táto, siránu. Táto, táto, táto, táto. Aha, to není můj. Táto. Táto, siránu. Siránu. A co ráno, prosím tě, ty? Si ráno dělej, co chceš? S tebou já zase někam půjdu, prosím tě. Dej mi kousnout. Je ale fešák, vy. Jak strejda z Přelouče.
5: Ty, táto, není to on? Přelouč. Přelouč. Ale paní, nechte mě být, vy si říkajte, co chcete, paní. Přelouč.
6: Teď ten Siráno jde po jevišti. Na jevišti jsou velikánský vrata. A ty vrata dělají. Vržou, jo. Ovšem pod nima leží jeden technik a dva mu stojí na krku a on dělá. Teď ten Siráno vytáhne kort, udělá výpad proti tím vratům, rozhodí je, tam stojí 10 chlapů, každý má klacek v ruce. Teď spadne opona tadyhle a hlediště. Jak to dopadne? Jak to? Ne, já nechci, aby umřel. Ne.
3: Tak si říkám, kde jsou všichni ty komici a proč něco takového nevzniká i dnes? Je to třeba tím, že se dnes hraje jinak, nebo že ti mladí to opravdu neumí?
4: Taky je třeba myslet na to, což taky dneska má vážný mezery, že všechny tyhle věci, zábava, umění, všechno se vyvíjí kontinuálně, že musí se vzít v úvahu doba, ve které to vzniklo, pro jaký lidi se to dělalo a pod toho se může dělat odrazový můstek, jak by se to mělo dělat v jiných poměrech, v jiných situaci a ne, že by se to nemělo dělat, že to je špatný a že vymyslíme něco jiného. Nikdo nic nového nevymyslí, pokud nebude brát v úvahu to, co už bylo a co nějakým způsobem se musí zkvalitňovat.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Připomínáme si dnes historii televizní zábavy. A to s mužem, se kterým je úzce spjatá. S Gustavem Oplustilem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tento muž je spojován s takovými úspěšnými projekty a pořady, jako třeba Poslední leč Alfonse Karáska, Věčný tulák, Pražský písničkář, Uctivá poklona, pane Kohn, Dva muži hlásí příchod, Ctná paní Lucie, Námluvy komtesy Gladioli aneb Přistání ve skleníku nebo Blázinec v prvním poschodí. Ve své práci byl důsledný, pracovitý a i úspěšný při oslovování mnoha skvělých herců a jmen. Možná i proto je podepsán pod úspěšným televizním Silvestrem nazvaným Silvestr je za dveřmi. Jenže než se za těmi dveřmi ocitne, je třeba odvést kus velké práce.
2: Nebylo to tak, že by někdo přišel a řekl, já bych tam mohl dělat tohle. Naopak, napřed byl scénář vypracovaný, u kterého stáli už ty režiséři, kteří to budou dělat, ten pověřený autor, který vybral další spoluautory a ty určovali, co v tom Silvestru bude. A nikoliv, že někomu vyšlo CDčko a že by byl dobrý, aby to tam zaspíval. Ne, žádný reklamní. Naopak, on dostal za úkol, že potřebujeme, aby tam udělal tu a tu věc, třeba ze svého repertoáru, ale silvestrovským způsobem, to znamená s určitou nadsázkou nebo s určitou dávkou humoru nebo nějak jinak, nečekaně jinak, než to mělo být. A on buď to na to přistoupil, což se nikdy nestalo, že by nepřistoupil, protože u všech účinkujících byl zájem v tom Silvestru účinkovat, protože to pro ně byla potom dodatečně jaksi velmi slušná nabídka do jiných programů, s kterými jezdili po republice. A taky šlo o popularitu svým způsobem. A vytvořil se tenhle ten celek, který byl pevně od samého začátku režírován, buď to Bockalským, nebo Janko Roháčem, nebo Paukrtem, nebo Noskem. No to byly, to byli režiséři speciálně, kteří uměli tento obor dokonale. Takže tyhle potom tomu dali tu tvář, to ten celek a podle mého názoru vždycky to bylo kvalitně udělané. To bylo hlavní. A nebyla tam žádná improvizace toho druhu, jako je třeba dneska, když řekne, sejdeme se ve čtvrtek odpoledne a nějak to dáme dohromady. Tam přijde a neví, co budeme dávat dohromady.
0: Prostě nejen do Silvestrů, ale do jakýchkoliv zábavných pořadů bylo tehdy třeba oslovit skvělé autory. Jedním z nich, třeba i v kabaretu, byla dáma, která je spojena s jedním z nejúspěšnějších českých sitcomů. Nejdřív si její dílo poslechněte, tedy krátký úryvek, protože scénka je hodně dlouhá, a pak si o ní něco řekneme. Uslyšíte excelovat hlavně Danu Medřickou. A scénka se jmenuje Americké dědictví.
3: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
4: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
3: Ano, ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
5: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
3: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
5: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že jo, ale on ne, on, chudák drahej, pořád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
3: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
5: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
4: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
5: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
3: Je pan strýc nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli. Jen jestli, pane notáři, strajíček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
3: Bohužel pojistka nebyla. Případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
3: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom

0: Ten měl jenom mě. My jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejčkala, já s ním na Hradčana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
0: No to jo, to k flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
2: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu.
1: Prosím.
0: Dejte mi vodu nebo vomblin.
3: Musím říct, že mě docela překvapilo, že ke scénce tohoto typu se třeba nechala přemluvit právě Dana Medřická nebo pan Voska.
4: To je výborná scénka, která prostě opravdu zabrala, i když v tom kabaretu to se nedalo krátit. Ta scénka má asi 27 nebo 25 minut nějak. Je to už pro kabaret, je to nadsazená stopáž. No jo, ale ona je tak brilantně, tam byl Dubský, že jo, tam byl Miloš Kopecký s tou Danou. Je to scénka, která je nosná. Napsala to Fan Vavřincová, která jaksi autorsky naprosto perfektní, že jo, to je ta, co dělala
3: rodinka.
4: Taková rodinka, ano, taková normálně rodinka. Takže to, já jsem si vybíral autory, kteří opravdu byli kvalitní a kteří nám to napsali. Na objednáv Pavel Hanuš, který měl v té době zakázanou činnost například, proto byl tajemník svazu spisovatelů, že jo, a po těch, se těch 70. letech ty byli všichni tabu. Tak já jsem ho tam prostě normálně musel, aby něco napsal a napřed to musel, jsme to psali pod jiným jménem, ale pak se to ukázalo, že už to tolik nevadí, tak to začal psát a najednou měl i pro literárně dramatické oddělení pro všechny. Tak se tam ty lidi postupně dostávali, no ale to byli lidi, kteří to uměli, že jo, tam nebudeme jako, že byli politicky postiženi, to byli lidi, kteří to uměli a my jsme je potřebovali. Tak koho jsme potřebovali, toho jsme tam dali. Já jsem jeden čas vedl druhý program, že jo, tam mě přemístili z prvního na druhý, to začínalo. A já jsem tam obsazoval lidi, kteří měli vyloženě zakázanou činnost. Zavolali mě, jak to, že je tam dávám, že na prvním programu nesmí a tady, že se objevují. Já pám, no ale druhý program má málo kdo. Jo? Jsem říkal, tam je to, a ty lidi to musí dělat, protože vy jste po mně chtěli, aby ten program byl kvalitní, tak já to musím dělat s kvalitníma lidma a nemůže to být nějaký odpad, jako který, což se posléze stalo, za 3 léta ten druhý program byl zrušen jako samostatná jednotka. A to z toho důvodu říkali, že my jsme mysleli, že to bude alternativní program a vy jste z toho vytvořili konkurenční program. A tenhle boj mezi první a druhým programem musí ustat. Jo? Tak to prostě zbalili a zapomněli taky na to, že co jsme vytvořili na tom druhém programu, se pak reprizovalo na tom prvním i s těmi zakázanými umělci. Ale tak takový je život. No.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě malou chvíli máme na to, abychom si pověděli něco o životě a tvorbě Gustava Oplustila.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jedna z těch slavných scének, která se dodnes pouští i u nás v rozhlase, se jmenuje Lístky do divadla. A tam hraje mimo jiné i Svatopluk Beneš. Nebylo obtížné zrovna jeho oslovit?
2: To je právě ten případ taktéž jako pana Vosky a těch ostatních. Pan Beneš, když jsme mu dali, vždycky důležité bylo to, že ti autory, který jsme oslovili, řekli, já si to ale přečtu. Aby jako do čeho jde. Tak samozřejmě to nebyl problém, že mu to dali. A taky byla záruka, kdo to režíruje. To bylo jako taky důležitý. A když se tam objevilo, že to dělá Podskalský, nebo že to dělá Janko Roháč, nebo tyhle ty ESA, tak to každý do toho šel bez celkem. Ale přečet si to. A tohle byla zrovna jedna ze scének, která byla zcela zapomenutá, protože původní autor u toho byl, myslím, německý nějaký autor Valentín se jmenoval. A my jsme prostě měli řadu takových dohod mezi těmahle agenturama, které zastavovali ty lidi. A já osobně třeba i s Arkádiem Rajkinem, který tu často hostoval. No tak já jsem si často ty věci přeložil a udělal jsem je pro náš kabaret. Takže tyhle ty fóry byly možné dělat i na u nás přepsaný. A tak jsme vlastně obohacovali tu možnost těch scének. Scének nikdy nebylo dost. Takový jeden kabaret, jeden díl potřebuje 4 i 5 scének. Takže sehnat to vždycky byl dost velký problém, ale tím, že jsme měli okruh a silný zázemí, tak se to dařilo.
3: Ježiši Kriste, co jsi s tím prosím tě dělala, že se to tak zdrclo? No tohle, ta košile.
4: Ty máš klukovou košili na sobě.
3: No tak proč mi ji dáváš?
4: Já ti ji nedávám.
3: Ježiši Kriste,
4: ty jsi si ji vzal.
3: Tracená. Kultura, já se divím, že to nezruší. Nedělej problém, víš? To jsou u mě hrdinové.
4: Zapni mi to.
3: No já to zapnu. Počkej,
4: nehej. Já čekám, co dělám? Ty se ale nemám. No. Já jsem si tě kdy brala.
3: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
4: To jsou nejlepší forky teď, když je 4:15. Ježiši. Na to já mám tak.
3: No, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
4: Sedni si. Teď máme klid. Karinko,
3: je
4: pár hodin. Podívej se, na co brášek. Brášek?
3: No jo,
4: na
3: co to je?
4: Dobře, to já nevím, ale na něco to bude, když to vyrábějí.
5: A pozor, jestli se otrávím, tak to tady uvidíš.
4: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čeká otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
3: No, co?
4: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
3: Tak dost, jo?
4: No.
3: Klid, do fabrikace a deset, no, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do kucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
4: Ano.
3: Podívej se. Pojď sebou.
4: Já jsem.
3: Tohle je skoro.
4: Jo. Ano.
3: Osmý, rozumíš?
4: Ne, počkej.
3: Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
4: Ne, podívej se, já jsem hotová, kdy to jde, hele, Kariku, kolik je hodin?
3: No.
4: Kolik je hodin?
3: No, jsem ti říkal.
4: Ne, co?
3: Jsem ti říkal, že jsi asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
4: Já nevím, no, ty jdou napřed.
3: No, aha, taky se mi zdá.
4: No,
3: já nevím, napřed. Proč mám všechny kapří děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna.
4: Ale.
3: Co? To tady v žádném případě, miláčku.
4: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
3: jo?
4: Legrýbac máš?
3: Jo, mám.
4: Tohle peníze máš?
3: No samozřejmě.
4: Máš, lístky máš?
3: No lístky, ty máš přece ty.
4: Jak to já?
3: Jistě.
4: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
3: No to bych je... To bych
4: do ruky.
3: No to bych je v té ruce musel mít.
4: Tak si si jistý ruky někam jinam.
3: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej ze mě sklerotika, ano? Buď
4: to
3: tak laskavá, já mám přece paměť.
4: To nepotřebuju dělat.
3: No prosím, tady jsou, no to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co nic neděje? Je
4: sem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je tě hodin?
3: Půl osmi a pět minut.
4: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
3: Jo,
4: no jistě, tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna pátek, no tak jdem, pojď.
3: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
4: Proč?
3: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!
0: Takový byl náš vzpomínkový pořad na něco málo z tvorby Gustava Opustila. Muže, který přispíval kdysi i do časopisu Dikobraz pod pseudonymem Fergus. A v roce 2002 byl dokonce uveden do pomyslné dvorany televizní slávy TT. A co si ještě na sklonku svého života, než nás ve svých 96 letech 21. října roku 2022 opustil, přál pro českého posluchače a diváka?
2: A já bych si přál hlavně to, aby se podobné programy, jak v rozhlase v televizi, objevily. Ale hlavně, aby byly taky česky ty programy. A tak bychom vlastně podpořili, že když je česká televize a český rozhlas, že by tam bylo i něco česky, tedy pokud je o zábavu.
0: Slibuju i dodatečně, že se tenhle odkaz budeme snažit naplnit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítejte u dnešní noční linky Českého rozhlasu, která patří mužům, kteří nás provázeli životem. Našim tatínkům, dědečkům, strýcům, učitelům i dalším mužským vzorům. 3. červnová neděle je dnem otců a my si dnes společně připomeneme jejich místo v našich životech. Každý otec je jiný. Někteří byli přísní a důslední, jiní laskaví a trpěliví. Někdo dokázal povzbudit jediným slovem, jiný svou lásku vyjadřoval spíše činy než slovy. Ať už byl váš tatínek jakýkoliv, určitě ve vás zanechal stopu, která vás provází dodnes, ideálně tu pozitivní. Jaký byl váš otec? Co vás naučil? Jaká společná vzpomínka vám vykouzlí úsměv na tváři? Existuje rada, kterou jste od něj dostali a stále se jí řídíte? A pokud jste sami rodiči, co pro vás znamená být dobrým tátou v dnešní době? O své příběhy, vzpomínky i zamyšlení se s námi můžete podělit na 731 800 900 nebo napište na e-mail linka@rozhlas.cz nebo svůj vzkaz napište přímo pod naše téma na webu Noční linky Českého rozhlasu a vše tady bude režírovat teď až do 13:00 Jarka Barboříková. Přeji příjemný večer ve společnosti Noční linky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 4 minuty po 23. hodině, krásnou noc s Českým rozhlasem. Dnes se povídáme o otcích a mužích, kteří nás provázeli životem. Kdo se svým tatínkem vyrůstat nemohl, může vzpomenout třeba jiný mužský vzor, který vám byl v životě oporou? Dědeček, strýc, nějaký učitel? Jaký byl? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. A otevírá je pan Radek, který volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc přejeme, prosím, stlumte si rádio.
1: Dobrý.
0: Aby nám to nepískalo.
1: Dobrý večer, zdravím vás.
0: Zdravíme vás, Radku, povídejte.
1: No, mě naučil hrozně táta, že jsem mohl být vedoucí posunů, protože táta dělal celý život u posunů v Kyjově, tak jsem mohl dělat taky posunovače. Jo, a hrozně mě naučil i s hočákama od malička, mě naučil, a jak se mám chovat potom do života, mě dal hodně věcí a to, díky němu jsem se jako moc naučil, co mám dělat a tak dále, že nemám se chytat partie, jako takových kamarádů, který vetu a tak.
0: Byl váš tatínek přísný nebo spíš kamarádský?
1: On byl přísný otec, protože když jsme třeba měli pětku nebo čtverku, tak nám dal třeba 2 dny nebo 3 dny na opravu, aby jsme si ty známky opravili a aby byl hrdý na nás právě.
0: A v čem jste po svém tatínkovi? V čem si myslíte, že jste stejný?
1: No, já jsem stejný, že chci být s mojím příjmení mám jeho a zaprvé chci být s mojí manželkou, jak oni byli do smrti. A než umřela moje maminka, tak byl s ňou, no, zítí.
0: A jak jste spolu trávili volný čas? Kam vás nejčastěji brával sebou, když pomineme tu práci?
1: My jsme s otcem chodívali do lesa se psem, anebo třeba jsme jezdili vlakem a tak.
0: A máte po něm spoustu vzpomínek ve formě fotografií? Máte nějaká památeční videa a podobně?
1: Já mám pár fotek, co už jako odešel, a hodně s matkou a s otcem, jak byli spolu na výletech a tak.
0: A jak to, že jenom pár?
1: No, protože se nedochovali.
0: A můžu se zeptat, v kolika tě letech odešel?
1: No, tatínek odešel v 78 let.
0: Tak to už je požehnaný věk. Máte od něho nějaký dárek, nějakou věc, kterou vám dal na památku? Někdo dává třeba nějaké staré hodinky nebo něco, co se dědí z generace na generaci?
1: No, mě hodně dal do života, že se mám chovat tou lásku, mě dal, a že se mám jako víc, když se ožením, tak abych vydržel ty roky s ním, s tou manželkou.
0: To znělo tak hezky. Abych to nějak vydržela, přežila.
1: No, aby byl právě na něho hodný a tak.
0: No, já ji tam slyším vzadu, že se hezky usmívá, tak to je fajn, že se dokážete rozesmát i takto přes éter Noční linky Českého rozhlasu. No,
1: moji manželku právě jsou 14 let, tak se mi s ňou do smrti.
0: Děkujeme za to milé sdílení, za to, že jste teď s námi trávil čas a vysílal Noční linku Českého rozhlasu. Tak klidný zbytek večera a děkujeme, že jste s námi.
2: Počkejte, já vám chci taky něco říct.
0: Tak pojďte. Představte se, prosím.
2: Já jsem Jana Kořínková. A já mám spíš tak smutný dětství. Já, když dovolíte, já nechci vzpomínat na rodiče, protože už je taky nemám a pro mě je to dost bolestivý. Já naopak chci vzpomínat na jinýho partnera. A to, jestli můžu, na mýho muže, protože on je pro mě velkým vzorem. Protože s mým tatínkem jsem nějak moc za dobře nebyla, ale můj muž je ten vzor, který mě učí být lepší. Protože mám trošku učitky, že jsem nebyla ta dcera k tatínku, jaká jsem měla být. A teď už mu nemůžu říct, mě to brzy.
0: Mm-hmm. Tak to jsou takové okamžiky citlivé, které věřím teda, že zvláště právě třeba dnes, když je den otců, tak to ve vás vyvolá takové pocity. Tak,
2: ne, tady jde o to, že když s tatínkem nevyrůstáte a vezmou vás prostě ten režim do dětského domova, tak potom na něho nemáte hezký vzpomínky, protože když jezdíte domů tak a nevyrůstáte s ním, tak už je to takový, že ten vztah není takový hezký.
0: Ano, už je to narušené.
2: Ale já chci poděkovat úplně, no je to narušený ten vztah, protože když s těma rodičema nejste, tak nemáte takový hezký vzor, jaký byste měla mít, protože když s ním nevyrůstáte a vlastně vás odtrhnou od rodiny, tak ten vztah tam nemůže být takový, jaký byste chtěla mít, ale chci poděkovat veřejně spíš svému partnerovi, protože ten je teprve teď ve vztahu v manželství učí být lepší, jaká bych chtěla být, protože už to tátovi neřeknu, tatínku, promiň, já jsem to tak nemyslela. Takže teprve teď se učím být lepší i vůči kamarádům, přátelům, když vím, že to nikdy nejde, ale
0: Děkuju moc za tu otevřenost, i když to vaše dětství nebylo spojeno s tím ideálním tatínkovským příběhem, který by vám byl oporou, tak je krásné slyšet, že jste to později potom našla ve svém manželovi. Přesně takové příběhy ukazují, že ta mužská blízkost a podpora mohou přijít i v jiné podobě a v jiném čase a přesto dokážou v životě udělat obrovskou radost a obrovský rozdíl. Děkuju ještě jednou. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase oba, ano?
2: Jo. Děkuju mu za krásných 14 let a kéž by nám to ještě vydrželo.
0: To je milá tečka za naším povídáním. No a teď hezká písnička, Miroslav Žbirka.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Až do posledních tónů Miroslav Žbírka len s ňou. Je přesně 11:15, s vámi je noční linka Českého rozhlasu a téma Den otců. Otcové bývají často tiší hrdinové rodin. Nevždy mluví o svých pocitech, ale jejich láska bývá ukrytá v těch každodenních drobnostech. Poznáváte v tom svého tatínka nebo vůbec? To se ptám paní Jarmilky, která volá. Připomenete odkud?
1: Z Vysočiny,
0: vítejte.
1: 15 km od Třebíče.
0: Máte prostor, máte slovo.
1: No, děkuji. Všechny moc zdravím z noční linky a chtěla bych říct, že toto téma je úplně jako každý skvělý. Takže díky za to všechno, co tam děláte. A teď se vrhnu na to. Vyrůstali jsme na Hájence, na Hladově a byli jsme vychovávaní povojensky. Tačka byl takový dost přísnej a mamku jsme si tak dovedli trošku jako, že jo, přemluvit nebo tak, no. A s tím, že třeba jsem jako do jejich strany, do to otcovi a moje sestra zase do maminčiny strany. A pak se teda narodil po dlouhým takovým odmlčením nebo vyprošený byl brácha. No, jenže bohužel ten zemřel, už je to taky 7 let. No ale to jsem odbočila. Takže mamka četla ráda romány, tak proto román. No, já se jmenuji Jarmila, protože milovat jaro. A Hana, to byla tenkrát se to stalo na vojně, takže Hanička. No, ale měla jsem být Luboš, no a s tím, že teda prostě náš taťka nás teda takhle jako do přírody bral a všechno nám vysvětloval, ukazoval. Prostě poznávali jsme od malička tu přírodu a prostě soulad s ní a tak. Takže si myslím, že někteří si toho ani nedovedou považovat nebo nic jim to neříká. Teď jsem mluvila se známým a povídá, hele, já až teď jsem v důchodu a mám čas, tak prostě si toho všeho považuju a dívám se, jak to prostě všechno roste a mám z toho radost, že si dělám zahrádku a takové. A dřív mi to vůbec nepřišlo. Všechno uchvátaný, uhoněný, nikdo nemá čas, prostě všechno hektický. A dřív to bylo to naše dětství a takový prostě daleko lepší. Sice nebyly počítače, ano, každá doba něco nese, ale prostě bylo to takový kouzelnější, takový prostě svoje, takový lidi měli k sobě blíž, ani si tak myslím nezáviděli, jak teď. Teďka se jenom šuška, hele, oni mají tam zase nový auto, nebo a tohle, ale ono je to taky těžký. Autobusy pořádně nejezdí spoje, že jo, jak to bývalo. A teďka v rodině jsou třeba 3 děti, tak každý musí mít auto, no, prosím.
0: Co vám vždycky říkával, když vám bylo těžko?
1: Když mi bylo těžko, tak prostě řekl, hele, zase bude líp. Vždycky není posvícení a prostě tak nějak se to snažil podat, aby to člověk pochopil a já jsem
0: pozitivní.
1: Opravdu byla taková učenlivá nebo víc tohle do jejich strany, tak jsme prostě to jako, jak bych to řekla, když třeba vaše babička z Lesonic, tak prostě já jsem taky byla jako na ní zvědavá a sestra mi řekla, hele, máš svoji babičku, běž si za svou babičkou, jo, ale prostě takový rozdroje, ale mělo to svý kouzlo taky. Prostě na to vzpomínáme a měli jsme se rádi všichni a když šlo do tujího, tak no a nakonec jsem si vybrala muže, který byl podobný mému otci, ale povahu úplně cholerik, úplně jinak. No a nakonec jsem se rozvedla po 34 letech. Uh-huh. Že teda bych to nedala už dál, a protože jsem měla onemocnění s ledvinama a zhodou náhod už jsem to tam, myslím, taky říkala jednou do rádia. Potkala jsem v lese jednoho pána, to byl osudový a ten byl taky podobný na mýho taťku, takže prostě a tak jsem s ním byla 8 let celých a A prostě ten mi dal víc než za těch 34 let. Jsem se v životě neměla tak dobře, jak to. A s tím, že teda jsme se fakt tak shodli ve všem, že prostě jsme dělali všechno spolu a prostě vážil si všeho, poděkoval za každý oběd, což mě úplně prostě překvapilo, protože to jsem nikdy nezažila.
0: No, Jarmilko, víte, co je zajímavé, že vás tam vlastně tatínek brával na to místo do lesa, tam jste s ním, jak jste říkala, trávila spoustu času a pak tam poznáte teda svůj životní lásku, byť trvala kratší čas než to vaše manželství, tak kdo ví, asi to nebyla náhoda, že vás tam tatínek vodil. A když se k němu ještě vrátíme, tak měl nějaký zvyk, pro který byl naprosto typický? A vždycky třeba, když doma něco děláte, tak si na něho vzpomenete, měl nějaký zvláštní zvyk?
1: Ano, já prostě vzpomínám vždycky, já mám strašně ráda zahrádku, teďka tady jsem půl roku nebyla, protože jsem fakt se rozhodila s tím, že teda si přítel vzal život. A takže mě to vzalo, jsem prostě skolabovala a už druhým rokem nebo rok a půl jsem prostě po doktorech, po vyšetřeních, po kontrolech. Takže furt se něco řeší a už teď je to na dobré cestě. A vždycky, co dělám, tak říkám, tačko, to je pro tebe. A on prostě, i když dneska třeba včera byla bouřka, se hnala a já říkám, ježi, já musím zakrýt dřevo, ať mi to nezmokne. A ono opravdu to prostě počkalo, až jsem to udělala. To je zajímavý. Je to prostě, já myslím, že je to všechno takový spjatý, ta energie, vesmír ze zemí, že prostě, že tam na nás taky myslí a my na ně a prostě, když máme někoho rádi, tak je tady s náma pořád, i když není. Mm-hmm.
0: To jsme měli stejný program včera při bouřce, ano, také jsem utíkala zakrýt dřevo. Ale Jarmilko, vy teda jste měla ten život náročný, pak jste říkala, že jste teda přišla tragicky od toho druhého muže, tak to mě mrzí, ale líbí se mi na vás to, že vlastně jdete dál, řešíte ty svoje problémy, ne zůstáváte v těch těžkých chvílích sama, takže asi teda si umíte říct o pomoc, alespoň tak jsem to tak pochopila, jak jste mluvila, že jdete tomu řešení naproti těm svým třeba zdravotním problémům, tak to je dobře. Tak to má být.
1: No. Ale já si myslím, že by se člověk neměl asi litovat nějak, protože si říkám vždycky, lidi jsou na tom ještě hůř. A člověk prostě dokud může. Já třeba někdy, že mám špatnou štítnou žlázu, jo, jak se mi rozhodil organismus, všechno naopak. Z vysokého tlaku, nízký tlak, ale poslouchám to svý tělo, jak mi řekl pan docent, a sice spleskám všechno do kupy, pak teda jako, že jo, se člověk vyčistí, ale jako musí být pozitivně naladěný. Nesmí to prostě, když se někdy bolí, někdy má člověk bolesti, ale pak si říkám, ale zítra zase bude, nebo za chvilku bude. A mám tady kočičku a tam mi skočí na hruď a prostě mi pomáhá, jak může.
0: Bezva. Tak Jarmilko, přejeme hodně sil, hlavně to, abyste si dokázala i přes ty všechny těžké chvíle zachovat ten svůj optimismus, protože někdy právě ten vnitřní klid a naděje je to, co nás vede dál, i když ta cesta někdy není jednoduchá, ale to nemá nikdo. Jarmilko, mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
1: Děkuji a všechny zdravím, ráda vás poslouchám a i ty lidi, co tam častěji volají, tak jsou úplně bezva.
0: My jsme vás teď také moc rádi poslouchali, to vaše vyprávění. No a teď budeme poslouchat píseň od Václava Neckáře, Kdo vchází do tvých snů, má lásko. 6:30.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná už váš tatínek není mezi námi, ale jeho slova, rady nebo humor ve vás zůstávají dodnes. Budu ráda, když na něj společně zavzpomínáme. Je s námi paní Boženka, která volá noční linku Českého rozhlasu z Hradce Králové. Krásnou noc i vám.
1: Děkuju taky.
0: Můžete povídat, Boženko.
1: Můžu?
0: Ano, už jsme v éteru.
1: Tak já jsem chtěla jenom všechny zdravím a chtěla jsem jenom říct, že jsem měla přísnýho tatku a on se dlouho nemohl vyrovnat s tím, že jsem byla holka. Protože jako chtěl syna, no a pak už mít děti nebylo, jen já. A on sám nepoznal takovou tu mateřskou lásku, tak ani prostě, ne, že by mě neměl rád, ale takový to dětský, to pomazlení nebo tak, tak to jsem od něj jako nedostala. Ale mamka chodila do statku na práci a tam neměli děti a já jsem tam byla prostě jako doma a s tím hospodářem jsem prostě se k němu chovala, nebo on ke mně, jako bych byla jejich. Až potom, po určitý čas, tak nějak asi 5 roků mě bylo, tak jsem přišla domů, nějak jsme se poprali s dětma a on mě říká, ty hele, sama si nic nezačínej, ale když ti někdo bude jako ubližovat nebo to, tak se nedej. No tak já, my jsme tak vyrůstali mezi dětma, že jo, no tak jsem se taky nedala. No a později mě pak, on o svým dětství nechtěl moc mluvit, protože jim brzo zemřela maminka, zůstali 3 děti. Děda se oženil po druhý a byly 4 děti ještě. A tyhle ty 3 museli brzo vypadnout z domu, takže šel, jen skončil školu a museli sloužit do sedlákům, že no a tam vydržel až do vojny, ale tam i se i poznal s mojí mamkou, no a pak jako mamka na něj čekala, ale on, když začal mluvit o tom svým dětství, sice ne moc, ale jednou mě řekl, nedávej, až umřu, nedávej mě do hrobu s dědou. A nevlastní mámou, že jo. No, tak já jsem si to pamatovala a když v 63 letech zemřel, tak jsme ho prostě vzali sem do Hradce, protože jsme bydleli na vesnici a pak jsme se přestěhovali. No a ještě před svatbou on moc nesouhlasil s tím, že jsem chodila jako se svým chlapcem za jedno na vojně, za druhý Slovák, že jo, tak nějak, nevím, prostě nějak si nesedli vždycky, když jako můj muž nebo chlapec přijel, tak se sebral a šel pryč. A když jsem se měla vdávat, tak mě řekl, ty, co jsi vybrala, to máš a nechoď mě domů brečen. No tak já jsem si to pamatovala a když pak se mě, moje dcery vdávali a syn ženil, tak já jsem jim to každému řekla. Říkám, hele, vybrali jste si, co jste chtěli a nechoďte si domů stěžovat. No a takže jsem pak můj taťka jako zpřátelil hodně se svým zetěm a asi v něm našel toho syna, co hledal, takže pak byli spokojeni, jenomže pak dostal rakovinu plic a odešel. Takže to je asi tak všecko. Ale nikdy mě neuhodil, ale jen se na mě podíval a já už jsem věděla, co můžu. No a byl jako dost vznětlivý a to jsem po něm zdědila i já, jenomže pak v manželství jsem se to odnaučila, takže takhle, no.
0: No, tak já jsem čekala, kam ten příběh bude směřovat. Začala jste tím, že tatínek neměl jednoduché dětství, což ho samozřejmě velmi ovlivnilo, ale vy jste byla asi moudrá už nebo naučená možná od vaší maminky, že jste to vlastně chápala a tak jste to potom asi dohnali, jo? Jak potom si rozuměla s tím zeťákem a podobně.
1: Pak už, když já jsem měla děti a narodil se nám syn, tak byl prostě rád a to jako dal najevo, že opravdu, že je šťastný, že aspoň toho kluka máme. No, tak to je tak asi všechno, co jsem chtěla říct. Já vás všechny zdravím a přeji vám dobrou noc.
0: Ale Boženko, víte, ono to tak bývá, že člověk, jak pak je starší a starší, tak se učí najevo dávat ty city a ve stáří se to potom, to, co bylo skryté, tak vyplave.
1: Tak si to uvědomíte všechno a když o tom tak přemýšlím, tak jako říkám, tak on se neměl od koho nějak tu lásku nebo k tomu dítěti, protože já jsem byla sama a víc dětí už nebylo, tak jako byl zklamaný tím, že jako nemá syna, že jo.
0: No, ale vy jste mu to potom teda vynahradila zaťákem a i tyto pozdní okamžiky blízkosti jsou někdy pro rodinu velmi cenné a zůstávají pak v paměti. Děkuju za telefon, za to, že jste teď s námi vysílala noční.
1: Mýho muže než mě. Tak jo, dobrou noc.
0: Krásné sny přejeme.
1: A děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes slavíme Den otců. To je krásná příležitost zastavit se a zavzpomínat na muže, kteří nás něco naučili, podrželi nás nebo ukázali někdy v životě ten správný směr. Posloucháte Noční linku, je s vámi Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Každá rodina má svůj příběh a v každém příběhu hraje otec nějakou roli. Jakou roli se hrál ve vašem životě ten váš? Ptám se paní Marie, která volá noční linku z Brna. Je to
1: dobrý
0: tak?
1: Večer, já vás zdravím. Jsem ráda, že jsem se dostala na linku, protože dnešní den mě připomněl toho mého tatínka, který samozřejmě už je dlouho mrtvý, ale byl to můj prostě vzor po celý život. A já jsem prožila nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla prožít, protože jsem vyrůstala na hradě Vítově. Mm-hmm. Můj tatínek tam pracoval u dostihu koní u barona Háze. A jedna taková úplně dlouholetá vzpomínka je to, že tam je výstava psů, které měl baron Ház. Je to největší cestě, výstava těch vyspaných psů a mezi nimi je poní. Protože tatínek vysel do stáje k tomu poníkovi jednou, tak ten poník ho kopl, přerazil mu nohu a baron nechal toho poníka za celý vyspal ho. A do dnešního dne na Vítovském zámku je ten poník vystavený. Takže to je taková vzpomínka. Ale jinak jsem prožila nádherné dětství s ním. Prožil jsem s bráchou, s tými krásnými přítelky, které jsme měli. Chodil nás do přírody, zpíval mě pásničky a takové různé bonmoty. A do dneška prostě mám jeden takový, který mě vždycky říkal, pamatuj si, nad nikým se nepovyšuj a nad nikým se neponižuj. Já jsem potom zjistila, že tady takový ten bonmot je zpátky pišná princezna. To dneška nevím. Myslím, jestli to zašlo tak z něho, nebo jestli to zaslyšel, ale v té době myslím, že ta pohádka vznikla v roce 52, takže nevím, jestli vůbec měl možnost televizi, jsme určitě neměli v té době. Že vůbec vlastně nevím, kde tady se to vzal. A potom samozřejmě měl takové ty hesla jako či hraška na světě, hraška v dostem, takové různé ponoci mě dával do života. Takže já mám ty nejkrásnější vzpomínky, které nemůžu být bohužel.
0: Paní Marie, mluvíte moc hezky, jenom to spojení není nejideálnější. Nevím, jak to slyší posluchači, ale hodně nám to tam
1: přeskakuje.
0: Teď se to možná zlepšilo, tak to je škoda, že až teď. No,
1: takže
0: máte krásné vzpomínky na v podstatě ideálního tatínka. Trávil s vámi čas, dával vám dobré rady. Vypadá to, že byl hodně citlivý asi, jak o něm mluvíte.
1: No a samozřejmě ještě se postaral, protože mě hodně pomáhal, protože on potom pracoval u policie, takže odcházel do důchodu v 55 letech, takže ještě mě, moji synové vlastně byli ještě pod jeho křídy, jak bych řekla, a hodně ještě v tom dětství, takže i moji synové na něho vzpomínají prostě přesně tak jako. No a já vlastně, můj manžel, my jsme letos jsme s manželem 65 let spolu, momentálně je v nemocnici, takže doufám, že se mě vrátí. A takže ten na něho vzpomíná taky a vždycky říkal, že i pro něho byl prostě vzorem všech mužských. Takže můj otec byl opravdu, nebo je na co vzpomínat a ráda na to vzpomínám, i když se smutkem, no ale bohužel, jako tak to v životě chodí. A měla jsem moc krásné mládí a jsou ráda, že i moji synové na něho takhle vzpomínají.
0: Hezky se to poslouchalo, ano, paní Marie, to je krásné, když ten tatínek je pro vás pocitem jistoty, oporou.
1: A ještě bych řekla, poslední věc, že když umíral, tak jsem samozřejmě byla u něho a on měl v nočním stolku takový svůj nožiček, takový nůž, protože vždycky říkal, že každý mužský má mít u sebe nůž pohotově s takovou krásnou střenkou a takovým mramorovým obalem. A ten mě vtiskl ten nůž do ruky.

0: Dnešní večer je o vděčnosti. Za všechno, co jsme od svých otců dostali, ať už to byly životní rady, podpora nebo jenom pocity bezpečí. Paní Ludmila z Brna je s námi. Vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer, Jaruško. Přeji vám všem. A já vám to vypovím o mém tatínkovi. Uh-huh. Já jsem ho strašně milovala. A on se dožil skoro 87 roků. Už je to teda 10 roků, co je mrtvej. A já jsem, on pro mě udělal poslední, byl montér, jezdil do zahraničí, takže já jsem od něho všechno měla, co začalo tady paruky. Byl dvakrát v Brazílii, takže tam odsud všechno zlato, auto, všechno, co mohl, tak mě dál. A mě nejvíc mrzí to, že když měl už konec před sebou a já se musela s ním jet do nemocnice. A když jsme jeli v té sanice, tak on mě říká, to je už moje poslední cesta. A pořád se mě ptá, co bude dál. A já říkám, tati, ale to bude dobrý. Tak jsme tam přijeli, sestřička tam byla proti.

0: i nám to ve vojenské nemocnici, to můžu říct. A ona na mě, jo, nemyslíte si, že my si ho tady necháme. My ho vyšetříme a dáme vám ho dom. Já říkám, sestřičko, já bych ho sem v životě nedala, kdyby to nebylo nutné. No a tak ho dali na CCčko, bylo to už večer a přišla jsem teda, abych čekala, tak jsem hodinu čekala a ona na mě přišla a povídá mě. No, tak máte štěstí, má zápal plic. No, paní Jaruško, to mě, pro mě bylo hrozný. Tak jsem, vezli jsme ho na oddělení a ten pan doktor si tam mě zavolal a říkal mě, mladá paní, musím vás zklamat, ale váš tatínek se třeba nedočká ani rána. No to bylo pro mě něco. Tak jsem se s ním šla ještě rozloučit. A druhý den odpoledne jsem šla na návštěvu. Oni mu nasadili antibiotika a tak přežil. Ještě 14 dní přežil. Ale jakmile oni vždycky ty antibiotika vysadili, tak znovu začal mít horečky. A já jsem teda to právě proplakala. Ale on už potom byli tam jako ajzli. Sestřička přišla. Pane Hništín, jestli nebudete smrkat, tak já vám to zase budu odsávat. No tak škaredá. A ten den, co měl umřít, umřel, tak já jsem tam byla až do večera a on mě držel za ruku a říká furt, Liduš, pomož, pomož. A já, tati, to, já ti nemůžu nějak pomoct. A to už jsem viděla, že je jako kdyby v komatu, protože se mu zdálo, že jako rukoval na vojnu a to tak jako povídal. A tak jsem to tak jsem přišla domů za mamkou, ta byla nervově na tom špatně, tak se mnou nechodila, jsem tady chodila sama. A v 10 hodin večer mě volali z nemocnice, že tačka umřel. A do dneška, já to mám pořád v sobě, že jsem to byla zrovna já, která to musela udělat, že ho tam odvezla a nechala ho tam.
1: Paní Ludmila, takže... tak udělala jste to, co bylo to jediné správné v tom daném okamžiku. A to, že jste u něj byla právě v tu chvíli toho, kdy odcházel, tak to ukazuje, jak důležitou roli jste v jeho životě měla. A to jsou okamžiky, za které by možná mnozí posluchači dali moc, kdyby u toho mohli být.
0: Ale pořád se mi to vrací, víte? Teďka už je mě 73.
1: Ono, tomu rozumím, ale Ludmilko, já vám do toho skočím. Mě tady málem zvedla ze židle ta reakce té zdravotní sestry v té nemocnici. To no musím to říct, že to je silné kafe a mám podobnou vzpomínku, tak o to víc se mě to teda dotýká. No.
0: Já kdybych jako já ho tam chtěla nechat, abych se ho zbavila. No to teda bylo. A byla to taková starší sestra, už přes 50. bylo. Ne mladá holka, ta by si to třeba nedovolila.
1: No. Takže, Ludmilko, já vám všechno někdy řeknu, až bude víc prostoru. Teda, když můj tatínek odcházel, tak jak nám to sdělil pan lékař, který se ani neráčil otevřít ty dveře, vlastně, aby nám to sdělil. Takže chápu vás, mrzí mě to, ale to je v podstatě většinou problém toho člověka, který teda se chová, jak se chová, není to náš. Pro vás je důležité, že jste tam s tím tatínkem byla a že jste potom mohla být i s maminkou a být zase oporou jí, tak funguje to u vás dobře, nebo fungovalo to všechno, jak má, drželi jste při sobě, stále držíte, věřím, s vaší další rodinou.
0: Maminka už je taky mrtvá a ta se vyděla 92 let.
1: Ano, ale ještě máte svoji rodinu. O té jste,
0: no mám dětičky.
1: Ano, o těch jste kdysi vyprávila.
0: Proti vnoučata, mám 5 pravnoučat.
1: Tak ať vám dělají i dál radost. Děkuju, že jste s námi byla. Mějte se co nejlépe, zavolejte zase někdy, ano?
0: Ano, děkuji vám moc. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Blíží se půlnoc, i po půlnoci se uslyšíme a budeme pokračovat v tématu Den otců. Co pro vás znamenal váš tatínek nebo nějaký jiný mužský vzor? Byl ve vašem životě? Jakou stopu zanechal?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i ve druhé hodině dnešní noční linky Českého rozhlasu. Dnes se vzpomínáme na tatínky, dědečky a všechny mužské vzory, kteří nás provázeli životem. Ať už byli přísní, laskaví, tiší nebo naopak hovornější, vždycky v nás zanechali svou stopu. Některé vzpomínky hřejí, jiné bolí, ale všechny k nám patří. Pokud se chcete přidat, podělte se s námi o své příběhy a okamžiky, které vám s vaším tatínkem zůstaly v srdci. Jsme tu s vámi i teď, 2 minuty po půlnoci a společně otevíráme nový den a nový pracovní týden. Pro děti navíc poslední školní. Je 22. června a Jarka Barbuříková u mikrofonu Českého rozhlasu zůstává.

0: Možná i vy máte v paměti větu, kterou vám tatínek opakoval celé dětství a kterou si dodnes nesete životem. Jaká byla? Zavolejte nám do studia Českého rozhlasu na 731 800 900. Stejně jako to teď udělala paní Elena, která volá z Lín z Poruby. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já zdravím vás, paní moderátorka a všechny posluchače, co poslouchají tady tuto noční linku. Já bych taky to se chtěla, co se týká mého tatínka, tak by taky děkuji za všechno, samozřejmě obou dvou rodičům, jak tatínkovi, tak mamince, protože díky ním jsme měli krásné dětství a mládí s bratrem, které spočívalo ne v nějakém majetku, ale v lásce, kterou nám všechno dali, aby jsme nic nestrali, myslím, po té stránce dětství, lásky a tak dále. To chci jako říct a vzpomínám, jako, že tatínek, říkám, on byl povoláním, já jsem říkal, strojůvce na barní lokomotivě, takže maminka byla v domácnosti, ta se starala o hodinu, tak jako jinak, a že tatínek zase se staral, aby jsme byli zabezpečení, takže chodí z turnusu na turnus, pracoval, on spravil teda všechno, rozumíš mu. Teď co chci říct, co jsem po tatínkovi podědila a co jsem nepodědila, jako jo. Takže tatínek, i když říkám, když pracoval jako, byl jako strojvůdce na parní lokomotivě, jestli špatně mluví, asi nějak to, ano, na parní lokomotivě a vyučený zámečník, tak on pěkně, krásně maloval. Takže i při té své práci maloval obrazy, já namaloval asi čtyři obrazy a to je vlastnost, kterou já jsem po něm naprosto nezdědila, protože já jsem neměla namalovat. My když jsme měli kreslení ve škole 2 hodiny a nenamalovali výkres, tak jsme to mohli namalovat doma do kresí, což jsem já vždycky udělala, že tatínek to namaloval, já měla zkreslení potom jedničku, ale věděli, že tatínek umí malovat, že to dělalo, nebo krásně psal. Já mám do dnešního dne, mám plno obálek, které mě nadepisoval. On je takové opravdu uměl takové písmo malířské. Takže toto všechno jsem po něm opravdu nezdědila a tak dále. A potom on taky měl jako takovou, co on taky. Ve škole, jako já jsem tak mýbala jedničky, dvojky, ale prostě na matematiku jsem byla hloupá, nebo jak by to řekla, prostě jsem tomu nerozuměla. Tata si vždycky se mnou tu matematiku, tu algebru nebo tu geometrii, to se všecko se mnou ušel, vždycky to nebylo pochopit, jak já tomu nerozumím, že a tak dále. No a tak to jsem, to ty vlastnosti jsem po něm nezdědila v žádném případě. Takovou, všechno dělá tak přesně, precizně, akorátně, no tak to jsem zdědila až teď v věku přes 80 roků, tady to. A co jsem po něm zdědila teď a to je asi jako dobré, no, takže on tatínek taky všechno jako vyřídil, jako zařídil, vyřídil to všechno, jako jo, tak to tu vlastnost jsem zdědila, já sice teď už nemůžu nic vyřizovat někde na úřady, že nechodím a tak dále, ale jako zase vyřídím všecko telefonicky, tak to tu vlastnost jsem po něm zdědila, tu preciznost, to i po mamince, to byla tež přesná precizní a tady to vyřízení a ty ostatní takové vlastnosti, jak říkám, to malování, psaní, nebo to v žádném případě. Takže já na tatínka jako vzpomínám, no tak odešel nedožitých 84 roku, taky se to stalo v důsledku prostě zdravotní sester špatně nějak tam, že nemuselo něčemu tam dojít a tak dále. Takže ještě mohl tady být, ne teď říkám, ale tenkrát, že tatínek už je po smrti hodně a hodně dlouho a tak. Takže na něho jako vzpomínám a vzpomínám tak na maminku, na tatínka. Měla jsem bezvadné rodiče, takže tak já vzpomínám jako na tatínka. Nikdy nezapomenu a vždycky si říkám, opravdu byl to člověk, který makal, dřel a pracoval, opravdu tu práci si stal. Takový prostě byl. Takže díky němu, samozřejmě mamince, jsem měla i s bratrem krásné dětství, krásné mládí, které spočívalo v tom podstatném, v lásce a všechno tady v tomhle, jakože. Takže nikdy nezapomenu, nevím, teď mi nic momentálně nenapadá, ještě by to možná řekla víc, ale nespomenu si, jakože, no tak děkuju za všechno ještě jednou a Tak, takový byl tatínek a tak, no už tam.
0: My děkujeme za ty vzpomínky. No. Mluvila jste o tom, že pracoval na dráze, takže vás tam brával jako malou.
1: Je tak to, no tak počkejte, to ano, to určitě, než jenom tam. On mě vzal jednou na tu parní lokomotivu. Bylo mi asi 9 nebo 8, 9, 10 roku. Tam stál jako po Ostravě, on z Ostravy jezdil. Takže jsem tam s maminkou byla na tom peroně a on mě vzal na tu mašinu, jak tomu říkám, mašina. Ježišmarja, já jsem z toho měla otřes mozku. Jak se tam všechno syčelo, víte, ty, já nevím co. Já jsem se z toho, v životě už mě tam na tu parní lokomotivu nedostal. Já jsem z toho tak měla takový děsný ty otřes mozku. Tam už mě nikdy nedostal, jako jo.
0: No vidíte tak to, je. Tak no. I na takové no. zážitky pak člověk rád vzpomíná, i když nebyly dvakrát pozitivní.
1: I na to ráda vzpomínám, že jste mi to připomněla tady toto, že jsem si na to taky vzpomněla tady, no.
0: Takže nevím, děkujeme moc za to sdílení.
1: Já taky vám děkuji za své důkazy, ten pořád každý večer, tak jsem ráda, jenom si mi dneska opravdu špatně nějak mluví, jako jo, no. Tak zdravím vás všechny, jsou to krásné pořady, vždycky se na to večer nebo noci vždycky těším a zdali se dovolám, jak dneska jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou a přeji krásný večer, krásnou noc a ráno a tak dále.
0: I vám, děkuju paní Alenko, zdravíme do Poruby.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka patří tatínkům a všem mužům, kteří nás provázeli životem. Pokud se právě teď vybavujete nějakou milou vzpomínku na svého tatínka, nebo možná na nějakého učitele, vedoucího na táboře, budu ráda, když se o ní podělíte. Volá nám pan Robert z Olomouce, krásnou noc i vám.
1: Děkuji vám. Plumím si rádi, ať to nedělá zpětnou vazbu. Mm-hmm. A teď je to dobrý. A k tématu řeknu asi tolik, jo. Já jsem z dvakrát rozvedené rodiny, takže to bylo složitý. Nejvíc si vážím teda dědu, protože ten mi nahradil tátu. On byl úplně skvělý děda. A my jsme třeba spolu spravovali a i brácha tam byl auto a to bylo perfektní, protože mě to strašně bavilo jako kluka, jo. Vždycky jsme najeli na rampu a tak se mu podával různý klíče a to bylo prostě něco skvělého jako. Takže dědu jsem měl nejradši. A v 98. když odešel ze světa, protože dostal rakovinu, tak jsem strašně plakal jako. Protože když někdo říká, že chlapi nebrečí, jo, tak je to, no.
0: Mm-hmm. No. A co jste po něm zděděl? Povahu, gesta.
1: Dílnu s nářadím, což je perfektní.
0: Dobře.
1: Včera bylo taky hezký téma, oni se tam bavili o starých půdách a tak, a nedovolal jsem se. Ale to je zase jiný téma, no. Ale jinak teda u nás doma se dějiny opakujou. Já to vysvětlím. Mám syna Marka, prima kluk je autista. A jsou 3 roky vdovec, takže mi umřela žena. A moje mamka, i když si někdy rozumíme jindy, ne, tak je úžasná v tom, že ona mu vlastně dělá babičku i mámu dohromady, jo. My jsme to s dědou měli podobný, tak si uvědomuji, jak se vlastně ty dějiny jakože opakují. Jestli víte, jak to myslím, jako.
0: Mm-hmm. Ale můžete dát nějaké příklady?
1: No tak, protože, jak říkám, no ona je prostě moje mamka skvělá, že prostě, jakože ta syna má ráda a našli si k sobě teďka hodně cestu, tak to je jako dobře. A jinak, jako snažím se třeba tak, jak to dělávala moje žena, i když kluk má teda 20 minut autista, ale já mu třeba strašně čtu pohádky, on to má moc rád, jo. A on je prostě úplně úžasný, jo. Takže řeknu to takhle. Potřebuje to, co dělala moje žena, pohladit vlasy, pomodlíme se spolu, pak mu dám pusu před spaním, to on má moc rád. A víte, co je nejhezčí odměna, možná byste to mohli dát i do rády a dětské smích, ta strašně krásná písnička. Já mám takovou radost, když se ten kluk usměje, že mě aj někdy srazy vytryskne, že si uvědomím, že aj někdy třeba, když mě zlobí, což se u každého kluka stane, takže tak mu to jakože odpustím a jde se dál, jako jo, a mám ho moc rád, jo, kluka, on je prostě úžasný, Marek. No a na závěr bych chtěl pozdravit paní Ludmilu, je to moc sympatická paní. A moc si ji vážím, pak bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, všechny linkaře a jsem moc rád, že jste mě vzala. A jestli se dovolám do písničky na přání, což je v Českém rozhlasu Olomouc, tak vám nechám něco hezkého zahrát. A moc si vás vážím, víte. Já jsem se teď dlouho nedovolal, no ale tak to někdy je v té noční lince, že prostě, jak říkal pan kapitánček, někdy se nemůže člověk porobora, takže všechny moc pozdravuju. A mám vás všetky moc rád, jste moc prima rádi a moc vám za všechno děkuji. Nashledanou.
0: Roberte, my děkujeme za přízeň a loučíme se. Možná je právě dnešní večer příležitostí říci nahlas něco, co jsme svým tatínkům nikdy neřekli. Třeba obyčejné děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď královnou jsem já zpívala Ilona Čáková v noční lince Českého rozhlasu. Je známe pan Olin, který volá z Kopřivnice. Krásný noční čas vám přejeme.
1: Dobrý večer všem.
0: Možná je právě teď ta pravá příležitost říct si nahlas něco, co jsme chtěli svým tatínkům říct, ale nebyl na to prostor, jak to tak v životě bývá. Někdy je to prosté děkuji, někdy je to mnohem víc. Co byste vy řekl Oline tatínkovi, kdybyste měl tu možnost s ním teď mluvit?
1: Víte, s mým tatínkem to bylo takový trošku složitější.
0: Aha.
1: Já pocházím z Moravskoslovácka, to jsem už několikrát říkal. Městečka Žeravice se to jmenuje, mezi Kyjovem a Vzencem. Já jsem se narodil a tam prostě na té, ono to bylo městečko jako po nějaký vladař to povýšil kvůli nějakým vinařským zákonům, ale byla to taková obyčejná dědina, když to tak řeknu trošičku vulgárně, ale žil se tam dobře. Takže tatínek byl to havíř. To je tvrdá natura, byl to vinař, měl jsem vinohrad, byl to včelař, svým způsobem teda, jako když si vzpomínám. A ten život byl takový, u těch chlapů, oni to brali tak nějak moc niterně všechno. Vzpomínám si, tatínek měl spoustu kamarádů, jako nebo spoustu kamarádů, prostě byli to chlapi, jeden ročník, byl to ročník 23, myslím. No to je jedno. Byl nasazený, za války byl nasazený v Rakousku, v Solných dolech a tak dále a tak dále. A v tom civilním životě byl, jak jsem říkal, byl to havíř. U nás kousek od těch Žeravic byl důl Pokrok. Mm-hmm. To byl takový...
0: Oline, kdybychom přešli třeba...
1: Já vím, co chcete říct. Ano, já budu pokračovat. Tatínek byl prostý člověk. Jako havíř, mám ještě po něm fáračky. To jsou takové, to je takový kabát, který nosil tam kdysi do těch dolů. Byl otevřený. Měl rád maminku, žárlil na ní. To bylo opravdu takový... A on měl takovou tu havířskou vlastnost, že se rád napil, protože měl svůj vinohrad, měli jsme svůj sklep a podobně.
0: Dobře, Olene, já bych se vás doptala. Řekněte, jakou měl nejlepší vlastnost. Jedno slovo.
1: Včelař,
0: tak my víme z našeho vysílání, že jste to po něm zdědil. Tak to už víme, odkud vítrval. Takže to vám dal asi spoustu dobrých rad do života, které byly možná spojené i právě s těmi včelami. Tak to je dobře, to se hezky poslouchá.
1: Ono s těma, víte, to bylo tak, s těma chlapama, oni přišli třeba do sklípku jiného, a oni začali mluvit. A já jsem poslouchal, co oni prostě v tom životě prožili. Třeba ten tatínek, to nasazení v tom Rakousku, v těch dolech. Ti chlapi nadávali třeba na své manželky, ale přitom je měli rádi. A když se vypilo trošičku toho vinečka, já si vzpomínám na jednu takovou krásnou. Seděl tam se svým kamarádem Jožinem, oni byli oba dva Josefové, a oni najednou řekli: Joško, pojď, poplačem si. Oni začali brečet. Ti chlapi začali brečet, brečeli možná 5 minut, 10 minut, pak jeden zavedl a dost a bylo to vyřešené. To byl takový moment, já jsem nad tím zůstal.
0: Já mám pocit, že jste to i když se říkal, Oline. Tak já vám moc děkuju za váš telefon, přeju krásný noční čas a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
1: Takže já jsem se trošičku chtěl rozvykládat a to je, minul jsem se tomu tématu. A děkuji vám moc, že jste mě
0: vzali.
1: Opatrujte se, zdravím všechny moje noční přátelé, Jiřinku, Roberta, Milana a tak dále, tak dále. Tak paní rozvykládku, u nás tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 1 hodinu, trvá 120 minut. Dnes ho náš tým předčasně ukončuje, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat pořad Noční linka. Dnes ho náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. Buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna Divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, a smetí. Myslíš? No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. Krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom líp. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. No, rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pianem jsme si rovni.
2: Před blbým pianem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No tak třebej, co jsi pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt. Já chodil hodně za piano.
2: No v tom to je. Já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jediný skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: No a nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele. Když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to si řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
1: Ano. Jonáš! Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k Motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bezesporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten

to jaksi, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: A jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v Osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpovědně. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty, Brouka, Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My nemyslíme, my doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne?
6: Někčí.
5: Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale. No budeš šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingle tangly mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl. Já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svém divadle, protože jsem vždycky hrál na svém divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Střídku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptaj každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptaj. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von jo.
2: No, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

hod. Rukavice stejně jako lněný knot. Ukládám je tam, kam patří, za rok, za dva nebo za tři. Budu rád, že je mám. Už desátý rok schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesel.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Holskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si jí to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. A já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: No to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: Ale ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. Já. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak. Ty
0: jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, všem, no. Malinko, no. No, to, no. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: Ne, mě děsí to, kdy jako... Že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, no, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: Kde to tobě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerni. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. A je to už také vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pojď.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

0: dva, tři, čtyři.
1: Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan!
0: Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři.
1: To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji svařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí škubánky, maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráchu, střílel jsem ho na bráchu. Jestli ter na kmíně, koupil jsem ho v Londýně, buchtičky se šodou, zapíjel jsem je vodou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční party zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: No, já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, s dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel kohorem rodu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny mistrové melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda za to, co už má, ne hravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra, že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Mahler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Teď to řeknem jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. Nasledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a tenkrát na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, si říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Mahler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Mahlere, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost v průšvihu.
0: Přitom samý o sobě hry a pečivo jako jsou chválně
2: hodně. Já jsem se to moc zdůrazňovat.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiří by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo... ujmou další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba... o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého osla, jo?
0: Smrt starého osla, se jmenuje ta písnička. Je to,
3: to ti budeme zpívat v krematóriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známý.

uši. Až řeknu už, babadada parou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být?
1: No, kdo vypadá líp?
2: To spíš, kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
2: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohohle toho se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
3: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu nová hra, je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co dochu... A dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost. My řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína. Tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
4: Krajina posedlá.
0: Výborně.

V kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

zachmuřil. Přestože kolem

karton na obouvek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.